0: navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni. Ty a já, a jsme ty a já. Ty a já, a...
1: To byla Iva Marešová a Radek Doležal. Připomínám, že naše rádio Na cestách je dnes v Hronově, kam společně s námi přijeli Jan Přeučil, Eva Hrušková a Aleš Cibulka. A u něj bychom začali.
2: Koncem listopadu loňského roku jsme si zapamatovali, že když končil jeho tobogán, tak se nechal slyšet, že čeká, jestli náhodou tu samou sobotu, kdy byl gala večer Šarmantní osobnost roku, nepřijde pozvání z Hradce Králové, aby gala večer odmoderoval. No, pozvání nepřišlo a tak jsme si řekli, Alešku, co kdybychom tu šarmantní nahrávku udělali tady a kdybychom ti my s Jiřím předali žezlo a ty jsi tady to hezké setkání s posluchači a s diváky v Hronově odmoderoval.
3: Aha, tak to je překvapení pro mě, protože já jsem si to v tuhle chvíli vychutnával, přinesli mi vodu, dobrou kávu, kterou jsem si nadiktoval a říkal jsem si, dneska tu nebudu pracovně, dneska si vychutnám, jak pracují kolegové, ale to myslíte jako vážně?
2: No, je to trošku alibistické, ale myslíme to vážně.
3: Je to jediná šance, jak aspoň tak jako drobně přicmrdávat u Šarmantní osobnosti. Pochopil jsem, že Vaňura se nevzdal a Mirek bude společně s tebou moderovat ten 30. ročník.
2: Ano, jsme domluveni, ale já si myslím, že ten rok 2001, kdy jsme spolu moderovali, a to bylo tenkrát, jestli si dobře pamatuju, v Litomyšli a vyhrál Zdeněk Troška,
3: ano.
2: Takže nám to také štimovalo docela.
3: No podívej se, dobré si okusila a tak. Já to beru tedy jako velkou čest. Pane řediteli, vy jste taky pro?
1: Já jsem pro. Já jsem rád. Když mi Lada tenhle nápad před touto nahrávkou řekla, tak jsem byl všem 10 pro.
2: No a vy jste taky pro, že?
3: Jdeme na to? Ne, tak... Tak v tuto chvíli se chopím mikrofonu, ano. Přestávám být hostem. Zdraví vás, čili Rádio Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, to zůstává. A já se během toho dnešního vysílání dozvím i to, proto jsem tady vlastně taky, proč jsem, nejen že se nikdy nestal Šarmantní osobností, ne že bych si myslel, že na to mám, ale nikdy jsem nebyl ani nominován. A já jsem se dozvěděl v zákulisí, proč to tak je. Dozvíte se to i vy. Ale víte, co mě by zajímalo, když je tady takováhle skvostná sestava hostů. A vy dva, teď se ta role krásně otočí. Jsme tady v Hronově, Hronov patří divadlu. Vůbec by mě na začátku zajímalo, jaký je váš vztah k tomuto městu, jestli jste tu vůbec někdy byli, nebo jste tady poprvé, no a za druhé divadlo. Mistře, a mohu se zeptat vás jako prvního, Honzo, co Hronov a vaše vyznání divadlu, kterému jste opravdu zasvětil celý svůj život?
4: Já už jsem tady v Hronově byl, hráli jsme tady divadlo a divadlo mám velice rád, ale velice rád uznávám takzvané rozhlasové herectví. Považuji ho za velice náročné. Měl jsem to ohromné štěstí, že když jsem vojákoval v Českých Budějovicích v 60. letech, bylo tam ohromné vynikající studio rozhlasové, a velice mě zvali na nejrůznější natáčení. A pak, když jsem se vrátil po vojně do Prahy, tak jsem měl to ohromné štěstí, že rozhlasovému herectví, které velice uznávám, jsem velice měl štěstí poznat v Českém rozhlase na Vinohradské třídě. A vzpomínám si, kdy při natáčení ve studiu 2 jsem měl tu možnost vidět Zdenka Štěpánka, Jana Pivce, Felixe Lebré, mistra Vosku a řadu dalších. Rozhlasové herectví mám velice rád a považuji ho za velice náročné, protože do toho hlasu pro diváky musí herec vložit všechno.
3: Jak by řekl Jan Přeučil, bravo, bravo,
5: bravo.
3: Honzíku, děkujeme za tohle vyznání speciálně rozhlasovému herectví. To moc rádi na vlnách Českého rozhlasu slyšíme. Co Evička Hrušková?
5: Já bych řekla, že Hronov je pro mě velice symbolický, protože na tomto jevišti, v tomto divadle, jsem stála poprvé v životě. A bylo to, teď si nevzpomenu, určitě to bylo po válce, druhé světové, ne první, ty.
3: Ano.
5: A hráli jsme Lucernu a já jsem tam byla jedno z těch dítek, které zpívá paní kněžně. Nevím, mohlo mi být asi 8 nebo tak. No, ale já jsem pravidelně vracím. Někdy s Honzíkem dříve a teď s naším, se Zdeňkem Rohlíčkem z divadlem, takže já jsem tady pravidelně.
3: A když jsi říkala, že ti bylo 8, já jsem to letmo spočítal, to ještě žil Jirásek, takže tě musel vidět, jako jak ohodnotil tvůj výkon, pro něj muselo být fascinující, že v jednom ze svých děl tě viděl.
5: Já tě nevím, co tomu říct. Já jsem neměla tu příležitost s ním mluvit, ale bože na Němcová, té se to líbilo.
3: Ano, to je další téma. Vzpomínka na staré bělidlo. Evičko, taky jsi zasvětila celý život divadlu, ale samozřejmě věnovala jsi se a věnuješ se televizi, filmu, všem těmhle disciplínám. Je to divadlo a zvlášť divadlo pro děti. Co má navíc, že to člověka pořád fascinuje, pořád to podstupuje, byť je to řehole, cestování po světě, je to práce, brzký stávání. Co má to divadlo? Proč to člověk dělá?
5: Já nevím, mě to baví asi ze všeho nejvíc, protože je to opravdu pro diváky a s nimi hlavně. Takže já neříkám, že bych nějakou práci chtěla podvést nebo udělat jenom halabala, ale v tom divadle musíš a v tom divadle pro děti dvojnásob. Takže když třeba právě začínáme představení na takhle velkém jevišti, jako je tady, a máš tam 300 dětí třeba a říkám si tak, a šumně a dělají takový docela rámus před představením, tak si vždycky říkám, tak kolik jim dáme, vteřinu, dvě, protože kdyby to bylo 3 vteřiny, 4, tak už je nedáš dohromady. Víš, musíš je hnedka zatáhnout, tu pozornost prostě upřít na sebe.
4: Já bych jenom doplnil, Evičku, důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
3: Snažíme se. No a teď stejná otázka na Ladu, na Jiřího, teď tedy v pozici odpovídajících. Co vy a Hronov a co vy a divadlo? Teď se nebudu ptát na rozhlas, pane řediteli.
1: No, jak říkal Jan Přeučil, dívat se na svět dětskýma očima, tak já jsem se právě tady v Hronově na něj díval. Sice pocházím z Nového Města nad Metují, ale každé prázdniny celé 2 měsíce jsem trávil tady v Hronově, protože moje babička se narodila tady v takové roubence asi 150 metrů za divadlem. Já jsem k ní jezdil každé léto na prázdniny. A vztah k divadlu, já jsem si dneska uvědomil, že je to 50 let, kdy jsem jako kluk tady dělal Kamelota a prodával jsem festivalový zpravodaj. Takže Jirásku v Hronov já si pamatuju od dětství a lítal jsem tady po náměstí se zpravodajem a prodával ho jako kluk.
3: Krásná vzpomínka, jak ty roky letí. Lado, co ty tady v Hronově?
2: Já tě asi zklamu, protože mě nebylo herectví dáno, ale když Jirásku v Hronov, tak já jsem tady natáčela první reportáže. Je tam ten rozhlas hned po škole a potom jsme tady odvysílali mnoho přímých přenosů, takže když Jirásku v Hronov, tak pro mě je to zase ta rozhlasová práce. Hmm. Ale je to krásná práce, když můžeme všechny ty divadelníky, se kterými jsem měla tu čest se tady za ty roky setkat, tak když je můžeme v rozhlase představit. Hmm.
3: Teď bude následovat písnička, která vlastně souvisí s Českým rozhlasem i se šarmantním osobností a to by možná stálo za to uvést. Lado, necháme to na tobě, anebo Iva prozradí, co bude teď zpívat?
2: No, já si myslím, že Iva, my jsme ji poprosili, jestli by zaspívala jednu z těch, o kterých se teď stále mluví. A když tedy se prolíná rozhlas s tou šarmantní, tak nesmírně šarmantní osobností, která chodila do rozhlasu, byla Zuzana Navarová. A řekne-li se Zuzana Navarová od roku 2025, od ledna, tak je to představení A pak usnu a vstanu, kde Iva Marešová famózně zpívá samozřejmě upravené písničky Zuzany Navarové a je to něco krásného. Divadelní představení je stále vyprodané, takže jsem poprosila Ivu, jestli alespoň jednu od té Zuzany Navarové by nám tady dnes nezaspívala.
3: Tak to vidíš, říkáš, divadlo mi nebylo dáno, ale ten tvůj zápal proto pozvat na dobrou inscenaci, to máš možnost samozřejmě na Vlnách rozhlasu. Dámy a pánové, milí posluchači, v tuto chvíli Radek Doležel připraven a Iva Marešová a taková malá ochutnávka z představení A pak usnu a vstanu. Posloucháte Rádio na cestách dnes z Hronova, kde probíhá Jiráskův Hronov a pomalu se budeme přesouvat vlastně k tomu hlavnímu důvodu a to je 30 let ankety Šarmantní osobnost roku.

0: světla, kam nedostanu. Miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu Iva Marešová za doprovodu Radka Doležala a pozvánka na představení A pak usnu a vstanu. Od mikrofonu vás výjimečně v pořadu Rádio na cestách zdraví Aleš Cibulka. A my, abyste si to představili u rozhlasových přijímačů, jsme vlastně na schodišti před Jiráskovým divadlem. Máme ale pocit, že jsme na jevišti, protože zapadá slunce, které nám praží do tváří. A je tady plno nejenom na lavičkách, je tady plno na schodech. Vy stojíte i tamhle vlevo. Slyšíte dobře? No tak to je paráda, krásně ozvučeno. Tohle je krása rozhlasu, že vy jste doma, v autě, na zahrádce, kdekoliv a my jsme teď společně s vámi. A propos rozhlas, to je další výživné téma. Honzo, jakou roli rozhlas jako takový hrál ve vašem životě? O tom začátku v Budějovicích už jste mluvil, ale...
3: Hraje, Aleši, velikou roli, protože jednak jsem měl ohromné štěstí, že když jsem studoval na DAMU, tak mým hlavním profesorem byla legenda českého herectví Radovan Lukavský. A i on nás navedl k tomu, jak pracovat a tvořit, já nerad říkám pracovat, tvořit v rozhlase. A měl jsem to veliké štěstí, že řadu let mohu vystupovat v jednom ohromném pořadu, který jistě si připomenete, dámy a pánové, a to je Humoriáda. Protože, jak říkal Jan Werich, humor je svátek obličeje. A to je i rádio.
2: Honzo, neodkládejte mikrofon, zeptám se ještě na jednu věc. Někdy se ptají moderátoři herců na srovnání rozhlasového herectví, televizního herectví, co je složitější. Z mého pohledu laického je ten rozhlas složitější, protože v televizi pořád máte tvář, kamera se vám může podívat do očí, můžete zahrát gestem.
3: Ano.
2: V rozhlase tohle všechno nemáte.
3: Ale to všecko musíte dostat do toho hlasu.
2: Aha.
3: A v tom je právě ta obtížná záležitost, ale i krása. Protože to slovo i v dnešní době má neuvěřitelnou moc. A to se projevuje i v tom rádiu.
2: Říká profesor rétoriky Honzík, když je v přítomnosti, jak to člověka nutí mluvit krásně, doříkávat všechna ta písmenka, aby nemluvil člověk jako prase, když je tady Honzík, tak velmi si to hlídám. Evičko, tvůj vztah k rozhlasu, jakou roli hraje rádio ve tvém životě?
4: Můj vztah je takový, já bych řekla, platonický, ale o to delší, protože já jsem vyrůstala nedaleko odsud v České Skalici u své prababičky a ta poslouchala se mnou každou nedělní pohádku, takže já si myslím, že rozhlas má v našich životech velice důležitou práci s námi tedy.
2: Když to posuneme ještě dál, vyhrajete společně se Zdeňkem a vlastně i s Honzíkem divadlo, ale v rozhlase.
4: To je pravda.
2: Což je fascinující věc, jak jste na tohle to přišli v jednom z nejhezčích studií Českého rozhlasu.
4: Na to přišel pan ředitel, protože on chtěl, aby ta Vinohradská 12 hostila víc druhů umění. No a my tam hrajeme právě pohádky. Takže teď se těšíme na vánoční Legendu o hvězdě.
2: A je nám ctí, že hrajete právě u nás. Přeskočím teď rozhlasáky, ty si nechám na závěr a zeptám se Ivy Marešové, co rozhlas, ať aktivně nebo pasivně, čím pro vás je Český rozhlas, anebo rozhlas jako takový?
5: Tak já se přiznám, že nejsem moc posluchačem Českého rozhlasu. Já vlastně tím, jak hodně aktivně dělám hudbu a divadlo a jsem hodně mezi lidma, tak já, když potřebuji relaxovat, tak si dám úplný ticho, odejdu někam do přírody mezi stromy a to je něco, co mě nabíjí. Ale samozřejmě musím říct, že Český rozhlas pro mě třeba konkrétně v Hradci Králové znamená nesmírně milé lidi, s kterýma se občas setkávám a vždycky, když jsem pozvaná na nějakou jejich akci, za což velmi děkuju, tak je mi moc dobře a je to pro mě vlastně takovej domov, protože já jsem z Hradce Králové a vlastně to beru, že jsem v takovém blízkém domácím prostředí, takže děkuju.
6: Navážu na Ivu, zmiňovala Hradec Králové, tak já jsem si všiml, a Lada Klokočníková jistě taky, a dokládá to, že rozhlas je jedna velká rodina. Účinkující, moderátoři, herci, zpěváci, ale Lado, viděla jsi,
7: je
6: když
7: to
6: se
7: tak.
6: Podíváš do hlediště, tak tam jsou naše věrné posluchačky, které já znám tváře, které chodí každý pátek do radiokavárny v Hradci Králové na páteční habaděj, který ty moderuješ. A tak si moc ceníme toho, že sedli na vlak nebo na autobus a přijeli do Hronova, aby byli tady s námi.
8: Ano, zdravíme dámy z našeho klubu a jsme rádi, že jste vážili cestu i z toho Hradce Králové.
2: Ano, mimochodem, když už se tak díváme do publika, kdo z vás je třeba jenom občasným posluchačem Českého rozhlasu, zvedněte ruku, ať víme.
8: A krása.
2: Ano, samí slušní lidé dorazili na Jiráskův v Hronov. Co tomu říkáte, pane řediteli? A rovnou navážu na ten vztah. Tak vy samozřejmě máte ten ředitelský ke svým ratolestem hradeckému, pardubickému, ale když bychom se zeptali jako obyčejného občana, posluchače, jak to máte?
6: No, jedna z mých prvních vzpomínek, když jsem jako malý kluk jezdil si v neděli po obědě, babička nebo maminka měli nádobí a já jsem si jezdil pod stolem za učíčkem a šla pohádka z rádia. To je takový jako jedna z těch prvních vzpomínek, když byly 4 roky a v závěru říkali režie Karel Weinlich.
2: Ano.
6: A já jsem si tehdy, jako, nebo pak, když už mě bylo víc, 15, 20, nebo když jsem začal dělat v soukromém rádiu po 30, tak jsem si říkal, že bych ho někdy rád potkal a mně se to splnilo. Já jsem dělal rozhovor s Karlem Weinlichem a setkal jsem se s ním.
2: Lado, jak jsi to měla ty?
8: U nás šel dráťák od rána do večera, takže jsme ho stále poslouchali a to jsem netušila, že v něm budu pracovat a že v rozhlase budu začínat a asi i končit, protože už přes 40 let je to jenom ten český rozhlas, kterému jsem se upsala, takže to asi mluví za všechno.
2: Tak se rodí legendy. Děkujeme. No a rozhlas má své šarmantní osobnosti. Letos 30. ročník téhle ankety. Za malou chvíli řekneme víc, zavzpomínáme na ty předchozí ročníky, ale také samozřejmě předestřeme, jaký bude ten ročník letošní i to, jak se bude slavit. Ale ještě předtím, Ivo, můžeme poprosit o další písničku. Co to bude tentokrát?
5: Tak vzhledem k tomu, že jsem byla účastná předávání cen Šarmantní osobnost a zpívala jsem tam píseň Memory z muzikálu Cats, tak zavzpomínáme právě i touhletou písní.

0: Děkuji.
1: Milí posluchači, tady před Jiráskovým divadlem v Hronově sedíme v noblesní společnosti Eva Hrušková, Jan Přeučil, Lada Klokočínková, Jiří Kánský a dostáváme se tedy k šarmantní osobnosti. A vzhledem k tomu, že letos slavíme ty 30. narozeniny, tak by mě zajímal ten prvopočátek. Takže pokud bych počítal rok 96, ano,
2: počítal,
1: co se tam dělo, která ta hlava byla ta, kde se to zrodilo, jaký byl ten nápad a jaké byly ty začátky před těmi 30 lety?
3: Lada měla v té době a má ostatně dodnes týdeník nebo magazín o životním stylu, který se jmenuje Charm. A tehdy v té polovině 90. let říkala, měli bychom to nějak rozvinout ještě víc, což je každý týden pořád, to je sice pěkný, ale co kdybychom udělali anketu? Ale ona to ví daleko líp než já. Jak co ten první ročník, Lado?
4: Byl člověk Ivan Hofman s Chrudimi, který vykládal pravidla etikety, jak se máme chovat, jací máme být, a on mi vlastně vnuknul tuhle myšlenku, říkal, podívejte se, Lado, co kdybychom se zeptali a udělali takový týdenní dotazník, kdo je šarmantní a jaký by měl být šarmantní člověk. No a tak jsme to vyhlásili a přišla velká sprcha odpovědí. Moc se nám to líbilo a tak jsme říkali, tak z toho uděláme měsíční takovou anketku. No a zase toho přišlo hodně, tak jsme protahovali, až se z toho stala regionální anketa, celoroční. No a potom asi po takových 5 letech jsme si tenkrát s panem ředitelem Hašem, který byl před panem ředitelem Jiřím Kánským, řekli, což takhle zeptat se v Praze, ČRO Praha tenkrát, jestli by do toho nešli s námi. No tak jsme vzali batohy, zajeli jsme do Prahy na Vinohrady a tam řekli, no to je báječný nápad, jdem do toho s vámi. No a od té doby už je to tedy 30. ročník. Anketa vydržela a vydržela jen díky vám, našim posluchačům. Díky vašemu zájmu, díky tomu, že se vám líbí a že máte taky chuť hledat v téhleté době to hezké kolem nás, šarmantní osobnosti, milé lidi, a my si tam vlastně zakazujeme negativní věci, takže já si myslím, že je to asi dobře, zvlášť v téhle době.
1: Řekněte mi vy dva, podařilo se vám za těch 29 let z hlediska těch vítězů a nominovaných přijít na to, v čem to tkví, ten šarm? Co to teda je, ten šarm? A vy jste na to největší odborníci, protože těch šarmantních osobností jste viděli už celou řadu. Lado.
4: My to stále hledáme.
1: Fakt?
4: My to stále hledáme, protože ten šarm, jak jsi říkal, ten buď je, anebo není. On to říkal už Karel Gott, když přijel na naši nahrávku do Klicperova divadla a říkal, no, to je přece jasné, čechral, jak se pozná ten šarm.
1: Čechral si peří, tak jsi to ano předváděla.
4: Ale je to skutečně, prvním šarmantním byl Marek Eben, to mluví za vše. Poslední šarmantní osobností byla Jitka Molavcová. A když se podíváte na ta jména, je tam také pan Radovan Lukavský, Viktor Price, Jan Přeučil. Ta jména jsou krásná, ale je tam také pan profesor Pavko, pan profesor Pirk a řada dalších. A víte, co my si velmi ceníme s panem ředitelem? Že za těch 29 let všichni vítězové si pro tu cenu do Hradce přijeli. A toho si ceníme nesmírně a i v tom kontaktu s nimi jsme stále, pokud tedy ti šarmantní tady jsou, protože z 9 už jsme se bohužel museli rozloučit.
1: Mm-hmm, ale to je vlastně i doklad toho, že ta anketa už opravdu funguje hodně dlouho. Honzíku, zeptám se na to vás a podívám se na ta jména. Opravdu Radovan Lukavský, Zdeněk Svěrák, Marek Eben, pan Pirk, Simona Stašová, Viktor Price, Jiří Suchý, Jan Přeučil. Co vás spojí a jaké to je být v takové společnosti? Vy máte prostě papír na to, že jste šarmantní. Mě to fascinuje.
5: Naplňuje nás jedna krásná myšlenka. A je to myšlenka, s kterou se už leta řídí svoji milovanou Evičku. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Jak jednoduché, nebo jak jednoduše to zní? Zeptám se teda za nás, za všechny, já jsem se na to Lady ptal, několik kolegů rozhlasových se nás dalo dohromady, ne, že bychom pomýšleli na to vítězství, jako jo, ale že by nekápla ani ta nominace. to někdo krade ty moje hlasy, nebo Lado, já nechci nějak sebestředně tady vyskakovat, a nebo jestli prostě nás z konkurenční stanice nemá teda ani ta nominace.
4: Já tě uklidním. Dokud budeš pracovat v Českém rozhlase, tak rozhlasáci nominování býti nemohou, protože bychom mohli být podezříváni, že vám nadržujeme, takže...
1: Čili holky, vy mi to posíláte úplně zbytečně. Já vám nakoupil korespondňáky a to všechno tam hází do koše. To je fascinující, ale já jsem teprve teď pochopil, protože když se dívám na letošní nominované, je tam Lucie Výborná. Čili teď důvod odchodu z Českého rozhlasu, ona tak jako mlžila, že to... Ne, ona se chce stát šarmantní osobností, tak odešla. Čili letos už to nestihnu, ale kdybych odešel z rádia, věnoval tomu ten rok, zvítězil jsem, tak pak se můžu zase vrátit a nesebereme ty...
4: No samozřejmě.
1: No, tak to jsem chtěl, to jsem chtěl slyšet.
3: Teď Aleši napadlo, aby zítra nevyšlo v Blesku titulek, že víme, proč odešla Lucie Výborná z rozhlasu.
1: No jistě, ale ať mají o čem psát, samozřejmě. To bude relevantní důvod. Ale byly nějaké krušné roky, na které vzpomenete, a nebo něco. Víš, že tenkrát, když se to dělo, bylo vám pořádně horko a po letech je z toho veselá historka z natáčení?
3: Bylo, ano.
4: Bylo. Když jsme s Mirkem Vaňurou jeden ročník moderovali, tak si představte, že na dálnici byla velká dopravní nehoda a všichni nominovaní nám postupně volali, že zůstali v zácpě, že nedojedou na čas, a to už byly přímé přenosy, a nejprve Hana Maciuchová, Pavel Šporcl a tak dále. No a to byl oříšek, co s tím, protože my jsme měli vlastně prázdno, bylo několik sekund do zahájení,
3: takže my jsme pak natahovali.
4: A je pravda, že... Takže to byl asi takový ten nejtěžší okamžik, kdy skutečně nikdo nedorazil nebo neměl dorazit, pak to stihli.
3: A pak postupně najížděli, takže ze zadu Lada dostávala lístečky, kde měla napsáno, už přijel Šporcl, takže věděli, že ho můžou uvést, a takhle postupně přijížděli.
4: Tohle asi bylo nejtěžší. No a pak jsou takové drobnosti, jako že ztratíš náušnici těsně předtím, když už jde znělka, tak jsme ji tam hledali po zemi. A potom jsou takové, že někdy s Mirkem hledáme společnou řeč, jo, protože přece jenom přímý přenos je přímý přenos a my jsme jeden tam, jeden tady. No a někdy tedy přicházejí ty lístečky, už tečeme. No a Mirek mluví a já na něho koukám a ukazuju, točeme.
3: Co ta těla říká, už také vidím,
4: ano,
3: že kolegové
4: tady Tomáš ukazuje.
1: Ale tak to je jednoduchá věc, tak to nemáš moderovat s Maďarou. Podívej se, dneska jedeme na čas, máš si na to vzít profesionál, ale dobře, no,
4: kolegové,
1: tak fajn.
4: Že tečeme.
1: Jo. Dáme si další písničku a po ní tedy prozradíme, co udělat pro to, když jsme vás teď možná nalákali, třeba někteří z vás teprve objevili, že taková anketa je, chcete hlasovat v tom letošním ročníku. Za malou chvíli se dozvíte, jak na to a jak ještě můžete ovlivnit, kdo se stane tou 30. šarmantní osobností téhle sympatické ankety. Ivo, co to bude tentokrát?
0: Tak, teďka to bude naše autorská píseň, kterou hráváme se skupinou Razam. Jmenuje se Razamovo Genesis.
1: Děkujeme.

0: Iva Marešová na vlnách Českého rozhlasu, odtud z Jiráskova Hronova. 30 let ankety Šarmantní osobnost roku. 30. ročník právě probíhá a vy, kdo nás právě teď slyšíte anebo vidíte tady v Hronově, máte šanci zasáhnout. Co ještě můžeme udělat, kolik času na to máme a co za to?
1: Co za to? Už tradičně hlavní cenou je televizor, ale máme tam i digitální rádia, máme tam i telefony, dárkové košíčky, takže 10 cen pro...
2: 10 vylosovaných z těch všech, kdo budou hlasovat, získává tyto ceny.
1: Každý týden Šarmu taky věnujeme knížku, CDčko, jakoukoliv drobnost, protože každý týden věnujeme za jeden hlas cenu jednomu posluchači. Těch 10 cen vyhlásíme na gala večeru 23. října Královéhradecké kongresové centrum Aldis, kam pozveme těch 10 nominovaných, na které se tady teď Aleš Cibulka dívá.
0: Dívám a měl bych tedy osobní dilema, pro koho byste hlasovali, takže pokud to ještě nevíte, už to můžu otajnit, to už
1: určitě
0: je známo. Ano, do té nejužší desítky se dostali herečka Taťana Medvecká, herec Miroslav Hanuš, moderátorka Lucie Výborná, houslista Jaroslav Svěcený, herečka Naďa Konvalinková, moderátor Daniel Stach, hlasatelka Saskia Burešová, herec Martin Mišička, učitel Jakub Kvášovský a potomek šlechtického rodu František Kinský. Je to na vás, to vám teda nezávidím. Je to složité, ale budu se moc těšit. No a potom, co vy vyhlásíte v pátek 23. října, Šarmantní osobnost, tak se malinko přiživí i tobogán, protože my přijedeme do Hradce a uděláme v sobotu ráno takovou afterparty, abychom viděli, jak potom slavnostním mejdanu vypadáte a která z těch šarmantních osobností je na tom nejlépe.
1: Tak my se na to velmi těšíme, že se tobogán propojuje s naším gala večerem. 23. října začínáme v 19 hodin, budeme se snažit v Aldisu zůstat tedy až do rána,
0: no,
1: abychom potom mohli jenom přejít na tu 11. hodinu do tobogánu. Pane řediteli, bude to náročné.
2: Jsem rád, že to takhle vyšlo, že Aleš to naše pozvání do Hradce Králové v této formě přijal, protože ten pátek 23. října bude přímý přenos Aldisu vysílat i dvojka, takže vlastně posluchači dvojky Aleši večer se dozví, kdo vyhrál a dopoledne si naladí vás v tobogánu a vy

0: Hodinku. Blíží se ke svému cíli, takže pro vás mám dvě zprávy. Lado, za prvé, že vracím mikrofon a za druhé, máte asi 20 vteřin, pač tečete. A to už není můj problém, to už není můj problém. Nad tím já si meju ruce, podívejte se, jak jste to natáhli. Děkuju moc, moc si
1: to
0: vážím.
1: Děkujeme Aleši Cibulkovi za báječné moderování. Opět nás přesvědčil, že je to šarmantní osobnost a budeme se těšit, že se s ním budeme scházet. Děkujeme i našim milým hostům, Janu Přeučilovi, Evě Hruškové, Ivě Marešové a Radku Doležalovi. Byli jste báječní, jsme rádi, že jste tady s námi byli, protože jste naši. No a budeme se tedy těšit teď toho 23. na gala večeru, kam zveme i Aleše Cibulku a třeba se tě tam zeptáme na to, co ty a rozhlas a co ty a šarmantní a co ty a Hronov, protože na to dnes nedošlo.
0: Já už tam začnu se svojí předvolební kampaní. Loučím se, pan ředitel přináší krásné růže pro dámy. No a pro nás všechny i pro vás u rozhlasových přijímačů na závěr píseň a ještě před ní přípitek Jana Přeučila, šarmantní osobnosti.
2: Dámy a pánové, na závěr přípitek dobrého vína z veršů ze staré čínské poezie. Sedím u vína, zve dobré druhy dobrá hodina a já jsem sám. V tom náhle nadstrání kulatý měsíc se mi uklání. Já jemu se mnou v modrý nebesklín můj kývá stín. Společnost poklona mi nešetří, tak byl jsem sám a teď jsme tři. Chce měsíc pít? Stín zdvíhá pohár. Copak nevidíš, že dneska za vás za oba pít musí moje hříšná nádoba? Co je to, chlapci rozmilí? Já piju, vy jste z toho opilí. Měsíce motá žvatlá ke stínu, ten si zas se snítkou tančí jasmínu. Jen já tu klidně sedím při víně, jim připijím a dobré hodině. Tož loutu sem a píseň se mnou noťte. Pak na kutě mě chlapci doprovoďte. Vždyť do jedné se vejdou postele, kumpáni světlé, noci veselé. A zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí, v krásném Hronově, opět naviděnou.
1: Děkujeme. A poslední od Ivy Marešové a Radka Doležala.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočina v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro. Zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem. Zpíval Jaromír Horák, snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně, zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať, nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost, vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Na hrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus. Říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan, z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím. Mluv, kapelníku, mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr, myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A to si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádo

0: argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná. Její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře. Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Po týdnu vás opět v pravidelném čase zdraví Lada Klokočníková. Pěkný den. Přesně za měsíc nás čeká nejslavnější český dostih Velká Pardubická, prestižní společenská a kulturní událost, na které nesmí chybět ani klobouky. A tak v dnešním Šarmu vám s modistkou Miroslavou Sochorovou poradíme, jaké jsou letošní trendy. S blížícím se podzimem už taky saháme po koženém oblečení. O něm jako nadčasovém trendu bude rozhovor s návrhářkou Jitkou Šedovou. V pravidlech etikety odpovíme na některé dotazy, které se týkají především dětí. Se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme cvičení Body and Mind a v konci Šarmu si připomeneme nedožité 101. narozeniny šarmantní operní pěvkyně Soni Červené. Prvním hostem Šarmu ale bude už za malou chvíli sympatický, pohotový a vtipný moderátor Aleš Cibulka. Tak jdeme na to.

0: Utíká to velice rychle, skončily nám prázdniny, začal nový školní rok a mnohým z nás s ním přibyly nejen rodinné, ale často i nové pracovní povinnosti. O to raději se asi ještě pak vracíme do letního dvouměsíčního času, který umožnil i setkání, na které během roku nebyl čas. Pro mě to bylo například prázdninové natáčení našeho rádia Na cestách. Na jednom z nich, konkrétně v Hronově, jsem se koncem srpna měla možnost po čase se setkat s moderátorem Alešem Cibulkou. Slovo dalo slovo a tady je rozhovor pro náš magazín. Je radost zastihnout moderátora Aleše Cibulku ve východních Čechách. Aleši, dobrý den, vítej, my už si tykáme. Vy.
1: Ano, my jsme si potykali asi třikrát, vždycky se potom nějaký čas nevidíme, znovu se začneme vykat, ale je to radost to potykávání si, takže dneska se budeme loučit a zase si začínáme vykat, jo?
0: Dobře, docela by mě zajímalo, když východní Čechy, tak jaký vztah ty máš k východním Čechám?
1: Je pravda, že díky mému povolání toho člověk hodně sjezdí, ale ať je to Hradec, ať jsou to Pardubice, anebo vůbec tyhle ty dálnější končiny, dneska jsme v Hronově, ať je to Broumov, jsou to místa, kam se člověk díky práci dostává, ale bohužel nikdy nemá čas pořádně si je projít. Já si vzpomínám, že vždycky, když na táboře, což byly takové ty velké socialistické tábory, tak se volili nejlepší tábornici a ti jeli někam asi na 3- nebo 4-denní výlet. A já si vzpomínám, že my jako děti ze Sokolovska jsme vyjeli a byl tam Náchod, Broumov, tyhle ty končiny, které pro nás byly prostě přes celou republiku, takže k těmhle těm místům Babičino údolí, Dvůr Králové nad Labem, vzpomínám si, jak jsem jako dítě měl pocit, že jsem opravdu, to bylo v době, kdy jsem ještě nebyl u moře a měl jsem pocit, že jsem byl tak daleko, jo, takže do dneška ty východní Čechy s tímhletím mám spojené.
0: Ano, když tedy si teď zmiňoval ta místa a to dětství, tak nakonec, jaké jsou ty tvoje prázdniny?
1: My jsme pravidelně každý rok, když jsme ještě byli mladí, jezdívali s mým Michalem na Ibizu na 3 týdny, kterou jsme milovali a to je přesně ten extrém, to je to nejživější místo na světě, diskotéky, než bychom tam chodili, ale věděli jsme, že tam jsou. No a když jsme si potom v roce 2010 pořídili chaloupku, úžasnou, v loni slavila narozeniny, bylo jí 222 let, roubenku v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, tak ten první rok jsme ještě jeli k moři a ta dovolená se sestávala z toho, že jsme leželi na pláži a vyprávěli jsme se o tom, jak to teď musí být krásný na té chalupě, jaký tam musí být klid a jak vlastně to, co jsme začali pěstovat, teď plodí a tak podobně. Další rok už jsme nejeli a od té doby už jsme u toho moře nebyli. Takže my se vždycky, když to jde, zhruba v polovině června nebo koncem června odsouváme na chaloupku a protahujeme si co nejvíc to léto, že jsme tam třeba až do poloviny září, ale samozřejmě sem tam v diáři něco je, třeba jako ten sympatický dnešek, který jsem rád kývnul, protože jsem rád jedu za tebou, rád jedu a člověk si ještě oskouší, že vůbec ještě umí promluvit do mikrofonu. Dneska jsem zjistil, že jo, a můžu si dát ještě měsíc.
0: Já si myslím, že ty tuhle tu zkoušku rozhodně nepotřebuješ, ale jestli se nepletu, tak vy jste s Michalem teď oslavili nějaké takové výročí.
1: No, my jsme slavili, to je neskutečně, my jsme v prosinci slavili stříbrnou svatbu, takže jako jedeme 26. sezónu, to je něco neskutečného, je to jako včera, když jsme se seznámili. No a příští rok tady máme 50. Takže vidíš to, ta šarmantní osobnost k těm 50. v tom příštím ročníku. Teď ještě skočit v tom rádiu, no ale když to tak dávám na misku vah, já nevím, tak já si možná počkám, než bych odcházel, až mě jednou z toho rádia vyhodí, tak pak si na tu šarmantní osobnost počkám. A když jsme dneska dávali dohromady ten průměrný věk, kdy se to dostává, tak mám ještě takových, no, 20 let čas.
0: No, jak jste slyšeli, Aleše Cibulku ještě má 20 let čas, ale já si myslím, že šarmu má na rozdávání a tak se na něho těšíme, že se s ním také 23. října na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku uvidíme.

0: A už jsou to naše tradiční módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den, ahoj Jitko.
1: Dobrý den.
0: No, my jsme minulý týden radili dámám, co vzít na letní šaty, teď už v tom období, kdy se blíží podzim. Myslím si, že letní šaty v nejbližší době odložíme, nebo už jsme odložili a teď se budeme dívat na ty podzimní módní trendy. A pojďme si říct, jestli tam patří i semiš a kožené oblečení, protože to je asi také taková stálice.
1: Přesně tak, jak říkáš, je to stálice, Lado, k tomu podzimnímu šatníku, ta kůže, ať už hladká nebo broušená semiš, tak to k tomu patří a zkrátka nás to láká. Je to prostě něco, co si přes léto vezmeme okrajově, ale ten podzim, to je hodně o kůži a to patří do toho trendu.
0: Tak se můžeme těšit na kožené sukně, kožené kalhoty, kožené bundy.
1: Je tam vlastně opravdu jakoby všechno z té kůže, dlouhé kožené kabáty, bundy, samozřejmě výborně vypadají sukně, takové ty elegantnější, ať už rovné, nebo vlastně přes boky úzké a potom rozšířené jakoby do toho mírného áčka a samozřejmě kalhoty. A myslím si, že kalhoty třeba v té volnější siluetě, široká nohavice, když je ta kůže měkonká, tak to vypadá velice zajímavě a prostě neotřele.
0: Je to hlavně ta černá, anebo i tady jsou různé barvy a přece jenom už se trochu mění to, že když kůže, tak černá?
1: Ne, je to hlavně o barvách, protože opravdu ta kůže teďka jde v barevnosti. Samozřejmě jsou tam ty podzimní tóny, je tam tmavě zelená, je tam hnědá, rezavá, vypadá skvěle bordo, tmavá, červená, klidně i jakoby žlutá, taková ta slunečnicová, anebo třeba i ty zelené limetkové tóny. Vypadá to fantasticky.
0: Kdyby si nám poradila, jak tedy kombinovat to kožené oblečení s ostatním?
1: Té kůže je tam poměrně dost a tím pádem vypadá to dobře, když to zkombinujeme monochromaticky. Takže pokud k tomu vezmeme nějakou košili, svetr, úplet, aby to mělo tón v tomu, anebo úplně jakoby vyloženě ve stejné barvě, včetně doplňků, včetně punčoch. Vypadá to zajímavě a ta kůže se tím pozvedne.
0: Teď už jsi se dotkla doplňků. Kožené kabelky, to je klasika, tak jak kombinovat to kožené oblečení s koženou kabelkou, případně koženýma botama?
1: Tam platí pravidlo, že spíš tu kabelku třeba zvolit opravdu ve stejné barvě, ve stejném odstínu, aby takzvaně trošičku zanikla na tom oděvu, anebo boty do stejné barvy s oděvem, nevolit ty dvě součástky jakoby k sobě.
0: My za malou chvíli půjdeme do společnosti a budeme mluvit o tom, jaké budou klobouky na podzim a tak by mě docela zajímalo, co ty kožené klobouky.
1: Kožené klobouky spíš se teďka začínají nosit takové ty, já tomu trošku říkám, rybářské kloboučky z té kůže, kšiltovky, bekovky, takže klidně i z té kůže tyhle ty doplňky na hlavu bez problému a je to v kombinaci stejně jak ta kabelka nebo boty. Většinou do tónu, po případě zvolit jednu barvičku ještě jako zkombinovat to takhle. Ta kůže by měla vyznít krásně v té barvě, v jaké je navržená nebo vyrobená, dobarvená a tohle to všechno nechat vyznít jako ten materiál.
0: Tak my jsme si teď krásně povídali o koženém oblečení, o kožených doplňcích, ale za malou chvíli to o té módě bude také. Teď ti děkuji návrhářce Jitce Šedové a přeji pěkný víkend. Naschledanou.
1: Krásný den. Naschledanou.

0: Charmem do společnosti.
1: Je to neuvěřitelné, ale 136. Velká Pardubická, nejtěžší dostih světa, klepe na dveře. Už 11. října se do Pardubic jedou ti nejlepší, kteří se do závodu probojovali v jednotlivých kvalifikacích. Ta poslední byla minulý týden a protože Velká Pardubická je nejen sportovní, ale také společenská událost, nemohly na ní chybět ani klobouky. A tak pokud chcete vědět, jaké jsou trendy, tady jsou rady jedné z nejlepších českých modistek. Charmiu jsme se dnes vypravili na poslední kvalifikaci na Velkou Pardubickou. A kdo tady nemůže chybět, to je modistka Mirka Sochorová. Dobrý den.
2: Dobrý den, mám velkou radost, že se vidíme.
1: Paní Mirko, krásný klobouk na vaší hlavě, aby ne. No a potom ta kolekce, kterou tady vidíme kolem nás, nádhera. Pojďme ji představit našim posluchačům.
2: Tak já mám velkou radost, že se tady můžeme potkávat, že tady můžete vidět zase nové klobouky, které jsem připravila. Je to podzimní kolekce, kterou můžou využít i na Velkou Pardubickou, anebo se můžou vybrat i kloboušek na běžné nošení. Ty materiály jsou z králičí pasti, takže je to klobouk, který zajisté vidí přes celý rok.
1: Vidím tady krásné takové podzimní barvy. Můžeme říct, jaké jsou tedy ty trendy této kolekce a vlastně letošního podzimu a zimy?
2: Tak samozřejmě, co se týká barek, tak je to krásná hnědá, čokoládová barva v různých podstínech, vínová, tmavě modrá. Co se týká typu, tak oblíbené jsou chloboučky s plochou střechou typu bountr. Můžeme zde vidět i zajímavé klobouky typu ploše, foš 20. let, ale takové moderní úpravě. A pro letošní rok jsem připravila plně novou, takovou minimalistickou, moderní kolekci, která se jmenuje Proměny.
1: Dá se říct, že každé ženě klobouk sluší, protože když budu mluvit za sebe, tak někdy mám pocit, že je velmi těžké si vybrat, aby mi klobouk slušel vzhledem k tvaru obličeje.
2: Víte co, potřebujete vždycky zajít osobě, která doopravdy se kloboukou už nějakou dobu věnuje. Protože myslím si, že určitě se dá pro každou osobnost najít klobouk. Je to samozřejmě o tom, jestli ta dáma, klientka chce tu cestu ke klobouku hledat, protože samozřejmě pokud klientka tvrdí, že jí nic nesluší a uzavře se a nechce vlastně ten kloboukový svět otevírat, tak to nemá význam. Ale myslím si, že pro každou osobu, která chce najít klobouk, tak se opravdu dá najít klobouk právě s přihlédnutím k tomu, jaký ten tvar obličeje má. A není to jenom o obličeji, je to o tom, jaká je to osobnost, co vyzařuje. A vždycky je to na společné práci a hledání společně toho klobouku, které té klientce sluší a kterým odpovídá, prostě to je já.
1: Hledejme všechny dámy, nenechme se odradit tvarem obličeje nebo věkem. Přesto se zeptám, jestli tedy teď to nejsou spíš takové ty menší bombonky, než ty velké široké klobouky, které jsou v modě.
2: Samozřejmě jsou oblíbené právě tady tyhle ty typy bombonků, kapek, že jo, když se odíváte, samozřejmě velká inspirace v Anglii. V Anglii mají na to krásný název, který se jmenuje Percher. My pro tenhle ten typ klobouku tady nemáme český vlastně jíraz. Samozřejmě jsou bez krempy, ale jsou větší než je takový ten malinkatý, jako mají se nám to.
1: Ještě něco, co byste, že nám vzkázala před tou Velkou Pardubickou?
2: No, na Velkou Pardubickou určitě, aby se nebáli i experimentu, aby se nebáli i právě nějakého výrazného zdobení. Myslím si, že třeba práce s peřím je věc zajímavá, ale ne v tom klasickém podání do nějakého prka, ale to prostě se dá krásně upravovat, stříhat, takhle znáte ty květin, které jsou velice krásné a zase, když máte si kravo, tak ten peří prostě vydrží.
1: My děkujeme za všechny rady, za to, že jste nás zasvětila do tajů krásných klobouků a těšíme se s Mirkou Suchorovou zase brzy někdy v našem vysílání. Na shledanou.
2: Děkuji moc krát za pozvání.

0: A i dnes budeme s expertem na etiketu Danielem Šmídem odpovídat na vaše dotazy, milí posluchači. Dobrý den, vítám tady Daniela Šmída.
1: Dobrý den i vám, děkuji za pozvání.
0: Tak začneme otázkami, které se týkají stolování a týkají se dětí. Co je důležité tedy zachovávat u stolu, proč je důležité stolovat společně a je tady otázka, co mám dělat, když dítě nechce sedět u stolu, protože nemá hlad. Takže to je ta konkrétní otázka, na kterou budeme odpovídat.
1: U malých dětí je ponoukejme, aby co nejdéle vydrželi po tom jídle sedět u stolu. Minimálně tak dlouho, než všichni ostatní dojí. Pokud máte ale v plánu sedět u stolu další 2 hodiny u láhve vína, no tak je pochopitelné, že to děti nebude bavit. Neznamená to, že jsme tam přikovaní, pokud někdo musí na toaletu nebo potřebuje vyřešit cokoliv jiného důležitého tělesného, no tak musí jednoduše odejít. Stačí říct, omlouvám se, nemusí žádat o žádné povolení svých rodičů, jednoduše se omluví a zase přijde.
0: A co věta? Nepůjdeš od stolu, dokud to nesníš.
1: To je velmi silná manipulace a můžete tím natropit mnohem více škody než užitku. Je to možná dobře myšleno, že neplýtváme jídlem nebo že chcete, aby děti vás poslouchali, ale je to velmi, velmi věta, která je manipulativní a pokud to dítě nechce jíst, tak většina dětí ví nejlépe, co mají jíst a kolik toho mají jíst.
0: Mám tady také otázku, kdy začít trvat na tom, aby děti seděly spřímeně u stolu.
1: Co nejdříve ukazovat těm dětem na vlastním příkladě, sedíme všichni spřímeně, neopíráme se o opěradla.
0: Taková ta pravidla, co by měli, ano.
1: Ano, a když jim to ukazujeme, tak vlastně jim to nemusíme říkat. Většina dětí obkoukává to, co dělají rodiče a potom to přirozeně bez nějakého sekírování dělají. A pokud ne, tak na to můžeme upozornit, prosím, kolena dolů, děti mají tendenci si opírat i kolena o stůl a tak dále.
0: Takže i tady učit už děti, jistě, jak se sedí jistě u stolu, začínat co nejdříve.
1: Co nejdřív.
0: Dost časté dotazy, které přišly ještě před začátkem prázdnin, byly, že děti nosí ze školy občas takové ty starostlivé otázky, nebo spíš svěření se rodičům, že ve škole už se používají sprostá slova. Jak naložit se sprostými slovy, jak to dětem vysvětlit, když se vás zeptají, maminko, Pepíček mluví ve škole sprostě.
1: V prvé řadě tomu předcházet ještě předtím, než se vaše děti narodí, a to je zakázat si mluvit sprostě v rodině. Vždy v rodině nehovořit s prostými hrubými slovy, potom se vám bude lépe vysvětlovat, že takhle nemluvíme, že tohle neříkáme. Pokud klejete u zpráv, řvete sprostá slova na stadionu nebo na nějakého politika, který navštíví vaši obec, tak se potom nedivte, že to používají děti také. Pokud se to stane a děti přinesou toto slovo nebo ho použijí, jednoduše řekněte, takhle nemluvíme, tohle slovo nepoužíváme, tohle slovo není součástí naší rodiny.
0: Tolik tedy o dětech dnes, Daniel Šmíd, expert na etiketu, a my se těšíme za týden opět, na shledanou.
1: Já se těším, na shledanou.

0: Charm. Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Jak už jsem slíbila, se začátkem nového školního roku vám postupně se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou, kterou vítám v Šarmu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dáváme rady, jak cvičit, jak dát do kondice naše tělo, abychom se cítili dobře. A co jsme slíbili dnes, Gabi? Na co se zaměříme?
2: Tak na dnešek jsme si slíbili promluvit o lekcích typu body and mind. Je to anglický výraz pro tělo a mysl, když to řeknu velmi zjednodušeně. To znamená, že se zabýváme tím, jak se cítíme ve vlastním těle, že ho vnímáme, a pokud se ozve nějaká bolest, je to většinou signál našeho těla, že je potřeba se mu více pověnovat a věnovat sami sobě péči a pozornost, protože často ta bolest v těle může být vyvolaná i změnami v organismu spojenými s hormonálními výkyvy, s nějakou náročnou životní situací, kdy řešíme třeba zaměstnání nebo nějaký problém v rodině, a to všechno ovlivní nejenom naši psychiku, ale promítne se právě i do našeho těla.
1: My už jsme tady říkali, že po té 40, přesně tak, už to tělo někdy neposlouchá, a třeba to, co bychom zvládli v 20 letech, v těch 40 už nikoli. Ono se to týká například i těch bolestí kyčelních kloubů nebo vůbec celého těla. A vy jste říkala, ztrácíme také rovnováhu.
2: Ano, to je častý problém, že najednou už třeba klopítnutí tak nevybalancujeme, nebo se třeba přihodí i pád a přiměje nás to k zamyšlení, co se to najednou děje s mým tělem. Často se říká, že rovnováha je spojená třeba například v jogovém cvičení i se stabilitou psychiky. Takže když jsme rozrušení ve stresu, řešíme nějaké problémy, jsme zahlcení, tak často i ta naše rovnováha nebo koordinace může být horší a pocítíme to na sobě, jo? Že si řekneme, já jsem najednou v nepohodě, já se motám. Právě ta rovnováha se odvíjí třeba už od samotného chodidla. Takže já třeba pracuji s klienty formou cviku, které nám posílí chodidlo, procvičí, ale zároveň i jeho pružnost, stabilitu kotníku za pomocí různých míčků, válečků, balančních i plošinek, které jsou úžasné, že na nich můžeme potrénovat a promasírovat i akupresurní body na chodidle. Můžeme na té podložce sedět třeba i v zaměstnání, můžeme si podkládat balanční čočkou bedra, mezilopatkovou oblast. Takže i v běžném životě můžeme trošku cvičit po chvilkách, i třeba právě v tom zaměstnání nebo doma v průběhu vaření, úklidu, najít si takovou chviličku právě i pro tyto balanční polohy, které nás posílí směrem nahoru po celém těle.
1: Ano, ano, ale vy jste se zmínila také o tom dechovém cvičení, o té mysli, takže to jde úzce právě s tímto cvičením, o kterém jste se teď zmínila.
2: Ano, když právě mluvíme o té vyrovnané psychice nebo i hormonální disbalanci, tak všude v těchto případech pomáhá právě i cvičení dechu. Zní to tak jako jednoduše, nebo možná pro někoho, co si pod tím představit, tak je to úplně obyčejný plynulý nádech a výdech. To si posluchači mohou schválně vyzkoušet, když se posadíte pohodlně na židli s rovnou páteří a zavřete si oči, tak vlastně i vědomý nádech nosem a výdech přes ústa, jako byste si představili, že sfouknete svíčku, tak už i tento plynulý nádech a hluboký výdech nám může po minutce sklidnit naši mysl a i sklidnit náš krevní tlak. I jednoduchá technika hlubokého nádechu a výdechu, při kterém si napočítáme například do 5, nádech 2, 3, 4, 5, krátkou zádrž dechu, výdech 2, 3, 4, 5 a přiložíte si třeba dlaně jednu na hrudník a jednu na oblast břicha, zavřete oči, navnímáte svoje tělo, tak už i toto je jednoduché cvičení, jak se napojit sami na sebe a jak zůstat déle fit.
1: Kdybychom chtěli, aby nám to někdo takhle hezky ukázal a řekl na kurz, je to ta hormonální yoga, nebo jaké druhy cvičení se na to zaměřují?
2: Může to přesně tak být. I hormonální yoga, nebo pak lekce typu jemná yoga, yin yoga, i relaxační yoga, restorativní yoga, to všechno jsou právě ty techniky ovlivňující naši psychiku a uvolnění napjatého těla.
1: Říká sportovní instruktorka Gabriela Bašková, které děkuji za návštěvu v Šarmu, no a těšíme se za týden. Co to bude za týden?
2: Tak za týden si dáme takové praktické rady, jak se udržet v tom cvičení v efektivitě. Co je takovým typem, jak vydržet u cvičení, aby nám přinášelo efekt a radost.
1: Těšíme se. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Ve středu 9. září jsme si připomněli nedožité 101. narozeniny operní pěvkyně Soni Červené. Tahle šarmantní dáma první velikosti byla hned několikrát nominována v naší anketě Šarmantní osobnost roku a v roce 2012 na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku obdržela mimořádnou cenu šarmu za spolupráci s rozhlasem. No a takhle se Českému rozhlasu vyznala z lásky k rodnému Hradci Králové, kde cenu přebírala.
1: Tady jsou moje kořeny, tady můj pradědeček stvořil tu světoznámou firmu Václav Červený a synové, nástrojařskou dílnu a potom továrnu. Tady on vymýšlel ty svoje modely těch trumpet a tady vlastně to všechno začalo, tady se potom narodil také jeho vnuk, můj otec Jiří Červený, který se ale potom se svým kabaretem Červená sedma, to byl literární kabaret, se přestěhoval do Prahy a tam já jsem se narodil. Ale přesto máte pravdu, že jsem cítím Hradečačkou.
0: Kdybychom se zastavili u rodu Červených, byl to tedy hlavně tatínek a ta Červená sedma, co způsobilo, že jste už od dětství toužila stát se herečkou a zpěvačkou a operní zpěvačkou a že se vám to podařilo?
1: Určitě, protože když zanikla Červená sedma, já jsem se teprve o tom později narodila, tak k nám chodili ti sedmičkáři a u nás se zpívalo, recitovalo, debatovalo. A já jako děcko jsem to všechno zažila, samozřejmě, když jsem musela jít spát, tak jsem nešla spát, někde jsem se ukryla v koutě a všechny ty písničky a ty debaty a ty scénky, divadelní scénky, které se tam taky, ty básničky, to jsem si prožívala a to jsem si zapamatovala. Tehdy už jsem si jako dítě, ačkoliv jsem netušila, jestli mám hlas nebo talent nebo vůbec zjev nebo cokoliv, jsem řekla tak a já budu herečkou. Tak to jsem si tehdy usmyslela a později jsem to změnila, že ne, nebudu herečkou, ale budu zpěvačkou. Mm-hmm.
0: Znamená to, že vy v životě vždycky, když jste si něco usmyslela, takže jste si zatím svým snem šla,
1: to
0: za tím
1: je pravda,
0: svým přáním.
1: Ano, ano. Ano.
0: Řekněte mi, musí člověk asi hodně, ale nějakým způsobem chtít, aby se mu to podařilo, protože mnozí si přejeme a potom to vzdáme a jsme smutní z toho, že se něco nezdařilo. Vy jste asi tady ten člověk, já nevím, v jakém jste znamení, paní Soňo?
1: Jsem hrozně pořádná pana, nesnesitelně pořádná.
0: Vážně?
1: Pana, ale to, co říkáte vy, že si člověk jde za svým cílem, já myslím, že to je za prvé věc sic silné.

A i dnes připomínám, že do konce září můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Jejich seznam najdete na našich internetových stránkách. Vy hlasy posíláte, my za to mnohokrát děkujeme, velice si toho vážíme. A i dnes je tu cena pro jednoho z vás. Knížku a vstupenky na náš gala večer 23. října dnes posíláme panu Jiřímu Koldovi, který poslal e-mail a v něm píše: hlasuji v anketě Šarmantní osobnost roku pro Sasky Burešovou. Děkuji za možnost hlasovat. Tak pane Koldo, my děkujeme, že hlasujete, posíláme ceny. No a snad vás potěším i tím, že příští týden vám nabídneme v Šarmu rozhovor se Sasky Burešovou. Tak to je malá pozvánka k příštímu týdnu, ten dnešní Šarm končí. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Loučí se s vámi Lada Klokočníková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. A na Hané končí sklizeň chmele. Výnosy jsou letos podprůměrné. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré časné ráno vám přeje Josef Maršál. Předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD dnes bude nedaleko Vídně jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci anebo rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se připojí také Itálie.
2: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na ruzyňském letišti dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Na Chmelnicích na Hané končí sklizeň a zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, řekl Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
3: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
0: Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde zhruba na 16 miliard korun. Začít by měla v roce 2028.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy jinde ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na 35. kilometru D11 je kvůli vyprošťování auta po nehodě uzavřen pás směrem na Prahu. Provoz je veden pouze jedním pruhem v protisměrném pásu, ale už by to dlouho nemělo trvat. A opatrně na 84. kilometru D3 směrem na Prahu. V připojovacím pruhu tam stojí nepojízdné nákladní auto. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
5: Hezký dobrý den v pátek 18. září. Zdraví vás tady Láďa Slezák. Krištof má svůj svátek a tým Krátké lásky jsou ty nejdelší, tak to bude písnička, kterou vám právě teď zahrajeme. Už za chvilku se podíváme také do dnešních českých novin. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno, 7 minut po 5. hodině. Podíváme se do dnešních českých novin na dvojce. Banky zdražují hypotéky už od jara a nyní hrozí, že měsíční splátky vyskočí o další tisíce korun. Důvodem je nové vyhrocení konfliktu mezi USA a Íránem, které prudce zvedlo sazby, za něž si bankovní domy mezi sebou půjčují peníze. Pro zdražení úvěrů je to zásadnější zpráva než včerejší rozhodnutí České národní banky nezvedat svoji základní sazbu, od níž se úroky hypoték také odvíjejí. Průměrně jsou teď sazby u poskytnutých hypoték podle České bankovní asociace kolem 5%, u nabídkových sazeb sledovaných společností Swiss Life Select 5,51%. Prudší zdražování zatím banky z části pokrývají ze svých marží, které na hypotékách mají, píše o tom dnešní Právo. Spekulace končí. Evropská komise ve čtvrtek 17. září formálně představila návrh nařízení s pracovním názvem EU Kids Act, který má sjednotit pravidla pro ochranu dětí na internetu. I když návrh zakazuje přístup dětí do 13 let k sociálním sítím, hlavním principem nové legislativy má být změna jejich fungování a dotkne se také online videoher. Evropská unie chce zamezit přístup mladých lidí k sociálním sítím, a to ve dvou krocích. Do 13 let by nesměli mít vlastní účty, mezi 13. a 15. rokem má být k dispozici mini účet kontrolovaný rodiči a v dalším období už má nastoupit obecná regulace sociálních sítí s méně predátorskými algoritmy. O tom píší dnešní Hospodářské noviny. No a do třetice všeho dobrého, vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě, píše agentura AP. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně asi jednou za 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA. Píše o tom dnešní Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno. Na severozápadě a západě je tu možnost slabého deště. Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Dobré ráno.

To byly Miraj ve vysílání dvojky a Summer Love. Hezké, dobré ráno vám přejeme v 5 hodin 21 minut a historické události pro dnešní den, tak třeba v roce 1830 první lokomotiva vyrobená v USA prohrála závod s koněm. Na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk v roce 1848. O 3 roky později vyšlo první číslo amerického listu The New York Times. Bylo také zahájeno telefonické spojení mezi Prahou a Vídní v roce 1889. A v roce 97 společnost Elektrické dráhy Královského hlavního města Prahy zahájila provoz elektrické tramvaje. V Karlových Varech skončil první mezinárodní šachový turnaj, psal se rok 1907. V roce 1931 měli světovou premiéru dlouho hrající gramofonové desky, LPčka na 33 otáček. Také byla zrušena nejslavnější dálnice na světě Route 66, vedoucí z Chicaga až do Los Angeles. Bylo to v roce 1964 a ve stejném roce v tento den měl premiéru první český filmový muzikál Starci na chmelu. Vesmírná sonda Voyager si pořídila první společnou fotografii Země a Měsíce a byl to v roce 1977 a v 94. ze Staroměstského náměstí v Praze odjel na kole na 3letou cestu kolem světa Vítězslav Dostál, první Čech, který takovou cestu vykonal. To jsou události pro dnešní den, teď už Europe the Final Countdown, také Jarek Nohavica a Těšínská a pak už další aktuální zprávy. Přejeme hezké dobré ráno s dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
3: Myslím si, že úpravu filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
1: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
4: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
4: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré jitro. Šéf poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci a nebo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Letošního setkání takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také Itálie. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v kauze Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 3 desítky vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu také 2letý zákaz činnosti. Cimický se proti rozsudku odvolal. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na ruzyňském letišti dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situace dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i ta jiná v Evropě. V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády České republiky Safeguard. Potrvá do pátku 25. září. Vedení radnice upozorňuje obyvatele města i okolních obcí, že mohou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků a také vojenské techniky, včetně bezpilotních letounů. Součástí cvičení bude i střelba. Hlavním smyslem několikadenní akce je důkladně prověřit připravenost a schopnosti jednotek aktivní zálohy.
1: Počasí.
6: Dnes bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy, jinde jen ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13.
1: Doprava.
6: Opatrně na 84. kilometru D3 směrem na Prahu stojí tam nepojízdné nákladní auto podle všeho v připojovacím pruhu. V opačném směru D3 rovněž opatrně na 127.5 kilometru na vozovce je nějaká blíže neurčená překážka. Na silnici číslo 9 kolem Libiše se poblíž železničního přejezdu pohybují lidé. Je horší viditelnost, dávejte tam pozor. A na silnici číslo 8 mezi D8 a Velemínem blíže Velemínu srazilo osobní auto srnu. Počítejte tam s omezením provozu a zpomalte. To byly zprávy, po nich opět Láďa.
7: Dobré ráno, jak se staví dům pro Antarktidu? Architekti z VUT to zkusili v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolat větru, mrazu i sněhu. Víc se dozvíte už za chvíli v reportáži na Dvojce. V pátek 18. září. Krištofům přejeme všechno nej. Hvězdy se mění nad hvězdárnou. Takovou písničku zaspívá Honza Kalousek. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Jan Kalousek na dvojce. Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky. To všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teď do prototypu modulu Polární stanice.
2: Prototyp Polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově Jamese Rosse, podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční, krásnou stanici. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie je upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru. Je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až turistická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka. Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno. Na severozápadě a západě má být možnost slabého deště. Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se severozápadě a západě území lokálně objeví slabý dešť anebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tedy dnes trochu chladněji, než to bylo v posledních dnech. No a teď už nejlíbí jim bylo a mě Gáš Dorp na Dvojce. Hezké ráno.

0: Mňáka a Žďorb na dvojce a teď pro potěšení také Halina Pavlovská a její vzkaz pro dnešní den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: V první třídě jsem byla zamilovaná hned do dvou chlapečků. A krásné bylo, že i oni milovali mě. A vždy mezi sebou bojovali, kdo mě povede za ruku, až půjdeme do školní jídelny na oběd. Jednou do mě někdo v družině strčil a já jsem spadla na zadek a na záda. Sukenka se vyhrnula a mé buclaté nožky vyletly nahoru, rozletěly se a já těmi nožkami udělala takové Bčko. Měla jsem na sobě bohužel takové ty klasické, bavlněné, vroubkované, vytahané, béžové punčocháče, které v těch inkriminovaných diskrétních místech končily potupným švem ve tvaru U.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kdo všechno v tom jede?
2: Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
3: Jste podezřelí, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
4: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy.
5: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Že by zatím byly fakt jenom prachy?
4: Bude to stačit na obvinění?
3: Jdu za váma.
6: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent. Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Vedení ruzyňského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů ze třetích zemí. A v Mělníku začíná třídenní vinobraní. Radnice očekává desítky tisíc návštěvníků. Bude polojasno až oblačno během dne, se na severozápadě a západě objeví déšť nebo přehánky a teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršal. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na ruzyňském letišti velmi dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení. Podle ředitele komunikace Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
9: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
7: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, jako třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově anebo Amsterdamu. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí, která se zabývá transparentností vládnutí anebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle Ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf resortu Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na možné oslabení občanské společnosti, což ministr odmítá.
10: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
7: Ještě v červnu ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 tam chce postavit ČEZ. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na vlastní zdraví. Zvoněním zvonů chrámu svatého Petra a Pavla v Mělníku začne dnes v 15 hodin třídenní mělnické vinobraní. Město očekává desítky tisíc návštěvníků, kteří budou moci ochutnat stovky druhů vín. Chybět nebudou koncerty, divadelní představení a další kulturní akce.
11: Program doplní i nová podoba tradičního průvodu. Jeho hlavním motivem bude spojení 3 mělnických symbolů Labe, Vltavy a Vína. Do centra se vydá v 19 hodin z Krombholcovy ulice. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy jinde ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
8: Doprava.
7: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se tvoří kolona kamionů na 182. kilometru. Levý pruh jede plynule. Pozor, ale je tam hustá mlha. A nejen tam řidiči hlásí také mezi 76. až 201. kilometrem a taky mezi Vyškovem a Kroměříží. A na 35. kilometru D11 je kvůli vyprošťování auta uzavřen pás na Prahu. Provoz je veden jedním pruhem v protisměrném pásu. To byly zprávy, po nich z terénu Regí Kuba a Dalibor.
8: Startuje ranní dvojka.
12: Krásné dobré ráno, jsme v terénu.
13: Dobré ráno z terénu.
12: Dobré ráno z terénu.
14: Tedy taky z terénu, dobré ráno.
12: Jak se cítíte, Regino a Jakube?
14: Zlínsky.
13: No, tak v takhle krásném studiu, čistionkém, dokonalém, všechno funguje. Tak jak se můžeme cítit?
12: Děkujeme Českému rozhlasu Zlín, že nás se tady pustili.
14: Jsme tady hýčkaní, dostali jsme kávu, speciální osvětlení na moje přání, takže já se mám tady jako v tom, v peřince.
12: Ty jsi jenom naznačila, že by si chtěla kýchnout a okamžitě...
14: Přišel kapesník, no já se prostě mám...
12: Prostě ten pán mne kapesník, to znamená.
15: Přišel pán kapesník, to si nejsem úplně jistý,
13: že... Má sluhy, to je a mezi ně patří pan kapesník.
12: Je to pan kapesník. No nic, normálně začínáme jako vždy. My jsme jenom, abychom to vysvětlili, my jsme ve Zlíně proto, že už dnes od rána tím pádem připravujeme kromě říšské vysílání a kromě říšskou show, kterou... v rámci akce Kroměříž září budeme provozovat a už to nikdy neřeknu.
14: A kromě toho budeme už dopoledne natáčet některé příspěvky, které zítra uslyšíte po 14. hodině u nás ve vysílání.
12: Tak jo.
13: Počkej, budeš špek?
12: Samozřejmě.
13: No proto. Jaký špek z terénu, víš?
12: Špek z terénu?
14: Terénní.
13: Terénní špek.
12: Terénní špek. Tak jo, začínáme. Hezké dobré ráno. It's...

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Ano, je to tady 6 hodin 9 minut a i když jsme v nádherném náručí Tomáše Chrástka ve zlínském studiu, tak mateřská škola proti mě je pořád stejná jako v Praze. Zlobíte tady během písničky, že se to svět neviděl.
2: No, já jsem si vzpomněla na to, abych vysvětlila, čemu jsme se teď naposledy smáli s Jakubem, že když jsme chodívali do divadla, když jsem byla ještě malá, tak jsme kupovali pravidelně divadelní program a on měl takový specifický záčmuch, ten program.
1: Ano,
2: vždycky to divně smrdělo a já jsem, byť mě to nevyhovovalo, tak jsem k tomu musela čichat.
3: Do knihy voní lépe.
2: Přesně tak.
3: Knihy voní oproti tomu programu.
1: Můžu se ještě jednou zeptat, jaké slovo si to použila? Záčmuch?
2: No to je Jakubův vynález.
1: Záčmuch. A to je dokonce to je vynález.
2: Označení něčeho, co nevoní, ale nechceš říct, že to smrdí, protože ano. Když něco smrdí, tak už je to takové neuctivé. Ale když to má záčmuch, tak je to veselé, ale přitom ty
3: možná
2: vlastnosti
3: si
2: zůstávají.
3: Ano.
1: Možná si to neuvědomuješ, ale řekla si, že ten program smrděl, takže nevím, jestli ano. To teda neuctivé. Dobře. Máme tady pro vás ranní špek, milí přátelé, je 6 hodin 10 minut, zkuste přijít na to, co jsem. Já. Dřevnice, Vláry, Bečva, Vsetín, Zlín, Kroměříž, Nový Jičín, Frýdek Místek, to všechno je moje.
3: I Frýdek Místek.
1: V podstatě část. Jako kousíček, mm-hmm. No. A pak mám jenom druhou nápovědu. Jo!
2: Takový jsi pořádný?
3: Mm-hmm. Asi jo, ano.
1: Takhle, něco mi chybí.
2: Jo, co?
1: To nemůžu říct. Ale jsem. Jo! A něco mi chybí. Ale jinak. Zlín, Dřevnice, Bečva. Všechno je moje.
3: Mhm. A část teda.
2: A to ti chybí takový ty vlasy na zádech?
3: No spíš na zadku, ne?
1: No spíš.
2: Vlasy na zádech. Já jsem to nechtěla říct.
3: Hřívu. To jsou vlasy na zádech.
2: Ale na hlavě, ne? A na krku.
3: No a to nejsou záda takhle.
2: Já jsem myslela tam na zadní části, takový ten sulíček.
1: Prostě. Ne. Já mě chybí v případě, že jsem tak mi chybí věc, díky které jsem ovladatelnější. Protože když to mám, tak se neovládám. Mm-hmm. Podobně tady třeba jako
3: ano,
1: někdo.
3: To mě chybí taky. No.
2: Jakub, ale není bezúzdný?
3: Rozhodně nejsem nudný. Bezúzdný.
1: Ne.
3: No,
1: takže ještě ano. Jednou. Vlastně
3: chybí
1: tady
3: ti volant prostě.
1: Nevím, jestli je to volant. Spíš řadící páka teda, ale
3: jo.
2: Ty myslíš to, co je na bříšku, že naopak.
1: No, ale pozor, nejsem jako uzda, prosím.
2: No, já vím.
1: Nejsem uzda.
3: Ne. Mhm.
1: Jo. Jenom ještě jednou vám řeknu, asi víte, tady to všechno je moje. A já vám to nedám. Je pravda, že někdy jsem trochu tvrdohlavý.
3: Tady zvukař Tomáš omdlel, on to vysílání nezná.
1: Jo, ano, to je pravda, tady Tomáš Chrásta, o čem si to tam povídají, pro boha. No.
2: A je to taky, se v tobě říká to o těch bramborách, a teda respektive zemácích a zelém, živobytí celé?
1: Zemáky a zelé, živobytí celé, no a jasně. A miluju teda mimochodem Pohanku, na rozdíl od vás, jo?
3: Vítka.
1: Tak Vítka Pohanku taky miluju, to je jasný. Rád poslouchám Český rozhlas dvojka. Ale Pohanka, na tom jsme tady všichni živí.
3: Mm-hmm.
2: No jo, no.
3: Já musím mlčet.
1: Jo? Takže dvojka zavináč rozhlas.cz, my překvapivě i tady ve Zlíně máme veškerou dokonalou techniku. Nebo ne překvapivě, to jsem řekl špatně, ale že se mi to povedlo otevřít. Mě teda.
2: Na rozdíl od salátu a ořechu máš ještě něco navíc, ne?
1: Ano, ano.
3: Uh-huh.
1: Ano.
3: Teda regu,
1: salát a ořech, to nic.
2: To nic.
1: To já jsem,
2: tomu něco chybí.
1: Já jsem ještě a. A.
2: A.
1: Jakub napsal svůj tip. Bohdalka, správně.
3: Tak
1: to se mě uklidnil. Dobrý, no tak jo. Tak dvojka zavináčil za CZ. Počkej, teď mi to ukazuje, že jo, v pořádku, to bude dobrý. Tak se těším na vaše odpovědi.
3: My taky.
1: Dáme si tady.
2: To nevidí.
3: To nevadí.
1: Ty nevidíš
3: na ten odpovědi?
2: Už chodí.
1: Ty nemáš monitor, aha. to všechno zvládne.
4: Já si vždycky přečtu, ale neřeknu nic, že budu mimo mikrofon.
1: Jo, jo, jo, jasně, v pořádku.
5: No se naučím na spaměť.
1: Je a napsal nám Radim Chrástek.
2: A Petr ze Špeku.
1: Jo, jo, jo. A zdraví Tomáše Chrástka.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Jsme tady, ano, a jsme v oblasti, která už sama o sobě je jednou z hlavních nápověd Ranního Špeku. Kdo vlastně jsem? Já. Máte ještě nějaké nabídky? Nápověd?
2: No, Regi šla správně s tím ořechem, ne? Skoro.
3: A s tím salátem.
2: A s tím salátem.
3: No a pak už možná jenom v písňové formě jsme si vzpomněli na dvě s Jakubem. A nevím, jestli...

0: Matalík.
1: Tak dobrý.
0: Yeah.
1: Tak co?
2: Děti, já mám tleskám.
1: Dali jsme to dohromady.
3: 3, 2, 1.
4: Jsem vykastrovaný hřebec, který bývá klidnější a lépe ovladatelný než nevykastrovaný hřebec, například, a jsem také obyvatel Valašska. Jsem tedy Valach.
1: Valach.
2: Proto si mluvil o mně.
4: Kdy jste na to přišli?
2: Já, mě pomohla Riky, oříškem.
4: Ještě bych měl jenom říct, že je to, což jsem teda nevěděl, přírodní rezervace, je to chráněné území s přirozenými bučinami nedaleko Vítkova v okrese Opava, který je Valach. Potom byl známý slovenský divadelní a filmový herec Gustáv Valach. A logicky jsem obyvatel Valašska, ale potom ještě Valachie, a to je historický název pro obyvatele historické země na jihu Rumunska. Ale u nás prostě Valach, že jo? Pořádný
2: kus
4: chlapa.
2: Chlap, ano, to je chlap, přesně, ne, tak, takový ten modrý.
4: To se ví. Mm. Takže my jsme Valaši, jedna rodina.
0: No a napsala Jana, Mať teda ne sama, psala ještě s Maťkem a Peťkou a píšou skromně říže, Jana je zářivý ročník 86 a píše, dneska jsou Valach, ní?
1: Jsou.
0: Ní?
2: Ní? Ní. Baba.
4: Vy vlastně do toho nevidíte, vy máte jenom jeden, jo.
2: To zaržání bylo bezva. Trošku mě to probudilo.
4: A já jsem se snažil
2: z Vyškova.
4: Jsem se snažil mimo mikrofon. Ano, ale Radim Chrástek, který, jak jsme se dozvěděli tady od místního našeho kolegy Tomáše Chrástka, dokonce byl ve třídě ještě s jedním Tomášem Chrástkou. Chrástkem? Ne.
0: Chrástkem?
4: No, asi Chrástkem, protože to by byl Chrástka.
2: Přitakává, dobře to říká.
4: Ale Chrástek, ano, kdyby byl Chrástka, tak je s Chrástkou, jasně. A napsal Radim a říkal Tomáš, tady člověk otevře okno a hned jde kolem Chrástek. Každý Chrástek. A Radim střílí od boku Valacha, Radim 1976 z Fulneku, perfektně střílíte.
0: No a taky napsal Michal Bártek. Mírně jsem se zarazil, pak jsem se uklidnil, že to dnes není kromě říšské vysílání. Asi budu taky Valach. Nejvíc Bártků je statisticky kolem Horní Bečvy a na Valašsku. Hlavně kolem valašských klobůk. To se mi vždycky líbilo.
4: Valašské klobůky, to je...
2: Tam je to nádherný.
4: Krásný, no. Tady je to všude krásný. Nádherný. Hlavně Zlín a vůbec, kromě říš, máme teda připraveno. Myslím, výborné vysílání, a nejenom tedy vysílání, ale i ta existence. Přijeďte tady ze všech koutů Valašska, se na nás podívat.
0: Ale zrovna Kroměříž, myslím, to už je zase Hana, ne?
4: Pozor, to je vlastně Hana, to je Hana, tam nám to vysvětlili. I když takhle, já jsem se podíval přesně tady tedy na tu formulaci toho Valašska, a ta Kroměříž tam jako lehce ještě figuruje, ono to asi, jak jsem říkal, ten Frýdek Místek, je to... Tady dokonce se píše, že jsou to přilehlé části okresu Kroměříž, Nový Jičín a Frýdek Místek, ale dozvěděli jsme se, že vlastně oni se cítí blíž k té Hané a k té Olomouci, kdy my jsme to spíš vnímali na to Zlínsko, že jo. Ale to si všechno řekneme i zítra.
2: No, že Kroměříž se říká, že jsou hanácké Atény.
4: Správně.
2: Že jo.
4: A také tam mají hanácké Vdolek.
2: Mňam. A možná i Holek.
4: Ano.
2: Hanácké Holek.
4: Hanácké Holek je tam určitě hodně.
0: A píše Věra z prostřední Bečvy, kněhyně. Dobré ránko, si Valach, Valaška Věra. A Valaška to je i taková ta hůl, ne? Taková ta barevná.
2: No, ona vypadala jako sekírka, ne? Ano. Měla zakončení.
0: No, a taková má takový barevný prostředí.
4: S tou se tančí.
0: Právě.
2: Tančí a hází.
0: Takže nejenom Věra je Valaška, ale je to i taková ta krásná věc.
2: Ano, a přeskakuje se, že jo?
4: A já jsem v Rožnově pod Radoštěm, nebo ještě tam mám rodinu samozřejmě, ale strýc a tetička už nežijou, ale strýc Áda, to byl teda Valach, to ti povím.
2: Jo.
4: No, to byla Palice Dubová. To je ten,
0: píše co... Alena jako poleno.
4: No jasně, to je ten, co řekl na svatbě ne. Protože...
2: Si to rozmyslel. Jo?
4: Ne, on špatně slyšel, jako nerozuměl panu farářovi. Protože pan farář, ta věta zněla... jestli si bere Mařenku dobrovolně a ne z donucení nebo něco, že on jak byl trošku veselější, tak slyšel jenom to donucení a tak ho to naštvalo, že zařval na celý kostel ne a ona si opak, ten kněz si opak vzal a řekl mu do ucha, řekni ano, blbče. A on úplně, když mi to vyprávěl po těch letech, tak měl zas ty rudý oči, že proti svýmu přesvědčení řekl v tom kostele ano, protože on měl pocit, že si bere tu Mařenku z donucení, rozumíš? Ale protože Valach, že jo,
2: A ten vztah pak pokračoval jak? Ten už nebyl z donucení, ne?
4: Ne, to bylo 70 let byli spolu, jo?
2: No, tak to je krásný.
4: Nebo kolik, no, krásný. No. Byl krásný.
2: Asi to s ním nebylo jednoduché, viď?
4: S Ádou?
2: S Ádou.
4: No, nebylo, no. Hmm. Ale dělal tak výborný kalvádos, že...
2: To se pak žije lépe.
4: To se žije lépe. My jsme se vždycky museli schovat spolu, aby teta neviděla. Ne, byl výborný chlap, fakt výborný. Valach, Bára, jsem Valach.
0: Tom von 60, zdravím vás, milá dvojtrojko, záčmuchuju, že to bude ve stádu špek bez něčeho, tedy Valach. Hezký pátek i víkend všem, i těm na Valašsku.
2: Bez něčeho.
4: A momentálně Hana Hauserová napsala, že momentálně v Tbilisi, tak děkujeme, že nás posloucháte i v Tbilisi, dneska jsem Valach, no jasně, samozřejmě jste, my jsme Valach.
2: Je to na tobě, Regi.
4: Jo, ty nevidíš.
2: Já nemám.
0: Dalibor, jakožto špek je typický Valach s velkým V, či Valach s malým V, kůň. Píše Petr Walter s dvojitým V ze štítu.
4: Skvěle. Dáme si Miley Cyrus a po zprávách Pepička Maršála jsme zpátky.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Ocenil také snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci anebo k dalšímu možnému rozšíření Evropské unie. Letošního setkání takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také Itálie. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na ruzyňském letišti dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského anebo Sergeje Rachmaninova. O vítězích mezinárodní soutěže pak rozhodne porota složená z předních hudebních odborníků.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Zejména v Čechách čekáme přechodně i zataženo. Teď ráno na Moravě místy jinde jen ojedinělé se objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť a nebo taky přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
3: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se tvoří kolona kamionu už na 175. kilometru. Levý pruh jede víceméně plynule. Pozor, je tam stále hustá mlha. Na 16. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto po defektu a řidič se pohybuje kolem. Projíždějte velmi opatrně a v opačném směru stojí kamion v pravém pruhu na 61. kilometru a je tam kratší kolona. Na 35. kilometru D11 je kvůli vyprošťování auta po nehodě stále uzavřen pás na Prahu. Provoz je veden jedním pruhem v protisměrném pásu. Kolona se netvoří. To byly zprávy, opět předávám slovo do Zlína.

0: Ano, stále, ano, jsme ve Zlíně, nezbáznili jsme se úplně, víme, že se Vánoce teprve blíží, ale přece jenom, protože v Raním Špeku byl Valach, tak si Regina vzpomněla na tuto vánoční píseň, ale zároveň na Večerníček, na který jsme úplně zapomněli.
1: Pázli ovce Valaši z roku 1972, jako říkal, ale to jsme byli hodně prťaví.
2: Někteří jsme tady 2 roky a 4 roky nebyli ještě.
0: No, já už jsem samozřejmě už sledoval.
1: Večerníček, ale to byli takový ti dva chlapíci, pastevci, že ovcí vlastně, a já jsem Jakubovi říkala, že to byl jeden byl takový vysoký fešák z copánky a druhý byl takový malý tlouštík, sympaťák, ale on ten fešák zase nebyl tak, jak si ho pamatuju, asi tak pohledný, jak jsem si myslela doteď. No, to nevadí.
0: No nic.
1: Měl ještě nižší nárok.
2: Ale to chci říct přesně.
0: Dobré ráno, dnešním špekem je Valach, Helena a Slávek. Tahle ta odpověď je tady asi 100krát. Úplně jste úžasný. Fakt fantastický. Strašně moc mailů chodí.
2: Jo, takhle ne, Helena.
0: Moc pěkně zařechtaný. Ne. Moc pěkně zařechtaný špek. Lenka přeje krásný víkend.
2: Já bych tě chtěl ještě jednou poprosit.
0: Ne, to já nezvládnu.
2: Ne, už to nejde, jo.
0: Já to nezvládnu.
1: Ale jo.
2: No,
1: bys mohl dělat
2: to
1: Valacha s
2: flekou. To byl hřebec.
0: To už bylo.
1: To je pravda, to je víc. Voda 15, vzduch plus 6, píše Vladamo. Jako kapelník kapely Valašské družiny pražské bych o špeku měl něco vědět. Ale pozor na hranice, Valašská, ta jde často po vsích. Kamarád zhora, kousek od Frýdku, říkal, že on je Lach.
0: Lach, jo. Ano.
2: A jenom, pardon, voda 15, vám neteče tepla?
0: Moment, jak se jmenovala ta kapela, nebo jmenuje?
1: Valašské družiny pražské.
0: Takže Valašská družina pražská?
2: VDP.
0: To musí, jasně,
1: že tak to známe.
0: Ne, to musíme najít, to musíme najít.
1: Jo, a on totiž, já už chápu, proč voda 15, protože předmět toho e-mailu špek jsem poslouchal z bazénu.
0: Počkej, ale i tak.
2: To je ráno.
0: Ale i tak v bazénu 15.
1: Je to fršné takové.
2: To teda je.
1: Jako z frištáku.
0: Je to jako tady ve frištáku.
1: No.
0: No nic, tak si něco pustíme, ne? Co? Nějakou písničku?
1: Jak se řekne slovensky, Kroměříž, okremžíš. Píše Tomáš.
2: Okremžíš.
0: Okrem, jo, okrem, to je ho. Poznám.

0: Raní Vlk.
1: Ano, jsme dnes trošku Valaši. Valach byl v Raním Špeku. Filip ze Smrkovic, všichni píšete také o tom, že třeba máte rodinu na Valašsku, nebo že víte, jak vypadá ten správný Valach, a ty moje dvě děti proti mně koukají do jednoho počítače a pořád se tady smějou. A já samozřejmě nevím čemu, protože to tak v tom rodinném svazku někdy bývá. Jo, tatínek kouká, děti se smějí a neprozradí.
2: Ale my prozradíme, protože se chceme bavit i s vámi. A napsal Josef, my jsme tady naráželi, nebo zmiňovali jsme některá příjmení.
1: Vy už jste narazili?
3: Takhle
1: po ránu jsem to nečekal.
2: Napsal Josef, Bártek, když to je Valach jak poleno. V Pluskovecku, v Karlovicách, jich je také dost. Moje rodina. Napsal Josef ze zahraničí.
3: Jo. A Petr napsal Špek, dobré ráno, hezký den, no tak, ano, i to Špek to byl.
1: Zdar Valaši, Jitka ze Skalice, no jo.
3: Já bych vám moc rád pomohl, já to nepřečtu.
2: Třeba dnes, jaký rozdíl mezi Vlašským a Valašským?
1: Ano,
2: tak prosím. Zmiňovala u Špeku ořech a salát a asi myslela Valašský,
1: no,
2: ano.
1: No jasně.
2: My jsme říkali, že tam ten ořech a salát něco nemá.
3: Ano, přesně tak, ale že tam figuruje skoro.
1: Je tady Richard Navrátil, servisní mechanik SDA, napsal Valach. Bych řekl, že to je Valach. Že jde o Valacha. Správně, Richarde. A děkujeme. No, tak vzhledem k naprosté nedostatečnosti těchto dvou. Vy máte jedny čočky na dálku a druhé čočky nemáte, no tak to je...
2: My si střídáme.
3: Ale Pavel tady správně napsal, ano, Kroměříž až Olomouc jsou 100% haná.
1: Jo, no, jasně, ano. Ale několikrát nám tady bylo napsáno, ne řečeno, že vlastně ta hranice jde někdy i částmi nejenom měst, ale vesnic.
2: Jo? Je to tak.
1: A kdo byl Valašský, nebo kde je Valašský král?
2: Bolek, ne?
3: Bolek.
1: Přesně tak. A jsem to jenom to vyzkoušel, jestli to víš?
2: No já si pamatuju, jak jsme hádali ve Špeku polívku a ty jsi říkala, neznám žádnýho polívku.
1: No, jsem si to dovolil.
3: Nemohli byste vysvětlit mě z úplného a sporného okraje Hané, proč obě města jsou ženského rodu? Nejde mi to na rozum, zum, zum, zum.
1: Jo,
3: to je Pavel Dobeš, ne?
1: Tak, ano, ano.
3: Zum, zum, zum.
1: Ale ještě napsala Veronika, tady bych připomněl včerejšek. Hele, to si poslechněte, to je moc krásný. Krásné dobré ráno. Po včerejším debaklu s brežněvovským pozdravením jsem si jistá, že jde o Valacha. Ano, tak včera jsme připomínali Leonida Iljiče Brežněva, ale to už je naštěstí všechno pryč. Dobré ráno do Zlínka. Dneska jsem Valach, že jo, Petra? Protože včera, myslím, psala Pavlínka ze Zlínka.
3: Pavlínka?
2: Říkal Jakub.
1: Jsi to tak špatně
2: rozměžnil.
3: Včera to bylo celé takové rozměžnělé.
1: No, protože jsme měli políbení.
3: Políbení, no.
2: Jo, to bylo to Jakubovo pusinkování.
3: No to a tvoje šmajchlování.
1: Už prosím.
2: Cicmání.
1: Dost.

0: Je 8 hodin 46 minut, stále posloucháte naše ranní vysílání. Dnes tedy je ze Zlína, kde, jak možná už máte možnost slyšet, se hořčíkem napájí náš host, který za námi dorazil, protože i zítra bude vystupovat se svou manželkou v Kroměříži. Pan profesor Doudlova, dobrý den, pane profesore.
1: Moc hezké ráno je ze Zlína.
0: Je vám dobře?
1: Já jsem tedy běžel za vámi z Prahy, protože jsem si původně myslel, že budeme vysílat z Prahy. Mm-hmm. Ale tak naštěstí jsem to stihl.
0: Já mám jednu zkušenost, pane profesore. Jednou jsem běžel, myslím, že místní budou přesně vědět, ze Slušovic do Lípy, dolů té dálnice, takzvaná Gorbačovka. Tak já jsem jednou v životě, tam jiná cesta nevede, nebo jsem ji nenašel, tak jsem jednou běžel po dálnici. Nebyl to úplně příjemný běh. Jak se vám běželo po dálnici? Zase ono to kolem Brna je, to stojí, že?
1: Já takže běhám tam se... poměrně rychle, takže běhám v tom levém pruhu.
0: Jo, ano.
1: Takže,
0: od Ostrovačic to stojí až do Vyškova, takže tam nemáte strach.
1: Tak můžete kličkovat, tam jako není problém. To je výhoda právě toho, že běžíte po té dálnici, že nestojíte v koloně.
0: Guru funkcionalistické architektury Le Corbusier označil Zlín za zářivý fenomén. Odborné knihy o něm píší jako o funkcionalistickém klenotu či perle moderní architektury a pro spoustu Čechů a Moravanů samozřejmě je to zkrátka Baťovo město. Co znamená pro vás, pane profesore, doufám, že jsem to přečetl správně.
1: Přečetl jste to naprosto správně, já v tom budu pokračovat. No tak Zlín je ostatně vedle Prahy jediným městem v Česku, pokud by vás to zajímalo, které se může opravdu pochlubit filmovými ateliéry. Ve zlínských ateliérech tvořil Karel Zeman, že? Nebo Hermína Týdlová. No a město si tou svou filmovou historií dodnes náležitě hýčka.
0: Pane profesore, vám došlo to magnézium, takže tady máme, když tak pro vás ještě další skleničku, abyste... Víte co, jak jste běžel, tak nemáte určitě dost energie.
1: To je slivézium.
0: To
1: mi chybí samozřejmě v těle. No, tak ve Zlíně totiž svého času působil, a to asi málo kdo ví, i můj děda za Bati Doudleba, muž, který se rozhodl, že Baťovi nebude konkurovat v botách, ale v zásadních inovacích, no a založil zde továrnu na výrobu polobotek. On to byl vlastně geniální obchodní model, protože ta polobotka totiž nebyla tak, jaký člověk zná, ale to byla bota sahající pod kotník a byla to skutečně jen půlka boty. Proto polobotka, vlastně půlbotka, takže přední část chránila chodidlo před nepřízní osudu, zatímco tou patou se chodilo přímo po dlažbě. Výhodou byla především ta cena. Děda tvrdil, že zákazník sice trochu víc cítil terén, ale za to méně cítil cenu. No a nemusel pak s patami na pedikúru. A ta doudlebovská inovace...
0: Další výhodu to mám, obrovskou.
1: Ano, obrovskou, obrovskou. Dokonce tou patou dělal děda i takhle čáral přechody pro chodce. Ta doudlebovská inovace samozřejmě nezůstala jen u té obuvy, protože děda ve Zlíně provozoval také filmový ateliér, kde se zabýval barevnými úpravami toho filmového materiálu a právě tady dosáhl těch výsledků, které dodnes nemají ve světové kinematografii obdoby. On totiž dokázal například černobílý film obarvit na modro. Dokonce ten film uměl i odbarvit. Takže pravda, při tom druhém procesu už na plátně nebylo vůbec nic vidět, ale dědeček tvrdil, že tím film získává zcela nový umělecký rozměr, pokud se navíc zachovala ta hudební stopa, tak mohl si pak divák celý děj domyslet podle vlastní fantazie. Takže ten film svým způsobem rozvíjel tu fantazii.
0: Jestli chcete rozvinout...
1: Nedosáhnu pro tu...
0: Já vám, pane profesor, že vám dochází dech.
1: No a nakonec, když už jsme u Zlína, tak známe tady asi... Moc krát děkuji.
2: To máte do jedné a do druhé.
0: Jo, ano, tak já.
1: Zdraví.
0: Je to opravdu unikátní, protože třeba odbarvit černobílý film, protože na člověka to může už tenkrát, vím, že to působilo na diváky vlastně trošku smutně, a protože jsou to jenom dvě ty barvy. Je vám dobře, pane profesore?
1: No tak vitamin S je vždycky jako dobrým pomocníkem. Moc krát děkuji. Já vám ještě chci ale říct, že v tom stavebnictví také nezůstal za Bati Doudleba pozadu. Ve Zlíně nechal podle svých slov postavit mrakodrap, když ho však architekti upozornili, že ta jeho stavba připomíná spíše zemlianku, tak jim vysvětlil, že jde o nový rozměr funkcionalismu, protože ten mrakodrap nemusí po každé růst nahoru, ale může růst dolů. Tak
0: on to potom není...
1: Který
0: to není,
1: nikdo nikdy neviděl.
0: No ne, to není mrakodrap, to je krtkodrap.
1: To je, říkáte to dobře, nebo hlínodrap vlastně, no. Takže dnes už po něm ve Zlíně mnoho viditelných stop nezůstalo. Jeho továrna na potáž.

0: hoděny.
1: Já se tady podívám z okna, protože vidím, že se tam stále ještě loudá půl měsíc, pane profesore.
0: A víte, že jsem k tomu napsal skladbu?
1: Opravdu?
0: Ano, ano. K tomuto, ano.
1: Že bychom si ji pustili?
0: Buďte tak.
1: No, protože se půl měsíce často loudá.
0: Pokud máte na tantiemi,

0: Stále posloucháte Ranní dvojku, to byla píseň Marty Kubišové, respektive interpretace Marty Kubišové Loudá se půl měsíc. Regina Květoňová říkala, že jako malá tam vždy slyšela Loudá se půl měsíc, loudá se i můj strýc. Patrně na něj čekali, šel z restaurace. Ale pojďme si připomenout...
1: Jsem mu nechtělo domů, to dá rozum.
0: Památník po roce otevřel, ožívají v něm Ladovy postavy.
1: To už píše Dnešní Právo.
0: Vodníci i kozlové, sněhuláci, hospočtí i kocour Mikeš, všichni jsou v Hrusicích k vidění. Téměř rok trvala rekonstrukce památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Proměnou prošla budova i její okolí. Hlavní novinkou je moderní expozice využívající animace, projekce a další interakce.
1: Aktivní prvky. Tam bylo slovo rozdělené, protože pokračuje na dalším řádku a to už je můj text.
0: Promiňte.
1: Narodila jsem se v Ladově kraji, připomíná hejtmanka, která tuto expozici otevírala včera. A význam Josefa Lady mě provází celý život. Doslova mě rozsekalo, když jsem předávala kocoura Mikeše japonskému velvyslanci a on řekl, to je ten umělec, který měl od dětství poškozené oko. Byla jsem v šoku, že zná i takové podrobnosti z Ladova života. Budova dostala nové rozvody a sociální zázemí, změnilo se také uspořádání několika místností.
0: Památník není jen připomínkou Ladova odkazu, ale také živým místem setkávání s českým uměním a tradicí. To je další rovina tohoto nádherného místa. Já vám doporučuji to navštívit, protože tam dělají, i když půjdete třeba s dětmi nebo s vnoučky, tak dostávají nejrůznější otázky. Jakože třeba kdo naučil Mikeše mluvit, víš? Nebo proč odešel vůbec Mikeš do světa?
1: To si dělal ty otázky?
0: Ano.
1: Největší proměnou ovšem prošla expozice. V přízemí vznikla imerzní místnost, v níž návštěvníky ze všech stran obklopí Ladovy obrazy měnící se podle ročních období. Pomocí animace ožívá také známá hospodská rvačka.
0: No to je úplně nejkrásnější.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: V přímém přenosu budeme vysílat z Vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová, Petr Kostka, Hynek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP a v aplikaci Muzea Prahy se lze prohlédnout Langweilův model Prahy z 19. století. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
3: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v kauze Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr během 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 3 desítky vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu také 2letý zákaz činnosti. Cimický se proti rozsudku odvolal. Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pruhem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí jsou silničáři. Do poloviny října bude uzavřen pás ve směru na Děčín, pak silničáři na měsíc uzavřou pás směrem na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, řekl mluvčí silničářů Jan Riedl.
5: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu.
3: Papírový Langweilův model Prahy z 19. století si lidé nově mohou prohlédnout také v digitální aplikaci. 200 let starý model vystavený v Muzeu Prahy patří mezi kulturní památky a zachycuje přes 2000 budov starého města Malé Strany i tehdejšího židovského města, pokračuje mluvčí muzea Ester Fleischerová.
6: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně i zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde jen ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě objeví déšť a nebo přehánky. Večer ale bude oblačnosti ubývat a srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 13.
0: Doprava.
3: Příjezd do Prahy po D1 teď komplikuje nehoda na 11. kilometru, počítejte se zdržením. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se tvoří kolona kamionů už na 169. kilometru. Osobní auta jdou pomaleji v úseku mezi sjezdy na Rosice a Popůvky a místy je tam stále hustá mlha. Na 61. kilometru D11 směrem od Prahy stojí v pravém pruhu kamion a před ním už se vytvořila asi kilometrová kolona. Zprávy končí, po nich opět Regí Kuba a Dalibor.
7: Ano, posloucháte ranní dvojku, která je vlastně na cestě do Kroměříže, jenom jsme to vzali přes Zlín.
8: Trošku zajeli.
7: A usadili jsme se tady v nádherném studiu v Baťově vile. Děkujeme moc Českému rozhlasu Zlín.
9: Teda jo.
7: A Katka Hajková hned odpověděla na otázku, kterou jsem jen tak dal jaksi do éteru. Kdo naučil Mikeše mluvit a proč odešel do světa?
8: No.
7: No, a víte odpověď? Odpovědi? Kdo naučil?
8: Pepík.
7: Správně.
9: No, Pepíček, no ale...
8: Protože
9: Pepík
8: rozbil ten krajáč.
9: A proč čel do světa?
7: Protože on rozbil krajáč.
9: No, on musel.
7: Byl smutný. No, on ho rozbil, že? On no. se bál. On ne, že musel.
9: No, to není moc výchovný prostředek. Něco rozbiješ a zdrhneš. Nevychovaný Mikeš.

0: Největší turistický festival v Evropě, který se jmenuje Euro Rando, letos od 20. do 27. září proběhne v Krušných horách. Česko se tak ujme hostitelské země znovu po 20 letech a do Krušných hor nás dnes přišel pozvat Jakub Nesvadba. Jakube, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Představte nejdřív turistický festival Euro Rando.
1: Vše začalo v roce 2001. To se totiž Evropské asociaci turistických klubů povedlo zorganizovat první mezinárodní setkání turistů ve Štrasburku. Tuhle událost asociace pojmenovala jako Euro Rando. Slovo složené z euro a rando. Rando vychází z francouzského slova randonnée a to do češtiny překládáme jako výlet, túra, nebo slovník francouzské akademie přidává ještě další význam, a to stopa. Euro Rando je turistickým festivalem, který se koná každých 5 let. V roce 2006 nechalo na 4000 turistů stopu v Českých Budějovicích a letos si turisté vyšlápnou do Krušných hor.
0: No a čím ten letošní rok bude výjimečný?
1: Letos poprvé bude festival přeshraniční. Na organizaci se podílí Klub českých turistů, destinační agentura Krušnohoří a dále partnerská města Jáchymov, Božídar, Loučná pod Klínovcem a na to plynule navazuje německá strana. Spolupracuje město Oberwiesenthal, Johanngeorgestadt nebo i Breitenbrunn. A cíl si vytyčili jasný. Turistům poodhalit tajemné Krušné hory a rozšířit tak povědomí o hornickém regionu zapsaném na seznamu světového dědictví UNESCO.
0: Je potřeba myslet na to, že jsou to opravdu hory Krušné. A jaký program je pro výletníky připraven?
1: Zahajovací ceremoniál je nachystán na neděli 20. září v Božím daru. Od pondělí do pátku pak je v plánu chodit na výlety. Je vytyčeno 30 tras průvodcem, 50 pak individuálních po své ose. Plánované jsou výlety autobusem, pro zájemce bude zpřístupněná ferata Erla Brun. Nebo kdo by chtěl, tak si může zasadit strom. S největší pravděpodobností jedli stříbrnou. Dále například Jáchymov plánuje na 22. září doprovodný program. Zpřístupní Šlikovu věž, prohlídky budou v kostele svatého Jáchyma, také ve špitálním kostele všech svatých nebo v latinské škole a k večeru zahraje folková kapela Pološero. Během týdne také začne vznikat památník. Základ už je připraven, ale to podstatné začnou navážet až turisté. Každý má tu možnost přivést svůj vlastní kámen ze svého domova a společně tak sestavit kamenné srdce Evropy. A právě tam, v sobotu 26. září na hraniční přechod s Německem, tam na pomezí Saska a Česka k bývalé celnici zamíří závěrečný pochod a slavnostně se tam srdce odhalí. Pak se všichni poutníci společně vydají do Oberwiesenthalu pod Skokanské můstky na ohňovou show.
0: Jakub, ještě nám na závěr povězte, kde jsou dostupné informace o festivalu?
1: Tak podrobnosti můžete najít u Klubu českých turistů. O akci informuje město Jáchymov na svých letácích, nebo také mnoho pozoruhodností o Krušných horách, jak mání na webových stránkách destinační agentury Krušnohoří. Nicméně zajímavosti, doporučení a vše podstatné o festivalu je přehledně vypsáno na webových stránkách www.eurorando2026.eu.
0: A nebo se můžete zeptat Jakuba Nesvadby. Děkujeme.
1: Taky díky.

0: Je 7 hodin 15 minut, stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka a i nám píšete nejrůznější reakce na naše vysílání, protože my jsme ve zlínském studiu a v ranním špeku jsme hledali valacha, tak nám z toho vlastně vznikla taková polévka, taková výborná valašská kyselica.
1: A napsal Arnošt, vážená dvě třetino, už to přečetla, 2/3.
0: No dvojtrojko.
1: No já vím, ale jako dvě třetino taky by šlo, ne? Zdravím vás do nedaleké vily Jana Antonína Bati. Možná hovoříte do stejného mikrofonu, do kterého 9 let namlouvám tipy na výlet. Zvu posluchače každý týden na zajímavá místa Valašska, Slovácka i Hané. Toho genia Loci, budovy, cítím i z dnešního vysílání. Z Otrokovic váš někdejší zvěd. Z Mašinky Arnošt, 1948.
0: Jenom připomeneme, než najdeš ještě jeden e-mail, že Arnošt nám vlastně tenkrát referoval, jestli to teda dobře pamatuji. Protože my jsme plakali po Mašince, respektive po tom bufetu, který v Otrokovicách je na tom nástupišti, že jo, vlastně na prvním, nebo dalo by se, v podstatě to je na peroně, by se dalo říct. Protože tam vždy mývali asi nejkrásnější snídaně na světě, že teď se dávají všude ty složité bagety. Já to chápu, respektuju to, ale tady rohlík napůl rozkrojený a je tam jenom máslo a sýr. Nejlepší.
2: A topinku.
0: A nebo topinku, nebo smaženku tam měli. Nebo vaječnou.
1: No a ona byla, myslím, rekonstruovaná, byla zavřená. A Arnošt tehdy volal a dělal nám reportéra z místa, že už Mašinka opět premává.
0: A to jsme ani nevěděli, že mluví do tohoto mikrofonu.
1: Tak.
0: No a teď ještě k večerníčku. My jsme
1: a ozvala se Petra, která píše nyní z Německa, ale Zlín je jejím rodným městem. Zdravím všechny, kam 26.9. přijedu a už se těším, takže všichni, kdo čekáte Petru, už se to blíží. Ti dva Valaši z večerníčku se jmenují Maťko s Kubkom, Matěj a Kuba, a namluvil je pan Kroner. Namaloval pan Miller, proto jsou tak kouzelní. Ale ze Zlína pocházejí krysáci, a to přímo z ateliéru, a teda krysáci bydlí u Vizovic. Náš valašský král Bolek je namluvil úplně super. Valašský salát má špek, cibulku, ocet a sůl, někteří přidávají červenou papriku mletou. My máme valašské krále, ministra financování, to byl Radek Brzobohatý, Pavel Zedníček je ministr něčeho. Tak si to ve Zlíně užijte.
2: Jinak Kuba byl hezčí než Maťko, to vím.
0: Jo, Kuba je vždycky hezčí.
1: Než Maťko.
0: Jasně. Za chviličku retrokousek a dobře se najíme.

0: Retro kousek.
1: Já jsem vám sliboval, že se dobře najíme, ale my spíš si o tom budeme povídat, protože jsme na Valašsku a já částečně tu rodinu tady mám vlastně všude, kam se tady člověk podívá, tak je nějaký můj strýc nebo moje tetička. A je pravda, že jsem jako už jako kluk ochutnal pohanku, věc, která třeba tady úplně u mých spolupracovníků populární není. Když jsem ji naposledy udělal, tak jsem pochopil, že už to nemám dělat nikdy. A taky to už dělat nebudu. Ale napadlo mě, jestli by tady Jakub Kaloč, specialista na nutriční výživu Valachů, si nevzpomněl třeba na nějaké jídlo.
2: No, vzpomněl samozřejmě s pomocí tady strýčka Googla, ale v dobách starých se na Valašsku jedla prostá, skromná a velmi levná strava, která plně závisela na tom, co si lidé sami vypěstovali. A tím základem, ty už si o tom hovořil, jídelníčku byly brambory, neboli zemáky, kysané zelí, pohanka, obiloviny, ovec, žito, sušené ovoce a ovčí sýry. A pak také ale pohanka a kaše, k té se vrátím, pohanka byla na Valašsku velmi rozšířená, protože se jí dařilo i v neúrodné půdě. Typickým jídlem byl kontrabáš.
1: Tak.
2: Zapečená směs pohanky a brambor, do které se v lepších rodinách a časech přidala cibulka, uzené a nebo slanina. Často se vařily také ovesné nebo krupicové kaše.
1: Kontrabáš.
2: Kontrabáš.
1: Je škoda, milí posluchači, že nevidíte výraz paní Květoňové. Proč ti to vlastně, nebo tam je nějaká chuť, která ti vadí?
3: No tak je to tak specifické. Já třeba miluju ovesné vločky. A to vím, že taky každý nemá rád. Ale ovesnou kaši, to já jsem jedla od dětství, protože mi moje sestra, která mi vařila, říkala, že to je dobré na hlavu, na mozek. Se mi hezky ve škole přemýšlelo, tak mi ráno dělala ovesnou kaši.
2: To jsi snědla asi hodně.
3: Byla to vtipná kaše taky, to se taky ještě pořád pozná.
2: Někdy. No já blbec jet Termix.
3: Ale ta pohanka, to vím, že jednou maminka přinesla domů, protože pracovala ve šlechtitelském a seminářském podniku Oseva, který kdysi byl v Brně, a donesla od někud z nějakého závodu pohanku. A to...
1: A špatně to dopadlo.
3: To už pak po druhé nedonesla, no. Jak se to nechytlo. Mm-hmm. Vrátili jsme se k ovesné kaši.
1: Hmm. Ale přece jenom ten kraj byl tady, no tak nejenom skromný, a to bylo dané těmi okolnostmi, že jo? Že prostě nebylo, a ty si řekl správně to uzené, nebo ty věci se jedly v těch lepších časech. Ale jenom ta pohanka, ty brambory, brambory jsou všude, je to vlastně výživné a ta pohanka tě nejenom nasytila, ale dala ti energii.
3: No určitě, tak určitě je to jako zdravá strava, to, no ale...
2: Mimochodem štědrovečerní večeře dříve na Valašsku, takzvaná štědračka. Ty ji znáš, že jo? Ty jíš každý den skoro. Prvním jídlem byly ve většině domácností oplatky s medem, pak následovala polévka. V mnoha valašských rodinách byla oblíbená takzvaná štědračka, která se vařila ze všeho, co dům dal. A to je ono. Motýly, to už známe, že jo? To už známe. V uhlířině.
1: Tak jsem vám udělal dobrotu, no. Ale jak jsi se olizoval?
2: Švestky, hrušky, houby, dva kousky kvačky, nebo tuřínu a zemáků.
3: Kvačky? Teď co?
2: Tuřína.
3: Kvačka neboli tuřín, jo?
1: Zdravý jako tuřín.
2: No to se říká samozřejmě, zdravý jako tuřín.
3: Tak řípa, ne?
1: Víte, co se mi líbí nejvíc, že víte, to plý pendrek.
3: Tuřípa, tam řípa.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci a nebo k dalšímu rozšiřování Evropské unie. Letošního setkání takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také Itálie. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor stále čekají na ruzyňském letišti dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době protýkají i jinde v Evropě. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde zhruba na 16 miliard korun. Začít by měla v roce 2028. V Jaroměři začíná vojenské cvičení armády České republiky Safeguard. Potrvá do pátku 25. září. Vedení radnice upozorňuje obyvatele města i okolních obcí, že mohou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků i vojenské techniky, včetně bezpilotních letounů. Součástí cvičení bude také střelba. Hlavním smyslem několika denní akce je důkladně prověřit připravenost a schopnosti jednotek aktivní zálohy. V Židovském muzeu v New Yorku dnes začíná výstava s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. Expozice navazuje na předchozí výstavy paměti, fragmenty paměti v Drážďanech a v Praze. Ukazuje soužití mezi křesťany a židy ve střední Evropě od středověku do 17. století.
1: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, ráno na Moravě místy jinde jen ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
1: Doprava.
4: Opatrně kolem 51. kilometru D5 směrem od Prahy mezi dálnicí a plotem se pohybuje srnka. Na 61. kilometru D11 směrem od Prahy stále stojí kamion v pravém pruhu a kolony tam narůstají. Osobním autem je to na 25 minut. A houstne provoz na příjezdu do Prahy po D5. Pomalu pojedete ze 4. kilometru až na okruh k Ořechu. To byly zprávy. Pokračuje ráno na Dvojce ze Zlína.
6: Ano, je to tak. Sice se za chviličku přesuneme do Velké Británie, ale napsala nám Eva a je to moc hezký e-mail. Trošku se teď nabouráme do pořadu káva o čtvrté, nebo poradna v pořadu dva na dvojce. Milí ve Zlíně, škoda, že pohánka nechutná, tady bychom chtěli říct, že...
7: Jenom někomu.
6: Třeba jenom někomu. Je to výborná potravina. A teď poslouchejte. Pomáhající udržovat pružnost cév. Jedna moje známá, zatížená rodově křečovými žilami, začala po 50. jíst pravidelně dvakrát týdně v různých formách pohanku. Ejhle, již vzniklé křečové žíly se postupně vytratily. Ve svých 90 letech je bez trápení.
8: Počkej, ale to je dobrá zpráva a hlavně
6: zajímavý.
8: Dobrý tip.
6: No. Tak když si uděláš, jako opravdu chce to najít tomu cestu, jo, to je asi, někdo nejí olivy, že jo, někomu vadí koriandr, to chápu, jo, to asi úplně změnit nepůjde, ale dá se k tomu najít cesta, a jak tady píše Eva, že to je v různých formách, jo.
7: A Eva ještě píše, to se mi to mudruje, když mi pohanka chutná a mohla bych jí denně.
8: Počkej, teď mi řekni, ty tu pohanku upravuješ jak, nebo ochucuješ jak? Nasypeš tam podravku.

0: Ano, tak to byla Lenka Filipová a já jsem vám sliboval výlet do Velké Británie. No a když se něco slíbí, tak se to má dodržet, že? Jen několik metrů od hřbitova londýnské katedrály svatého Pavla, na kterém byly spáleny stovky výtisků první anglické Bible, se jedno ze tří unikátních vydání, které se dochovalo, bude vystavovat poprvé právě ve slavné katedrále u příležitosti 500. výročí jeho vydání. Na podrobnosti má Tereza Antenová, z které podle mě se stala historička, protože ta ví už teď o historii Velké Británie úplně všechno. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a já také každé ráno snídám v knihovně, abych to všechno podpořila, ty znalosti, samozřejmě sovu snídám.
0: Ano. Antonínu sovu.
1: Ano, ale tady mluvíme skutečně o unikátní události, kdy se v knihovně slavné londýnské katedrály slavného svatého Pavla vystavuje Bible, která je jednou z pouze tří dochovaných ucelených kopií. Text navíc není v latině. Mluvíme o originálním překladu Nového zákona od Williama Tyndala v angličtině.
0: Jenže, paní doktorko, právě ve slavné katedrále bylo v minulosti centrum odporu právě vůči této anglické Bibli. Připomeňte nám, o co šlo.
1: Tak Tyndalův překlad Bible byl tištěný v Evropě a do Anglie se pašoval v roce 1526, ale biskup ve svatém Pavlu prohlásil, že právě přeložené vydání Bible je kacířské, když dovolovalo Bibli číst všem lidem, a to bez pomoci kněží a biskupů. Tyndale ji totiž přeložil na truc církvi a koruně a to se pak samozřejmě vůči němu obrátilo.
0: No a teď nás všechny zajímá, co se stalo.
1: No, musel se dát na útěk a žít v exilu. Nicméně byl nakonec chycen a popraven v roce 1536. Jen o tři roky později, ale král Jindřich VIII., který na Tyndaleově zatčení trval a který bojoval o odtržení anglické církve od Říma, nakonec jeho oficiální anglický překlad Bible schválil. Tak.
0: Jasně, abychom si z toho nedělali moc velkou legraci, protože příběh to teda úplně příjemný není. Dnes je Bible zpět na místě činu, by se dalo říct.
1: Přesně tak, katedrála unikátní vydání vystavuje ve vitríně s kontrolovanou teplotou a světlem, která je, dalo by se říci, téměř neprůstřelná. No a do konce února příštího roku bude k vidění nejen právě toto unikátní vydání, ale také například Tyndalových pět knih Nového zákona, které vyšly v roce 1534, nebo další vydání Bible z let 1537 až 1539.
0: A Terezo, vy jste se tam byla podívat?
1: Samozřejmě.
0: Jo, to musí být jako přece jenom zážitek, ne, 16. století.
1: No je to nádherný, ale teď navíc ve svatém, Pavlu začala, no děkuju, jsem se v té historii trošku ztratila, tak teď tam navíc začaly dělat i rokové koncerty, takže ta katedrála vlastně nejenom dýchá historii, ale žije i současností, je to fakt moc hezký.
0: Rokové koncerty?
1: Ano, ano.
0: Tak jo, tak moc děkujeme za hezkou návštěvu Londýna. To byla Tereza Antenová, mějte se hezky, nashledanou.
1: Také děkuji a těším se na slyšenou.
0: My taky. No, ty jsi chtěl něco říct?
2: No, rokový koncert v katedrále, chudák zvukař. To asi nebude mít úplně jednoduchý, ne?
0: No, je to trochu náročnější disciplína.
2: Že ty jsi zvukař? Zároveň.
0: Takhle, každopádně to bude Bengál, to víme.
2: Že jo,
0: no jasně. On možná rokový koncert zvolili tento žánr, protože to dáš tak strašně na hlas, že to pak nevadí.
2: Jo, takhle.
0: Jo. Když tam mluvíš třeba do čtení, to musíš to, Regina, to asi chodíš číst, nečteš?
3: Já si tady teď čtu takovou zajímavou zprávu.
0: Jo, jo.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, my to teď vlastně vememe trochu regionálně nebo lokálně, ano. Protože jsme ve Zlíně.
3: Ano, a v Praze je 12 stupňů, tak je čtu. Ale já se přiznám, že jsem trošičku opomněl si to počasí vytisknout.
4: A ve Zlíně aktuálně hlásí můj telefon 11 stupňů, převážně oblačno. To tady
3: když se podíváme z okna, tak tam je polojasno až jasno. Ale samozřejmě se mohou najít kouty a místa, kde je ještě zatažená obloha.
2: Tak. Já tady mám výhled počasí podle Českého hydrometeorologického ústavu na dnešní den. Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ujediněle s mlhami. My tady musíme říct, že toto nebylo místy, protože my jsme jeli z Kroměříže do Zlína. A kdybyste mi řekli, že jedu, nevím, do Brna, tak je to úplně to samý, ne? My jsme byli úplným mlíkem.
4: Mha přede mnou, mha za mnou. Všude.
2: Během dne na severozápadě a západně území se lokálně objeví slabý déšť nebo přeháňky, což nás tady naštěstí teda nečeká. Hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Ne, že bychom netoužili po vláze, ale my, jak tady máme tu venkovní akci dnes a zítra. Kroměříž bude zářit, dnes už v odpoledních hodinách na hlavním náměstí a vlastně celá Kroměříž bude žít kulturou a hezkou náladou. Nejvyšší teploty 18 až 23, tak to docela fajn, to hezký.
3: No a já si myslím, že nám pomůže i to sluníčko k tomu, abych se na to náměstí, a nejen náměstí, ale konkrétně Kroměříž rozzářila. A mám tu ještě situaci, kterou bych vám rád sdělil, protože střední Evropa se bude nacházet v okrajovém proudění tlakové níže nad severní Evropou. Během neděle pak přejde přes naše území od severozápadu, a to si napište, studená fronta. Zanikná mezi tlakovou výší na západní Evropou a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou bude proudit chladný a vlhký vzduch od severu až severozápadu.
4: A to už si psát nemusíme.
3: To už si nepíšme.
2: Já ještě vemu tady tu sobotu, protože bychom potřebovali, aby v Kroměříži na náměstí bylo hezky. Bude.
3: Bude. Bude. Mám být až 23 stupňů. Dokonce některé jako pozitivní prognózy říkají až 24, což je velký rozdíl.
2: No a jenom ještě k tomu programu, třeba bych mohl říct, to využiju toho času, že jo, jestli tedy dovolíte, protože v Kroměříž bude zářit, dnes večer tam bude vystupovat Divoký Bill.
4: To bude divoký.
2: To bude velmi divoký. Je tam obrovská jeviště. Já jsem to rovnou přeložil, víš, abych nemluvil anglicky
3: to,
2: stage.
3: To je
2: tam scéna, opravdu to je mimořádný, protože tam v sobotu večer bude vystupovat Moravská filharmonie Olomouc a budou znít filmové melodie, nejenom světové, ale také z filmů, na kterých se podílel nebo které napsal, vymyslel svým geniálním jazykem Miloš Macourek. Máte rádi jeho tvorbu?
4: Moc.
2: Asi jo, že jo.
3: Bude tam ten orchestr bude stohlavý prý, jako obrovské těleso.
2: Bude stohlavý a včera tam byla zvuková zkouška a Jakub Kaloč radil zvukařům, jaké frekvence mají třeba zvýraznit a které mají potlačit.
4: Máš tam málo vejšek, ne?
2: A si ty jsi něco říkal, že tam máš málo vejšek. Ne?
3: Málo vejšek a rád bych, aby bylo slyšet i ve Zlíně, jako víš, ten koncert.
2: A byli ty dva zvukaři hrozně rádi, že jsi jim radil.
3: To já bylo se slyším vidět. Podle toho pohledu, ano, ano. Proto mám modré oko.

0: Hezké dobré ráno, přátelé. Stále ještě vysíláme z Lína a jsme tady moc rádi. Počkej, co jsem, já jsem něco chtěl říct.
1: Jo.
0: Jsem to nedořek, viď? Nebo ty jsi říkala...
2: Já nevím.
1: Já jenom mohu říct, že třeba městu Zlín je 704 let.
0: Jak to víš?
1: No, první zmínky o Zlínu.
0: Počkej.
1: Jako takovém se datují k roku 1322. Tehdy jako panství to koupila Eliška Hrejčka.
2: A Jakub měl včera v autě takový zvláštní dotaz. Jestli přijdeme...
0: Jestli bychom nemohli nikde zastavit, že by se potřeba napít.
2: No to taky. A mezi tím občas hodil ještě do placu takový dotaz...
0: Já jsem myslel magnézie. Byste... Ale pravda,
1: to tady mám.
0: Ano. No jasně, magnézie. No.
2: S kterým byste ale možná mohli pomoct Jakubovi i vy. Protože Jakub se ptal, jestli známe nějaké přídavné jméno...
1: Ano.
2: Na začínající na Z, ano. Které by ale mělo pozitivní význam. Že to není zlá, zlotřivá, závistivá.
0: No, takhle, ten užitý ženský rod.
2: Ano.
0: A ty chceš totiž zkrátku VZP z nějakého důvodu.
1: Přesně tak.
0: A potřebuješ, aby ta dívka nebo žena byla na Z, ale nebyla...
1: To chce konkrétně zlá. Profesor Doudleba, ale aby nebyla zlá,
2: aby byla...
1: závistivá, jo. Znuděná, jo. Aby to mělo pozitivní konotaci. To znamená... Zralá taky ne.
0: A my jsme zjistili, že,
2: jich moc není.
0: Že to písmeno Z vlastně evokuje jenom samou negaci.
1: Trošičku zabraňuje, ano, tomu pozitivnímu.
0: No, zabraňuje, ano. Zabraňuje. No.
2: Zlatá jsme nakonec jenom.
0: Tak myslím, nám pomožte.

0: Hezká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne hudební producentka Kateřina Žbirková, manželka zesnulého skladatele a muzikanta Mira Žbirky. Jaké je nést odkaz Mekyho Žbirky a přitom si jít vlastní cestou? Co chystá pro letošní podzim? A co jí v životě kromě hudby dělá opravdu radost? Kateřina Žbirková.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. A pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli podezřelým smlouvám a podivným darům za minulého vedení. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Jižní Korea nepošle své vojáky a ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějšku Donalda Trumpa, který chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán.
6: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je to třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále více měst i lidí. Pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
7: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
4: Informace o místech a akcích spojených s Reuse dny najdou zájemci na webu Reuse Federace. Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam tzv. Cirkulární ekonomiky. Praha 1 navýšila z 500 tisíc na 1 000 000 korun rozpočet projektu Korenci pro volný čas. Radnice tak reaguje na velký zájem rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek ve výši 1500 korun na kroužky, tábory či sport tak nově získá víc než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně i zataženo. Ráno na Moravě místy jinde jen ojediněle mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13.
5: Doprava.
4: Na 61. kilometru D11 směrem od Prahy stále překáží kamion v pravém jízdním pruhu. Už je označen světelnou šipkou. Zdržení pro osobní auta v koloně teď asi na 20 minut. A na Pražském okruhu směrem k D1 se srazila 2 osobní auta v levém jízdním pruhu kousek před sjezdem na D5. Počítejte tam s narůstajícími kolonami, housne provoz. To byly zprávy z Línské, vysílání Rána na dvojce. Jde do finále.
8: to finále ale bude ještě chviličku trvat. Do 8:30 tady budeme mít ještě Kateřinu Radhouskou, kreativní producentku Českého rozhlasu. Pozve nás do divadla, tuším, že to bude do Hradce Králové.
9: Je to tak, tam se těšíme, že Jakube?
10: No moc, to je náš město. Kraj.
8: Jo, to je vaše oblíbené.
10: Riky tam má spřízněnou rodinu a já tam mám také rodinu. Ale skoro.
8: Aha, blíž. A hlavně se vám líbí třeba architektura, nebo obecně to město, že jo?
10: Tak pan Gočár byl vynikající architekt. Katedrála svatého Ducha třeba. Na Starém Městě, nádherná stavba.
9: To je nádherný. A myslím si, že moc katedrál jako Ducha svatého jako není.
10: Není, ano. No.
8: Ano. A ty jsi úplně
10: pedagogická fakulta, tobě se úplně vynikající institut.
8: Se ti změnil hlas.
9: Komu?
10: Regině, to byla Regina.
8: Já to celou dobu říkala Regina, aha, no. Tak jo. Dobrý.
9: Co mi změnil hlas jenom trošku.

0: ze Zlína, kde mimochodem je několik krásných divadel a hraje se tady výborné divadlo. Zdravíme do Prahy kreativní producentku Kateřinu Radouskou. Kateřino, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vy nás ale zvete do Hradce Králové.
1: Přesně tak, já vás budu v Hradce Králové na festival, který se jmenuje Čekání na Václava. Začíná 28. září a myslím, že před rokem jste se mě ptal na ten název, jestli ano. To souvisí s čekáním na Godota.
0: Máte pravdu.
1: A já jsem říkala, že předpokládám, že ano, a teď to můžu i definitivně potvrdit, protože jsem zaslala dotaz do Klicperova divadla, které je tedy pořadatelem této přehlídky. No a mám zprávu, že je to opravdu, jak jsme oba asi tušili, parafráze na Beckettovo Čekání na Godota. A s Václavem, nebo tím Václavem je v tomto případě svatý Václav, na jehož svátek, který festival tradičně začíná, to je toho 28. září. A ještě přidám okolnosti vzniku festivalu, které mi také napsali, že to bylo v roce 2004. A festival vznikl, cituji, z provozní nouze. Což tedy znamená, že tehdy na hlavní scéně Klicperova divadla se rekonstruovalo hlediště a ve studiu Beseda, což je ta malá scéna Klicperova divadla, nebyl dostatek repertoáru, takže tehdejší ředitel divadla Ladislav Zeman pozval do studia Beseda hostující představení a mělo to takový úspěch, že z toho jednorázového řešení vznikla tradice.
0: Je to dobře vlastně, to je fajn, takhle to občas bývá, že člověk jde nějakou cestou a ona ho zavede někam úplně jinam a ono je to potom vlastně v pořádku. Ale v těch uměleckých děl mám pocit, že se to takhle občas prostě stane, že nějaká okolnost, tuším, že jsme zrovna včera mluvili o filmu Róza, jenom promiňte, Kateřino. A šlo tam o to, nějakou vazbou jsme se dostali k tomu, že někdy ten filmař z nouze to musí natočit nějak jinak. Jo, víš, třeba Titanic, anebo Marlon Brando ve filmu Apocalypse Now není vůbec vidět, protože on strašně přibral, jako obrovsky, a nebyl úplně v kondici. A ten režisér říkal, já ho nemůžu jako zabírat. A tam je, a vlastně to zlo není vidět, a je to...
2: A to bylo v případě těch čelistí Stevena Spielberga.
0: To byly čelisti,
2: ano. To mluvil Honza, ano, Svatoš, ano. Když se mu rozbil ten brus.
0: Ten brus,
2: takže
0: to bylo.
2: Takže musel vlastně přistoupit k jinému způsobu.
3: Žralokem byla kamera.
0: Žralokem byla kamera a z nouze vzniklo řešení. Kateřino, už vás zase necháme pomluvit.
1: Ale je to zajímavé, co říkáte, já to poslouchám a je to pravda, že někdy tyhle náhody mají prostě velký význam potom, ano. A vlastně je to i dobře. A já teda teď se dostanu trochu k programu toho festivalu. Zahájení bude hudební, jmenuje se Osvobozené divadlo v písních V+V+J a odehraje se na té hlavní scéně Klicperova divadla. V loňském roce se připomínalo 120 let od narození Jiřího Voskovce a Jana Wericha a letos je vlastně stejné výročí spojeno s Jaroslavem Ješkem. Takže proto toto zahájení a přehlídka skončí 28. října inscenací Švýcarsko z divadla Ungeld, ve které můžete vidět Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka. Možná si někteří vzpomenou, že jsem o tomto představení už dříve mluvila. A mezi těmito dvěma daty je samozřejmě celá řada představení v programu, tak ještě některá zmíním. Například Činoherní studio Ústí nad Labem přiveze Sluhu dvou pánů, Carlo Goldoni, tedy známá komedie. A tohle je taková hodně svérázná verze, upravený text, divoké kostýmy a vůbec celé to pojetí je teda dosti divoké. Ale já když jsem to viděla, tak musím říct, že jsem se u toho dost bavila. Ale že, není to tedy nic konzervativního.
0: Že by to bylo ještě svéráznější než legendární představení s Miroslavem Donutilem?
1: Ano. A nebudu tak říkat přesně proč.
0: Dobře.
1: Kdyby se na to někdo vypravil, ale je to tak. A potom bych upozornila na další komediální představení z Pražského činoherního klubu. Radostný výlet v režii Ondřeje Sokola, taky velmi zábavné. A jako poslední bych třeba ještě uvedla zprávu o stavu manželství, to je tedy název, je to komorní inscenace.
0: Já jsem právě myslel, že se chcete rozdat našim posluchačům.
1: Ne, to úplně ne. Je to komorní inscenace pro herečku a herce, kteří tedy stvárňují manželský pár, hrají je Beata Kaňoková a Petr Konáš. Za běžných okolností je tahle inscenace k vidění v kavárně Pražského divadla ABC, takže je to schválně takhle vlastně přesunuto do komornějšího prostředí, ne na jeviště. No ale to, leco se tam dozvíte o manželské krizi, případně párové terapii. Tak ještě to shrnu. Festival Čekání na Václava se koná od 28. září do 28. října v Hradci Králové a všechny informace najdete na webu Klicperova divadla.
0: Tak moc děkujeme za tuto hezkou pozvánku, jenom jak jste říkala, že se dozvíte o manželské krizi a případně párové terapii. My hrajeme v Činoherním klubu takové představení, které vlastně je trochu o podobném stavu a míváme na to docela hezké reakce, Kateřino. Vždycky tam už o pauze třeba je plus minus 50-letý muž a říká, proč je to představení celé o mně? A je tam zlomen ano. U sklenky. A já říkám, to ještě počkejte na druhou půlku.
1: Tak ale to, tak to je zase fajn, když se diváci v tom najdou a jdou s tím příběhem.
0: Máte pravdu. Tak to byla Kateřina Radouská, mějte se hezky a zdravíme vás do Prahy.
1: A já vás také zdravím a pěkný víkend všem.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Já ty tři tečky pro dnešní den, protože vysílání je trošku jiné tady ze zlínského studia, vlastně rozdělím ještě písničkou, protože jsme na to chtěli opravdu hodně času. Těch témat zase za dnešní den vzniklo poměrně dost a já začnu od konce, od tím písmenem Z, protože to je takové symbolické, když jsme ve Zlíně. Ano. A ty si včera během té dlouhatánské cesty, jenom vám připomenu, že kvůli nejrůznějším patálím jsme se měli takhle, vyjeli jsme v 10 a přijeli jsme sem půl šestý, no já už nevím, no to prostě úplně celý den jsme byli v autě, tak jsme měli možnost si povídat a ty kromě všech těch myšlenek, které si tam měl, protože ty jsi velmi povídavý, byť tedy sedíš vzadu a je mezi námi takzvané akustické údolí.
2: Mohl bych prostě stáhnout mikrofon tady, paní Květaně, děkuju, že se tam směje nemístně.
1: Ano, ale a teď přesto, že mezi námi je takzvané akustické údolí, to je tvůj výraz, ano. Že my když něco brbláme vepředu, tak ty nás neslyšíš.
2: Neslyším, a vy opravdu jako brbláte. Tak já vím nic, no, takže si vezmu sluchátka a jedu tam jak králík na výstavu.
1: Ale potom ano. Zastříháš ušima, ano, jako ten králík, a máš nějakou myšlenku. A kromě všech těch myšlenek, na které teď máme 15 minut, a řekneme našim posluchačům všechno, co se v tom autě dělo, a myslím si, že budou mít pocit, že se dívají na nějaký horor. Ale jedna věc, ty jsi potom na jedné zastávce, protože my máme elektrické vozidlo, tak si tam otevřel otázku, které jsme vlastně nerozuměli.
2: Jestli známe nějaké vlastně pozitivní slovo v ženském rodu, ano. Na písmeno Z, protože mě k tomu Zetku napadalo pouze jako zranitelná, zoufalá, zlá.
1: A my jsme se jali...
2: Zvláštní.
1: A my jsme se jali hledat ta slova, aniž bychom věděli, proč to chceš, a ani jsme se neptali. Všiml jsi, jak jsme citliví?
2: To mi psal pan profesor Doudleba, že si s tím láme hlavu, že by to potřeba pak do Kroměříže nějak prezentovat v Kroměříži, ale a já jsem teda na moc těch pozitivních slov nepřišel. A vy jste zjistili, nebo jste se vrátili pak s kávou v ruce a říkáte, hele, ono vlastně těch slov moc není, nebo nás jich moc nenapadlo. Mm-hmm. No a začala tady nějaká součinnost s posluchači.
1: A teď se to takzvaně... Zvrhlo.
2: Zvrhlo a dobře jsi to řekl. A maminka mi napsala tedy, dobré ráno, může to být zasněná, nebo zodpovědná, anebo znalá, což má maminka je.
3: A maminka taky trefila to stejné, co Evože, která napsala, v letu nabízím zasněnou, zatím žádnou jinou pozitivní. No. Je to jako komplikované.
2: Já jsem si na tomto slovu vylámal zuby.
1: Ano, zuby.
3: Moje zlatá manželka je zodpovědná, někdy zádumčivá, zamyšlená, ale to... je zlatučká, zlatulinká, Igor.
2: Nebo tady je ještě...
1: Nemusí být zuřivá, může být zářivá. To je nemusí hezký. Být zatracená, ale třeba zatraceně zulíbatelná. Napsal Lukáš odkudkoliv, jo, tak to
2: zulíbatelná, já tu mám ještě slova zázračná, záviděníhodná, zbožňovaná.
1: Péťa napsala Zlínská.
2: To je hezký, Zlínská, to je pozitivní.
1: Ještě zdatná a zušlechťující. A taky zkušená. A
2: napsala, začarující.
1: I když to zní jako S, že ale je to Z.
3: Napsala taky Igiet Marešová. Zvláštní jméno, viď? Igiet Marešová. Přídavná jména na Z. Zadaná, zaláskovaná, zamilovaná, zadumaná, zakřiknutá, zapikolovaná, zaskočená, zaprdnutá.
2: To není moc pozitivní. No.
1: Já mám ještě tady... Já
2: už bych toto slovo vynechal.
1: Střímce, já taky prosím tě.
2: Provádí. No.
3: Zahalená, provází. Zakulacená, zakotvená, zářijová, zasněná, zapeklitá.
1: Ono totiž, já už vím, čím to. Záhadná. Vím, proč jsi si zamilovala to slovo, protože my máme přijela raní dvojka a zkratku v počítači PRD, ale já tam mám tečky.
3: Já ne.
2: Ale zádumčí.
3: Napsala právě Jana, třeba z toho Jakuba něco osloví. To je tady ten kulomet. Zábavná, záhadná, zajímavá, zahloubaná, zakoukaná, zahalená, zakulacená.
2: A zakulacená není moc pozitivní, ale
1: počkej, jako zářivá, zora, zen, no není to ženského rodu, ale má to smysl. Zuzana napsala, jo. A pak ti napsal ještě pán Střince, náš posluchač, zněžnělá.
2: No vidíš, to je hezké, zněžnělá.
1: Zněžnělá.
3: Zajímavá.
2: Znalá.
1: Zahleděná.
3: Zmoudřelá.
1: Co jsi ty?
3: Zocelená.
2: Zodpovědná.
3: Zvídavá.
1: Zamilovaná. Potom napsal Jožin zasloužila, ale to nevím, jestli...
2: To už může být i zoufalá.
1: Za chvilku jsme zpátky.

0: Tak byť už je tedy podzim, ale my pořád ještě máme letní náladu, letní atmosféru, protože jezdíme za vámi, milí posluchači. Teď jsme ve Zlíně konkrétně, protože už dnes a zítra budeme v Kroměříži. Byla to trošku daleká cesta, tak jsme se přesunuli. Ještě uzavřeme písmeno Z tím, že Jaroslav ročník 49 napsal, ještě jste neříkali stepila.
1: To je hezké slovo.
0: To je krásné slovo, stepila. A to se vůbec nepoužívá. Vůbec. Jaroslav to uzavřel, zmije jedovatá, asi má rád Brazíka. No tam to pořád říká, ano. Ne?
2: Ano, a pak taky zručná ještě skonstatoval Petr, ale to už tady možná padlo.
1: Už bych to zapečetil.
0: Já bych s tím zkončil.
1: To neskončí zoufale. Zoufalosti.
0: Ano, to je pravda.
1: Přátelé, já jsem ještě našel, když jsme se tu bavili o pohance, obecně o jednoduchých jídlech, které se jedly na Valašsku v dobách dávno minulých. Ještě bych rád zmínil, tak trnková omáčka, to je jasné, kontrabáše, o těch jsme hovořili, ale víte, co to jsou podlistníky? Podlistník. Bramborové placky, které se pečou v troubě, pokládají se na zelné listy, proto po upečení často vypadají jako z těsta vytvarovaný zelný list. Mně napadlo, že bychom si je mohli příští týden, co? Samozřejmě za přítomnosti hasičů, ty podlistníky připravit. Notáře, ano.
0: Napsal Rostě, já jsem to nějak jako poslouchal, nechápal jsem, proč jste říkali, že v ženském rodě, tak proč? Já nabízím zatknutý. Když je to šmejt, je to vlastně pozitivní.
1: Že takhle, může být zatčená, no.
0: Jakože zatčená. Počkej, ale já jsem taky chtěl ještě něco. Jo, že... Jak jsme četli tu historii Zlína, ty jsi nádherně tedy citoval své znalosti.
1: Já se rád cituji.
0: Že Zlínu se z různých nejrůznějších důvodů vesměs hloupých říkalo Gottwaldov, nebo byl přejmenován na Gottwaldov. A nedávno mi jeden chlapík vlastně řekl, že to bylo město našich dvou největších zpěváků. Gott? A Valda Matuška, že? Gottwaldov.
2: Takhle se to mělo interpretovat.
1: Vtipný, no. To je hodně vtipný.
2: To najednou ta historie dostane trošku...
0: Že to je najednou úplně jiný.
2: Jiný.
0: Oni sem přijeli spolu a říkali, vítejte v našem městě. Já jsem Karel Gott. Já vás mám tady všechny tak rád. Tohle je Valda. On byl vždycky druhej.
1: Karle, můžu vás poprosit, přijel byste do Kroměříže?
0: Jistě,
1: zítra.
0: Samozřejmě, rád zaspívám pro vás, pane Kaloči, já vás, vaši sestru, opravdu mimo zátně rád. Naschledanou, loučí se raní dvojka. Regina Květeněvá, Jakub Kaloč a takový ten sympatický plešoun, Dalibor Kundík.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den. Jasné,
2: osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka Věra Štechrová a její host.
6: Dobrý den. Pátým rokem se Ukrajina brání ruské agresi. Zeptám se, co se zatím podařilo dojednat americkým diplomatům, řekneme si, jak prezident Zelenský zvládá politické otřesy na domácí půdě a proč byl odvolán ukrajinský generální prokurátor. A mluvit budeme i o tom, jak se dohady o českém rozpočtu mohou dotknout ukrajinských uprchlíků. Ve studiu je se mnou ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Tak Ukrajinu čeká zřejmě další válečná zima. Diplomatické úsilí USA o ukončení války už několik měsíců poměrně vázne. Na začátku září Donald Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Můžeme shrnout, s čím se vrátili, jestli se podařilo někam posunout ta jednání o tom, že by se mohlo začít jednat o míru?
7: Podle mě jsme se nikam neposunuli. Samozřejmě, že Spojené státy, vidíte, tady je takový problém, že Spojené státy neřeší situaci v Evropě nebo situaci na Ukrajině nebo válku rusko-ukrajinskou nebo rusko-evropskou, ale že řeší především své problémy. Vyslanci, kteří neustále už asi po 13. nevím, jak byli v Moskvě, jsou nepřipravení, nejsou to diplomaté, nejsou to politici, nenesou žádnou zodpovědnost, nemohou nic slíbit ani nic odmítnout. Jsou to prostě lidé, které vyslal Donald Trump. A hlavně nemají povědomí o tom, co byl důvod zahájení ruské agrese na Ukrajinu. Takže vlastně oni, aspoň z toho, co slyšíme, se neustále v kruhu točí kolem biznisu v podstatě, jo? Výměnou něco za něco. A takhle to nefunguje. Protože pokud oni opravdu věří Vladimíru Putinovi to, že Vladimíru Putinovi bude stačit Sloviansk a Kramatorsk, tak jsou blázni. Je možné, že lžou. V tom případě ale já nedokážu vlastně rozšifrovat tuhletu lež. To, co, o co jde dnes Donaldu Trumpovi a o čem mluví úplně jasně, a myslím, že jsou to skandální vyjádření, aby Ukrajina, ta, která našla vlastně bolavé místo Ruské federace, to znamená, která ničí rafinérie a vývoz ropy ruské, to znamená prodej, to znamená výdělek, peníze na další válku, Ukrajina našla tohleto bolavé místo a Donald Trump ji žádá, aby tohleto bolavé místo opustila a opravdu, jak to někdo na Facebooku napsal, ostřelovala květinářství. Jo? Jako, je to drzost, je to strašně nemorální postoj.
6: Ale on takovýhle tím Donald Trump možná řeší svůj problém s iránskou válkou.
7: Přesně tak. On zabředl na Blízkém východě a snaží se to vlastně léčit Ukrajinou. Ukrajina na tento krok přistoupit nemůže. Ona nemůže jen tak se vlastně zbavit svého území, nebránit se. A já si neustále ptám, pakliže by Rusko opravdu potřebovalo jenom ten Sloviansk a mluvilo o tom, že to je obyvatelstvo, které ono chrání. Jaký je rozdíl mezi Slovianskem a ruskojazyčným obyvatelstvem o 5 kilometrů na západ? Jako, jo. Rusko opravdu nezahájilo tuto válku kvůli Doněcké a Luhanské oblasti. O to obyvatelstvo mu nejde. To obyvatelstvo je toho, které je nejvíce ohrožené právě ruskou agresí, nejvíce trápeno a tak dále. To znamená, Rusové si hrají se Spojenými státy. Spojené státy neustále patrně doufají, aspoň v osobě Donalda Trumpa, že něco vykšeftují, pardon za to slovo. Ale takových hráčů je více, protože kromě energetiky vlastně my tady máme další obrovský problém, a to tím je Černé moře. A tady vstupuje do hry Turecko, velmi silný hráč, minimálně v tomto regionu, ale ono taky vlastně myslí především na sebe. To znamená, Turecko by rádo, aby válka v Černém moři utichla, protože Turecko přišlo, nebo bylo mu poškozeno přibližně 25 lodí. Ale pro Ukrajinu by to bylo samozřejmě velmi výhodné z toho důvodu, že teď opět po roce 2003, kdy Ukrajina docela ovládla to Černé moře svými drony, tak teď se situace trochu změnila a vývoz pšenice, to znamená, nebo obilí z Ukrajiny přes Černé moře teďko velmi vázne a Ukrajina tím trpí ekonomicky. Ale Turecku jde jenom vlastně o jeho výhody, o jeho klid, o svůj klid. Ale to opět, Ukrajině by to sice pomohlo, ale extrémně by to pomohlo taky Ruské federaci. To znamená, my jsme tady ve velmi kritické, velmi těžké době, kdy Ukrajina z jedné strany potřebuje klid, potřebuje uchránit svůj obchod, příjmy, civilní obyvatelstvo, ale na druhé straně každé takovéto příměří vlastně způsobí další eskalaci v budoucnosti, protože Rusko tohleto příměří využije k výdělku a využije k obnovení svých zdrojů.
6: No, on šéf Bílého domu po jednáních řekl, že Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. No, to jsme slyšeli mnohokrát a bylo by prý hezké, kdyby si to přál i Zelenský. Ona už je to několikátá otočka, kdy Donald Trump v podstatě obvinuje Ukrajinu, že nechce ukončit válku a chvíli předtím slíbí Ukrajině vojenskou pomoc. Tak jak se s tím naučili pracovat ukrajinští představitelé s těmihle otočkami Spojených států, s tou, že nikdy v podstatě neví, jak se, když to řeknu, jak se Donald Trump vyspí?
7: Ukrajina musí tomuto čelit, Ukrajina musí vyvíjet své diplomatické prostě možnosti, schopnosti a je to další fronta. Prostě diplomaté taky válčí, jenom v oblecích. A pro Ukrajinu je důležité udržet si Spojené státy, když už ne na své straně, tak aspoň, aby nebyly úplně na straně Ruské federace, i když Donaldu Trumpovi se zatím podařilo nejvíce ze všech pomoci Rusku, třeba i tou válkou na Blízkém východě. A čekat na to, až pozice Donalda Trumpa zeslábne, protože Spojené státy pořád mohou být ještě spojencem Ukrajiny. A samozřejmě, že Ukrajina potřebuje dostat ze všech svých spojenců co nejvíc může. Jo, Spojené státy třeba teď nepomáhají pochopitelně ani zbraněmi, ani penězi, ale jsou věci patrně, které jsou důležité a které ty Spojené státy Ukrajině přeci jenom jako poskytují.
6: No, Trump oznámil alespoň dohodu o vzájemném neútočení na energetickou infrastrukturu, kterou tedy Vladimír Putin označil za dobrý nápad. Ukrajinský prezident řekl, že pokud ruské útoky ustanou, tak se tak zachová i Ukrajina. Jaké šance dáváte tomu, že opravdu by se přestalo útočit na energetickou infrastrukturu?
7: V nejbližší době asi ne, protože je to velká karta, tomu slovu rozumí Donald Trump, Ruské federace. Ruská federace a Vladimír Putin pořád mají naději, že vlastně zničí Ukrajinu tuto zimu, že ji úplně zmrazí, tu energetickou soustavu budou ostřelovat dál, ale přibudou k tomu určitě i jiné eskalační kroky. Nedá se říct, že Rusko na nějaké takovéto příměří na jistou dobu nepřistoupí. Je to možné, ale zase to příměří možná, že na chvíli jako uleví Ukrajině, ale výhodnější bude pro Ruskou federaci.
6: Ona se blíží zima. a vždycky je veliký problém to strádání civilního obyvatelstva, pokud nemá právě energie. Tak je právě tohle to, čeho se Ukrajinci před zimou nejvíc bojí.
7: Ukrajinci o tom mluví a připravují se na zimu. Dnes, dejme tomu, já jsem se vrátila z Ukrajiny v pondělí, ta situace samozřejmě se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo v zimě. Nemáte pocit, že někde chybí energie, nejsou výpadky žádné, není přerušovaný prostě dodávky energie a tak dále, ale to neznamená, že ta soustava, ta infrastruktura není strašně poškozená, protože Rusko ostřeluje právě ty elektrárny ukrajinské a tak dále už od roku 2022, ale Ukrajinci se snaží diverzifikovat zdroje energetické. Lidé se připravují, naši známí, téměř všichni známí, které máme my, ale to nejsou, upozorňuji, lidé na té nejnižší sociální jako kdyby úrovni. Všichni mají generátory, všichni jsou víceméně připravení. Otázkou ale je, protože Ruská federace ostřeluje teď v poslední době i čerpací stanice, protože i pro ten generátor potřebujete nějakou energii samozřejmě. Ale obrovským nebezpečím je právě to, s čím už Ruská federace začala, a to je odřezávání v jistém smyslu Ukrajiny od svých západních sousedů a spojenců. A včerejší prohlášení nebo vystoupení Donalda Tuska, polského premiéra v parlamentu polském, toho je důkazem. A myslím si, že v tom Ruská federace neustane, že bude se snažit odříznout Ukrajinu od západních partnerů.
6: Vy teď máte na mysli asi ty útoky na polsko-ukrajinských hranicích, teď mluvím o dronových útocích.
7: Útoky na polsko-ukrajinských hranicích, hybridní a nejenom hybridní útoky. Donald Tusk to řekl jasně, můžeme očekávat i drony reaktivní, můžeme očekávat i ostřelování raketami, to znamená vyhrožování, vytváření nebezpečné situace právě v pásu sousedů jako Ukrajiny, aby ve vnitřní politice se vyvolala panika a aby lidé nutili své vlády k tomu, aby vlastně v tom konfliktu nebrali, jako se vůbec neúčastnili toho konfliktu a nepomáhali Ukrajině. Vidíme už ze Slovenska první reakce. Robert Fico chce být chráněn na to, ale nechce válčit a tak dále. Jako budeme asi svědky opravdu velmi nehezké parodie na politiku.
6: No, když jste zmínila právě slovenského premiéra Roberta Fica, tak on dnes má být na Ukrajině. My jsme se to v podstatě dozvěděli včera, a to od polského premiéra. Tak jak rozumíte téhle cestě Roberta Fica na Ukrajinu v tuhle chvíli?
7: Robert Fico na této válce vydělává, takže bude se snažit, jak dlouho to bude možné, jako sedět na dvou židlích, brát si, ale nedávat.
6: Není tam ale přeci jen patrná ta změna postoje, že Robert Fico možná potom, jak dopadly volby v Maďarsku, nechce být v té Evropské unii úplně osamocený. A samozřejmě jde to taky o obnovu Ukrajiny, na které by se Slovensko asi také rádo podílelo.
7: Jak říkám, on si samozřejmě bude brát tam, kde to bude možné. Je to velmi nemorální postoj, ale Robert Fico takhle funguje dlouhodobě. Samozřejmě, že dává to, že Evropská unie se pořád k těmto státům, které vlastně parazitují na Evropské unii, parazitují na NATO, parazitují na válce, vlastně, že jim dává ten prostor.
2: Jak to vidí
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
6: No a doma na Ukrajině musí prezident Zelenský řešit stoupající únavu lidí z války a taky kritiku svých politických oponentů. Viditelný byl třeba ten nedávný rozkol s tehdejším ministrem obrany, populárním Michailem Fedorovem. Toho prezident odvolal kvůli sporům s armádním velením, ale pak na podporu Fedorova vyšli dokonce Ukrajinci do ulic na demonstrace. Tak co se děje teď? Podařilo se Zelenskému uklidnit tu vnitropolitickou situaci?
7: Ono se někdy o prezidentu Zelenském mluví tak, že je teflonový, že vlastně po něm všechno steče, že a opravdu má neuvěřitelné štěstí, ale to štěstí mu také dává právě válečný stav, bohužel, protože Ukrajinci si moc dobře uvědomují, že jsou určité hranice, kam oni můžou a nemůžou, aby ten stát vlastně se nerozvyklal úplně. Prezident Zelenský má pochopitelně čím dál větší problémy, ale zároveň, protože když se podíváme na tu skupinu lidí, kterou se on obklopil a se kterou přišel vlastně do té politiky, tak vidíme, že jeden za druhým vlastně je stíhán, utíká z Ukrajiny a tak dále. Prostě to nebyl tým, který by Ukrajina potřebovala před začátkem invaze. A prezident Zelenský, ale je na něm vidět, že vlastně se to týmu zbavuje ne tím, že by on chtěl, ale že toho týmu zbavují antikorupční orgány ukrajinské a z něj se stává opravdu státník. Ale to neznamená, že veřejnost vlastně mu nepřičítá vinu politickou za to, co vlastně svým jménem přivedl do ukrajinské politiky. Ale nicméně ta válka mu pomáhá v tom, že jeho preference zas tak jako neklesají. Je opravdu velké procento lidí, kteří ho neberou, ale neberou ho už od začátku, to asi stoupá samozřejmě, ale nicméně jako prezidenta, jako představitele státu zatím není úplně ohrožen, i když s tím posledním skandálem už opravdu lidem dochází trpělivost.
6: Vy jste právě zmínila korupci, která se týká lidí ve vysoké politice. On naposledy minulý týden žádal parlament, aby odvolal generálního prokurátora Kravčenka, což se taky stalo. O co v tomhle konkrétním případě jde generální prokurátor? To už je vysoká šarže.
7: Je to vysoká šarže, ale je to opět zodpovědnost personální politiky Volodymyra Zelenského. Tam snad už se ani nedá mluvit o korupci. Tam jde o organizovaný zločin.
6: A samozřejmě se ve válkách daří.
7: Ano, tím spíše, že vysocí státní funkcionáři a vůbec instituce takovéhoto typu jsou ve válečném stavu v jistém smyslu chráněny informačně a toho zneužívá spousta lidí, nebo je to prostě strašně lákavé. Jo, když se zhasnou světla, tak je to extrémně, extrémně lákavé. Ruslan Kravčenko, ale Ukrajinci teď diskutují právě o tom, jakým způsobem se mu povedlo vyjet z Ukrajiny, protože to taky není tak jednoduché. Diskutují o tom, proč Volodymyr Zelenský vlastně zareagoval až po týdnu. Je to člověk, kterého on dosadil do křesla generálního prokurátora, ale tady je důležité říct jednu věc, že na Ukrajině i v této těžké době ty antikorupční orgány, které byly zřízeny ještě za prezidenta Petra Porošenka, fungují a jak se ukazuje, tak na Ukrajině je chráněnou osobou nebo nedotknutelnou osobou pouze jedna osoba a tou je prezident Volodymyr Zelenský. Všichni ostatní nemají tu ochranu, i když v ní doufali. Doufali v ní dlouho, minulý rok si možná vzpomenou z posluchači na protesty v Kyjevě, které vlastně zabránili tomu, aby ty antikorupční orgány byly okleštěny.
6: Ano, aby ztratili určité pravomoci.
7: Přesně tak. A tím pádem se vlastně už posunula ta lavina, ty antikorupční orgány mají podporu jak na západě u spojenců, tak v ukrajinské veřejnosti a Volodymyr Zelenský s tím nic nenadělá. To znamená, že vlastně všichni tito lidé typu Ruslana Kravčenka nemají žádné garance, i když, jak už jsem říkala, v ně dlouhou dobu doufali.
6: Můžu jenom krátce říct, čeho se ten skandál týkal, protože u nás my jsme slyšeli, že byl odvolán generální prokurátor, ale v podstatě se moc nemluvilo o tom, proč.
7: Bylo to vlastně spojené s domovní prohlídkou, tak se to říká, právě těch antikorupčních orgánů v generální prokuratuře. Zdá se, že jeden ze zástupců generálního prokurátora vlastně kryl biznis s call centry. Business call center na Ukrajině je opravdu velmi složitá a závažná záležitost, protože okrádá nejenom ukrajinské občany, a tady je třeba
6: říct... To jsou takové ty podvodné telefonáty?
7: To jsou ty podvodné telefonáty.
6: To známe i od nás?
7: Přesně tak, a tady to známe taky, protože okrádá i ty evropské občany. To znamená, že boj s tímhletím, s tím souhletou kriminalitou je velmi důležitý a na tom samozřejmě trvají i západní spojenci Ukrajiny. Takže to je vlastně několikanásobný průšvih, když bych to takhle řekla, jak na domácí, tak na zahraniční úrovni.
2: Jak to vidí
1: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
6: A dnes je jim ukrajinistka Lenka Výchová. My v Česku mezi tím sledujeme dohady o tom, jak bude vypadat schodek státního rozpočtu pro příští rok. Ten původně navržený schodek 389 miliard korun se po včerejším jednání prý sníží o jednotky miliard. No a koalice podle Tomia Okamury z SPD počítá i se snížením výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, a to o 4 miliardy korun. Podle ministerstva práce loni bylo vyplaceno Ukrajincům na humanitárních dávkách 8,8 miliard, 4 miliardy vyplatil stát za zdravotní pojištění. No ale podle modelů ministerstva práce z minulého volebního období příjmy státu od uprchlíků z odvodů a daní převyšují ty výdaje. A SPD má teď připravit poslanecký návrh ke změně dávek. Tak tu dávku v současnosti pobírá asi 90 tisíc uprchlíků z Ukrajiny z celkem 390 tisíc. Kdo jsou ti, kteří tu dávku pobírají?
7: Já se v téhleté problematice moc neorientuji, ale to, co vím, je, že ji vlastně pobírají lidé, kteří nemohou pracovat, ať už ze zdravotních důvodů, nebo popřípadě mají věk, buď nízký, nebo vysoký. To znamená, my když vidíme, že Ukrajinci nám přináší mnohem větší zisky, než jsou naše výdaje na ně, a my je ještě za to budeme trestat, já už nevím ani, jak bych popsala něco podobného, ale Tomio Okamura funguje tím způsobem a do politiky se dostal tak, že vlastně zvedl právě tuhletu antiukrajinskou problematiku. On evidentně nechce dělat nic jiného v České republice, než válčit s Ukrajinci. Ale mě tady napadá jedna věc. Víte, já když se podívám na to, co se děje od roku 2019, takhle vlastně skončily volby na Ukrajině, že vyhrála strana a prezident, kteří mluvili o míru a odmítali jakékoliv přípravy na válku a tak dále. Měli spoustu jiných představ a záležitostí, prostě silnice, dálnice a tak dále, jenom ne příprava na válku. A já když koukám takhle na to, co se děje dnes minimálně v té střední Evropě, tak si říkám, že my budeme opakovat tu samou chybu, kterou udělali Ukrajinci v roce 2019. My se tak bojíme války, že si zvolíme lidi, kteří jsou nejméně schopní čelit válce.

0: nepřipravují nás na válečný konflikt, ale neustále si hledají toho vnitřního nebo nejenom nepřítele a válčí s Ukrajinci, kteří tady pomáhají ekonomice České republiky. A pokud mluvíme o Ukrajinci jako o migrantech, tak já bych si dovolila říct, že jsou to ti nejlepší migranti a ti nejžádanější, které bychom mohli mít. Nicméně je to největší nepřítel Tomia Okamury.
1: Vy jste zmínila i Polsko. Já jsem měla pocit, že v Polsko se v tom, jak se připravovat anebo zavírat oči před válkou, poměrně vymyká. Vy to tak nevidíte?
0: No úplně se nevymyká. Samozřejmě, že Poláci jsou v jiné pozici a připravují se na to a je to mnohem větší stát a mnohem složitější politické prostředí. Ale když se podíváme na to, kdo vyhrál, dejme tomu, prezidentské volby, mluvíme o Karolu Navrockém, tak tento člověk vlastně odmítá podepisovat zákony, které by chránili Polsko, které by přinášely peníze z Evropské unie právě na obranu policii, pohraniční stráž a tak dále. To, když vidíme, jakým způsobem i marginální strany vlastně řídí nebo se snaží vychylovat tu politiku vládní strany a tak dále, tak je evidentní, že jsou to strany, které jsou možná inspirované Ruskem, možná jenom stejně jako Tomio Okamura využívají vlastně toho potenciálu určitého procenta voličů, protože to nejsou hlupáci. Ti politici, dejme tomu, typu Brauna a tak dále. To jsou velmi inteligentní lidé. Oni prostě jenom kšeftují určitými myšlenkami.
1: Říká náš dnešní host, ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji, že jste přišla a někdy zase naslyšenou.
0: Rovněž děkuji, naslyšenou.
1: A zítra bude hostem, jak to vidí, Viktorie Kopecká a novinář Pavel Kasík. A nebude to zítra, bude to v neděli.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Turisté ze třetích zemí čekají v Praze po příletu dlouhé fronty na pasovou kontrolu a pěstitelé chmele na Hané nejsou spokojeni s úrodou. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Dlouhé fronty lidí ze třetích zemí čekajících po příletu na ruzyňské letiště dnes bude řešit jeho vedení. Chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem, pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Zeman.
4: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích schengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
2: Zejména při první registraci člověka do evidence může podle Zemana celý proces kvůli pořizování fotografie obličeje a otisků prstů trvat déle. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku po dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti trestu vězení a zákazu činnosti se letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
5: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
2: Městský soud se bude kauzou zabývat už podruhé. Před necelými 2 lety ji už jednou vrátil obvodnímu soudu kvůli nepřehlednosti, zmatečnosti a dalším nedostatkům v rozsudku. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je horko a dlouhotrvající sucho. Tradiční výstava hub je až do neděle v Benešovském domě dětí a mládeže. Část expozice se věnuje pěstování hub i jejich zpracování. Pokračuje organizátor a mykolog Jiří Dubec.
6: Na návštěvníky čeká expozice několika desítek, možná stovek druhů hub živých. Dále máme sekci liofilizovaných hub neboli sušených mrazem. Součástí výstavy jsou i degustace různých pokrmů z hub. Máme připravenou sekci zdravotně prospěšných hub.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně i zataženo. Ráno na Moravě místy jinde jen ojediněle mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer ale bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
3: Doprava.
2: Na D1 směrem od Prahy se u 9 křížů srazily 2 kamiony, jezdí se tam pouze levým pruhem, zdržení pro osobní auta asi 20 minut. Na 61. kilometru D11 směrem od Prahy stále stojí kamion v pravém pruhu, je označen světelnou šipkou. Zdržení pro osobní auta rovněž asi 20 minut. A opatrně v nájezdu z D6 na Pražský okruh směrem k D1 je tam odstaveno nákladní auto. Zprávy končí po nich 2 na 2.
3: pátek 18. září. Přejeme vám krásné dopoledne, 4 minuty po 9. hodině. První otázka na moji milou kolegyni Šárku Volemanovou. Včera byl čtvrtek, den filmových premiér. Byla jsi v kině?
7: V kině jsem nebyla, ale do kina jdu dnes.
3: Jdeš do kina dnes?
7: Ano,
3: na co jdeš?
7: Na dokument Bára Baziková.
3: Výborně. Proč jsme začali právě takhle? Vysvětlíme možná do jisté míry okamžitě.
7: Je to tak, každopádně můžete se už teď zamyslet nad tím, kde a na čem jste naposledy byli v kině. I o tom si budeme povídat. Máme na vás nachystáno dnes také jedno naše přání. No a těšíme se na všechno, co společně dnes dopoledne zažijeme.
3: No a pokud byste náhodou neměli pocit, že do kina se rozhodně nechystáte, my vám za chvíli povíme o jedné akci, která by vás mohla v těch následujících dnech nalákat. Přejeme hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Šáka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Pojďte s námi do kina. 141 měst, 192 kin, 467 kinosálů, 87,351 sedačka. To všechno vám bude k dispozici tuto sobotu a neděli v rámci akce s názvem Kinodny.
3: No a co je na tom všem snad nejlákavější? Všechny filmy se budou promítat za stejné vstupné, a to pozor, za stovku.
2: Kinodny u nás proběhnou vůbec poprvé a bude zajímavé sledovat, kolik diváků se na tuhle jedinečnou nabídku podaří do stemnělých sálů nalákat. Realita je totiž taková, že v dobách, kdy máme stovky a tisíce filmů k dispozici a po ruce doma, návštěvnosti kin nejsou dávno takové jako kdysi.
3: Mluvili jsme o tom před chvilkou. Včera byl čtvrtek, den filmových premiér, no a premiérové filmy se v posledních letech pyšní, když na to jde, návštěvností, která by před pár lety byla považována za pouhý slabší průměr, takže když na film dorazí třeba 100 000 lidí, tak je to pro filmaře opravdu svátek.
2: Důvodů bude jistě víc než jen streamovací platformy, díky kterým si sice můžeme počkat na film v pohodlí našeho obýváku, ale přece jenom kouzlo velkého plátna naše televize nahradit nemůže.
3: Možná jde také o ceny vstupenek, možná trochu o lenost, to je takový ten stav, kdy si člověk přes den řekne, večer bychom mohli jít do kina, a večer si řekne, mě už se nikam nechce.
2: Ano, to znám. Na dnes bychom tedy rádi zjistili, jak to s návštěvou kin máte vy, a tak nám i dnes prosím pěkně napište. Na co se budeme ptát?
3: Ano, budeme se ptát například, kdy a na čem jste naposledy byli v kině.
2: Upřednostňujete velká multikina nebo dáte přednost komornějšímu prostředí malého sálu?
3: A co vás do kina láká, a nebo co vás naopak odrazuje od jeho návštěvy? A také nás zajímá,
2: no, jestli se právě chystáte stejně jako já, jak jsem říkala před chvílí, aktuálně na nějaký film. Tak o tom všem to bude. 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes s vámi povídáme o tom, na čem jste byli naposledy v kině, popřípadě jestli do kina chodíte rádi, kam, jestli máte rádi ty velké multiplexy anebo nějaké komorní kino a jestli vás něco láká nebo nějaký film utkvěl ve vaší paměti natolik, že se k němu rádi vracíte. Něco v tomto smyslu nám napsala naše posluchačka Eva, která píše dobré dopoledne. Naposledy jsme viděli v útulném kině v Třeboni film Vlny Jiřího Mádla. Neuvěřitelné emoce. Měl by být promítán ve školách a domovech důchodců, když paměť selhává.
1: To už je také pár let, kdy vyběhly vlny. Jak to bude dlouho? 3 roky? Možná 4?
0: Já vůbec nevím, ten čas tak rychle letí, až mě to samotnou mnohdy překvapí. Každopádně ty emoce možná zůstávají. Možná by se na něj člověk měl občas podívat, protože si myslím, že těch míst důležitých je tam velká spousta, aby člověk mohl objevovat pořád další a další.
1: Určitě, mně šlo jenom o to, že vlastně naše pisatelka už nebyla dlouho v kině. Na rozdíl třeba od Marie z Moravy, která nám napsala, že byla naposledy na filmu Pět švestek a že se náramně pobavila, možná i proto, že jsem ročník, je tady napsáno 1954. Děkuji za příjemné vysílání. My děkujeme.
0: Tak už to tady hledám. Tak to bylo 15. srpna 2024.
1: Jak dlouho jsi nebyla v kině předtím, než ses rozhodla, že dneska budeš na báru?
0: Já jsem byla v kině zhruba tak možná před měsícem a půl, ale pravdou tady je, že často do kina nechodím, protože mám radši to pohodlí domova, na mě je tam hodně lidí a máme blízko spíš sama jako velká kina. A byla jsem se svým synem a se svým přítelem na filmu Bojovník. Mm-hmm. To je, viď? To si nečekal.
1: Překvapila si mě. My se začteme do vašich zpráv, za chvíli si také budeme povídat s někým povolaným o tom, jak to vlastně je s tou návštěvností kin, proč těch lidí dnes chodí daleko méně, ačkoliv ta nabídka, nebo možná právě protože je tak široká. Také jsem důmal nad tím, kdy jsem byl naposledy v kině.
0: Já vím, že ty nerad chodíš do kina.
1: Já nerad chodím do kina. Já prostě jsem. Pro mě zážitky z kina skončily ve chvíli, kdy mnoho lidí se tam přichází na večeře a napít.
0: Takže to je pravda.
1: Když někdo si dá prostě kilový popcorn na kolena a k tomu srká litra půl koli, tak pro mě jaksi mě nic nedonutí jít do kina, do takového prostoru. Musím hledat jiná kina. Ale byli jsme, protože mojí povinností je téměř chodit na filmy, ve kterých hraje Tonda, tak naposledy jsme byli tuším loni nebo letos na nějaké detektivce, která se jmenovala Stvůry, docela povedené, takže na Sinkovy filmy já musím.
0: A vím, že Tonda teď točí, bude to film nebo nějaký seriál?
1: Tonda teď točí nějaký film, no, myslím, že příští rok
0: tak to bude,
1: co si z prostředí tábora, nějakého praktikanta tam hraje.
0: Tak se budeme těšit. Antonín Holoubek zase na plátnech českých filmů.
1: Ano, to bude událost.
0: My jsme říkali, že za chvíli se budeme povídat s někým, kdo má ke kinům velmi blízko. Předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký bude s námi ve spojení. Počkejte si na to.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Od 9. hodiny dopolední dnes s vámi o kinech. Dobré dopoledne, také se chystám do kina Na báru a moc se těším, píše naše posluchačka Jana. Preferuji malá kina, nejlepší je to Řevnické, je tam bufáček s nabídkou zobání a pití a taková dvojka vína v kině, to je skvělé. Ráda vzpomínám na film Rok ďábla, soutěžili jsme s kamarádem, kdo na ten film půjde vícekrát. Nejkrásnější bylo promítání, kdy už to všichni měli naučený a taky zpívalo celé kino. Tak to byla pecka, píše Jana.
1: Začali jsme dnes s tím, že jsou před námi kinodny o víkendu a všechny filmy za stovku. Možná i k tomu se dostaneme, ale i k jiným otázkám v následujícím povídání s naším hostem, kterým je předseda Asociace provozovatelů kin, Dan Krátký. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Pane Krátký, povězte, kdy nastal nějaký zásadnější propad návštěvnosti a dá se říci, proč se to stalo, nebo jde zkrátka o pozvolný jev? Jak to je?
2: Já myslím, že tu vlastně největší rupturu v návštěvnosti jsme pocítili s pandemií covidu, která opravdu výrazně přetrhala divácké návyky a zároveň byla spojená s tím, že lidé začali trávit čas výrazně víc doma a došlo k nárůstu opravdu nejenom streamovacích platform, ale i taky způsobů, jak mohou diváci trávit čas doma, jako jsou třeba sociální sítě, které výrazně rostou v těch jejich volnočasových hodinách. Takže to je jeden z těch úplně nejzásadnějších faktorů, který se do toho nějakým způsobem promítl, ale zároveň ruku v ruce s tím jde i úpadek nějakých velkých hollywoodských značek, které vlastně nemají takovou sílu, jako měly na začátku svého období toho vrcholu kolem let 2017 až 2019. Takže si myslím, že jsou tyto dva vlastně provázané faktory úplně nejsilnější.
1: V posledních týdnech ta čísla návštěvnosti samozřejmě dramaticky nabourala Odysea, protože tam se to pohybuje úplně někde jinde, než jsme v poslední době zvyklí, ale jaká čísla návštěvnosti jsou dnes považována za jasný úspěch filmu, jakože to byl opravdu trhák?
2: To je faktor, který je vždycky trošku flexibilní, protože se odvíjí od očekávání distributora, producenta, ale vlastně i žánru a původu filmu, ale myslím si, že vlastně hranice třeba 100 000 diváků zůstává velmi zajímavá pro ty české filmy. U nich stále častěji vidíme lehké obtíže, aby tuto hranici překročili, ale minimálně pro ten domácí trh 100 000 je vlastně krásný úspěch. V kontextu třeba hollywoodských filmů je 100 000 vlastně velké selhání. Takže je to vlastně flexibilní. Například, když se podíváte na různé festivalové filmy nebo menší dokumenty, tak tam velmi často 10 až 20 tisíc diváků může přinést jako neuvěřitelný úspěch a dopad toho filmu.
0: Říká předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký, který se s námi na dvojce právě teď povídá. Pojďme ke vstupenkám. Jak jsme na tom obecně s cenami vstupenek ve srovnání třeba s okolními zeměmi? Mnoho lidí totiž říká, určitě jste to také slyšel, že vyrazit do kina třeba ve čtyřech je prostě drahý špás?
2: Je to tak, a průměrná cena vstupenky vlastně v České republice je teď 180 korun, s tím, že některá menší města jsou často lehce pod touto částkou a větší města potom nad ní. Ale zároveň tam je důležité vždycky vnímat, že ta cena vstupenky sice roste, ale roste úplně výrazně méně, než roste například inflace a vlastně náklady na provoz těch jednotlivých kin. Protože z té vstupenky kino zaplatí velkou část distributorovi, který to potom deleguje dále producentovi a zase tak velká část těch peněz mu nezůstane a z toho musí uplatit nejenom neustále se zvyšující náklady na energie, ale především i na novou technologii nebo nějaký komfort sezení. Takže pro nás je vlastně jako klíčové držet tu cenu realistickou, držet ji poměrně nízko, tak jak to jenom jde, ale a také, aby za to vždycky divák nějakým způsobem dostal adekvátní zážitek, adekvátní komfort a technologii. Pro nás je vlastně jako zajímavé sledovat například u multikin, že právě VIP sály, gold class sály a různá prémiová sezení jsou ta první, která se stabilně vyprodávají, takže ta cena musí být vždycky vykoupena nějakým faktorem třeba komfortu nebo prestiže a potom se lidi vůbec nebojí zaplatit.
1: Proč tedy kinodny s filmem za stovku, když jste nám teď vysvětlil, že těch průměrných 180, případně i víc někde, je úplně v pohodě?
2: Protože ta stovka je vlastně takový krásný, jako symbolická cena, která dovolí divákům trošku více experimentovat. Protože přeci jenom, když do toho filmu investujete dvoj nebo trojnásobek této částky, jdete ve skupině přátel nebo s rodinou, tak jste trošku vlastně jako konzervativnější v té vaší volbě toho, na co jdete. A málo experimentujete. Pro nás je vlastně důležité těmi kinodny nejenom vlastně obrendovat všechna ta kina a udělat něco ve stylu svátku, který se bude každoročně opakovat a bude oslavovat chození do kina, ale také poštouchnout diváky k tomu, aby trošku více byli impulzivní, trošku více experimentovali ve svých výběrech a volili třeba filmy, které by za tu normální částku s nějakým normálním dlouhodobým plánováním vlastně nezvolili. Mm-hmm. Takže chceme trošku pošťouchnout k větší dynamice vybírání filmů.
0: Mm-hmm. Pane Krátký, my si od 9. hodiny dopolední povídáme s našimi posluchači o tom, kde byli naposledy v kině. Kdy a na čem jste byl naposledy v kině vy?
1: Protože ani předseda asociace provozovatelů kin nemůže vidět všechno.
2: Je to tak, filmů je mnoho, já se snažím zodpovědně chodit alespoň jednou týdně do kina. Ale byl jsem skoro okolností minulý týden v brněnském kině Art na filmu Magická posedlost 2, připomenout si ten nostalgický 90-kový čarodějnický film.
1: Moc krát děkujeme. Díky za to povídání. Ať se kinodny vydaří. My, Šárka, dnes a já pravděpodobně v neděli se do kina určitě vypravíme. Předseda asociace provozovatelů kin Dan Krátký byl s námi. Ať se vám daří a zase někdy naslyšenou u nás na dvojce.
2: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Na co chodíte do kina, na co rádi, na co vůbec? A chodíte do kina, kdy jste byli naposledy? To jsou všechno otázky od nás k vám. Přidala se i naše posluchačka Ivča. Zdravím do dvojky, ono není moc na co chodit, já si prostě nevyberu. Osobně mi moc chybí filmový festival Fabiofest. To jsem za den stihla i 4 kousky, píše. Byly to krásné, zajímavé filmy z celého světa a nikdo z diváků popcornem neobtěžoval.
2: A Olča nám píše z Děčína a je to vlastně takové hezké vodítko i pro tebe k dnešnímu večeru, ano, že tam mají pouze jedno kino a byla tam Olča zrovna včera na filmu Bára Basiková a byla jsem velmi spokojená, je tady napsáno.
1: Já se na to velmi těším, protože ze všech stran slýcháme jenom velmi hezké ohlasy na ten dokument Bára Basiková. Ano, no tak samozřejmě se těším a všechno ti předám, to, co uvidím, ale ve své podstatě ty jsi se teď díval, že byste zašli na Báru Basikovou v neděli, tak to až se v pondělí uvidíme, tak si jenom předáme ty zkušenosti.
2: Jestli nenajdu nějaký větší tahák, který mě jak si zaujme, ale pokud by se vám nechtělo do kina, můžete o víkendu anebo i pár dní potom vyrazit do Mnichova. A to proto, že v Mnichově začne Oktoberfest.
1: Na pivko? Tak pozor, ty si říkali, jestli nenajdu nějaký větší tahák, ty jako milovník piva, že by místo kina.
2: Ani náhodou. Já jsem mluvil před chvílí o tom, co mě odrazuje od návštěvy českých kin. Tedy těch velkých. Především musím říct, že nějaký menší sál s tím nemám vůbec žádný problém. Ale podobné by to u mě bylo s Oktoberfestem, protože nedosti na tom, že má z piva vyjde asi tak na 15 až 16 euro, což je tedy zhruba 360 až 387 korun, tak a to je pro mě děsivé. Loni Oktoberfest navštívilo okolo 6 milionů lidí. Představ si to, 6 milionů lidí. Samozřejmě ono to bude probíhat až do 4. října, jako to, ono se to rozprostře, ale já tedy mezi nimi nebudu.
1: Ano, já tedy nemám takový problém jako ty s velkým počtem lidí, ale tohle by i na mě bylo moc.
3: Meteor na dvojce. Bude na měsíci katapult? Kam létají čápy a lze vydržet 5 let ohladu?
4: Meteor.
5: V sobotu po 8 hodině raní.
4: Na dvojce.
6: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: O návštěvě kin, o filmech si dnes povídáme, a to proto, že před námi jsou, a to poprvé u nás, kinodny. Mnoho kin se do nich zapojilo, o těch číslech jsme mluvili, najdete ta kina ve 141 českých městech, zapojilo se 467 kinosálů a všechny filmy jsou za stovku, proto jsme se dnes k tomu povídání dostali a mluvíme i o tom, kdy jste byli v kině naposledy, co vás od té návštěvy odrazuje nebo co vás na ní láká, jak velcí jste filmoví fanoušci.
1: Napsala nám mimo jiné i naše posluchačka Katka, tak ta má docela velký seznam za poslední dobu. Dobrý den. Zrovna jsem koupila vstupenky na Báru Pasikovou na neděli a v sobotu vyrazíme s dětmi na Mimoni a Monstra. Ten popcorn a kola mě taky občas vytáčejí, ale jinak jsme s manželem byli naposledy na Někdo to rád v Plzni a na Bardotkách, na Ďábel nosí Pradu 2. Jsem ho nepřesvědčila, no a tak jsem vyrazila sama, napsala Katka.
0: Děkujeme za všechny zprávy, dostaneme se i k dalším, protože pár nepřečtených tady pořád ještě čeká. Kromě toho je teprve 9 hodin a 40 minut, takže psát stále ještě můžete, ale teď se dostaneme k něčemu jinému.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: No a dnes to bude trochu obráceně, naše přání na vaši hlavu, o tom s vámi dnes chceme mluvit, respektive. Chceme vás poprosit, jestli byste si dneska s námi nezahráli, tedy konkrétně, jestli byste se s námi nezarýmovali.
0: Zkuste to, tak jako jste to už zkusili mnohokrát a vlastně vždycky jsme překvapeni, kolik z vás za tak krátkou dobu dá opravdu dohromady souvislí a jaksi takovou veršovánku, která drží pohromadě.
1: Ty snad podceňuješ naše posluchače?
0: No ne, mě to překvapuje. No, já už jsem o tom mluvil, že já, když se snažím napsat nějaký text, tak mi to trvá dny, týdny a měsíce a je to velké trápení velmi často najít ta správná slova. Pravda, tady je to usnadněno tím, že my několik správných slov nabídneme.
1: No
0: nebo
1: a
0: zkomplikováno.
1: Dnes si je vymyslel ty, zajímalo by mě, dle čeho si skládal ten kompletní počet pěti slov.
0: To mě taky by zajímalo, ale odpovědět ti na to nedokážu.
1: Ano, náhodně přicházela.
0: Byl to úplně náhodný výběr. Možná jenom to první slovo mě jaksi inspirovalo něco, jak jsem se takhle rozhlédl okolo sebe po pokoji. Protože ta slova zní, vezměte si tušku a papír, ať si můžete udělat poznámky. Kytara, stěhování, repete, potápěč a luštěnina.
1: Ano, to je těch pět slov, na která bychom prosili dnes nějakou říkánku, kdybyste nám napsali ještě jednou tady pomalu. Kytara, stěhování, repete, potápěč a luštěnina. Nabízíme ponožky dvou na dvojce.

0: To jsem zvědavá. Dneska teda jsem se rozhodla, že vybereš ty, Jirko. Máme tady několik básniček, několik rýmovaček. Ano. My jsme říkali a prosili jsme vás, jestli byste to dnes s námi zase zkusili. A vy jste to zkusili. Ta slova pro dnešní den na dnešní rým byla kytara, stěhování, repeté, potápěč a luštěnina.
1: Mně se líbí například ta, kterou napsala Jana. Přišla SMS-kou. Ano. Potápěč snědl luštěninu a zapomněl na maminu. Na poslední grilování přislíbil jí stěhování. Zůstal sedět na baru, v ruce držel kytaru, dal si ještě repete, mnozí se v tom najdete.
0: Krásná básnička. Ano, Kateřina Spišel napsala taky hezkou. Kytara sama tiše v koutě stojí, stěhování se už bojí. Zahrajeme si to repeté, až ji v novém bytě najdeme. Potápěč má v moři klid, my však teď musíme vše zubalit. K obědu je luštěnina, za chvíli nám začne dřina.
1: No a teď nemůžu říct baboráč.
0: Můžeš, můžu ale říct, poneseš následky.
1: Ne, já se budu dívat na druhou stranu a teď baboráč, aby to bylo jako řečnické, takže odklonil jsem se od mikrofonu.
0: Já jsem říkala, že dneska vybereš ty, takže kdo dostane ponožky dvou na dvou.
1: Já jsem pro Janu. No, pro Janu z SMSky 622 koncové trojčíslí.
0: Má to mít. Děkujeme vám všem a Janě gratulujeme.

0: Dnes jsme si povídali o kinech, ptali jsme se, na čem jste naposledy byli v kině, vlastně i to, co byste případně doporučili, jak často do kina chodíte. Tady máme doporučení od Míly, která mluví o filmu Pět švestek, je to herecký koncert, doporučuji, i když je o starých lidech, i mladé potěší. No a Ivana vzpomíná na návštěvu letního kina, právě v létě, které je pomalu za námi, počasí hezké, příjemné prostředí, hlasitost si lidé regulovali ve sluchátkách, prostě zážitek a shodou okolností byl to také film Pět švestek.
1: Tak děkujeme za tu sounáležitost v první společné hodině. Přicházíme s nabídkou na tu druhou s poradnou. Sousedské spory, velké téma. O nich to bude, samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky. Tak si na to počkejte.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne hudební producentka Kateřina Žbirková, manželka zesnulého skladatele a muzikanta Mira Žbirky. Jaké je nést odkaz Mekyho Žbirky a přitom si jít vlastní cestou? Co chystá pro letošní podzim? A co jí v životě kromě hudby dělá opravdu radost? Kateřina Žbirková.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ukrajina mění bezpečnostní pravidla pohybu vlaků a policie pátrá po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě objeví déšť nebo přehánky a teplotní maxima do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Tamní vláda proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících a posádek vlaků.
4: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách, potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde zhruba na 16 miliard korun. Začít by měla v roce 2028. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky využívající odpad jako surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
5: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
3: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší jsou Nizozemsko, Belgie a Itálie s více než 20%. Policisté pátrají po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a už se nevrátila. Měla na sobě bílé tričko, bílé tepláky, černou bundu, bílé botasky a malou černou kabelku. Má velké hnědé oči, rovné středně dlouhé vlasy, česané na pěšinku a mívá výrazně nalíčené rty a obočí. Případné informace o ní předejte na kterékoliv policejní služebně anebo na lince 158.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně i zataženo. Ráno na Moravě místy jinde jen ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13.
0: Doprava.
3: Na stém 40. kilometru D1 směrem na Prahu dávejte pozor, leží tam trámek. Velmi opatrně rovněž na 65. kilometru D11 směrem na Prahu. Na vozovce tam leží paleta a náhle se tam brzdí a vybočuje. A na D1 směrem od Prahy se u 9 křížů srazily dva kamiony, stále se tam jezdí pouze levým pruhem, zdržení pro osobní auta 10 až 15 minut. To byly zprávy, pokračují dva na dvojce.
6: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Holemanová, kteří vám 4 minuty po 10. přejí hezké dopoledne z dvojky a nabízí poradnu. Sousedské soužití umí být idylické, ale také se může velmi rychle proměnit v nekonečné peklo plné hádek.
7: Existuje totiž dlouhá řada třecích ploch mezi sousedy, anebo takových ploch, kde k tomu tření může dojít, protože možná máte sousedství idylické. Ale v každém případě my těm sporům, na které může dojít, anebo které jsou nejčastější, budeme věnovat následující minuty poradny, případně i s vámi.
6: Je to tak a nabídneme prostor pro vaše konkrétní dotazy ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A naším tématem dnes bude jaksi téma nevyčerpatelné. Určitě i na dvojce jsme se mu už několikrát věnovali, opět se k němu vracíme. Sousedské spory. Naším hostem je paní magistra Zuzana Sorokáčová, právnička z advokátní kanceláře Sorokáč & Company SRO a také autorka profilu Právo s mámou na sociálních sítích. My vás vítáme, hezký den.
2: Dobrý den, hezký den i vám.
3: Hezké dopoledne, počase vítejte u nás na dvojce. Sousedské spory, jak řekl Jiří, velmi široké téma. Co jsou takové ty nejčastější třecí plochy mezi sousedy?
2: Já jsem to zejména navnímala na sociálních sítích. Jsou to většinou sousedské spory týkající se třeba i plotů, jo? Což není jako i mise, pokud bychom se jim teda dneska chtěli věnovat. A přesah větví, padání listí, padání ovoce a ve své podstatě je škoda, že k tomu dochází mezi těmi sousedy a zejména vlastně ve chvíli, kdy už to potom teda končí skutečně u soudu, protože je to zbytečné. Vy toho souseda vnímáte po celý čas svého života vedle sebe, dokud se neodstěhuje a je důležitý, aby ty vztahy byly zachovány a aby mezi těmi sousedy byla pořád nějaká dohoda a aby tam ty třecí plochy byly vlastně minimální.
1: Což se lehko řekne,
2: ano.
1: někdy hůř provede. Ale když jste začala zrovna s těmi věcmi okolo zahrady, kterým mimochodem už jsme se v tomto týdnu věnovali v Kávě o čtvrté, tuším, že to bylo ve středu, existuje nějaká jednoduchá poučka, například, co je, a teď si představme vzdušnou čáru nad naším plotem někam nahoru, co je za tím plotem, je moje, co je za tím z druhé strany, je tvoje. Čili když to přeženu, tak ořech, ze kterého mi tam bude padat, já nevím, budou mi padat ořechy na moji zahradu, tak kdybych vzal pilu a takhle to oříznul jako ten svůj plot, tak jako jsem v právu já? Nebo ten soused z toho může být trošku nervózní?
2: Helejte, je to velmi, velmi složitý. Pokud se budeme bavit o těch stromech a o přesahu těch větví, který a ten strom bude na vašem pozemku a bude přesahovat na sousední pozemek, tak vy si nemůžete říct, že dneska to prostě ořežete. Ne, občanský zákoník k tomu přistupuje tak, že vy byste toho souseda měl nejdřív vyzvat k tomu, aby ty stromy samozřejmě sám si odstranil ty větve, no a určit mu lhůtu a pokud v té lhůtě on to neudělá.
1: Tu lhůtu mu můžu určit
2: ano,
1: já?
2: Ano, vy určíte.
1: Takže mu řeknu zítra ráno.
2: No, tak přiměřenou lhůtu. Přiměřenou lhůtu 14 dnů, nebo samozřejmě nejde to po každé. Vy musíte čekat na ten vegetační klid, nebo každý strom to samozřejmě má jinak, takže ve chvíli, kdy to skutečně jde. Ale pokud ten soused to vlastně neudělá, tak vy to můžete udělat za něj, ale šetrně a právě v tu správnou vegetační dobu toho stromu.
3: Připomínáme to jednoho našeho souseda, který nám takhle ořezal větve a naházel na zahradu.
1: Šetrně.
3: Pojďme tedy vlastně k tomu momentu, kdy se nedokážeme domluvit s tím sousedem. Kdy je ten čas vyhledat pomoc třeba právě právníka, advokáta a jak postupovat, jak ho hledat?
2: Ono taky záleží na tom, který spor řešíte, že jo? Jestli to potom řešíte v rámci SVJčka nebo skutečně mezi těmi vlastníky těch sousedních pozemků a nemusí to být vlastně ani sousední pozemek, může to být i vzdálený pozemek, kdy ty imy se vám skutečně přesahují na ten váš pozemek, ale pokud to nejde, já pořád říkám, že ta dohoda je skutečně to nejdůležitější, protože v rámci řízení žaloby o zaplacení ten soud rozhodne, vy vyřešíte peníze, jdete domů, ale i když se vlastně budete s tím sousedem soudit, tak vlastně i přesto, že tam je to autoritativní rozhodnutí toho soudu a ten soud nějak dopadne, tak vy toho souseda budete pořád jako vídat. Takže dobře, když to nejsme schopní zvládnout my, pojďme za advokátem, popřípadě mediátorem, ale určitě jako dostat se až vlastně do té poslední fáze toho soudního sporu není to správné řešení.
1: Já to vůbec nespochybnuju, ale my tady máme i zprávu. Doufám, že to nebude poradna. Nejlepší je se sousedem domluvit.
2: Dobře, tak.
1: Ale ne, já to říkám vlastně kvůli tomu, že nepochybuju o tom, že když má někdo sousedské spory, takže to zkouší. Že určitě 9 z 10 lidí zkouší se domluvit, zkouší se dohodnout, ale někdy to prostě opravdu nejde. Takže je fajn myslet na ty kroky, které můžeme učinit potom.
2: Ano, a potom, když to teda vnímáte, tak protože víte co, ta svoboda není absolutní. Ta svoboda naše končí tam, kde začíná svoboda. svoboda druhého. A samozřejmě to subjektivní právo vnímání té imise, anebo vůbec k toho zásahu, nebo to omezení toho vlastnického práva může být někde jinde, než to skutečně je. Posuzují se vlastně všechny souvislosti. Vy předkládáte strašnou spoustu důkazů. A dobře, dostaneme se potom před soud, což je, dejme tomu, ta cesta, pokud tam to právo na té straně je, ale to cesta dlouhá a někdy opravdu to naše subjektivní vnímání toho omezení toho našeho vlastnického práva může být úplně někde jinde, než je vlastně ta skutečnost. Já si teď totiž už mám v hlavě spoustu judikaturních rozhodnutí nejvyššího soudu a strašnou spoustu situací, takže teď si to analyzuju v hlavě a skutečně teda je to velmi složitý.
3: Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny tématem sousedské spory s prostorem pro vaše otázky ve druhé části. Připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, přidáváme i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny sousedské spory. S námi ve studiu právnička z advokátní kanceláře Sorokáč and Company a autorka profilu Právo s mámou na sociálních sítích, magistra Zuzana Sorokáčová.
3: Dobrý den.
4: Máme tady dotaz, který jste určitě slyšela mnohokrát. Týká se soužití se psem, protože tady Luďa píše, co s neustále ve dne v noci štěkajícím sousedovým psem.
3: Samozřejmě, ano, tenhle dotaz jsem už slyšela několikrát. Já už jsem to řekla vlastně v úvodu, lepší je se s tím sousedem jako domluvit. Ale pokud teda ta cesta není možná, tak postupovat způsobem takovým, že vy si zdokumentujete to štěkání, to znamená tu intenzitu, kdy k tomu došlo, v jakém čase, popřípadě i zvukový záznam. Samozřejmě, pokud ten pes štěká v noci, to znamená v době nočního klidu od 22. do 6. hodiny ráno, případně můžete oznámit policii, ale může se taky stát, že ten pes štěká skutečně i ve dne, kdy ten noční klid vlastně je za námi a i tam vlastně můžete vyřešit to svoje právo, protože když skutečně ta intenzita je taková, ne že pes jednou zaštěká nebo třikrát, ale skutečně on jede hodinu v kuse a vám to omezuje nějak to užívání v tom bytě, tak zdokumentovat, obrátit se případně na vlastníka, pokud je v nájmu, případně i na předsedu v rámci SVJčka, pokud chcete skutečně už jít do sporu, tak kontaktovat městskou policii, protože je to přestupek.
2: Do jaké míry k těm tématům patří ochrana soukromí? Možná je to takový ten nový trend. Co když si soused třeba pořídil bezpečnostní kameru, která zabírá náš pozemek, máme možnost zjistit, co natáčí a jak schraňuje vlastně ty materiály? Má na to právo, jak postupovat v tomto případě?
3: My máme právo si určitě chránit vlastní majetek a pořídit si kameru, která míří na náš pozemek nebo na náš vstup k ochraně našeho vlastnického práva, ale nemáme právo zasahovat do soukromí sousedních pozemků nebo souseda jako obecně. Takže samozřejmě opět vyzvat souseda, kam míří kamera. Pokud tam je problém, opět kontaktovat třeba obecní úřad.
4: Teď se možná dostaneme k tomu, v jakých případech smíme vstoupit na sousedův pozemek, protože tady píše Dagmar, tedy paní Rasková, o tom, že co, jak si se sousedkou z jejího pozemku roste břečťan a další popínavé rostliny, pětiprsták a tak dále a upínají se a pokrývají moji zeď stodoly. Jak to řešit, abych zabránila tomu porostu a tedy ničení zdi a střechy, která už je v některých částech porušena, ale samozřejmě ty rostliny rostou na pozemku souseda.
3: A tam je další ještě problém, to, že vám skutečně vzniká ta škoda na té zdi, že jo, je to prostě majetková škoda. Opět začínám úplně stejně, jako u každého dotazu. Vy musíte toho souseda vyzvat k tomu, aby to odstranil. Pokud neodstraní, vy to můžete odstranit sami. A vy dokonce opravdu dokážete potom vyčíslit tu škodu, protože konkrétně vlastně tahle rostlina tu škodu způsobí na té omítce. Takže
4: odstranit sami můžeme, rozumím, ale pokud je to na jeho pozemku, kam se nedostaneme, nebo on nám tam nedovolí přístup, nebo když není doma, tak tam má psa, my tam prostě nepůjdeme, ano, jenom proto, abychom se dostali do nějakých problémů. Kdo to může odstranit?
3: On to samozřejmě jako neodstraní, nicméně vy se můžete domáhat toho odstranění, případně pokud se nedomluvíte opět jako před soudem a rovnou tam vyčíslit právě i tu škodu, protože ty škody jsou jako opravdu vysoký v těchto případech. Já jsem se setkala i s rozhodnutím, kdy dokonce vnikali takhle na sousední pozemek slepice a způsobili právě na domě škody, protože klovali pořád do té omítky v řádech 10 000 a ten soud skutečně tu škodu tomu žalobci přiznal. Takže v tomhle případě to může být stejné uplatnění toho práva.
2: A ještě jeden dotaz od naší posluchačky. Dobrý den, soused si na hranici pozemku postavil zahradní domek, do kterého umístil čerpadlo, vodárnu, která je hlučná. Soused ráno vstává v 5:30. A jakmile pustí vodu, tak vstávám i já. Jak vyřešit zmírnění hlučnosti?
3: Ten hluk je taky imise. Je to nepřímá imise. Opět, pokud se nedokážete domluvit se sousedem, lze to řešit tou negatorní žalobou před soudem. Vy musíte předložit důkazy hlasy, musíte předložit to, že vás to skutečně ruší, takže zvukové záznamy, intenzita. Není to o tom tyto spory, že by se asi měřily, nebo že existuje nějaká hranice decibelová o tom, že do téhle míry jste povinna to snášet a do určité ne. Takže vlastně soud posuzuje tu přiměřenost, respektive nepřiměřenost místním poměrům a to omezení toho vlastnického práva.
4: Děkujeme. Druhá část poradny. S námi zůstává paní magistra Zuzana Sorokáčová ve studiu. Povídáme si o sousedských sporech. Ještě stále je prostor pro to, abyste položili svůj dotaz i vy. Například po telefonu 22 155 25 25.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Ve studiu je s námi paní magistra Zuzana Sorokáčová z advokátní kanceláře Sorokáč & Company, aby my si povídáme o sousedských sporech.
2: Poprosíme někoho z našich posluchačů po telefonních linkách o chvilku trpělivosti, protože přišla ještě jedna otázka SMS-kou. Pokusím se to zestručnit. Píše někdo z našich posluchačů, že mají souseda, který opětovně přes den i večer i před 22. pouští nahlas hudbu heavy metal, je to příšerný český rock. Nicméně pokračuje ta zpráva ve smyslu, že soused je alkoholik, který hudbu pustí a spí v chýši, posléze ta hudba tam hraje, těm sousedům se to line do všech možných místností. Je to usedlík, považuje za náplavu a trpí ho údajně tady podle té zprávy celá vesnice. Podali stížnost ke starostovi obce a pokud se nic nezmění, tak ten člověk nejspíš dostane pokutu a ptají se vlastně na to, co potom s tím, jak postupovat, jestli ta další cesta je už jenom právní.
3: V tomhle případě určitě jako jenom právní cesta. Tady vám to nepomůže, vlastně ani neexistuje nic možný, nic tak, aby vlastně vy jste se domohli toho svého práva, protože ta hlasitá hudba od rána do večera a vlastně ta ignorace toho souseda, vy to nevyřešíte jiným způsobem, než případně uplatnění toho práva té žaloby. No, na druhou stranu vy ho tam budete mít pořád i přes nějaké sankce. Občanský zákoník umožňuje i to dokonce, pokud se jedná o to, že v bytě třeba máte nepřiměřený jako nepořádek a to tak, že to třeba dokonce ohrožuje i zdraví, tak může vlastně SVčko vyzvat toho majitele, aby napravil ten stav, který vlastně způsobil, a pokud on to neudělá, tak tam je to krajní řešení a to extrémní a to poslední, že dokonce může nařídit i prodej toho bytu. Takže to jsou, ale potom už opravdu takový ty extrémní případy, které se ale dějí, o kterých je třeba teda hovořit a pravděpodobně se bude jednat i o tenhle případ, který jsme dostali.
1: V tomto případě ale nejde očividně o SVJčko, ale o dům, o sousední zahradu, o sousední pozemek. Ten člověk to jistě vlastní pravděpodobně sám jako jedinec. A ještě ke všemu hudba se dá těžko vyklidit.
3: Ano.
1: To je opravdu velký problém.
3: Je, ta hudba určitě. No tak potom vlastně vy se domáháte, vy neustále voláte policii klasicky, aby vám s tím nějakým způsobem pomohla, ale pokud ten člověk jako je i pod vlivem, tak jemu je to i jedno. Ale samozřejmě při opakování těchto přestupků už to není vlastně ta základní pokuta. Vám se to zvyšuje, pokud vlastně vy opakujete jeden a ten samý přestupek. Ale je to složitý.
1: Držíme palce.
2: No, vůbec vám to nezávidíme. Další dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Dobrý den, vítejte u nás.
4: Dobrý den, tady Petr. Chci se zeptat, prosím vás. Máme pozemek a jak daleko od toho mojeho pozemku se může vysázet strom, jako třeba obec nebo dokonce.
2: Mm-hmm. Děkujeme.
1: Dobře.
3: Slyšela jsem správně vysázet? Jo?
1: Vysadit strom. Jak daleko od hranice pozemku?
3: Je to v případě stromů vyšší než 3 metry, tak jsou to 3 metry od hranice a pokud jsou to nižší stromy, keře, tak 1,5 metru.
1: A platí to, ať je to soused, anebo například veřejný pozemek?
3: Ano, je to výsadba, ano.
1: Děkujeme.
2: A ještě jeden dotaz. Dobrý den, soused chová holuby. Mně osobně to nevadí, ale soused vedle mu je prostě normálně střílí malorážkou. Jak by tohle sousedé mohli a měli řešit, aby nedošlo tady u nás k dlouhodobé nevraživosti?
3: No, určitě je to zdokumentovat, protože takhle, když jen tak někoho jako označíte, vy to musíte prokázat, že jo? Takže to jsou prostě přesně tak ty spory, které jsou velmi, velmi složitý. Vy musíte, pokud se budete domáhat toho práva, mám za to, vemte si, týká se to opravdu těch zvířat, který jako vlastně umírají kvůli tomu a no, už to je to sousedský spor, nicméně tam se dostáváme úplně do jiné roviny.
1: Ještě ke všemu tam hraje roli ta zbraň v tomto případě. Závěrečný dotaz dnešní poradny, pokud to půjde, poprosíme stručně někoho, kdo je na lince. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Ano, posloucháme.
5: Posloucháte. Dobře, já jsem před lety postavil dům a ten se sousedem, mezi mnou a sousedem jsme po dohodě vzájemné, postavil jsem plot. Ten plot je dělaný z přesného betonu a jsou tam vynechané sekce. volný, do kterých jsem chtěl usadit modřínový fošny. Mm. A zároveň jsem chtěl za tímto sekcemi jsem chtěl udělat si záhonek. Mezitím soused umřel, část pozemku se prodala, je tam nový majitel. A ačkoliv jsem novýho majitele mailově oznámil jsem mu můj záměr, neodpověděl a nyní z jeho strany udělal z prefabrikovaných betonových dílců si plot svůj, který přilepil na ten můj plot a tím pádem mě znemožnil, abych mohl ten můj plot ošetřit z té druhé strany. To je jedna věc. A druhá věc s tím, že ho udělal i výš, než byla ta původní domluva, tak mě v podstatě stíní, a já tam ten záhonek nemůžu udělat. Co s tím? Opakovaně jsem ho upozorňoval, nereaguje, je arrogantní prostě a rozumím. Tak dále.
2: Děkujeme za zavolání, prosíme o odpověď.
3: Ano, vy musíte řešit vlastně to, kde ten plot je nejdřív postavený, jo? Jestli skutečně jako na hranici pozemku, nebo jestli si to soused postavil na vlastním pozemku. Takže tahle otázka se musí vyřešit jako první. Pokud on si to postavil vlastně na tom vlastním pozemku, tak samozřejmě tam není o čem. Pokud by to bylo na hranici, tak samozřejmě pak už je to na dohodě. No a co se týká toho stínění, tak to už je skutečně ta imise. No a to se musí prokázat. Otázkou je, jak je vysoký ten plot, jo? Co skutečně jako tomu má stínit. Vy to nemůžete vnímat tak, že každá imise je protiprávní. Ne každá imise je protiprávní. To, že vám soused i stíní na bazén a je to například, pokud to soud zhodnotí v rámci třeba znaleckých posudků jenom 2,6% stínění zapříčiněno tím stromem, no tak ten soud jako tu žalobu zamítne, že jo, a nedovolí odstranění toho stromu. A abych se teda vrátila vlastně k tomu dotazu, v tomhle případě je to velmi podobný, jo. To, že vám to stíní na skalku nebo podobně, vy musíte jako tohle všechno prokazovat vlastně před tím soudem. Jestli skutečně, a otázkou je, co bylo dřív postavené, jestli už tam byly ty stromy. A tohle všechno jsou důležité okolnosti aby ten soud nějakým způsobem rozhodnul, pokud se rozhodneme jít do toho sporu, protože samozřejmě taky tady máme přírodu, že jo, která je chráněna.
1: Děkujeme, je to složité téma a my se nad ním určitě ještě někdy setkáme. Naším hostem byla paní magistra Zuzana Sorokáčová, právnička z advokátní kanceláře Sorokáč & Company. Moc krát děkujeme, mějte se pěkně a hezké dny bez zesporu.
3: Naslyšenou.
0: Šárka Volemanová
6: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: A další pozvanka na kávu o čtvrtek, vysílání Českého rozhlasu dnes odpoledne. Na podzim sklízíme poslední zeleninu ze záhonu, přemýšlíme, jak ji uchovat, aby nám vydržela co nejdéle, co by už mělo jít rozhodně ze záhonu pryč a které druhy můžeme naopak dozrávat až do příchodu mrazů, jak správně skladovat třeba mrkev, petržel, řepu, zelí nebo cibuli, tak o tom všem dnes odpoledne v kávě o čtvrté. Hostem bude Martin Koudela z katedry zahradnictví České zemědělské univerzity v Praze a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: A za chvíli červený koberec, jeho náplně bude dnes jasná, protože Aleš včera vyrazil do světa s dalším dílem rozhlasové show Rozhlas jde za vámi. Dnes tedy jistě poskytne reportáž o tom, jaké to bylo.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Milý Aleši Cibulko, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
2: Včera večer se v Ivančicích odehrála, my to víme, už 25. výjezd. Rozhlasové roadshow, rozhlas jede za vámi. Jak se vám to podařilo?
3: Já musím říct, účinkující jak Honza Rosák, tak Ilonka Čáková byli úžasní a hlavně, co bylo skvostné, byl ten prostor. Muzeum RAF Emila Bočka v Ivančicích je fascinující místo vzdávající hold letcům druhé světové války. No všechno to uslyší naši posluchači samozřejmě v našem vysílání, ale abyste tu atmosféru opět jako vždycky malinko nasákli, ledva zhasla červená, dotočili jsme to, co jsme tam měli natočit, nechal jsem si mikrofon v ruce a natočili jsme pro vás takovou kratinkou reportáž, abyste okusili, jaká tam byla atmosféra. Takhle to tam včera vypadalo. Muzeum RAF Emila Bočka v Ivančicích, to je to nádherné místo, ze kterého se teď hlásíme. Za námi je natáčení 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi a já se tradičně jdu ptát na atmosféru, na aktuální pocity. Michal Jagelka, náš rozhlasový Ježíšek, společně s naším Tobisem.
4: Tak Tobis je velmi spokojen jako maskot celého projektu a já také, protože 25. výjezd Rozhlas jede za vámi se velmi vydařil. Nadělovali jsme da prádia a soutěž jsme si užili, takže zdravím Teresku, Honzu a myslím si, že i country jako se vrátí na vlny Českého rozhlasu.
3: Poslechněte si, o kom to mluvil a co měl na mysli. Ilonka Čáková přizdobila svou přítomností i zpěvem. Jaký to bylo s náma?
5: Bylo to fajn, bylo to úžasné. Já asi nezaspím. Moc jsem si to užila, jako vždycky.
3: Děkujeme, byla si úžasná. Honza Rosák, rozhlasová legenda. No. Legendo, jak jsi to užil?
6: Já zaspím teda, to zase nejsem jako Ilonka. Já jsem si to užil taky úžasně, když teda říkáš, ale hlavně teda, že jsem byl na takovémhle nádherném místě, protože já miluju jednak letadla, potom obdivuju letce RAF a pak samozřejmě miluju taky humor Vladimíra Menšíka, tak já si myslím, že jsem byl na tom správném místě.
3: My si to myslíme taky a diváci 100%. Co generálně ředitel Českého rozhlasu René Zavoral?
7: Já jsem si to užil. Ivančice jsou veselé, krásné. Doufám, že už Vladimír Menšík nebo Alfons Mucha, na kterou jsme vzpomínali, takže jsme oběma velikánům tady neudělali ostudu. Mm. A už Honza Rosák říkal, tady to místo opravdu, ten RAF House, toto muzeum je famózní. Takže doporučuji opravdu nejen na vlnách rozhlasu, ale přijďte se do Ivančic podívat. Je tady opravdu krásný. Mm.
3: Co se tu dělo, to si poslechněte příští víkend v sobotu večer a v neděli odpoledne na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. No a my se těšíme po 26. Lipník nad Bečvou, to bude to další místo. Tak a teď si odfrkneme autogramiáda, focení a potom ta cesta, ale je tady krásně. Zdravíme vás všechny na vlnách Českého rozhlasu.
8: No a protože si teď s Alešem povídáme živě v dopoledním pátečním vysílání, víme, že cesta dopadla dobře, což nás těší. Mm-hmm. Aleši, po červeném koberci se tenhle týden procházíme naposledy, zbývá tedy pozvánka na tobogán, zítřejší to sobotní klasiku. Jak veliká sláva to bude?
3: Velká sláva a já se na to moc těším, je ve mně malá dušička, aby to všechno dobře dopadlo, protože ten zítřejší přímý přenos, ten jsme přichystali na počest Daniely Kolářové, která slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Vybrali jsme jí blízké vršovické divadlo Mana, což je v Praze v ulici Na Kovárně. Pokud to místo neznáte a pojedete tam poprvé, budete překvapeni, jak nádherné a historické to je místo. No a gratulovat přijdou třeba Libuše Švorm, Lenka Termerová, Honza Vlasák, Carmen Majerová s Petrem Kostkou, bude tam pan režisér Hynek Bočan, Jiří Stivín a Marie Putnerová, což je zpěvačka, která krom svých písní zaspívá i písně, které má Daniela Kolářová ráda. Nechte se překvapit a pozor, otevřeli jsme nově i balkón, protože už je úplně vyprodáno, takže pár dalších vstupenek na dvojka.rozhlas.cz, abyste tam zítra byli, no a jinak v přímém přenosu.
2: Děkujeme pěkně Aleši za to pozvání, děkujeme za celý týden a po červeném koberci. Tak zase v pondělí.
3: Těším se na vás už teď. Nezaspím, jak říkala Ilonka. Hezký den vám všem.

0: a původně obchodovali se zbožím kancelářským, papírnickým a maškarním, takže si to můžeme představit jako takové dnešní papírnictví.
1: Později ale transformovali, dnes jsou známí především díky diamantovým, smaragdovým a zlatým šperkům, takže pokud do Tiffany chodíte nakupovat, tak si to určitě poslechněte. Jitka Novotná a Honza Kovařík dnes odpoledne v Příbězích z kalendáře.
0: Já myslela, že řekne, že tam chodí nakupovat.
1: To možná oni dva, taky. Jitka Novotná, Honza Kovařík, možná také. Uvidíme, co se dozvíme. Ale máme pro vás ještě jednu pozvánku. Páteční blízká setkání už za chvilku.
0: Je to tak a hostem blízkých setkání Marka Němce bude už za pár okamžiků hudební manažerka Kateřina Žbírková.
1: My vám děkujeme za dnešní společnost i za tu, kterou jste nám věnovali v průběhu celého týdne. Přejeme vám hezký, klidný, pohodový odpočinkový víkend a budeme se naslyšenou těšit zase v pondělí.
0: To vás od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka pozdraví dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová. Mějte se moc hezky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Podle ministra Havlíčka je Evropa na prahu další energetické krize a vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Bude polojasno až oblačno, během dne se na severozápadě a západě lokálně objeví déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Evropa vstupuje do další energetické krize, nejvíce na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na dnešním energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. Česko chce především omezit fungování emisních povolenek. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se na začátku tohoto týdne dostala nejvýše od konce roku 2022. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to řekla mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Audit pochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
6: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
5: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
7: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
5: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
4: Společnost Arriva City dostane od organizace ROPIT pokutu. Včera totiž nevypravila kvůli nedostatku řidičů asi 15 spojů na Kladensku a v okolí Roztok. Pokračuje mluvčí společnosti ROPIT Filip Drápal, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
8: Nakonec se část těch spojů podařilo odjet pomocí jiných dopravců nebo subdodavatelů a dnes už je provoz bez jakýchkoliv výpadků, nicméně samozřejmě za ty neodjeté spoje budou dopravci vyměřeny sankce dle platného sazebníku postihů.
4: Výběrová komise dnes posoudí 4 kandidáty na generálního ředitele hasičského záchranného sboru. Její doporučení poslouží při závěrečném rozhodování o obsazení tohoto postu. V Prostějově to dnes oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nový šéf hasičů měl původně nastoupit od 1. září, zatím ale vybrán nebyl. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
0: Doprava.
4: Velmi opatrně kolem 67. kilometru D7 směrem od Prahy na Vozovce leží železná trubka. Na D1 směrem od Prahy už počítejte s kratší kolonou před omezením na 24. kilometru. Silnice 43 byla nějaký čas uzavřena po nehodě u Závisti. Už se jezdí aspoň kivadlově, ale kolony čekejte oběma směry. To byly zprávy, teď Marek Němec a jeho host.
9: Krásné páteční dopoledne, vážení milí posluchači, já vás zdravím ze studia a mám tu velmi milého hosta, velmi energického, ale budu ještě chviličku mlžit. Budeme se bavit o hudbě a o hudebním odkazu. Já začnu tak trošičku poeticky. Jsou písničky, které přežijí svého autora, a pak jsou písničky, u kterých máme zvláštní pocit, že jejich autor vlastně nikam neodešel. Stačí několik tónů Atlantidy, Jesenné lásky nebo Balady o polních vlakoch a hlas i tvář, typický suchý humor Mira Žbirky jsou najednou zase někde blízko. Od jeho odchodu letos uplyne 5 let, jeho hudba ale žije pozoruhodně intenzivním životem dál a velký podíl na tom má žena, která byla přes 30 let nejen jeho manželkou, ale také nejbližší spolupracovnicí. Kateřina Žbirková je dnes mým dnešním milým hostem. Vítejte u nás ve studiu.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Kateřino, velmi krátká a jasná otázka na začátku. Máte ještě někdy pocit, že zažíváte něco, kdy si musíte říct, tohle musím Mirovi říct?
10: No, docela často. Já si třeba řeknu i v sobě, že co by si na to říkal, jako Meky, anebo tohle bych chtěl slyšet naposled třeba, když byla nějaká písnička od Olivie Rodrigo, kterou tady v Českém rozhlase na Dvojce ve svém pořadu Mám rád hrál. Aha. A byla to vycházející hvězda, u nás ji ještě nikdo neznal a teď je z ní velká hvězda, tak si říkám, ty jsi to věděl. Tak.
9: Každopádně my si budeme povídat o vašich kulturních aktivitách a i o fantastických akcích, které připravujete právě teď na podzim. Kateřina Žbirková a začínáme samozřejmě Mekim.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Producentka, manažerka Kateřina Žbirková je dnes mým milým hostem. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
2: Ještě jednou dobrý den.
1: Díky, že jste si udělala čas, zejména teda teď, kdy se připravují velké akce, o kterých určitě budeme mluvit. Vy samozřejmě dnes pečujete o Mekyho hudební odkaz, ale máte taky spoustu svých vlastních aktivit, připravujete nové projekty, nahrávky a tak dále. Dostaneme se ke Smetanově síni obecního domu, kde Meky vystupovával.
2: Bylo to tak.
1: Několikrát.
2: Je to tak.
1: A teď se tam zase vrátí. Ale každopádně, pojďme trochu osobně na začátku. Já jsem tady během písně Mám rád zmiňoval moji první vzpomínku a vlastně takový první feel na Mekyho. A to bylo doma v obýváku, kdy táta pustil na gramofonu. Myslím, že to bylo poté, co si koupil novou diamantovou jehlu, protože tu starou jsem mu rozškrábal, protože mě bavilo jezdit po těch LPčkách. Pamatuju si na EPčko, na single Bělý květ. Byl to pro mě opravdu, musím říct, to byl zvláštní hudební zážitek, protože bylo zvláštní, že já jsem to vnímal jako něco, co není úplně československého, ale zároveň zpívá. Tak jak tomu rozumím.
2: Jo.
1: Jaká je vaše první hudební vzpomínka?
2: To jste uvalil úplně přesně, protože já mám úplně na stejný song přesně takovýhle flashback, že sedím na zahradě v Českém Krumlově u mojí babičky a z takového tranzistoráku jde nějaká muzika, prostě pořád takový proud a najednou Bělý květ. A já si říkám, co to je? Najednou takový wake up, probuzení, jakože to je něco úplně jiného, ale rozumíme tomu tak. Takže přesně tenhle song, a taky to není náhoda, protože ten song pak předznamenal Zlatýho Slavíka a tak dále, takže máme stejné vzpomínky, já jsem byla trochu starší, no a už byla na Gimplu.
1: Tak vy jste ty vzpomínky potom proměnila v současnost a ve velmi živý vztah. Každopádně já jsem se někde dočetl, že ty začátky byly velmi zajímavé, že jste vlastně Mekyho poznala, jste byla na gymnáziu a dělala jste s ním interview.
2: Od toho momentu zahradního Bělý květ uplynuly 4 roky a já byla ve čtvrťáku, tam to bylo v prvním ročníku na Gimplu a byla jsem ve čtvrťáku a dělala jsem a už jsem fušovala do novinářského řemesla nějak. Dělali jsme rozhovory do školního časopisu a dělali jsme je se sportovcema nebo i s umělcema, se zpěvákama, vím, že s Petrem Naděm a tak dále. Mm-hmm. No a já jsem přišla dělat do Lucerny rozhovor s Mekym po jeho velkém koncertě v Lucerně ve velkém sále. No a nešel se mnou můj spolužák, který obvykle chodil, Vojta Nouzák, který pak byl pan režisér show Jana Krause a tak dále. Takže velmi velký kamarád můj a on nešel, protože šel na fotbal. On je hrozný fotbalový fanoušek, slávista. A hrála Slavie, přesto vlak nejel, takže mě poslal samotnou. No a tím pádem já ty otázky neměla připravený a nějak se to odročilo na druhý den, protože Meky byl tam zaneprázdněný, říkal mi, přijďte druhý den do Kotvy na autogramiádu, kde mám podepisoval album Nemoderný chalan. Tak já jsem přišla na tu autogramiádu a předběhla jsem všechny ty holky, stála jsem tam vedle něj a on nezved hlavu a říká mi, já vím, kdo přišel. Já si říkám, aha, no tak buď to ví, anebo jen tak mlží, nebo to. No a pak jsme šli na kafe, že uděláme ten rozhovor a já zas neměla ty otázky. Tak jsme se tak nějak zakecali, až z toho byl celoživotní rozhovor a tenkrát v tom časopise vyšel pak rozhovor s fotbalistou Pavlem Kukou, myslím.
1: Výborně, takže vlastně ten produkt ani se nestal.
2: Ne, vůbec.
1: Každopádně mě by zajímala jedna věc. Jako žena, která má plánování zřejmě v sobě napřesno, vy jste sama někde řekla, že jste rozený plánovač, tak kdy se stal ten moment, kdy jste si řekla, teď je potřeba už trošičku pomoc Mekymu s tou organizací, protože umím si představit, že to asi nebylo úplně od začátku.
2: Určitě ne, protože takhle, já neříkám, že on byl špatný organizátor, protože fungoval i přede mnou a nějakým způsobem vím, že i kapelu Modus, jeho první kapelu s Jankem Lehockým a s Marikou Gombitovou, de facto tak trochu manažoval sám. A pak se taky manažoval sám, takže jako já, když jsme se poznali a pak jsme se vzali a měli jsme děti, tak rozhodně jsem neměla čas se dvěma dětma, když Meky pořád jezdil něco jakkoliv manažovat, kromě svých dětí, jejich kroužků a školek a tak dále a nemocí. Samozřejmě každá máma ví, jak to chodí a že moc času nezbývá, ale postupně ty děti samozřejmě se osamostatňovaly, už chodili sami do školy a na kroužku. No a Meky začal mít takzvaný období slávy, jak řekl náš David, když byl malej a všude slyšel, co bolí, to přebolí. Aha. Z rádia, tak říkal, tati, ty máš období slávy, a tomu bylo snad 6 teprve. No a Meky začal zmatkovat, protože už toho na něj bylo moc. Prostě těch aktivit a prostě požadavků, a začal prostě v tom diáři si zdvojovat termíny a tak dále. A v jednom momentě jsem si řekla, tak já ti pomůžu a udělám ti diář. No od toho diáře to začalo a postupně se přidávaly další a další věci a Meky vždycky přišel s tím, no teď ty máš na to školu. Já teda vystudovala obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické, ale nevím, co to mělo společného jakoby s nějakým jeho show businessem, jo. Ale dobře, tak on si představoval, že asi mám ty organizační schopnosti, což byla pravda. A když se mi uvolnili ty ruce trochu, tak prostě postupně jsem začala dělat úplně všechno, a ještě, že jsem neuměla zpívat, protože to by mě určitě donutil s ním zpívat.
1: Byste byla vokalistkou, anebo byste zpívala s ním?
2: Přesně tak, určitě, 100% já. A naštěstí tady toho jsem se nezúčastnila.
1: Jak vznikla píseň Katka?
2: No to vzniklo vlastně krátce poté, co jsme se seznámili. My jsme se seznámili v roce 84 a myslím, že 85 ten song napsal, 86 to vyšlo na albu Chlapec ulice. No a vím, že nejdřív byl anglický text a že mi ji pouštěl do telefonu z Bratislavy do Prahy. Telefonní účet mýho tatínka dostoupil výše 2 měsíčních platů tenkrát našich, takže tatínek mi zamknul telefon takovým zámečkem, tenkrát byl ten vytáčecí, tak abych nemohla vytáčet, jo. Já jsem to uměla šperhákem otevřít, takže to byly takový zážitky, protože Meky opravdu mi pouštěl tyhle songy a Catherine mi pustil a pak mi přines kazetu tenkrát a já měla prvního Walkmana, který jeho chudák maminka scháněla pokoutně v Tuzexu a kupovala bony někde v podchodu. Dneska nevím, jestli někomu, ale možná dvojku poslouchají posluchači, kteří ještě ví, co to byly bony a Tuzex. Tak prostě já jsem si vzala ten Walkman do školy, do gymplu a pouštěla jsem to kamarádce Markétě. Písnička Catherine zněla na gymnáziu Sladkovského a kamarádka říká, no, to jsem zvědavá, co z toho bude.
1: Tak děkuji za ten exkurs do minulosti a hned po písničce se budeme věnovat tomu, co vás naplňuje teď v posledních týdnech a k čemu směřujeme 20. a 21. října.
0: Český rozhlas 2.

0: Kateřina Žbírková je mým dnešním milým hostem a já tady v ruce teď třímám CDčko Symphonic Night Mira Žbírky, instrumentál. Já jsem samozřejmě se vyznal z lásky k EPčkám a
1: kdybych to věděla, ale... tak přinesu vinyl. Máme i vinily samozřejmě, ale... dneska už to všechno na vinily.
0: Ale i takhle ukážu posluchačům, i tohle to je slušné retro. Díky.
1: Yeah.
0: Každopádně, my se pojďme dostat k tomu, jakým způsobem odkaz žije dál a co vy teď chystáte za úžasné akce. Ať už to tedy bude reedice jeho písní, my si zahrajeme taky píseň, kdy jste sama uznala, že tedy to je...
1: To jsem neznala.
0: Jedinečná perla. Bude to píseň Tajná šťastná hvězda.
1: Ale to byl překvapák od vás teda.
0: Je to překvapák od dramaturgů. Ano, plácám se po rameni, ale není moje, je od dramaturgů. Každopádně Miro Žbírka, Symphonic Night a Obecní dům. Pojďte nám o tom něco říct.
1: Teď jste ukazoval to CDčko, to vlastně vzniklo úplně na začátku tady toho projektu Symphonic Night, kdy jsme udělali instrumentální symfonický koncert z Mackieho skladeb v O2 Univerzu a tam se nahrálo tohle CDčko. Jsou to Mackieho nejznámější skladby v aranžích Daniela Wunsche a jeho si Mackie přímo vybral, to vlastně byl Mackieho celý nápad, takže ne mu, já to jenom zrealizovala dodatečně, tak to zase musím dát kredit jemu, že to bylo, že chtěl, aby jeho hlas prostě zazněl místo jeho hlasu nějaký nástroj, který byl jeho oblíbený, třeba hoboj a tak dále. Takže to, a teď vlastně my se vracíme k tomu projektu, mezi tím uběhlo pár let, asi 3 roky a mezi tím se událo víc takových koncertů, třeba ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí, v Bratislavě, takže v Olomouci bude takový koncert, ale tentokrát se vracíme do toho Obecního domu, jak jste řekl, kde Mackie několikrát hrál a těší mě, že tentokrát to budou sice instrumentální verze některý, ale některé skladby si zaspívají naši spřátelení kolegové a kamarádi třeba.
0: No, a ta plejáda je úžasná.
1: Přesně, 4 tenoři a ty mají dokonce Jesenou lásku ve svým pravidelným repertoáru a z nich Honza Kříž umí snad jediný zaspívat perfektně úplně jednak jedný Atlantidu nebo baladu o polných vtákoch. I když baladu si teď zaspívá operní pěvkyně Soňa Godárská. No a protože vždycky se mnou tam jako pobíhá Marta, zpěvačka, která s Mackiem zpívala Co bolí, to přebolí a vždycky ty návštěvníci vyzývali, proč vy to nespíváte, proč to je jako... Tak tentokrát to bude zpívat Martička s Davidem Krausem, Co bolí, to přebolí. A přijede nám i vzácná návštěva z Londýna Robke, který si zaspívá nějaký Beatlesy, který kdysi taky zpíval na pódiu s Mackiem, takže budeme tam mít i mezinárodní obsazení.
0: Ten orchestr bude, pokud se nepletu, Karlovarský symfonický orchestr.
1: Taky dlouhodobá spolupráce, taky s Mackiem hráli třeba ve Varech na Kolonádě a tak dále. Jsou tam hráči, kteří si pamatují všechny ty koncerty s Mackiem a my už jsme s nima právě tuhle zmíněnou nahrávku dělali taky.
0: Mm-hmm. Zároveň se tedy trošičku ke koncertu pojí i velká výstava světoznámé výtvarnice Míly Firstové, Wings of Whisper.
1: Tam máte
0: poměrně dost teď práce s tím, jak to vypadá. Bude?
1: Úplně mi tady svírá srdce, když to říkáte, protože já jsem se do oboru, když to můžu říct takhle vtipně, výstavnictví dostala až s výstavou o Mackiem, která byla v Národním muzeu tady, pak jela do Bratislavy na Hrad, pak byla v Košicích a na závěr i v Londýně. Ale tak a Míla, která dělala Mackiemu obal na double album, a taky dělala obal Coldplay, Ghost Stories, a je velmi mezinárodně uznávaná a známá, tak se stala mojí kamarádkou postupně. No a já jsem si říkala, ona tady má pořád takový menší výstavičky, musím teda dát kredit panu Miro Smolákovi, který udělal několik výstav a kde jsme se vlastně na takový výstavě seznámili. No tak udělejme v tom obecně nějakou nejenom koncert, ale udělejme i výstavu. A to se stane, takže 20. října bude koncert a 21. října výstava začíná vernisáž a pojede to až prostě 3 měsíce. A jsem zvědavá, jako nikdy jsem takhle vlastně, výstava o Mackiem byla takové osobní věc, ale tohle je výtvarný umění, takže samozřejmě já mám na pomoc pana architekta Josefa Tomše, pana kurátora Jana Dotřela, mám tam jakoby tým lidí, ale stejně jako já ten tým musím držet pohromadě, musím sehnat peníze, což taky není jednoduchý, tak jako já jsem na to zvědavá, no. Teď je to v plném proudu, tak každýho samozřejmě zvu, od 22. října už to bude veřejnosti přístupný, je to v nádherných prostorách obecního domu.
0: No tak o to víc jsme rádi, že jste tady s námi dnešním hostem a můžete se s námi na chviličku zastavit. Každopádně budeme si po písničce povídat ale i o tom, jak do celého toho konceptu vstupuje i váš syn.
1: Dobře.
0: Kateřina Žbirková je mým milým hostem.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Tak právě jste měli možnost poslechnout si píseň, která nebývá tak často poslouchána. Kdo ji zná, ať teď řekne já.
2: Myslím, že ne. Ticho. Já myslím, že ne.
1: Je
2: já.
1: Ticho.
2: Sama jsem ji, vlastně jsem věděla, že je z muzikálu Smoliary na Slovensku známého a já jsem věděla, že...
1: Smolaři.
2: Smolaři, ano. Přesně tak. A já jsem věděla, že existoval, ale když vlastně mi dal pan dramaturg Alba Special, na kterým teď vyšla tahle skladba, když mi dal návrh, tak já jsem si ji poslechla, říkám, já to neznám. Takže myslím si, že jsem byla jediná snad v naší rodině, kdo jako aspoň věděl, že to existovalo, ale když jsem to pustila svýmu synovi, tak byl z toho úplně překvapený, jo. Duet s Marikou.
1: Krásná věc. Kolik dokážete tak odhadnout, kolik písní Meky po sobě zanechal?
2: To vůbec, protože on byl hrozně pracovitý a plodný autor, takže tohleto třeba, o čem jsme mluvili a kde se nachází tenhle song, Tajná šťastná hvězda, to je album Special, kde se vybrali právě nějaký takový zašitý skladby, který se kdysi natočili samostatně, třeba v rozhlase slovenským, nebo jsou tam variace Mekyho skladeb, je tam třeba Love Song, který je v Slepých uličkách v angličtině. S tou skladbou Meky vyhrál festival v rakouském Villachu. Takže to jsou takový zašiťáky takzvaný, jak by řekl Meky, který vyšly na albu Special. Vlastně jsou to nahrávky Opusu a vyšlo to u Warneru, který Opus vlastní. No a myslím si, že to bych, abych odhadla, kolik těch skladeb bylo, no to teda, a ještě existují u mě v šuplíku a v počítači a v mobilu a někde na nějakých MP3kách, fleškách, kdysi se taky nahrávalo na minidisky.
1: Ano.
2: Minidisky, no. Takže to všechno já otevřu po novém roce a mám v plánu příští rok právě vydat nějaký demo nahrávky a tak dále, takže to mě čeká příští rok takovýhle vrtání se v tom, co ještě tam někde Meky má.
1: Zmiňovali jsme obecní dům Smetanovu síň s Karlovarským symfonickým orchestrem, zároveň výstavu Mily Firstové, ale pojďme si ještě popovídat o těch reedicích.
2: No, teď jsme o jedný mluvili, tak, album special. To jste řekl dobře, a to jsou special nahrávky. A samozřejmě teď vyšla ještě další reedice, která je dětská, když to tak můžu říct, pro děti. Zároveň můžou samozřejmě poslouchat i dospělí lidi.
1: Já ji tady zase mám.
2: Songs for Boys and Girls.
1: Yeah.
2: Tady ten obal vzniknul tak, že Meky přišel do základní školy londýnská, kde kam chodila naše dcera Linda, sedl si na lavici a hrál na kytaru a děti ho kreslili. Tohle je jedna z těch kreseb, kde je poznat. Naše Linda ho nakreslila tak, že to na obal jít nemohlo, protože Meky tam vypadal jako UFO a firma řekla, to by ho nikdo nepoznal. Takže její kresba je vevnitř. Aha, na tom CDčku, na té placce.
1: Kdo to vyhrál?
2: No, já nevím, byla to nějaká kamarádka Lindina, co s ní seděla ve třídě a je tam napsaná, nespomenu si na jméno, ale obal dělal Rudo Prekop, jsou tam i fotky dalších těch kresbiček a tak. A tahle reedice, to jsou anglické písničky pro děti Nursery Rhymes, který zpívala Mekymu maminka, která byla Angličanka, ze severního Londýna pocházela. Ona mu pomáhala i s dramaturgií toho alba, opravovala mu texty. Ale je tam i třeba duet s Janou Kirchner, Oh My Oh My, ten to uvádí, to je vlastně jediná autorská věc, která tam je. A jinak jsou tam takový Oh McDonald Had a Farm, nebo Měsíce, se na tom děti naučí perfektně počítat, jak dělají zvířátka a tak dále.
1: Skvěle, těch písní je tam 30 celkem, to znamená...
2: Jsou
1: požehnaně. Kraťoučký. Každopádně, přestože se Linda tady úplně výtvarně neprosadila, na
2: je
1: obal,
2: vevnitř.
1: Je vevnitř, samozřejmě. Lindo, omlouváme se.
2: To pokřtila předevčírem.
1: Hezky,
2: to pokřtila tady kousek od vás v Luxoru, pokřtila tenhle album skoro po 28 letech, kdy si to křtila jako 8letá holčička a teď prostě 28 let, takže jí už je, ježišmarja, to mám starý dítě. To pokřtila znova, takže takový návraty jsou to.
1: Pojďme ještě rychle zmínit vašeho syna Davida, který do koncertu vstupuje výrazně, velmi tou výtvarnou složkou, připravuje speciální videoprojekce.
2: To pravda, no. Jak dokonce to? Kvůli tomu jel do Cheltenhamu, kde žije Mila Firstová, a natočil ten proces, jakým ona tvoří. A to v té výstavě se bude promítat, aby lidi věděli, že to není, že si to jenom obtiskne, ale že to je poměrně komplikovaný proces. Technika stará stovky let, takže doufám, že to zvládne. Teď mi právě se střihnou takovej malej trailer, tak snad to bude dobrý, uvidíme.
1: O dětech si ještě určitě budeme povídat s mým dnešním milým hostem Kateřinou Žbírkovou.
0: Ranní dvojka letos přijede za vámi. Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
3: Totiž v září. Kroměříž září.
4: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
0: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
4: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor.
4: Regina.
5: Jakub.
6: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: George Harrison a samozřejmě Meky Žbirka, vztah k Beatles a Kateřina Žbirková,
1: byl
0: která...
1: Byl by potěšený tady tou skladbou, měl jí moc rád, opravdu. A George Harrisona kytara byla vždycky jako intro Mekyho koncertu. A to jste mě teďka přivedl na nápad, že jak budete Symphonic Night v obecňáku, tak to dáme do intra.
0: Jo.
1: O Harrisona zase.
0: To znamená, že já jsem teď se
1: teď
0: trošičku
1: přičinil,
0: že něco...
1: Teď jste mě dal do hlavy nápad. Jo, přesně tak. Bude Harrison na intro.
0: Pojďme tedy, Kateřino, k dětem ještě. Váš syn David je hudebník, žije v Londýně, má úplně vlastní svět svůj, má vlastní rukopis. Každopádně bylo někdy třeba těžké uhlídat, aby nemusel být celý život hlavně tady synem Mekyho Žbirky, nebo vůbec tahle ta existenciální synátorská otázka tam vůbec nevznikla.
1: No, asi byste se musel zeptat jeho, já si myslím, že už tím, že vlastně je v tom Londýně, se tak trochu oddělil, navíc on je jeho kapely, vlastně teď má dvě, kapelu Sunbrella, to je jeho autorská kapela, a pak kapelu Mouth Ulcers, což jsou vlastně, nechci to ani překládat, to jsou jako afty v puse,
0: aha,
1: jo.
0: Aha.
1: Tak, ale s tou je velmi úspěšný, byli v hitparádě britský a produkovali ji, dokonce dostali deal od firmy velký v Británii a tak dále. No tak všechny tyhle aktivity jsou trošku jakoby alternativní, takže přece jenom ten jeho svět, jak jste řekl, je jako jiné. Na druhou stranu vždycky, když jsem ho požádala o něco, co se týkalo Mekyho a tak dále, tak jednak vyprodukoval Mekyho album Posledné věci, který vyšel až po Mekyho odchodu a dostal 4 anděly. Vyprodukoval ho tak, že to tam byl i David, ale nechal tam toho Mekyho. Takže se dokázal naladit na tu pop strunu, abych to tak řekla. No a samozřejmě video. On vystudoval film studies v Británii, teda v Londýně, a Meky mu dělal několik klipů a potom mi dělal vizuály jak k té výstavě o Mekym, tak teď k výstavě o Míle. Takže myslím si, že má takový široký rozptyl a asi to pro něj nebylo úplně jednoduchý, ale chodil nejdřív do školy londýnská, ale normální základní školy do 5. třídy a pak začal chodit na Prague British School, kde už vlastně nebyl takový problém, protože ty jeho spolužáci už Mekyho neznali, a tak se trochu od toho oprostil a pak začal studovat v Londýně, takže myslím si, že nějak tak přirozeně se od toho oddělil, ale doteďka někdy mám takový, že proč nepřijede David a nezaspívá nám Atlantidu. A já říkám, ale David není Meky, on má úplně jiný rozsah. Prostě je to jiný člověk a je to alternativní hudba a tak dále, takže je to těžký někdy lidem vysvětlit, ale faktem je, že třeba na festivalu Pohoda a tak zpíval z Medi lidi jako host a zpíval Mekyho písničky z alba Nemoderný chán, Do člnami stále těčí voda a tak, takže některý skladby mu sednou a ty potom zaspívá.
0: Jak je to s Lindou, jaký tam má vztah k tomu, co po tátovi zůstalo?
1: Linda, no teď jak nám křtila album v Luxoru, tak po dlouhý době jakoby se mi vytáhla, ona se nepředvádí vůbec, není předvádivý typ, vystudovala střední pedagogickou školu, má vztah k dětičkám, vlastně na tom křtu zpívaly dětičky ze školky, kde učila anglický, tak to bylo takový fajn a proto asi se jakoby uvolila nám to pokřtít. No a samozřejmě ona s Meky mu pomáhala párkrát i zaskakovala, když Marta onemocněla, tak zpívala Co bolí, to přebolí s Mekym. Ona zpívá moc hezky, umí hrát i na klavír, ale jak říkám, vy k tomu musíte mít ještě ten exhibicionismus v sobě a to ona nemá.
0: Je třeba něco, co jste se o Mekym dozvěděla až prostřednictvím vlastních dětí, co třeba vy jste sama nevěděla? Je to nějaký pohled?
1: No, já vyšla knížka Catherine, kterou napsal Honza Vedral a to byl můj pohled na Mekyho, který byl trochu jiný, než když Meky s ním dělal knížku o sobě vlastně zblízka. Takže ještě teď jste mě další nápad dal. Ještě by to chtělo knížku, kde bude pohled dětí na Mekyho.
0: No právě, jo. Právě. A já už mlčím.
1: Ne, vy tady hýříte nápadama.
0: Ale já toho zase tolik neřeknu, ale vy se toho krásně vám to šrotuje, to je vaše revize, to já s tím nemám nic společného.
1: Musíme se zeptat mých dětí, ale víte, jak to je. Rodičům se neradi svěřují, ale třeba Honzovi něco prozradí.
0: Vidíte někdy ve svých dětech třeba nějaký pohyb nebo gesto, nebo nějaký názor, nějakou vůni, nějakou impresi, něco, co je typicky tátovo?
1: No, Linda je jako fyzicky, respektive jemu je hodně podobná Mekymu. David je takový mix nás obou, ale u Davida vidím, jako on má některé Mekyho vlastnosti a tak, který jako já poznávám. je trošku trpělivější než Macky, ale pak, když jako začne nějak pracovat, tak úplně vidím Mackyho. Když jsem přišla třeba do studia a dělal, produkoval ten Mackyho album Posledné věci, tak jsem přesně viděla, já jsem něco chtěla říct a on, mami, počkej, všechno bude. Takže jako prostě já si říkám, OK, jako já se tady si sednu do koutku a čekám, jo.
0: Byli jako děti smířený s tím, že mají tedy slavného tátu, který jezdí a je tak trošičku veřejným majetkem, nebo to byly takové ty klasické děti, které to oplakávaly, že táta je pořád někde na koncertech? Jak
1: on nebyl až tak, myslím, že moje děti už ho zažili, jako Denisa, Mackyho dcera z prvního manželství si ho moc neužila, protože právě byl pořád pryč, ale když se nám narodili děti v 90. letech, tak Macky se snažil být jakoby víc doma. A když někam jel, tak se vždycky v noci vracel, takže oni ráno ho vždycky viděli, on položil na stůl, koupil jim na pumpě každému Davidovi autíčko, Lindě plyšáka, takže oni už se těšili, že od někud přijede a oni budou mít ty dárečky na stole.
0: Bylo hodně plyšáků a hodně autíček.
1: Hodně.
0: Bylo potřeba je taky někam
1: ale
0: dávat.
1: Ale oni jako to neřešili, jestli Macky Šbirka, nebo byl to táta prostě.
0: Každopádně budeme si povídat ještě o tom, jak vlastně nedělat z Mackyho odkazu pomník a to, jaké kulturní akce má ještě ve svém rejstříku velmi nápaditá a plodná producentka Kateřina Šbirková.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: S Kateřinou Žbirkovou si povídáme o hudbě a ať zazní cokoliv, tak ve všem je vlastně Meky Žbirka namočen. Byla to i tahle ta píseň.
2: Je to tak, protože to zpívá David Koller a David Koller byl Mekyho kamarád, produkoval mu album Meky a taky si spolu několikrát zaspívali na pódiu. Na Mekyho koncertech byl David host a velice si užívali, když Meky zpíval Sex je náš, dělá dobře mě i tobě. Jako. Takže já vždycky, když to vyběhne, tak si na tohle vzpomenu, na ten koncert.
1: Než se dostaneme k vašim dalším činnostem a i k manažerským činnostem, tak pojďte mi říct ještě jednu věc, která mě osobně tedy velmi zajímá, a to je to, že po smrti slavného člověka vzniká takový zvláštní paradox a nebezpečí, že se z něj postupně stane pomník trošičku. Dokonalá legenda, jenomže mám pocit, že Miro byl samozřejmě živý člověk z masa a kostí, pochyboval, dělal si legraci, byl to mistr suchého humoru, někdy se určitě naštval a taky měl proč. Hlídáte si třeba, aby právě tohle nezmizelo?
2: No právě třeba v té knižce Catherine já tam odhaluju tyhle jeho slabůstky, který každý má, ale zároveň taky, a to jste řekl úplně přesně, ten humor. A já si myslím, že ten humor jako na něj vzpomínají lidi pořád a pořád to na mě různě vyskakuje, opakujou kolikrát všelijaký jeho vystoupení a nebo účasti v různých talk show, kde právě ty forky říká. Takže to si myslím, že z něho ten pomník nedělá a že se ho ukazujou pořád jako toho člověka z masa a kostí, který uměl být, jak Honza Vedra ho nazval jeden rozhovor s ním, nervózní pohodář. Že se o něm říkal, že je pohodář a on říkal, to by se nejvíc Katka smála, kdyby někdo jí to řekl, protože já jsem znala to, že uměl být velmi nervózní a pořád o sobě pochyboval. Viděl se v televizi a říká, tam není vůbec vidět, jak jsem byl nervózní. Prostě na něm to nebylo vidět, ale uvnitř.
1: Uvnitř prostě dýmovnice a děli se věci.
2: Je to tak.
1: Každopádně, co by ho třeba na představě Miro Žbirka, legenda československé hudby, nejvíc pobavilo?
2: Myslím, že to legenda vždycky. Vždycky si z toho dělal srandu, vešla legenda a tak to říkal jako velmi ironicky. Takže on si uměl sám ze sebe udělat legraci.
1: A měl rád třeba vzpomínání a bilancování?
2: Jo, on docela byl takový nostalgický člověk, chodil třeba po Bratislavě a ukazoval mi, kde bydleli a kde žil, jaký jeho kamarád a tak. Takže, nebo v Londýně jsme chodili po místech, který jako Beatles, prostě byli nějak spojený s Beatles a vzpomínal a tak. Takže určitě byl hodně velký vzpomínač, to jo.
1: Pojďme tedy k vám a k vaší činnosti. Opustme na chviličku Mekyho. Možná, že bychom ještě mohli zmínit koncerty, respektive koncert v Obecním domě, ještě jednou připomenout.
2: 20. října a 21. mám nám začíná výstava Míly Firsty a 20. října Miro Žbirka Symphonic Night.
1: Skvěle, kdo diriguje, ještě jsme zmínili.
2: Přesně tak, bude to pod taktovkou pana dirigenta Adriana Kokoše, který taky byl Mekyho kamarád a spolupracoval s ním na mnoha a mnoha symfonických koncertech.
1: Tak si tak říkám, že by mě zajímala jedna věc. Když tam budete sedět na tom koncertě, na pódiu se bude odehrávat.
2: Já tam budu lítat.
1: Vy tam budete lítat. Já právě jsem se chtěl zeptat, kde budete vy? Kde budete orbitovat nebo levitovat? Budete tlouct pěstičkama do zdí?
2: No to ne, budu schánět různý účinkující, který se někde zaseknou a tak dále. Budu se snažit, aby každý měl svůj komfort, jak občerstvení, vodičku na pódiu. Prostě to myslím si, že budu mít hrozný nervy tam, aby to všechno dopadlo a aby světla svítily, jak má, aby nám šla projekce, protože na tom koncertě se budou projekce, který taky dělal náš syn David. Vlastně se stavil z našich home videí i z Mekyho klipu, takže to nebude jenom zážitek pro uši, ale i pro oči.
1: Takže to bude i osobní.
2: Bude hodně osobní. Tam jsou třeba nějaké věci z naší svatby a tak, jako věci, které běžně nejsou k vidění.
1: Kdybyste po tom koncertě mohla na 5 minut přijít domů a Miro by tam třeba seděl, co byste mu o tom večeru řekla jako první?
2: Myslím, že za prvý by se mi smál, jak jsem tam lítala určitě, a že on si sedí na gauči a já tam lítám, a za druhý já bych mu řekla, splnil se tvůj jakoby dávnej sen, že až tady nebudeš, nebo jsi tam nebyl, až tady nebudeš, takže tady budou tvoje písně a to se děje pořád.
1: Pojďme k vašim dalším činnostem. Vy taky zastupujete mladé umělce. Jak si je vybíráte a koho máte ve své stáji?
2: Já bych to nenazvala stájí. Já manažuji zpěvačku Leny, která je vlastně dcerou kamarádky Mekyho, Lenky Filipový, a ta mě oslovila sama a zjistila jsem, že je to naprosto fantastická osoba, ať už osobně nebo jako profesionálně, jako zpěvačka a autorka, takže jsem si řekla po nějakém roce po Mekyho odchodu, že jí pomůžu, i když jsem zvažovala, jestli vůbec zůstat tady v té branži, jestli to dělat pro někoho jiného než pro Mekyho, ale zjistila jsem, že je perfektní, že je to velký profík, že je to skvělá autorka, vlastně už jsem s ní třetí rok, absolvovali jsme spolu taky v Obecním domě krásný koncert z Unique Orchestra, takže už jako jsme si vyzkoušeli takovejhle fešácký koncert. No a teď bude vydávat

0: Ať je výstava úspěšná.
1: Moc děkuju.
0: A ať se vám srdcakra daří ve všem, co budete dělat.
1: Moc děkuju a prostě meky na veky.
0: Meky na veky. Kateřina Žbirková.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
1: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
0: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
2: Co si víc můžem přát, než být součástí toho.
0: Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
3: Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Obyvatelé Ruska jdou k volbám, volební místnosti budou otevřené do neděle a převážně bude oblačno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
5: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
6: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
7: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká. Ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
6: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemána je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
8: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
3: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. V Rusku dnes začaly první parlamentní volby od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní dumě, ve které má nyní ústavní většinu strana Jednotné Rusko, k té patří i prezident Vladimír Putin.
9: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko. Úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimíra Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech amerických.
10: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
11: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
12: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, Snad je to cizina.
11: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude převážně oblačno, na severozápadě Čech se lokálně vyskytnou přeháňky nebo slabý déšť, zejména na horách, a večer srážky ustanou, oblačnosti bude ubývat. Teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů. Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy. Teploty odpoledne mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
4: Doprava.
3: Na dálnici D48 z Nového Jičína na Frýdek Místek zpomalte za Příborem. Na 35. kilometru přes odstavný a pravý pruh je ve zhruba 100-metrovém úseku vylitá betonová směs. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona za sjezdem na Rosice z kilometru 180. Nesouvisle jedou i osobní auta, výrazněji zpomalí za sjezdem k výstavišti. U nájezdu z Vídeňské na kilometru 194 se srazil kamion s dodávkou. A na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna je kolona za exitem Velké Popovice ze 17. kilometru. Do omezení na 24. na Šmejkalce se zdržíte čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Hlavní zprávy jsou teď u konce, no a u mikrofonu už je připravená Jitka Asterová.
14: Ano, jsem zde a přeji vám krásné páteční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. Dneska ráno, když jsem si připravovala podklady na tuto naší hru, tak jsem si uvědomila, jak krásná mám rána. Taková klidná, můžu si vybírat, co si vezmu na sebe. Když to v našem roce rána byla velice, velice hektická. Ráno jsem vůbec nestíhala, protože jsme se s Aničkou nemohli vůbec dostat do koupelny, kterou okupoval překvapivě Adámek, který si v našem roce vyráběl účest, trval mu to opravdu takových 15-20 minut, a la Beckham spotřeboval strašně moc gelu, který jsem nestačila kupovat. Jinak jsme poslouchali Petra Muka, kterého si teďko připomeneme, a vy si zkuste tipnout podle písničky nebo podle Adamova účesu rok. A zkuste mi posílat SMSky na číslo 702-222-220, a nebo mi můžete poslat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
13: na Dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok, takže Jana vystřelila první tip nejrychleji, a sice na rok 2013 a v zápětí minutu poté ubrala na rok 2008. Tak dále zdraví Michala, který typuje rok 2005, vzpomínku nedává, za to Renča ta jí dává. Typuje rok 2000, píše, že začala rehabilitovat a cituji, můj terapeut se mnou lyžoval a bruslil a já se to učila poslepu, ale hlavně mě naučil se opět radovat ze života. No tak to je úžasné. Za chvíli se budu věnovat také vašim SMS-kám. Pamatujete si určitě na skupinu Spice Girls? My si připomeneme teďko její členky, připomeneme si jejich přezdívky. Takže Ginger ze Zava, to byla Jerry Halliwell, Scary, to byla taková ta tmavá, rozcuchaná, potom Posh, samozřejmě to byla Victoria Beckham, a Sporty, tedy Mel C. No a právě ta její přezdívka Sporty Spice se vžila možná, myslím si, nejvíc. Mimo jiné také její, díky jejímu sportovnímu stylu, nosila tenisky, tepláky a měla takové energické vystupování a také se nejvíc těch Spicek hýbala. Jinak Spice Girls už jsou v našem roce minulostí, no několik let, nebudu konkrétní, to byste si mohli spočítat, ale Mel C si mezitím buduje svoji vlastní solovou kariéru. V tomto období přicházejí také její další písně, no a samozřejmě potvrzuje, že Sporty Spice rozhodně nezůstala jenom vzpomínkou na slavnou dívčí pětici. No a na podzim našeho roku vychází i píseň First Day of My Life, která se stala jednou z jejich nejúspěšnějších. Tak si ji pojďme připomenout a vy si zkuste tipnout rok.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok samozřejmě pokračuje a nejrychlejší SMS-ku napsala Majka ve 12.10. Ve stejný čas napsal třicátník Radek, takže ho vezmu jako prvního. Ano, Jitko, podle písně Petra Muka, která se hrála v úvodu, bych typoval první polovinu devadesátek, tak třeba rok 1992. No a teď je na řadě Majka, která typuje rok 2000, protože si myslí, že můj syn se narodil v roce 2000, takže typuje rok 2010. Že v těch 10 by se tak mohl začít parádit. Tak Majko, já vás opravím. Můj syn se začal parádit daleko dříve a narodil se v roce, o rok dřív, než jste typovala, v roce 1999. A my se teď vydáme do školy. V našem roce se totiž změnilo vysvědčení prvňáčků. O tom něco vím, protože jedno z mých dětí začalo chodit do školy, konkrétně do první třídy. Místo totiž obrovských jedniček nebo dvojek, na něm nově našli známku z každého předmětu zvlášť. Reakce malých žáků a jejich rodičů tehdy zaznamenala Česká televize.
1: Kdyby byla ta jedna velká jednička, tak by tam nebyly ty dvojky.
2: Já bych chtěla, aby byla taková obrovská jednička, aby mě mamka pochválila.
3: Když mají těch jedniček víc, tak jako je to motivuje.
4: Mně to naopak zase teda trošku líto, no.
0: Změnu přinesl nový školský zákon, který začal platit 1. ledna našeho roku. Školy, kterým se klasické známkování dětí nezdálo dost spravedlivé a vypovídající, mohly nově žáky až do 9. třídy hodnotit slovně. Dříve měli tu možnost jen učitelé 1. stupně základních škol. No, teď napoví Juanes černou košilí, písní z našeho roku. No a vy během písničky můžete vzít telefon a vytočit číslo 22 155 25 a 25.
5: Byl jednou jeden rok.
6: Na dvojce.

0: punto.
1: Tak, kolikátý rok dnes hledáme v naší hře? Byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se zeptám paní Marie, kterou teď moc zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Marie. Odkud nás posloucháte?
2: Břesko.
1: Břesko?
2: Je to Olmoucký kraj.
1: Ano, a já tuším, že už jsme spolu někdy mluvili, je to tak?
2: Ano, ano, jo, je to tak.
1: Protože jste mi povědomá, jak si nepamatuju vůbec nic, tak jako ten hlásek mi něco říká. Marie, tak jaký vy máte typ dnes?
2: No, já jsem vám původně napsala rok 2010, ale vy jste mě opravila, že syn se nenarodil rok 2000, ale 1999, tak jsem vám to pak opravila a první třídu jste tam zmínila, tak jsem opravila na rok 2005.
1: Ano, já jsem řekla teda, že jedno z mých dětí chodilo do první, no ale samozřejmě počty to byly jednoduché, takže rok 2005. Majko, máte nějakou vzpomínku na ten rok?
2: Asi nic zvláštního se neudálo.
1: No tak to je vlastně taky dobře. Já když vždycky nevím, co se událo v tom roce, tak si to spočítám, pokud byly děti na světě, tak podle dětí. Takže se mi to takhle počítá líp. Ale žádná vzpomínka, možná taky dobře.
2: Asi bylo všechno tak, jak mělo být.
1: Asi bylo všechno v pořádku. Majko, já vám moc krát děkuju za to, že jste zavolala a mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já teď moc zdravím paní Kamilu, která píše, sice máme při pátku neoblíbené milénium, ano, to nemáme nikdo rád, ale s Beckhamem máte u mě bezvýznamné plus. Já bych si tipnula rok 2005, to byl svěží třicátník. Adámkovi bylo 6, takže to už účesy mohl vnímat. Mimochodem víte, kdo byl kadeřník od Davida Beckhama? Samotný veleslavný Wydell Sassoon. Wash and go, tak to jste mě tedy obohatila. To jsem vůbec nevěděla, ale já vám teďko řeknu, kdo byl kadeřník mého syna. To byl Jakub, to byl takový velice pohledný pořád je kadeřník a on chodil stříhat mě domů. No a mihnul se právě zrovna ten večer okolo Adámek a říkal, já bych chtěl taky ostříhat. A Kuba se ho zeptal, a na co? On říká, na Beckhama. No a udělal mu na hlavě takový obrovský meč, jo. Takže to byla strašná spotřeba gelů, mě to stálo strašně peněz, dokonce si to i lakoval, to bylo hrozně a potom měnil barvy, ale to až v jiném roce. No a my si teď dáme činasky.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce. Ahoj.

0: Kolikátý rok my si připomínáme dnes v naší hře Byl jednou jeden rok na dvojce? To samozřejmě neprozradím, to nechám na vás, ale pro ty z vás, kteří se přišli k rádiu až teď, tak uděláme takovou malou rekapitulaci. Dnes si připomínáme rok, kdy jedna ze Spicek, konkrétně Melanie C, přichází s hitem First Day of My Life a kdy vysvědčení prvňáčků se změnilo, místo jedné velké známky dostali známku z každého předmětu zvlášť. A já teď moc zdravím Evu do Olomouce. Paní Jitko, dnes vás poslouchám po dlouhé době a zatím se moc nechytám. Leda dle hudby hledáme rok 2002 až 2005. Prosím, máte i filmovou nápovědu? Ano, já budu hodná, dám filmovou nápovědu. V našem roce se natočil, pan Troška natočil třetí díl Kameňáku. No a teď si dáme Jamese Blunta.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvoj.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
2: Myslím si, že u filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

Takže naše hra byl jednou jeden rok. Pokračuje, můj pozdrav teď putuje do Prostějova panu Davidovi. Dneska si myslím, píše, že je to rok 2005 nebo 2006. Davide, na to můžu říct jen to, že jste blízko. No uvidíme, co řeknete po této v pořadí třetí nápovědě. Americký miliardář a dobrodruh Steve Fossett jako první člověk v našem roce na světě sólově obletěl zemi bez mezipřistání a pozor, také bez doplnění paliva. V letounu Global Flyer strávil ve vzduchu 67 hodin a 1 minutu a urazil téměř 37 tisíc kilometrů. Let ale provázely technické problémy a Fossett během něj přišel o část paliva. Nakonec se mu ale podařilo bezpečně přistát na letišti v Kansasu. Ale za to 3. září roku 2007 se Steve Fossett ztratil při letu nad pouští ve státě Nevada, aniž by někdo zachytil nouzový signál. Neúspěšně po něm pátrali stovky dobrovolníků, armáda i letadla a jeho manželka podala 26. listopadu roku 2007 žádost, aby byl Fossett prohlášen za mrtvého. No a této žádosti chicagský soud vyhověl a 15. února roku 2008 ho prohlásil oficiálně za mrtvého. Ale to samozřejmě není rok, který si dnes připomínáme. My si dnes připomínáme rok, kdy obletěl zemi v letadle bez mezipřistání. A teď si dáme Boba Sinclaira a vy během této krátké písničky, která je také z našeho roku, můžete psát své tipy, SMSky posílat nebo e-maily, anebo pokud budete chtít a budu moc ráda, tak mi můžete také zatelefonovat. Jsem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 a 25.

0: Na kolikátý rok jsme si posvítili dnes v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám pana Petra, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, já myslím 2005.
0: Tak a nemohu se vás nezeptat. Za prvé, odkud nás posloucháte?
1: Benešova.
0: Z Benešova, tak já tam moc zdravím. A proč si myslíte, že to je zrovna ten rok?
1: Já nevím, ale mám příhodu 2006.
0: Aha, tak jsem s ní.
1: Jsem projel nově zřízenou železnici do tibetské Lhasy a na návštěvu Tibetu se nedá nikdy zapomenout.
0: No tak to teda, tak to vám řeknu. Tak děkuju moc, že jste se s námi takto o to podělil. Já vás moc zdravím, mávám do Benešova a píšu si ale rok 2005, ano?
1: Ano.
0: Tak jo, mějte se moc krásně, někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď Daniel Potter.

0: A před námi je poslední nápověda naší hry Byl jednou jeden rok. Český rozhlas představil dvě nové stanice, jednu hudební a druhou zpravodajskou. Takto se v den spuštění nových stanic o jejich existenci dozvěděli posluchači zpravodajství Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas zahájil vysílání dvou nových stanic. Zpravodajský program Rádio Česko i hudební Dédur můžete poslouchat přes internet na adresách www.rozhlas.cz/radiocesko a www.rozhlas.cz/d-dur. Zatímco Dédur vysílá už nyní 24 hodin, Rádio Česko připravuje zatím vysílání každý všední den od 6 do 10 hodin.
0: Zmíněná zpravodajská a publicistická stanice vysílala do roku 2013, poté ji nahradil Český rozhlas Plus. Stanice Dédur pod svým původním názvem vysílá dodnes. A teď už je ready Kirkn.
2: Byl jednou jeden rok.

Ano, a i tady finále naší hry byl jednou jeden rok a v něm je Petr Steplic nadmetují, který píše podle mého milovaného filmu Kameňák, typuji rok 2005. Píše, v tomto roce jsme se stěhovali do hasičárny a narodila se moje milovaná sestřenice Barča a babička s dědou vezli Betinu 2. Takže samozřejmě úplně poslední napsala jmenovkyně Petra a ta měla také pravdu, protože dnes jsme kroužili kolem roku 2005. Většina z vás se trefila do černého. Vy se teď můžete samozřejmě těšit na mého milého, charismatického kolegu Honzu Rosáka. No a já se strašně moc těším, protože já jdu s kamarádkou teď do Orlických hor, kde budu až do pondělka a budeme sbírat houby. A ona je ráda sbírá, ráda je čistí a nejí. Takže já přijedu s obrovskou snůškou. Takže podělím se s vámi o zážitek, ale až za týden, že příští týden s vámi bude Honza. No a teď si užijte píseň z roku 2005. Mějte se moc krásně.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronika stále hledá opravdovou lásku a její deník je přitom.
2: No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží.
1: Ale ví opravdu, koho hledá?
3: Měl by mít modrý oči třeba.
2: To je jasný.
3: Měl by být inteligentní, to určitě.
0: Láska je dobrý matroš. Druhý díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání, potvrdil to dnes odvolací soud. Policie vyšetřuje bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako terorismus a převážně bude oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy, dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný, advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
5: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
4: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho Cimického jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem se žádostí o pomoc a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté sepsy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
6: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přičinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
4: Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obrané části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Národní památník druhé světové války v Hrabini dnes připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Vesnice, města nebo podniky v Čechách po válce pomáhaly s odstraňováním škod a celou obnovou Slezska. Vesnice měly své symbolické kmotry a od nich dostávaly nejen peněžní dary, potvrdila vedoucí hrabiňského památníku Kamila Poláková.
7: Třeba tady v příkladu Hrabině do Háje ve Slezsku přijížděly vagóny, které byly plné šatstva, nábytku, nebo se konaly bály, plesy, různé poutě, kde se lidé skládali. A nebo například byla taková nemateriální pomoc, kdy děti ze slezských obcí jezdili na takové ozdravné pobyty do českých měst a obcí.
4: V hrabiňském památníku se dnes odpoledne návštěvníci dozví další podrobnosti a můžou si prohlédnout výstavu dobových dokumentů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Převážně bude oblačno, na severozápadě Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, večer pak srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna se tvoří pomalá kolona za exitem Velké Popovice ze 17. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce na 24. se zdržíte 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se u exitu 182 Popůvky brzdí do zastavení. Osobní auta pak jedou plynuleji, výrazněji brzdí za sjezdem k výstavišti na kilometru 191 a 20 minut jedou až do omezení u D2. Tolik zprávy, teď má slovo Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Na úvod si poslechněte jeden příběh. Jistá žena se dočetla, že v Kátmandú sídlí významný guru, světec a duchovní učitel. Rozhodla se, že za ním zajede do jeho horského sídla. Koupila si letenku a po strastiplné cestě konečně dorazila na místo. Přivítal jí asistent. Co si přejete, paní? Musím nutně mluvit s vaším guru. Bohužel, to není možné. On stále medituje a nemá čas. S tím se ovšem paní nechtěla smířit. Musíte mě k němu pustit, je to velmi důležité. No dobře, pustím vás k němu, ale můžete mu říct nejvíc 8 slov. Žena se ocitne v potemnělé místnosti, kde sedí guru, asistent pokyne a žena povídá. To jsem já, máma, Pepo, pojď už domů. Přeji vám všem hezkou chvilku rádia.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: V našem rozhlasovém cestování za historií nás zatím pomyslně prováděli vždy hrdinové, když už ne zcela, tak alespoň převážně kladní. Proto je na čase udělat výjimku a zamířit za mužem, kterého bychom mohli nazvat možná přímo padouchem. Ačkoliv i v jeho případě je nakonec možné, že tuhle nálepku dostal tak trochu neprávem. O koho jde a na které krásné místo se s ním vypravíme, to si poslechněte v podání našeho pravidelného spolupracovníka Josefa Pepsona Snětivého.
1: O ním padouchem, nebo možná jen padouchem v uvozovkách, je rytíř Jan ze Smojna. A místem, které spolu s ním propátráme, Žampach. Znalci našeho místopisu mohou znát týž název i ze středních Čech, my se však vydáváme do Čech východních, jeho západně od města Žamberku. Ale nejprve až do italského města Píza. Právě tam se na noc z 19. na 20. května 1355 ubytoval Karel IV. Spolu s manželkou Anou Svídnickou na zpáteční cestě z korunovační jízdy do Říma. Propukly nepokoje, během kterých šlo císařskému páru doslova o život. Mezi těmi, kteří je chránili s nasazením života vlastního, byl i Jan ze Smojna. Císař ho za to povýšil do rytířského stavu a vlastnoručně mu kolem hrdla zavěsil zlatý řetěz. Podle obvyklé verze odmítl novopečený rytíř službu na pražském královském dvoře a přijal pozvání pana Jedřicha z Podštejna, aby mu dělal kastelána či purkrabího na hradě Žampachu. S Mikulášem, známým odbojníkem a lupičem, jsme se už setkali, když jsme se v jednom z předchozích dílů vypravili na Podštejn. Snad Jan ze Smojna toužil po nezávislém postavení, možná mu sláva stoupla do hlavy. Byl to prý urostlý chlap, doslova obr, a protože pořád chodil v náprsní části zbroje, dostal přes dívku pancíř. Na zlatý řetěz od císaře byl tak pyšný, že ho nikdy neodkládal, dokonce ani při spánku na loži. Rád pořádal bujaré hostiny a pitky, při nich chlubně vyprávěl o svých hrdinských činech. Není divu, že mu záhy došly peníze. Vyřešil to jednoduše. Počkal si se svými pacholky při silnici na projíždějící kupce. Po nějakém čase svou neblahou činnost ještě vylepšil. Začal unášet dobře oblečené pocestné, šlechtice, kněze a kupce. Věznil je na Žampachu a žádal od jejich rodin výkupné. Když se o tom dozvěděl Ješek z Podštejna, majitel hradu, prý osobně přijel na Žampach a pohrozil purkrabímu, že ho zbaví úřadu a veřejně udá, jestliže nezanechá svých ohavných neplech. Jan ze Smojna ho ovšem nechal zajmout a uvrhnout do věže. Za několik týdnů ho kázal vyvést ze sklepa a potupně vymrskat metlami z hradu. Vyhlásil, že od této chvíle už není Ješek zdejším pánem a on, císařův rytíř pancíř, se stává jediným majitelem Žampachu. Zneuctěný pán z Podštejna se spojil se šlechtici v okolí a společně podali ke královské komoře žalobu na Jana ze Smojna, řečeného pancíř, jako zemského škůdce. Císař vzplál hněvem, sebral zemskou hotovost a v únoru 1356 vyrazil do východních Čech. Rytíř pancíř se zarazil, když spatřil, jak hrad obklopuje královské vojsko. Vyvěsil tedy na věž bílou vlajku. Císař se domníval, že se odbojník vzdává na milost a nemilost. Pancíř však žádal pro sebe a svou družinu čestné rytířské zajetí. To císaře pobouřilo a poručil vzít hrad útokem. Za necelou hodinu bylo loupežnické sídlo dobyto. 18 loupežníků ukrytých na hradě bylo i se svým vůdcem zajato. Když pancíře předvedli před císaře, tu Karel v úžasu spozoroval, že má na krku zlatý řetěz. Vzpomněl si na příhodu v Píze a zachmuřil se. Dal odvést pancíře k velkému dubu pod hradem a sám mu vhodil na krk konopnou oprátku. Vyjádřil přitom lítost, že před rokem udělené znamení cti střídá znamení hanby. Někteří historici však vidí celou historii jinak. Je podle nich možné, že mazaný Ješek z Podštejna zneužil prostoduchého siláka pancíře, vlákal ho na Žampach a použil ho ke krytí vlastních loupežnických aktivit. Patrně měl sklony po otci. Historku o svém zajetí a následném vyhnání z hradu si prostě vymyslel. Chudáka pancíře na hradě zásobil naloupeným vínem a udržoval ho v jeho chlubném, opilecky podroušeném sebevědomí, zatímco s dalšími loupeživými druhy nachystal pro císaře divadélko o zlém purkrabím. Jedním rázem se tak vyvlékli z nebezpečné možnosti být sami obviněni z lupičství a současně se zbavili politicky nepohodlného protivníka. Ať už to bylo jakkoliv, zříceninu hradu najdeme na podlouhlém, lesem zarostlém kopci nad obcí Žampachem, 6 kilometrů jihozápadně od města Žamberku. Výstup k hradu vede od zámečku, jenž vznikl z bývalé rezidence jezuitů. K jeho stavbě prý byly použity kameny z bouraného hradu. V samotném areálu raně gotického hradu, založeného někdy ve 13. století, zaujmou návštěvníka především dochované klenby přízemí hradního paláce, které jsou jen kousek nad zemí, nebo zbytek místností je zasypán sutí. Vypadají jako zvláštní přízemní most, na němž stojí zbytky zdí vyšších pater. Z ostatních budov zůstaly jen základové zítky nebo hromady kamene. Hrad ovšem takto nezničil Karel IV. Na jeho devastaci se v uvozovkách úspěšně podíleli husité, Švédové za 30leté války a nakonec obyvatelé z okolí, tak říkajíc těžící tady výhodně opracovaný stavební materiál. Do Žampachu se opakovaně vracím a pokaždé uvidím nějakou další zajímavost. Věřím tedy, že se sem na rozhlasových vlnách vrátíme i my.

0: V dnešním slovu na zlato mi, milí posluchači, dělá společnost lingvista a lexikograf Martin Šemelík z Ústavu pro jazyk český. Zdravím vás, Martine.
1: Zdravíčko.
0: Martine, s jakým zajímavým tématem přicházíte? Do kterých lhů a hájů naší mateřštiny nás tentokrát zavedete?
1: Já vám nevím, klidně bych si dal kafe a nechal si vyprávět něco od někoho jiného. Nejsou tady kolegyně Míša a Lucie?
0: Ne, ty přijdou zase až příště a přes příště.
1: Aha. Kruciš, ale tady něco pípá. Co to je?
0: No, to budu asi já. Naše produkční paní Milátka píše na WhatsApp.
1: A co pak píše? A nezapomeňte, že mikrofony jsou zapnuté.
0: Prosím, dívněte a dejte mi vědět. Hezký víkend.
1: No to se nám to tu hezky rozjíždí před víkendově.
0: No, to jo. To je ale trošku zvláštní tvar, víte?
1: To ano. A jaký tvar byste očekával?
0: No, asi ne, dívněte, ale podívejte, nebo podívejte se. Jakožto imperativ, neboli rozkazovací způsob, že?
1: Od slovesa s infinitivem podívat se. Paní Milátka se nám teď postarala o námět k rozhovoru, kterýmž to tedy budiš rozkazovací způsob a jeho zvláštní tvary. Co vy na to?
0: No, já to tedy beru, šéfe.
1: No, tak šéfem jste tady asi vy, ale rád vám to vysvětlím. V případě té formy dívněte je zvláštní, ale už i ten infinitiv dívnout, dívnout se. Běžné slovníky takové sloveso neuvádějí, na internetu ale doklady bez větší námahy najdeme. Podívejte, tady čtu třeba. Dívněte se na katalog prací, nebo tak dívněte na nabídku.
0: Ne, takže to není chyba?
1: Já myslím, že už se nějakou dobu známe a že o mě víte, že já celkově nerad operuju s kategoriemi chybně a správně. Jsou případy, kdy je jednoduché se pro jedno z těchto pojetí rozhodnout. Jiné případy tak jednoznačné ale nejsou.
0: A co konkrétně tento příklad?
1: Za mě to nechyba zhruba ve smyslu známého klausovského nevýhra. Úplně obvyklé to není, to je fakt. Je to ale doložené a nedá se říct, že by to vůbec nedávalo smysl. Na jazyk nemá smysl se dívat černobílou optikou.
0: Počkejte, jak to myslíte?
1: Před nějakou dobou jsme si povídali o analogii v jazyce. Myslím si, že ta forma dívněte může být podporována analogickým a jednoznačně správným tvarem koukněte, významově podobného slovesa kouknout, kouknout se. V mysli mluvčích se ta dvě slovesa prolnou a vznikne tvar jako v té zprávě z WhatsAppu.
0: A existují i nějaké další zvláštní tvary rozkazovacího způsobu?
1: To jo, určitě. Třeba někoho může zaujmout, že v případě některých sloves se formálně velmi liší infinitiv a imperativ, když jsou obě formy tvořeny od odlišných základů. Mluvíme o takzvaném supletivismu.
0: Tak to bylo trošku moc složité. Promiňte, Martine, vysvětlete a dejte příklad.
1: Tak například jít a pojď. Někdo může považovat za zajímavé, že se kladná a záporná forma liší i jinak než jen tou záporkou ne, jako je tomu u dvojice pojď sem a nechoď sem.
0: Někde jsem četl, že rozkazovací způsob je vlastně i takové slovo vis, nebo vy jste. Víte, co myslím?
1: Jo, myslíte formulace typu vis strana 35 ano. A podobně. Ano, to je hezký příklad pro takové ty imperativy, které mnozí mluvčí současného jazyka už ani jako imperativy vlastně nevnímají, protože jsou tyto formy výrazně lexikalizované. Tyto případy pěkně ukazují, jak jsou hranice mezi jednotlivými slovními druhy propustné. Další podobný případ je budiš.
0: To myslíte jako v budiš světlo?
1: Třeba. Zrovna tady mi ale ten slovesný základ přijde subjektivně ještě relativně průhledný. Méně průhledný je v užitích typu tak budiš tedy. Souhlas. Slovníky a gramatiky dnes takto užitá slova považují většinu za částnice nebo citoslovce.
0: No, tak vidíte, jak nám to nakonec vcelku rychle uteklo.
1: V tom případě nechť štěstí vaše kroky provází. Mimochodem to nechť je také původní imperativ, a to od slovesa nechat. Teď se ale už odmlčuji.
0: Já taky, ale abych ještě nezapomněl, děkujeme paní Miladě za námět na dnešní slovo nad zlato.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Bude na měsíci katapult, kam létají čápy a lze vydržet 5 let ohladu?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Kraj to je územní jednotka menší než stát, případně země, a obvykle větší než okres. No a my se dneškem počínaje budeme ve šťastné cestě těm 14 krajů naší republiky věnovat spolu s Davidem Vávrou. Není to vůbec náhoda, na trh se chystá vstoupit Davidova kniha 14 krajů naší vlasti. Ahoj, já tě vítám, Davide.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já předpokládám, že půjde o architekturu, ale co bylo přímo impulzem k napsání?
1: Tak impulzem byla výzva, že bych měl mít výstavu ve sněmovně. A chtěl jsem tu výstavu vlastně udělat demokraticky, aby se žádný z poslanců necítil jako uražen, že bych zmínil něco, co se k němu neváže. Tak mě napadlo těch 14 krajů a dal jsem si na to půlroční rezervu a v konci jsem to téměř nestíhal, protože nejprve jsem chtěl malovat takovej extrakt toho kraje, jenom takovej ten pocit. Bohužel asi od druhého, třetího kraje mě pak přepadly všechny vzpomínky, návštěvy, jak jsme tam natáčeli šumná města, jak jsme tam jezdili na výlety s divadlem Sklep, jak tam jezdím na kole o prázdninách, což mám takovou velikou zábavu. 43 let jezdíme se stejnými kamarády a objíždíme naši republiku. Tak vlastně ty další kresby jsou docela opak ukecaný. Zase na druhé straně lidi mají docela rádi, protože už proběhlo několik výstav, hledat v těch obrazech a zajímat se, co je znamená tohle a proč jsem udělal tohle a proč jsem neudělal i tohle.
0: Takže tak každý kraj bude vlastně z tvého pohledu, ale jestli pak je tam taky nějaké, tak říkajíce, rezimé.
1: Ano, nejprve jsem to namaloval, pak jsem k tomu napsal i vlastně takový pojednání těm, kdo to hledají, aby věděli. A protože jsem měl tuhle přednášku jednou v Radotíně, takovým spřáteleným obchodě se sportem, tak jsem k tomu přidal sporty. Který sport v jakém kraji rád provozuju? Samozřejmě já provozuju téměř všechny sporty ve všech krajích, ale musel jsem vybrat k nějakému kraji ten určitý sport, který třeba ve vzpomínce pro mě je tam ten prioritní.
0: No já předpokládám, že kořením budou tvoje subjektivní zážitky, ale taky tvoje verše.
1: Ano, za každým krajem je jeden verš.
0: Tak.
1: Ale za úvodem verš není, takže dneska jsme trošku ochuzení. Dneska je to bez verše.
0: Bez veršů, no tak dobře, ale víme podstatné a příští pátek už se pustíme do nějakého konkrétního kraje. Kde to bude, který to bude, to si zatím necháme pro sebe. Tak do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Čas od času nahlédnu do auta své dcery, do očí jí to říct nemůžu, ale vám to prozradím. Drobky, papírky, tenisky, mikiny a já nevím, co ještě. Vy, kteří vozíte děti do školy, tak případně na kroužky to možná taky znáte. Stačí prostě jedna jízda a interiér vozu podlehne dětské zkáze. Já si například interiér svého auta chráním, rozhodně tam každopádně nevozím nepotřebné věci. A jestli dělám dobře, tak to už se ptám Jiřího Machovce. Jiří, zdravím vás, dobrý den.
1: Krásný den přeji všem.
0: Tak dělám dobře, když nevozím nepotřebné věci, že jo, víte.
1: Vemte si, že jste si nedávno před rokem koupil nové vozidlo a že jste měl prázdný kufr. To byl pohled, to bylo krása.
0: No to je pravda, ale ten vůz nemám teda jenom rok, mám ho delší dobu, ale pořád mám v něm pořádek. Pořád ten pohled na kufr je docela potěšující.
1: Je slušný. Já když se podívám dneska do kufru, tak tam mám kastlík, ve kterém mám autokosmetiku, mám tam startovací kabely, mám tam boost starter, to znamená takový zařízení, kterým nastartuju vozidlo kdyby náhodou. A když jsem si to nezvážil, ale vzal do ruky, zjistil jsem, že tam mám 12 kilo zbytečností, který vlastně vozit asi nemusím.
0: No já jsem si říkal právě, možná ty kabely bych ještě celkem jaksi přežil, ale ty ostatní věci si myslím, že při těch jízdách kratších, které děláme, jsou možná zbytečné.
1: Naprosto souhlasím. V každém případě léto je za námi, i když dneska svítí sluníčko, teda aspoň tady na jihu. A je dobré se podívat do kufru, co z letní výbavy tam máte. To znamená opravdu, jak se říká, vyházet to, co už nebudete používat, tím myslím zítra. Samozřejmě je možné to mít někde hozený v garáži nebo někde v předsíni, abyste to mohl kdykoliv naskladnit, když vyrazíte na výlet delší než po místních obchodech. A v každém případě ty věci ven. I Škodovka uvádí, že 100 kilo navíc rovná se litr spotřeby. Já jsem to předimenzoval, ta zkrátka 10 kilo navíc, jakéhokoliv nákladu máte 0,1 litru spotřeby. A při dnešních cenách, když se podíváte na čerpací stanice 50 korun, není žádná cena. Je to už docela dobré se zamyslet.
0: No, tak možná by bylo dobře si připomenout, co třeba v tom letním vybavení je a v tom zimní už není potřeba. Já nevím, co by to, deštník, no tak ten je potřeba vždycky, že jo?
1: Deštník bych tam nechal. Deku samozřejmě také, protože ta deka se hodí, když jedete náhodou a někde vám auto, jak se říká, zamrzne a nejede dál. Čekáte na odtahovku a je to na rychlostní komunikaci nebo na dálnici, tak deka k tomu, abyste vyhodil posádku za svodidla, sám sebe samozřejmě také, po označení vozidla, tak slouží k tomu, že si máte na co sednout, případně čím se přijít, když je to večír. Startovací kabely určitě bych nechal, no tu autokosmetiku doopravdy vzít jenom, když pojedu umýt auto. No a takový ty kola a drobnosti, které tam vozíme právě startinu, ploutvé, brejle, zkrátka to, co běžně vozíte na dovolenou, tak bych opravdu vykydal.
0: Tak ploutve už jsem neměl v autě, ani nepamatuju teda opravdu. já už se moc nepotápím a hlavně ne tedy jaksi tady v okolí Prahy, to určitě, když tak možná, když jedu k moři, ale to není samozřejmě,
1: to
0: ano, to si to tam půjčím radši.
1: No, já ale známý z Černý Hory, kde ty ploutve a kvalungy mají, potápí se tam a říkají nádhera přímá.
0: Jasně.
1: V každém případě, ale když jsme u toho vozidla, u toho nákladu, nezapomeňte sundat střešní nosič. A ještě
0: no
1: nedej bože, když na něho máte nosiče na kola. Za prvý to píská, za druhý vám to sežere, samo o sobě vám to sežere opět litr paliva na 100 kilometrů.
0: No to už nemluvím ani, to už nemluvím ani o rakvi, že jo, takzvané, jaksi. No, no, tak,
1: ano, ano.
0: To je jasné, ano. No, já si myslím, že to nám v tuhle chvíli asi bude stačit. Dáme šanci opět našim posluchačům, kdyby nám chtěli zavolat, podělit se s námi, co v autě si myslí, že je navíc a co naopak třeba jaksi vyhazují okamžitě. Zavolejte nám, spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. Ještě mě napadlo, Jiří, že možná jaksi tu autokosmetiku bych taky možná vyndal, protože jezdím asi do myčky. Jezdíte taky do myčky, nebo si myjete sám auto?
1: Většinou sám, řekněme ze 70% si myju sám, ale předtím, než zajedu do toho sprchového boxu, tak jsou přípravky na odstraňování hmyzu, například. Jo. Na odstraňování asfaltu, a to každý má litr, takže to jsou dvě kila, který mám.
0: To je pravda, to je pravda. No, budem se pomaličku pro tuhle tu chvíli loučit, a samozřejmě ne jen tak, mám tady něco pro vás. Napsal jeden chlápek sousedce na její špinavé auto. Umyj mě a ráno čte na svém autě. Zastav se večer, napustím vanu.
2: Český rozhlas 2.

0: Dneska si povídáme ve šťastné cestě o tom, jak zamezit zbytečné spotřeby tím, že budeme nevozit, nebo respektive nebudeme vozit balast v autě. A teď čekám, co nám k tomu řekne někdo z posluchačů, protože právě se k nám někdo dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Dalibor, jižní Čechy.
0: Dalibore, zdravím vás. Co máte k našemu tématu?
1: No, že to, co říkal ten váš kolega, že to je úplný nesmysl.
0: Copak?
1: Já mám Škodovku, skálu, litrovej motor, 85 kg. No. Když sebou vezmu 108-kilovýho kolegu, tomu 25 kg bowlingového vybavení, no, tak stejní trasy jezdím o desetinu, maximálně o 0,2 litru větší spotřebu, než když jedu sám.
0: Jak dlouhou trasu říkáte, Dalibore?
1: No to je třeba 200 kilometrů.
0: Jo, no tak to je slušný teda, no.
1: Jo, takže já už jsem to poslouchal jednou, tenhle ten nesmysl. To je úplná kravina. Takže nějakých 10 kilo může být pod rozlišovací schopnost měření auta. Mnohem větší význam má způsob jízdy, to znamená, nerozjíždím se tam, kde vím, že budu muset brzdit. A to dělá mnohem víc, než nějakých 100 kilo spotřeby. I když jsem jel na dovolenou nějakých 600 kilometrů naložený auto, pořád s tímhle autem já dokážu jezdit po 4 litry na 100 kilometrů.
0: Je to možný, opravdu?
1: No, papíry to neumožňují, já to umím.
0: No teda, jakou rychlostí jedete tedy? To by mě zajímalo.
1: Dobře, tak na té dálnici jedu 95, no.
0: No. No, tak tomu bych rozuměl, no, ale pořád jedete pod 3 litry?
1: Pod 4 litry.
0: No i tak. To se mi opravdu nepovedlo, teda, vážně, no, nikdy.
1: Má to psáno pět, ale říkám vám, těch 100 kilo, nebo 130 kilo, dělá 1 nebo 0,2 litru na 100 kilometrů.
0: No tak
1: rozhodně to nedělá litr.
0: Máte štěstí, Dalibore, a umíte s tím jezdit, to je marné. Výborně, takže
1: Mám to vyzkoušený na Tiskale, mám to vyzkoušený, předtím jsem měl litrovou Fabii. To znamená, že to, jo, když někdo řekne, jo, na silným motoru se to nepozná, ono ani na tom slabém ten rozdíl není tak velký.
0: Je to určitě z velké části to, co říkáte, způsob jízdy. Já si myslím, že ano. Například, když dojíždím takhle k autu před sebou, které brzdí, tak se snažím pouze jaksi povolit plyn. Nebudu hned brzdit, protože za mnou by okamžitě začaly brzdit taky a tím se vytvoří taková ta kolona úplně zbytečná. Znáte to?
1: No, říká se tomu jízda na gumovém laně.
0: No, přesně tak. Dalibore, moc děkuju, přeju vám hodně šťastných kilometrů a naslyšenou.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Naprosto souhlasím, je to hodně o způsobu jízdy, o rychlosti a berme to tak, že Škodovka, která ta čísla udává, je udává na ty rychlosti, které jsou povolené, to znamená 90, 130. Tam jsme v těch dalších vyšších.
0: No ale
2: samozřejmě, pomalejší jízda, tím menší odpor vzduchu a tím pádem hmotnost toho vozidla, pokud to bude plánovaný ve smyslu gumového lana, tak naprosto souhlasím s tím řidičem. Ano, v techničáku má 5, jezdí za 4, je to dobrý řidič.
0: Tak no to nepochybně, tedy opravdu, jak říkám, to se mi vážně nepovedlo. Když jedu za 5, tak jsem šťastný, jak se říká, jak blecha. A to mám hybrida a myslím si, že jezdím docela úsporně. Ale ono to bude jednak tím způsobem jízdy a potom on možná, jak si má tu zkušenost, že i přesto, že má naložené auto, tak ta spotřeba se nezvyšuje. Ale kdyby například měl to, co jsme tady říkali, třeba na střeše nosiče, případně rakev, že jo, tak určitě musí nutně ta spotřeba stoupnout.
2: To se zvedne v každém případě. Řada řidičů se ještě mění pneumatiky za širší. Mm. Podotýkám, že každá pneumatika má svůj štítek, kde kromě valivého odporu je samozřejmě i jsou tam další údaje. A ten valivý odpor je jedna z věcí, které tu spotřebu dost vysokým způsobem zvyšuje, nebudu říkat čísla, ty mám z internetu.
0: Takže širší pneumatika zvyšuje spotřebu?
2: Samozřejmě, v každém případě. Aha. Řada supersportů má vepředu slabší, myslím tím užší profil než zádu, pokud má teda náhon na zadní kola. Jenom z toho důvodu, aby kdyby to byly všude 265 šíře, jako má třeba, já nevím, BMW, řady 3, 5, Chevrolet, Ford Mustang, tak tyto vozidla mají právě ve předu užší design, jenom proto, aby ten valový odpor celkově neprodražil tomu šoferovi.
0: No, třeba například. Příště si můžeme popovídat o tom, jak je to třeba s převodovkami, jak ovlivňují spotřebu, myslím, automatická, případně manuální, no ale to až příště. Teď už se musíme loučit a loučíme se pochopitelně vesele, aspoň tedy doufám. Ačkoliv, když se tak koukám na ten vtip, jestli to je veselé. Auto srazí chodce. Ten však hned vyskočí, jako by se nic nestalo, a kolem jdoucí se diví: není vám nic? A ten, co ležel, povídá: to ještě nevím, ale manželka mě nesmí vidět ležet. Jiří, děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
5: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Ruský soud vydal zatykač na novinářku Žanu Němcovovou a je převážně oblačno s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
6: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
7: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
6: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
8: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
6: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zako Turčín v Březnici. Firma bude v nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby, pokračuje jednatel společnosti Jiří Turčín.
9: Vyrábíme asi polovinu dílu na věže těch bojových vozidel, polovinu dílu na podvozek. Pro nás je tenhle obranný průmysl nový a budeme chtít se v něm sice rozvíjet, ale do určité míry. My pořád budeme chtít vyrábět civilní sektor ve větší míře než ten vojenský.
5: Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Praha 3 spustila speciální mapu, která zobrazuje místa na trávení volného času. Má sloužit pro inspiraci dospělým i teenagerům. Radnice ji pojmenovala Trojka v kapse a lidé ji najdou na internetových stránkách městské části. V mapě jsou například hřiště, cyklostezky, ale i legální graffiti stěny, skateparky a další venkovní i vnitřní místa, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
10: Na tvorbě mapy se podíleli zástupci školních parlamentů z místních škol a také členové parlamentu dětí a mládeže Prahy 3. Pomohli vytipovat místa, která na mapě nesmí chybět, a také pojmenovat názvy jednotlivých kategorií v mapě.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Převážně je oblačno, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou stále kolony, jedou z kilometru 180 na 196. Osobním autem se zdržíte 35 minut. Silný provoz je na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice, před Litomyšlí se zdržíte 20 minut. Na D1 je kolona taky za Prahou směrem do Brna. Od sjezdu na Velké Popovice k omezení před Šmejkalkou se zdržíte 25 minut. A v Praze je silný provoz a taky nehody. Dvě auta havarovala v ulici k Barandovu směrem z centra blokují jeden pruh těsně před nájezdem na Pražský okruh. Tolik zprávy, teď pokračuje Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu!

No, venku už se trochu ochlazuje, ale takové drsné podmínky, které panují tam, kam se dneska vydáme, to ještě u nás nepanuje. My se vydáme totiž přímo na severní pól.

0: Byl to Zdeněk Svěrák, který vlastně učitel Václav Poustka, který ve slavné hře Cimrmanů první zvolal Severní pól je dobyt. A pak další účastníci slavné expedice, lékárník Šofr a Varel Frištenský s těmi reakcemi dobyt. A no, nic moc. No, já vám teď ale představím muže, který skutečně Severní pól dobil a dokonce zvládnul to jako pilot letadla, čili přeletěl přes Severní pól. Dnes nám bude vyprávět, jak jeho expedice vlastně proběhla. Vítám Jiřího Průšu, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a budeme rádi, když nám hodně popovídáte o tom svém zážitku. Mimochodem, souhlasil byste s tím slavným výrokem Severní pól nic moc?
1: No tak pro mě to byl velký vrchol mé expedice, takže bych s tím asi nesouhlasil, ale byla tam jiná ještě pravdivá, velmi pravdivá hláška, a to je, že letíte pořád na sever a pak letíte na jih, přestože letíte stále rovně. A já jsem měl takový hrozně velký přání s někým, ať už s panem Svěrákem nebo s někým z divadla, promluvit právě ve chvíli, kdy přeletávám Severní pól, protože jsem díky Starlinku, díky teda připojení přes satelitnímu připojení na internet, měl možnost komunikovat, telefonovat, ale bohužel přes moji snahu teda několikrát, tak mi z divadla nikdo neodpověděl. Takže jsem, nevím, jestli to četli nebo nečetli, ale...
0: No to je ale veliká
1: škoda. Já myslím,
0: škoda.
1: Že to je škoda, no, no ale...
0: Já myslím, že samotné je by to potěšilo určitě.
1: No přesně no, tak, no, jo, no. Protože opravdu letíte a najednou na té elektronické mapě se vám to celý přehodí a jste ztraceni, protože Grónsko je vpravo nahoře, místo vlevo
0: to
1: dole
0: je,
1: a všechny...
0: To je neuvěřitelné, jaký to je pocit.
1: No, takhle, já jsem jako nepříjemný.
0: Určitě, určitě ne, nic moc teda, že jo?
1: Nic moc, protože na té druhé straně máte asi 2500 kilometrů volného oceánu, že jo? Takže vy to přeletíte, tam se vám to všechno převrátí a vy hledáte teda, kde vlastně jste, protože já jsem nebyl schopný najednou samozřejmě ani to Grónsko poznat, protože najednou máte vzhůru nohama, je někde úplně jinde a to tak jsem myslel nejdřív, že se mi ta mapa nějak poškodila, rozbil a tak dále, pak za pár vteřin vám to samozřejmě dojde, o co jde. Ale...
0: No, takhle, jak mi to vyprávíte, tak možná, že byste mohli udělat přednášku pro ty, kteří si myslí, že Země je placatá, co?
1: No, já jsem měl zajímavý, teda jestli můžu jenom mě potom, co jsem to letěl, se ozval nějaký Brit a ten mi říkal, no, jestli bych mu mohl říct, co jsem tam viděl, jestli jsem viděl tu Zemi. A já jsem říkal, no ale Severní pol to jsou jenom krytera, tam nic není, žádná země. A on mi říká, no, no oni nám o tom nikomu neřekli, oni to tajej, ale tam je prostě úžasná země, kde to. A já jsem mu, jo, a ještě mi nabídl, že mi dá jakýkoliv peníze, když ho na ten Severní pol vezmu. Já jsem mu to vymluvil, protože ho tam vzít nemůžu, to letadlo má jenom jedno místo, když tam dám teda palivo. Ale on stejně řekl, no, když si to rozmyslíte, tak budu rád, já jsem mu poslal.
0: Nabídka trvá,
1: já můžu zařídit dneska ultralehkou leteckou společnost pro Severní pól a určitě budu mít klienty, takže no, to je výborný.
0: Ten bude překvapený, zjistí, že celý život
1: věřil
0: bludům.
1: Ne, on to nezjistí, protože já jsem mu poslal fotky a jeho nezajímají vůbec
0: ne,
1: ty fotky.
0: Ne. Asi je nepřesvědčíme, jasně. No a co to bylo vlastně za letadlo, jste říkal? Ne,
1: tohle je letadlo Shark, který váží vlastně se vším, s palivem, s pilotem, jako veškerý zatížení, tak 600 kilo, takže není moc velký. A jinak je to vyráběný na Slovensku a je to taková česko-slovenská spolupráce.
0: Musím se podívat na internetu, jak to vypadá.
1: To se podívejte a je to vlastně dneska asi jedno z těch špičkových letadel v té kategorii ultralehká.
0: No. Jak vás, pane Průšo, vlastně napadlo letět přes Severní pól? Co bylo motivem, impulzem?
1: Tak já už jsem toho oblítal hodně, pouště všechny a moře, ostrovy a tak dále, Aljašku a Austrálii, takže už musíte nějak hledat kam.
0: Chyběl jenom Severní pól.
1: No, ještě mi chybí oblet světa, jenom že to v dnešní teda geopolitický situaci je nemožný, protože máte Rusko v podstatě nepoužitelný a ani jižní cesta přes Irán, Pakistan, asi bych to nechtěl riskovat, takže z mýho pohledu zbyl akorát ten Severní pól.
0: No, za chviličku se zeptám na to, co je všechno třeba k tomu, abyste mohl takovou expedici provést.
2: Český rozhlas 2.
3: Čo

0: Už účastníci dobytí Severního pólu v rámci tedy jaksi hry Cimrmanů určitě to neměli jednoduché. Pokud jste na hře byli, tak víte, že překonávali neuvěřitelné problémy a potíže. Ale myslím si, že i Jiří Průša, který sice to absolvoval ve vzduchu, ale určitě jaksi problémy také musel překonávat. Mimochodem, jak jste se technicky připravil?
1: No ne, tak tam je, těch problémů je tam opravdu hodně, že jo, a ten, jak bych řekl, takový ten nejdůležitější pro záchranu nebo uchování života je navigace, jo, abyste právě to už trošku, co jsem zmínil, protože když se nad tím zamyslíte, tak vlastně na tom severním pólu vám přestanou fungovat veškerý satelitní navigace, magnetický kompas tam nefunguje, protože ty poledníky se zbíhají všechny do jednoho bodu a oni to neumějí rozlišit. Oni vám můžou říct, že ano, jste na 90. stupni severní šířky, ale neřeknou vám, na jaký jste dílce, protože to je všechno v jednom bodu na tom pólu. A tím pádem jako taková obava moje samozřejmě na začátku už byla, ano, abych potom, až to přeletím, budu mít radost a tak dále, a abych jako neletěl dál někde.
0: A připravil jste se na ten
1: určitě připravil moment. A já jsem vlastně došel k tomu, že ten nejspolehlivější způsob je teda podle slunce. Jo, když vám tohleto nebude, pak je otázka, abyste to slunce viděl a tak dále, těch věcí je tam hodně, protože i kdybych si jenom zaletěl, dejme tomu půl hodiny, tak já jsem zase neměl takovou rezervu paliva, abych to všechno musel jako zvládnout, jo, takže tohle jsem bral jako smrtelně vážně a hledal jsem všelijaký, že jo, navigační zařízení, protože to, co jsem používal do té doby, tak vlastně jsem zjistil, že ne, že to funguje jenom do 85. rovnoběžky a tak dále. Tady prostě pracujete s oblastí, kde nikdo nikdy necestuje, neletí, takže ani žádný ty zařízení. Naštěstí jsem teda našel jedno, který to bralo, protože pracuje se systémem nebo se satelitama Iridium, který lítají teda i nad severním polem, takže nakonec jsem to zvládnul, ale tohle byla, řekl bych, první otázka.
0: No já si myslím, že některé jaksi normální, myslím, jaksi cestovní letadla, běžná jaksi dopravní letadla, jaksi velkokapacitní, taky lítají tam tudy.
1: Ano, ale oni mají jiný zařízení, oni mají samozřejmě satelitní navigaci taky, ale mají takzvaný inerční, kde se vám vlastně měří pohyby do strany, pohyby zrychlování, zpomalování a tak dále. A ten systém je nezávislý teda na nějakých satelitních signálech a tak dále. Plus oni samozřejmě letějí podstatně vejš a ještě k tomu mají navigaci teda ze země. Jo. Takže to je něco úplně jiného, než tady u mě. Plus mají víc paliva a můžou někam doletět, zatímco já ne.
0: Musel jste třeba překonat nějaké administrativní překážky. Mimochodem, vy jste asi letěl přes více států, ne?
1: Takhle, v podstatě po Evropě dneska tenhle ten typ lítání nepotřebuje moc souhlasu, jo? Takže já jsem vlastně doletěl do Norska, to nebyl problém. Pro mě ale na začátku byl největší problém bylo zjistit vlastně, kdo vám má dát povolení, že můžete letět na severní pól, protože to je vlastně mezinárodní, A já jsem došel k tomu, že teda to musí být, nebo to může být země, která vám ze který budete vylítávat k tomu severnímu pólu. Na severním pólu vám nikdo žádný povolení dávat nemusí, ale může vám dát, ale musíte mít povolení na to, abyste tam směl letět. Já jsem to vyžadoval od Norska, protože jsem letěl ze Špicberských ostrovů, který jsou pod správou Norska. A když jsem někdy letos koncem ledna jim poslal tu žádost, tak se mi vrátil velmi dlouhý mail, ve kterým bylo seřazený prostě, co všechno musím splnit. On ještě o to nikdo nežádal nikdy, takže já jsem měl ten dojem, že oni tam běhali a co by mi tak ještě...
0: Vy jste byl první, kdo tohle provedl?
1: Jo, já jsem jediný, jo.
0: Nikdo jiný neudělal, ale takhle, to je důležitý, to jsem tak netušil, jo. Vy už jste mi to vysvětlil, že jste vlastně udělal oblouk.
1: To znamená, ano, já jsem to dělal bez mezi přistání.
0: Jo. No, že jste přeletěl.
1: Ano.
0: Kolik jste přeletěl jako za severní pól?
1: Asi 5 minut mi to trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem to přeletěl, takže to je nějakých, já nevím, 15 kilometrů.
0: Jo, jenom takhle, a pak jste se otočil.
1: Ano, ale kdybych letěl dál, tak samozřejmě tam se dostanete do té situace, že vám začne docházet benzín, nebo respektive nebudete mít na konci dost benzínu, že jo, takže ano.
0: Tady je důležitá otázka, jak dlouho jste letěl?
1: Celkem to trvalo 11 hodin a 50 minut.
0: Aha. No, tak to je...
1: A jste tam jako skrčenej, sevřenej a tak dále, že jo, takže to není nic jako...
0: Není tam komfort.
1: Nějaký velký komfort tam není, ne?
0: No jasně, ale podstoupil jste taky nějaký školení...
1: No ano, to bylo na tom dlouhém mailu, kde teda bylo, jak jsem říkal, oni asi sbírali jako všechny možné podmínky s tím, že věřili, že mě to otráví a že to teda nebudu dělat.
0: Chtěli vám to otrávit.
1: Já si myslím, že to bylo určitě tím
0: a co tam třeba hraný. Bylo?
1: No třeba boj s ledním medvědem, schopnost 7 dní přežít v Arktidě. Oni se věnovali především nouzovému přistání, kdy jako, no. No, a jo, takže tohleto všechno, pak jsem musel dělat nějakou risk assessment study a tak dále. Mě to, musel jsem třikrát teda do Norska na školení, musel jsem získat všechny papíry, s ledním medvědem jsem se učil bojovat, střílel jsem všechno. Jo, jasně. Tak samozřejmě jsme v rádiu, ne v televizi, tak vám to nemůžu ukázat, ale já mám certifikát
0: z na boj s ledními medvědy.
1: Oni tomu říkají ochrana proti, ale...
0: Promiňte, se směju. Ale to je neuvěřitelné. No, a třeba mě by napadlo, že když byste tam teda měl přistát, tak byste taky musel vědět, jaká je třeba pevnost toho povrchu tam.
1: No takhle, ta je jednoduchá, protože ono tam toho ledu moc už není. Jo. No, takže máte prvních 300 kilometrů severně od Špicberku, to je jenom voda, a pak až k polu jsou to jenom kry. Dneska už nemáte, což mě teda zaskočilo taky, protože z fotky vždycky znám, že je tam pevná plocha ledu, nic takového není.
0: Samý kry,
1: jenom
0: kry. Je to oteplování?
1: Všichni to tak vysvětlují, já nemám důvod si myslet něco jiného.
0: Nebylo tam nikdy letiště třeba nějaký?
1: Do roku 18, od roku 2002, myslím asi 15-16 let, tam Rusové dělali letiště Barneo a to byl takový komerční projekt, protože tam teď potom helikopterama vozili bohatší turisty k severnímu pólu a zase zpátky. A taky vlastně asi, já nevím, celkem 2-3 letadla, jedno z nich teda taky český, vlastně na tom pólu, nebo ten pól přeletěli, ale právě s tím, že tankovali tady na tomhle letišti. A to letiště v roce 18 zrušili, protože se právě kvůli tomu tání těch ledovců, tak, nebo toho ledu, tak prostě to zrušili, protože to prasklo.
0: Jasně. No, jestli vám, milí posluchači, z toho povídání Jiřího Průše bylo trošičku chladno, protože se přece jenom pohybujeme nad severním pólem, tak se na tohleto Jiřího Průši taky zeptám.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Můj dnešní host Jiří Průša přeletěl se svým malým letadlem severní pól. Už jenom název téhleté lokace evokuje to, to chladno v podstatě. Bylo vám tam, pane Průšo, zima v tom? Ne,
1: takhle, já jsem zvolil vlastně už tu sezonu tak, aby teda tam úplná zima nebyla, protože aby to byl den, takže proto jsem to letěl na konci června a začátkem července, což z pohledu teploty, tak v průměrná teplota někde v této době tam je kolem nuly. Takže to není nějaký dramatický. Ten jo. Problém z toho pohledu letového je v tom, že 60% nebo 70% času jsou tam mlhy. Takže to byla taková zase moje jiná
0: oba. Jaké výšce jste letěl?
1: Já lítám velmi nízko, abych mohl filmovat a fotit, takže na třeba 300-400 metrů.
0: Celou dobu?
1: Když jsem přeskakoval nějaký mraky a tak, tak dejme tomu do 1000 metrů, ale nějak vejš. Jo.
0: A teď zpátky k tomu, byla vám zima?
1: Byla, takže zima, musím říct, že jsem měl přesně opačný problém, protože mezi těmi podmínkami toho norského úřadu bylo, že musím teda být schopný přežít teda nějakou tu dramatickou situaci. Tak já jsem měl 3 vrstvy termoprádla na sobě a velký prostě takový záchranný oblek, který má ty kapsy a v těch jsem měl všechny ty vysílačky a všechno prostě, co musíte mít teda u sebe, kdybyste do té vody šel. Takže mě bylo naopak, mě bylo teplo, to bylo jako určitý problém, protože tam máte i límec, který gumový, že, který vám svírá krk a manžety na rukách, na nohách a nemůžete se ani podrbat, nemůžete nic, jo, takže 12 hodin prostě.
0: Čili to byla taková kombinéza v podstatě.
1: Těžká kombinéza, kterou
0: jako mají třeba piloti. Na zvukový letadlo?
1: No, takhle, já jsem to měl od záchranářů norských, jo, takže jo, něco takového, na zádech jsem měl napsáno to rescue, že jo, takže jsem jako důležitý s tím.
0: Jste ale se sám mohl zachránit.
1: Bych se musel sám nějak zachraňovat. A jo, takže tohle je hodně výhřevný všechno a samozřejmě vás to teda omezuje v pohybu, protože to letadlo je uzonký, tak ještě když se tam nacpete s tím letím a ty nabitý kapsy a tak dále. Jinak pak, když se ptáte na lidské potřeby, tak
0: ještě jsem se na ně nezeptal, ale chci se na ně zeptat.
1: Jo, já jsem měl, že jste je zmínil, takže já jsem měl jeden sáček oříšku, protože to je tak nějak to, co člověku stačí na jídlo. Vlastně. Já víc toho opravdu nejím. Já když letím, tak mě nic nezajímá. Vůbec nic jiného, kromě toho letu.
0: No tak nepřipokám, že byste tam jedli vepřok nedlozelo, že jo? Ale třeba, já nevím, v housku se salámem třeba ne.
1: Někdo by mi musel ráno připravit a já jsem na to letiště jel na kole sám teda s
0: tam. Vážně, jo?
1: No jasně, jo. Jo, tak já nedělám kole.
0: To jste to podcenil hrubě. A co jste pil?
1: A no, s pitím je to samozřejmě, musí být člověk velmi opatrný, tak já už vlastně den předtím večer už toho moc nepiju, žádnou kávu a tak dále, a pak během toho letu mám deci na hodinu, jako jo, protože to věřím, že člověk odpaří, protože zvlášť na tomhletom letu, když si vezmete 12 hodin, a teď ještě normálně by se to dalo zvládnout, protože se prodávají čaje Neste, který má široké hrdlo, takže to je v pořádku, ale to tady nebylo možné, protože ta kombinéza měla velmi, velmi hrubý, drsný zip a já kdybych to zkoušel přes ty 3 vrstvy toho termoprádla, tak jsem se obával, abych se nepoškodil, takže jsem to musel vydržet a podařilo se mi to.
0: No já koukám na to letadílko tady na vašich www stránkách, mimochodem, jaké jsou www.flying-revy.cz, tak si můžete kouknout, je tam obrázek mého dnešního hosta, Jiřího Průši, jak už se zálibou kouká, jak si vítězně už v tohle to momentě, kdy se to povedlo, samozřejmě. Ale to letadílko je samozřejmě malý, tam předpokládám toho leta, samozřejmě by se nevešla, to je pochopité. Čili jste to vážně musel vydržet.
1: A to byla jedna z mých obav, samozřejmě intimních nebo soukromých, ale o těch nemluvíte, ale byla to tak. Jo.
0: A vy jste neměl opravdu žádné jaksi mezipřistání, protože vidím, že jste se teda otočil nad tím severním pólem a potom jste neletěl zpátky do Norska, ale letěl jste...
1: Ne, neletěl jsem zpátky do Norska.
0: Jo.
1: Zpátky do Norska, zpátky na Špicberky a ze Špicberk pak do Grónska a Islandu. Ano, máte pravdu, já beru ty Špicberky.
0: Rozumím. Ano, jo. A tam jste do Grónska a na Islandce letěl jen tak jako
1: jo, já jsem kouknout. Já nerad lítám nebo chodím stejnou cestu zpátky, tak to byl ten důvod.
0: Ne, to je docela rozumný, samozřejmě. A tam jste přistál taky?
1: Ano, tam jsem přistál, tam jsem natočil velmi zajímavý nejdelší fjord na světě a tak dále, jo. Takže já jsem tu cestu nebral jenom jako ten severní pol.
0: Jo, rozumím, a tam už jste ten obtížný zip mohl rozepnout.
1: Ne, celou dobu až...
0: Ne,
1: až
0: jo.
1: No tak to už ale tam, že jo, já jsem přistál na Špicberkách, no. A do toho Grónska jsem letěl o 2 dny později.
0: Jo, takže takhle, to už
1: nemůžete, jo, ne, už, 12 hodin jasné. Jako víc.
0: Počkejte, a na Špicberkách je jako letiště?
1: Tam je nejsevernější letiště na světě, Longbien.
0: Jo, jak vypadá?
1: To je dopravní letiště, jo, takže
0: tam není teda jako
1: celkem
0: lecní.
1: Normální. Ne. Žádný, tak v tom červenci ne, jinak zřejmě ano, jo, aha. Ale protože tam je totální polární noc, teda, která trvá skoro půl roku, takže to tam mají nějakých minus 20, minus 30.
0: Jo, no, tak to už se dá vydržet, no jasně.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Ani jako dítě se nezastavila. Četla, kreslila, psala, hrála divadlo, vymýšlela hry. To všechno se báječně zúročilo v její současné profesi televizní moderátorky, dramaturgyně a autorky. Co Ivetě Toušlové imponovalo na herectví? Kdy pochopila, že od trápení jí může ulevit sdílení problémů? A které záležitosti mezi nebem a zemí u ní nacházejí odezvu?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Tak, teď už víme, že můj dnešní host Jiří Průša to v podstatě s těmi různými lidskými potřebami, zimou, chladem, teplem, měl při tom přeletu severního pólu vyřešeno, ale Jiří, stejně, myslím si, že i když máte všecko dobře připraveno a se vším počítáte, že se může stát, že přijde nějaká, byť třeba drobná krize.
1: Určitě, tak já jsem samozřejmě se snažil myslet na všechno, ale vyřešit to napřed nemůžete, protože ten největší problém je počasí a jak všichni víme, tak počasí úplně nezvládáme ještě.
0: Pořád to nejde ještě.
1: Pořád to nějak nejde.
0: Ale sice v Rusku už to prý vyřešili, ale...
1: Jo, tak já to neumím a ani v tom Norsku a zvlášť kolem toho severního polu, protože severní pol teda, jak jsme o tom už mluvili, tak nemá vlastně, to není země žádná, takže tam nejsou žádný meteostanice nebo něco takového. Takže celá předpověď tam je závisí jenom na nějakým matematickým modelu. A záběry ze satelitní družice. Ze satelitní družice ty záběry z toho nemůžete nic tak jako, jo, tam nevidíte dopředu, takže to je aktuální a ty modely jim obvykle nevycházejí. Já už jsem to počasí tam sledoval, jim je tomu 2 měsíce napřed, abych viděl, jak to vychází, tak jsem pochopil, že ta předpověď jako není spolehlivá. Přesně tak, ale našel jsem tam naštěstí teda paní meteoroložku na letišti, teda na Špicberkách, která byla velmi příjemná a dokonce šla kvůli mě, protože jsem letěl v sobotu, tak pak šla do práce.
0: Je to možný,
1: je
0: vážně?
1: To opravdu a prostě se mnou komunikovala. Jo, no, ona nějak jako prostě jí to zaujalo a měla radost, že nějak se toho může zúčastnit. A já, jelikož jsem měl na palubě teda ten, už jsem to nějak zmiňoval, ten internetový, tu internetovou anténu Starlinku, tak jsem mohl telefonovat. Takže já jsem jí asi 3x, 4x během toho letu telefonoval a ona mi říkala, hele, před tebou jsou mraky takhle vysoký a tak dále, protože ona to viděla z těch, v jejím programu ze satelitu. Ale v podstatě bylo důležité to, že byla schopná mi to říkat v té chvíli, protože napřed to všechno nemůžete teda.
0: To vám pomohlo.
1: Jo, takže to mi zásadním způsobem tohleto pomohlo. Ona mi taky vybrala, já jsem chtěl letět o den napřed a ona říká, hele, já si myslím, že zítra to bude lepší, ale rozhodli jsme to až ráno, až řekla, jo, dneska by to jako mohlo být. Takže to bylo klíčový, ale stejně... takže bych řekl, že tam byla taková permanentní krizovka, jo, jak to teda vyjde s tím počasí, protože to, co je nejhorší pro tyhle malý letadla, který nemají odmrazovací zařízení, je mrznoucí mlha. A ty tam v létě může být velmi mnoho, protože ta se právě tvoří právě kolem těch 0 stupňů a jak jsem říkal na začátku, tak tam 60-70% prostě času je ta mlha v téhle době.
0: Vy jste to připravovali jako invazi do Evropy, jako den D, taky jste byli závislí na počasí, taky ano. Se v podstatě invaze odložila, že?
1: Přesně tak.
0: Ano, ale jestli pak jste se s tou sympatickou meteoroložkou někdy třeba potkal osobně?
1: No já jsem ji pak vzal na oběd a přijede do Prahy. Jo, vážně.
0: Jak se jmenuje?
1: Inet Hereze má takový krásný, jsem nějak zjistil její jméno, tak jsem si ji představil jako takovou vílu, jako jo, ale ona už je to paní v letech a tak dále.
0: Víla
1: ale
0: v letech.
1: Ale mě velmi, velmi, velmi prostě byla teda nápomocná, takže tohle bylo, a když jste se ptal na tu krizovku, tak já jsem tušil, že kdy přijde nebo jak přijde, já jsem to trošku už řekl na začátku a to je ta chvíle, když jste na tím polem a teď já jsem ho přeletěl, pak jsem se vrátil, otočil jsem, udělal jsem na 2 360ky a teď je otázka, kam letět. A protože kolem vás je to všechno stejný, ty navigační systémy, každý ukazuje něco jiného, takže úplně nevíte, jako kam.
0: Tak podle čeho jste?
1: A podle čeho? No tak já jsem naštěstí na to myslel teda už napřed, takže a bylo vidět sluníčko, tak já jsem to měl spočítaný, jak asi, kde asi by mělo být slunce. A vydal jsem se tímhletím směrem.
0: A trefil jste?
1: No, trefil jsem tak, že on mi potom se mi právě ozval můj kolega Miloš Dermišek z toho našeho časopisu Flying Review a říká, hele, letíš moc na východ. Jako musíš...
0: Jak vás viděl? Kde
1: to... No, protože já jsem měl tracking jako systém, který vysílá přes satelit a on to vlastně viděl líp na mapě, než jsem to viděl já, protože já jsem tam další displej jako už neměl. Že?
0: Jste mohl být dálkově řízený.
1: Takže on mě v podstatě dálkově řídil. A teď mi to teda ukazovalo, nebo letěl jsem moc na východ, to bych býval skončil někde v Rusku, takže on mě jako dolaďoval a já jsem se dolaďil a potom, dejme tomu, já nevím, po 3/4 hodině už vám, už naskočili teda ty, že opak jsem viděl, všechny navigace ukazují stejně, tak je to dobrý, věřím tomu. A srovnal jsem se a všechno bylo v pořádku, ale tam opravdu jde o to, abyste nezakufroval, abyste neletěl špatným směrem.
0: Abyste víc jak... nepropadl nějaký zmatku,
1: no, tak pár vteřin jsem to měl v hlavě, že jo, prostě jo, mapa úplně obrácená, všechny systémy ukazují něco jiný a kolem mě všude na všech stranách je to stejný. Úplně.
0: Mimochodem, mluvil jste o Špicberkách. Myslím si, že si to nedovedem ani představit, jak Špicberky vlastně vypadají. Tak trošičku jste přiblížil to letiště, ale jaký mají vlastně status?
1: Ale je to vlastně mezinárodní jako území, takže nepatří nikomu. Nějakýma mezinárodníma smlouvama vlastně ho spravuje Norsko, takže pokud by se tam někdo chtěl třeba přestěhovat a tak dále, tak tam nejsou žádný jako omezení nepotřebujeme, protože Česko je taky nějakou tou jaksi dohodovou zemí, která to podepsala.
0: Počkejte, když já se teď rozhodnu, že se přestěhuju na Švizberky, tak zbalím svých 5 čvestek a valím tam.
1: Ano.
0: A nemůže mi nikdo zakázat, postavím si tam barák třeba.
1: Když dostanete povolení, jo, se to samozřejmě reguluje takovýhlema věcma. Jo? Jasně, já neříkám, jasně. Že to je, že tam může každý dělat všechno. Je to spravovaný normálně, ale nepotřebujete nějaký povolení, protože vám ho nemá kdo vydat, to je mezinárodní a spravují to teda jenom Norové. Tak tam žije 3000 lidí a 3000 ledních medvědů.
0: Vážně,
1: tak to je. Jo,
0: jako
1: jo.
0: Na člověka medvěd.
1: Jeden medvěd na člověka. No, ale většina těch lidí teda jsou Tajci, Indonézani, Rusové, Poláci, prostě jakýkoliv národnosti, ale Norů tam moc nenajdete.
0: To je pěkná směsice.
1: No.
0: No, mimochodem to, co si tady povídáme, respektive co nám vypráví Jiří Průša, si můžete přečíst v knize, víte, která...
1: Já teď chystám, ano, knihu a ta vyjde asi za měsíc, tam je jmenovat. Spousta fotografií a tak dále. Jméno, nejdřív musím napsat tu knihu a pak jí dávám jméno. Jo,
0: ještě to dělám takhle. Jméno, no.
1: No, bude to něco s letem do na severní pol, že jo, ale jo. Budeme ji nabízet na našem webu na Flying Review, takže pokud to někoho
0: bude zajímat. Ale že by se jmenovalo třeba Nic moc, to asi ne.
1: Ne, to určitě ne, to bych...
0: to by bylo škoda.
1: To bych si sám podřezával větvičku.

0: Kniha, kterou můj dnešní host Jiří Průša připravuje, nebo respektive dokončuje, a která ještě nemá tedy název, ta teprve bude. Ale jejich, nebo respektive jeho stránky, ale to spíš vaše stránky, že jste takový kolektiv, už název mají www.flying-revue.cz a tam si můžete přečíst o jiných projektech. Ten jedinečný, ten se mi opravdu líbí, který se jmenuje Safeguide. Popovídejte o tom, to je opravdu ohromné.
1: No tak jedním z takových problémů pilotů malých letadel, když lítají do zahraničí, zvláště kde třeba to neznají nebo nevědějí, jak tam lítat, nebo jaký jsou pravidla, jak pravidla samozřejmě měly být nějakým způsobem harmonizovaný, ale máte všude nějaké odchylky a mají tam spousta letišť. V Německu třeba je nejen 350 malých letišť, u nás je jich kolem 200, 190 asi, takže skutečně jako je to velký počet. Teď pracuju na Francii, kde jich asi 450. Takže já jsem se už asi před 8 lety rozhodl prostě, že udělám něco, co tady není a co taky nebude tak konkurenčně schopný nebo možný teda nějak skopírovat. Takže nějak v tom našem týmu vlastně dáváme už teda asi 3 roky, já to lítám nějakých 8 let, ale 3 roky to dáváme dohromady. Vlastně průvodce, který jednak vysvětluje všechny věci, všechny odchylky v jednotlivých evropských zemích a který pro každý to letiště vlastně ukazuje ať už videa, fotografie, popisy těch služeb, nebo jak to tam vypadá a tak dále. Já vlastně dneska jsem člověk, který vlastně na světě má největší počet přistání na různých letištích, já jich mám asi 1900.
0: Když 1900 na těchto malých letištích?
1: Na těch malých letištích, jo, takže v Evropě jich odhaduju, že jich 2500, takže já...
0: Máte ještě plnou práce,
1: já bych řekl rok a půl nebo něco takového, takhle to mám připravený. A pak jako bychom chtěli tohleto i třeba s umělou inteligencí a tak dále propojit a nabízet to jako globální, protože to je všechno v angličtině, tak protože český trh je na tom malej, že jo, tady máte jenom určitý počet pilotů, ale budeme to nabízet.
0: Kolik u nás lítá?
1: Takhle, je 10 tisíc asi vydaných v celkově pilotních průkazů, kolik skutečně lidí lítá, je další věc. Pokud se týká lítání do zahraničí malejma letadla, má to odhadu na 300-400.
0: No, tak dejme tomu, když si tuhle tu vaši příručku někdo pořídí.
1: To bude na webu, budete mít
0: elektronicky
1: roční elektronický, protože zase ty věci se měnějí a pokud by se to vydalo, tak to nemáte
0: možnost. To upgradujete
1: taky, takže
0: jasně.
1: Takhle to můžeme upgradovat.
0: Dejme tomu, když se rozhodnu, že poletím třeba do Španělska, na nějaké malé letiště, co mě tam...
1: Vy nám můžete definovat, jestli chcete letiště, jestli potřebujete palivo, jestli potřebujete tam ubytování, jestli potřebujete betonovou dráhu a prostě si dáte ty požadavky a my vám řekneme ano, tak ve Španělsku najdete, nebo ten systém vám řekne 15 letišť, který odpovídají vašim požadavkům.
0: Čili třeba pak už... ubytování potenciální?
1: Ano, tak v nějakém okolí, že jo, rozumím, jinak můžete, když se budete chtít dopravit někam daleko, tak je to jinak, ale ano, kolem v okolí toho letiště, takže i restaurace, hlavní to, co nejvíc samozřejmě piloty pálí, je vždycky palivo, abyste se dostal teda někde k benzínu.
0: Ale to paliva spálí teda.
1: No, jo, no. Takže tohle. Takže vy si tam dáte vlastně předvolby toho, co potřebujete a ten systém vám to řekne.
0: Jsou třeba nějaké poplatky za to, že tam přistanu někde třeba
1: někde
0: v Malaze?
1: Jo, někde jo, no tak Malaga, pokud budete mluvit o dopravním letišti, tak tam to někde, myslím, tam je to hodně drahý, to je nějakých 150 eur i pro to malé letadlo. Jinak ale na těch menších letištích a v tom je právě ta krása. Jako doletět, já nevím, poletím do Paříže, tak nepoletíte na Charles de Gaulle, ale musíte vědět, kde se dá teda jet, kde tam máte třeba městskou dopravu nedaleko a tak dále. To jsou právě ty věci, které ten náš průvodce obsahuje nebo bude obsahovat.
0: A to je třeba lacinější, to přistání tam.
1: No ne, to třeba nestojí vůbec nic.
0: Vůbec nic třeba.
1: Jo, kdybyste chtěl přistávat na Charles de Gaulle, tak pokud by vám to vůbec povolili.
0: Nebudu chtít.
1: Tak já nevím, budete v tisících eur, jo, takže no, to nemá smysl. Tak, ale já vám řeknu, jo, tady máte kolem Paříže. Já nevím, 4-5 letíš tady, tohle. A tam můžete dostat
0: No, já si myslím, že to určitě ocení piloti malých letadel. Mimochodem, jak říkám, www.flying-revy.cz, tam to najdete. Dneska jste s námi rádi zalítali nad Severním pólem. Naším hostitelem vlastně byl Jiří Průša. Moc vám děkuju za ty zážitky a přeju vám samozřejmě, ať poletíte, kam poletíte, tak šťastnou cestu.
1: Díky moc, jo, a děkuji za pozvání. Díky.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. A je převážně oblačno, teploty jsou do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
5: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
6: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
4: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, které ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
4: Soud dál přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu 10 milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Noční prohlídky dnes a zítra pořádá Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Spolupracuje na nich divadelní soubor Tyl čistá. Noční prohlídky s divadelním vystoupením mají název Příběhy ukryté v erbech. Začátek je v 18 hodin, říká průvodkyně Hana Fričková.
8: Představení se uskuteční v expozicích muzea. Herci zavedou diváky do soukromí šlechtických rodů a představí, jaká tajemství před světem skrývala jejich modrá krev. Během prohlídek budou mít diváci možnost zažít atmosféru muzea v noci, které má po setmění úplně jiné kouzlo než během dne.
4: Vzhledem k omezené kapacitě je nutná telefonická rezervace.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Je převážně oblačno, teploty mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona. Osobním autem pojedete od Kývalky z kilometru 182 až do omezení u D2 asi 30 minut. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice je silný provoz. Kolona je před Litomyšlí a pak pojedete pomalu z Koclířova přes Hřebečský tunel až do Moravské Třebové. A v Praze je silný provoz. Ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou je fronta v pravém pruhu u sjezdu na Novopatskou. Tolik zprávy, s vámi je dál Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu.

Tak co se týče hub, tak prý rostou. Co prý? Já jsem to dokonce vyzkoušel na vlastní zkušenost, tedy kůži, a opravdu rostou. Ale v Čechách, na Moravě prý nic moc. Jinak v Čechách je hubařská sezona v plném proudu a já mám pro vás tedy jednu zásadní informaci. Prý američtí vědci zjistili, jak pomocí budíku rozeznat jedlé houby od jedovatých. Když totiž ráno slyšíte zvonit budík, tak byly jedlé. No, já jsem stejně vášnivý houbař, jako jsem vášnivý křížovkář. Takže asi tušíte, co ode mě můžete čekat. Samozřejmě křížovku Šťastné cesty. I dnes v ní budete hrát o cenu, konkrétně o knihu Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukup a David. Připravte si čtverečkovaný papír, 6x6 a jdeme na to. Ještě samozřejmě připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy máte zavolat na 22 155 25 25.

0: Dnešní křížovka Šťastné cesty má, jak už jsem říkal, 6 řádků a 6 sloupců a pro vás, kteří to možná s námi zkoušíte poprvé, tak připomínám, že vždy luštíme pouze řádky. No a v tajence, která je ve 3. sloupci, objevíte nářeční výraz ze severu Moravy pro jistého členovce. No ale teď už k prvnímu řádku. Tam najde své místo zahradní skalka, jinak řečeno. A řádek 2. Do něj vypište textilní podnik v Třeboni. Jak se jmenuje? Textilní podnik v Třeboni. To zatím stačí.
1: Český rozhlas 2.

0: Před námi je zadání v křížovce Šťastné cesty pro řádek číslo 3. Ten čeká na jméno prince, který v pohádce předstíral poruchu řeči. To je hezká nápověda, víte. A půjdeme na řádek číslo 4, tam vás doufám nezaskočí jeden tajemný hrad v Čechách. Tak přemýšlejte, my vám k tomu zase zahrajeme.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

V dnešní křížovce šťastné cesty hledáme nářeční výraz ze severu Moravy pro jistého Členovce. Je ukryt ve třetím sloupci naší křížovky. No a propracovat se k němu můžete vyluštěním také 5. a 6. řádku, které jsou před námi. Takže pozor, 5. řádek, v něm se bude dobře vyjímat jméno slavného, respektive příjmení slavného norského polárníka. To je 5. řádek, norský polárník. A poslední 6. řádek, tam doufám taky nezaváháte a vypíšete, jak se jmenuje australský chocholatý papoušek. No a zatímco budete přemýšlet, my vám zase pošleme písničku, tentokrát tuzemskou s Michalem Prokopem. Jinak, co se zadání týče, je to všechno. Jestli máte vyplněno, tak zbývá zavolat 22 155 25 25.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Hezkou takovou trošičku fatalistickou píseň nám zaspíval Michal Prokop. No ale my už se zase věnujeme naší křížovce, respektive přímo tajence, respektive vítězi, který vyluštil tu tajenku. Tak kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hana.
0: Hano, já vás srdečně zdravím. Odkud hovoříte k nám?
1: Z Loděnice u Berouna.
0: Jak jste říkala, Loděnice?
1: Loděnice, ano.
0: Loděnice, no tak prosím, tam žije naše kolegyně, ano, bývalá. Světlana Lvičková, ano.
1: Jo, ta komentovala ostřesedovaný vlaky, byla skvělá.
0: No jasně, samozřejmě, tak to mám radost tedy. No, ona bude mít taky radost, že má takhle šikovný lidi ze svých obce. Tak to je dobře, krajany. Tak, Hanko, co vám vyšlo v té křížovce, v tajence?
1: No, vyšlo nám, jako protože jsme to luštili s manželem, pajunk.
0: S manželem jste se dopátrali naprosto správného výsledku. Pajunk je správně. A vzhledem k tomu, že nepocházíte pravděpodobně z Lašska ani Slezska, je to tak?
1: Ne, já pocházím z Vysočiny.
0: Takže jste na to museli přijít opravdu prostřednictvím těch jednotlivých zadání těch řádků. No, ano. Pajunk je správně. Je to nářeční výraz, který, jak jsem říkal, v lašských a slezských nářečí znamená, představte si, pavouka. Pajunk je pavouk.
1: Opravdu. Já to tak šila.
0: No, je to, ano, ono to trošičku napovídá. Používá se v severochodním pohraničí Česka, tedy na Ostravsku, Opavsku a v příhraničních oblastech Slezska, kde se mluví hlavně lašsky. Tak, pajunk je správně a jak jste k tomu dospěla, to nám teď určitě naznačíte v jednotlivé řádky.
1: Ano, tak na prvním je Alpína.
0: Dobře, ano.
1: Druhý Otaván.
0: Výborně.
1: Třetí Bajaja.
0: Princ Baja předstíral poruchu řeči, víte, ano.
1: Na čtvrtém je Houska.
0: To je, ano, ten tajemný hrad.
1: Pak je Nansen.
0: Ano, správně, polárník. Norský polárník. No a papoušek?
1: Kakadu, podle Sodomy.
0: Výborně, podle, ano, jasně, podle té slavné písničky, ano. Takže výborně všecko máte dobře, Anko, tedy vy a váš manžel, protože jak jste teda se přiznala, jste pracovali jste v kolektivu.
1: Ano.
0: V SROčku se dá říct. Takže oba dva máte naši gratulaci, ale musíte se nějak podělit o tu knížku a já myslím, že to nebude vůbec žádný problém. Knížka Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukup a David udělá, doufám, radost vám oběma. Tak vám přeju příjemné cestování s touhle knížkou a vůbec.
1: Můžu ještě něco říct?
0: Můžete, ano.
1: Jednak vás pozdravuje manžel a jednak my jsme, jako bydlíme v Praze taky, ale jako tam byli sousedi a jmenovali si Pajonkovi a já jsem nevěděla, co to je, tak to bude určitě
0: no tedy,
1: něco tohle.
0: Tak to tedy s prominutím má něco společného s pavoukem. Takže tak vidíte to. Tak čemu jsme se dopátrali. Tak jo, tak příjemné cestování, hezký víkend vám přeju a samozřejmě gratuluju, tak mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, děkujeme.
0: Zdraví manžela, ano, taky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: V přímém přenosu budeme vysílat z Vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Karmen Majerová, Petr Kostka, Hinek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
4: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Představte si, že na jednom místě uvidíte auto, které se řídí telefonem, doručovací roboty, ale také třeba studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a také jejich laserové oči. Tak se říká LIDARům, to už je jedno, jak tomu budeme říkat, je to zkrátka Light Detection and Ranging, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě LIDARy fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba v chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary a tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty o rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Tak jsem se dozvěděl, že v Praze prý někteří rodiče hned po narození svého dítěte podávají pro něj přihlášku do skautu. Tak málo je totiž míst v oddílech a čekací doba je dlouhá. No a my dneska zavzpomínáme ve šťastné cestě na legendárního skauta. Na koho? To už vám prozradí Petr David, kterého vítám. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Tak prosím.
1: No tak 5. září 1876, takže jsem toho využil, 150. výročí, narodil se Antonín Benjamin Svojsík, který je pokládán za zakladatele českého skautingu. Mimochodem, moje vnučka Tereska, když jsem jí chtěl vyzkoušet, jestli ví, co se jako stalo, tak ona dokonce věděla, že AB Svojsík, protože holt je to skautka.
0: No tak, tak to musí.
1: Tak,
0: no.
1: Tak jako to musela vědět. No. Takže pan Svojsík zakladatel českého skautingu a byla to vlastně taková zajímavá doba, protože on ten pan Svojsík vůbec byl zajímavou osobností, protože to byl pán, který byl vlastně profesor středoškolský, učil na Žižkovské reálce, taky hodně cestoval, byl to sportovec, já mám dokonce pocit, že tam učil tělocvik a v té době se do té tělesné výchovy se začal trošku prosazovat právě pobyt jako v přírodě, což byla taková terra incognita, to jako něco se o tom moc nevědělo a pan Svojsík cestoval, mimochodem první takové cesty, on jako procestoval vlastně kus světa s velkým úspěchem jako člen českého pěveckého kvarteta. Takže on byl výborný zpěvák, to si myslím, že se ani moc neví.
0: To se určitě neví.
1: A potom tedy vykonal pár takových cest a z Anglie třeba si přivedl obrovské zkušenosti, protože tam mu ukázali skautský tábor, jak si tu skautskou činnost, on byl nadšen. Přeložil Pavelovou knížku Woodcraft a pobyt v přírodě, ale to nám přeložil, to nevydal a potom sám sepsal základy skautingu. No a já jsem jako pátral jsem vlastně po té historii a strašně se mi líbilo, když oni jednoho krásného dne, tuším, že to bylo v roce 1913, tak dal dohromady partu 13 kluků, 13 studentů, naložili dvoukolák, asi 300 kilogramů vybavení tábornické, no a ten dvoukolák prostě tlačili až na to jejich tábořiště. A mimochodem to bylo, oni to šli tuším asi 5 dnů a denně našlapali nějakých 30 kilometrů s tím dvoukolákem, no to nebylo. Nebylo to tak úplně jednoduché. A já jsem si tedy, nedávno jsem si zrekonstruoval tu cestu, takže to mám ještě v živé paměti, tak vlastně takovou tu poslední noc, jako před tím tábořením, tak přespali u jednoho rybníka nedaleko Kejžlic, to je taková vesnice na dohled Lipnice nad Sázavou, abych to trošičku situoval, a u toho rybníka přespali a potom ten poslední den to dorazili až na to tábořiště. Já když jsem to tábořiště viděl, tak já říkám, já bych dneska už asi nedal dohromady všechna místa, kde jsem spal pod Širákem, přiznávám se, byl jsem lajdák, nepsal jsem si deník, strašně toho lituju, s tím už teďka nic nenadělám, ale jako těch přespání pod Čerákem bylo nespočet, prostě od jara do zimy v každé roční době má to svoje kouzlo a vždycky jsem věděl, ne vždycky se to povedlo, někdy jsem promok a nebylo to žádná hitparáda, ale zase, když jsem objevil to správné místo, nejlépe vysoký jehličnatý les, provoněné suché jehličí, které úplně ze spodu hřeje, poblíž samozřejmě pramen vody, studánku, místo, které je trošku stranou prostě civilizace, no tak to jako je ten ideál. No a já jsem to ideální místo vlastně objevil teď nedávno, když jsem šel po stopách a řekl jsem si, ten Svojsík asi věděl, co dělá, protože skutečně na tohleto místo dorazil. On trošičku věděl, kam jde, protože měl tchána nedaleko, jaksi v myslivně. K tomu se ještě vrátím. No, tak tohleto místo prostě naprosto ideální tábořiště a je to teda dneska je to takové jako skautské kultovní místo, opečovávané s ohništěm, táboří se tam opět, když se vrátím k mé vnučce, když jsem Teresku zkoušel, tak jsem si říkal, já ti pošlu holka fotky, to uvidíš jako něco nádherného, je to ideální tábořiště, tam bys někdy měla přespat, prostě vzít tu svoji kamarádku, ze kterou vandruješ, přespat tam pod čirákem. A kde to je, tak já jí to vysvětluju. Ona říkala, no my jsme tam v naši vedoucí byli najednou,
0: no,
1: to už jako známe, to prostě mezi skauty tohleto místo je známe. Tak já to teďka prozradím slušným návštěvníkům, protože tam jako opravdu se nedá odhodit ani papírek,
0: tak
1: protože
0: to je krásně udržované.
1: Neslušní, ať neposlouchají, a ty slušní, kteří mají rádi přírodu, tak když se z Kejžlice jaksi vyjíždí po vedlejších silnicích východním směrem, jako by směrem na Havlíčkův Brod, po těch vedlejškách, tak se přijede na rozcestí Nový Dvůr. A za tím rozcestím Nový Dvůr se ještě kousíček pokračuje, tam je odbočka k takovému bife občerstvení prostě u rybníka. Tam se lze jaksi nechat auto, jedeme autem. No pěšky je to na turistické značené cestě, ale jedeme autem. Tak tam to auto můžeme nechat a dojít se prostě asi nějakých 200 metrů podle mapy si dojdeme na to tábořiště. Krásná cesta. A nedaleko odtud, dá se tam teď dojet autem, je to trošku terénní jízda, tak je Vorlovská Slivna a tam právě u svého tchána pan Svojsík jak si napsal základy scoutingu a dneska je to skautská taková stanice i s tábořištěm. No a rád chodil taky na hrad Lipnici, která je tut nedaleko, já se tam vrátím příště třeba k té Lipnici, tak si to necháme, až se zase sejdeme tady, tak
0: no,
1: si budeme povídat o Lipnici.
0: Tak tam je tom kraj. Když dovolíš, jako staří skauti se pozdravíme třemi zdviženými prsty a loučíme se. Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Na střídání 4 ročních období už jsem si celkem zvykl, ale v poslední době mě trochu znervozňuje, když to střídání je i několikrát za den. Na podzim se to sice dá trochu očekávat, ale ať máme jistotu, tak zeptám se raději meteorologa, jak to vidí o víkendu. Zdravím a vítám ve šťastné cestě Martina Tomáše. Dobrý den. Haló? Pane Tomáši, haló? Martin Tomáš se nám nějak vytratil z našeho spojení telefonického, tak my to budeme dál zkoušet. Haló, haló. Už jste ve spojení, pane Tomáši? Haló. Zdravím Martina Tomáše, jste tam?
1: Ano, jsem tady, dobré odpoledne.
0: Ano, tak jsme se vás konečně dopátrali. Tak já vás zdravím a nevím, jestli jste slyšel můj úvod, že jsem říkal, že se v poslední době střídá roční období několikrát za den a jestli pak to bude i o víkendu.
1: Tak o víkendu to bude takové stabilnější, ta neděle, tam už trošičku nějaké střídání proběhne, ale ta sobota, bych řekl, že bude ukázková a adekvátní k tomu datumu.
0: To znamená? Zkuste to teď malinko rozklíčovat.
1: No, zkusím. Předpokládám, že to chcete, takže jsem připravený. Tak předcházet tomu bude chladné ráno, protože v noci se postupně oblačnost protrhá a čekáme postupně polojasno až jasno. Kránu se lokálně vytvoří mlhy a ty nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích může být až 5 stupňů, protože téměř přestane foukat vítr v noci, no a přes den také čekáme slunečno ráno a dopoledne ještě může být místy až jasno, lokálně se ještě budou rozpouštět mlhy a přes den bude převládat polojasná obloha. Srážky zítra žádné nečekáme. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia jsou téměř nadprůměrné na toto období. V 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů. Vád bude slabý, přes den většinou mírný západní až jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No to vypadá na pěknou sobotu. A jak se neděle k tomu postaví?
1: A teď už vás zase neslyším.
0: Aha, tak haló, už je to lepší? Já vás slyším pořád teda, ale spojení nám funguje asi jenom jednosměrně. Haló, pane Tomáši? Tak asi pravděpodobně bude muset skončit s tou sobotou a neděli si bude muset domyslet. Tak jo, tak já na dálku ještě děkuju Martinu Tomášovi a příště doufám, že nám fungovat spojení bude o něco lépe.

0: Šťastně jsme dospěli ke konci šťastné cesty, když nám to úplně nevyšlo z předpovědí počasí. Martin Tomáš nám nestačil v důsledku špatného spojení říct, jak to bude vypadat v neděli, ale ta sobota bude dobrá, čili u toho zůstaneme. No, myslím, že bychom si zasloužili určitě kávičku, vy doma tu opravdovou, na vlnách dvojky tu rozhlasovou, tedy kávu o čtvrté. Dnes ji bude servírovat Tereza Stýblová, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Honzo, hezké odpoledne.
0: Co budeš tedy konkrétně dávat?
1: Dneska budeme skladovat zeleninu.
0: Hulu.
1: No, tu, co sklízíme teď, tak budeme uskladňovat, tedy ta zelenina, které to svědčí, kterou můžeme uskladnit na horší časy, řekněme. Bude to určitě kořenová zelenina, mrkev, petržel, řepa, zelí, cibule. Taky kam ji uskladnit, jak ji třeba předtím připravit, jestli je to potřeba, co s ní nedělat, naopak, aby dlouho
0: brambory
1: vydržela.
0: Třeba,
1: brambory určitě taky. Ten sklep, jakým také má mít podmínky.
0: Ano, když si se dávali ty brambory do takzvaných krechtů, to byly speciální takové skladovací prostory na brambory.
1: No a ty, když ale nemáme, tak taky chceme si třeba brambory uskladnit, tak kam s nimi, protože v panelákovém bytě dlouho nevydrží.
0: Tam krech není.
1: Tam i rady budou od Martina Koudely, pana docenta z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie České zemědělské univerzity v Praze.
0: No, ti šťastnější, co se jim urodilo, si dobré rady zapíšou. My ostatní, kteří pilně krmili slimáky, hraboše a jiné nezvané návštěvníky našich zahrádek, se můžeme utěšovat aspoň tím, že jsme možná přispěli k záchraně těchto druhů. No, ale já už teď se na vás těším ve šťastné cestě zase na pátek, takže naslyšenou a pěkný víkend.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
4: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Šéf sněmovny Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o nestrannosti soudců. Zítra bude převážně polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společně postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak více zapojit mladé lidi do práce parlamentu.
2: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
3: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
2: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Babiš unii vzkázal, že si má spis kauzy prostudovat. Soudkyně podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
5: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
4: Bývalý šéf

0: Pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
1: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
0: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Začaly úpravy frekventované silnice 1/43 u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnice další úpravy, potvrzuje jeho ředitel Radek Mátl.
3: A to hnedka na jaře bude navazovat teda i stoupací pruh Závist a případně potom i další úseky, které chceme odstranit, protože skutečně dneska silnice 1/63 svojí intenzitou a svým charakterem vůbec neodpovídá silnice první třídy a způsobuje velké potíže.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
2: Zítra bude převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy, teploty přes den 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů.
5: Doprava.
2: Na dálnici D1 zůstávají kolony na příjezdu do Brna z Prahy od Kývalky až do omezení se zdržíte 35 minut. Na D1 je fronta i za Prahou směrem do Brna od sjezdu na Pražský okruh ke Šmejkalce je to na 40 minut a na silnici 35 z Vysokého Mýta na Moravskou Třebovou je silný provoz. Fronty jsou před Litomyšlí a pak před Moravskou Třebovou. Zdržíte se vždy čtvrt hodiny. Tolik zprávy, s vámi je teď Tereza Stýblová.
6: Přeji krásné páteční odpoledne při poslechu dvojky. Je tu naše pravidelná káva o čtvrté, kde budeme dnes uskladňovat zeleninu. Teď na podzim sklízíme ze záhonů spoustu druhů zeleniny a samozřejmě přemýšlíme, jak ji uchovat na pozdější týdny a měsíce. Bavit se dnes budeme o tom, jak správně skladovat mrkev, petržel, řepu, zelí nebo cibuli, co se vyplatí zamrazit, usušit, zavařit, ale taky samozřejmě kam ji uskladnit v tom syrovém stavu, jak připravit sklep. A pokud sklep nemáme, tak kam můžeme třeba uskladnit brambory, aby nám nezačaly brzy klíčit a mohli je použít až třeba za několik týdnů. Naším hostem je pana docent Martin Koudela z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den, pane docente.
7: Dobrý den, zdravím vás a zdravím všechny posluchače.
6: Když byste měl říct druh zeleniny, který nejčastěji my Češi uskladňujeme, který by to byl?
7: Tak napadá mě, kdybych měl odpovědět opravdu jenom jeden druh zeleniny, tak asi mrkev.
6: Mrkev, já jsem typovala brambory, takže je to mrkev.
7: Brambory nejsou úplně zelenina, ale máte pravdu, že je to asi nejčastěji skladovaná plodina, kterou potom zpracováváme v kuchyni.
6: No tak si v tom ještě uděláme pořádek. I ty brambory vysvětlíme. S panem docentem Martinem Koudelou si dnes budeme povídat. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Sofia. Než se pustíme do skladování zeleniny, což je naše dnešní hlavní téma s panem docentem Martinem Koudelou, tak ho poprosím, aby vysvětlil ještě ty brambory, kam tedy patří, protože i, teď jsme se o tom bavili během písničky, v supermarketech u samoobslužných pokladen je hledáme často v zelenině, někde jsou tedy a jiné v té položce. Takže co to je brambory? Zelenina? Není to úplně, že ne.
1: Zelenina z hlediska nějaké, řekněme, zemědělské klasifikace plodin, patří brambory spíš mezi polní plodiny. Ale máte pravdu, že z hlediska praktického použití běžně se setkáváme s bramborami v regálech, kde se prodává třeba zelenina. Takže z toho praktického
0: použití. Protože pšenice a obilí se moc neprodává, takže běžně a tam by brambory ale tady patřily, pokud by tam byla tahle sekce spíše.
1: No, ale už to není takové to hledisko obchodní marketingové, ale to by bylo to hledisko opravdu agronomické, takové to zemědělské hledisko. To není úplně asi uživatelsky komfortní
0: pro spotřebitele. Přemýšlíme přesně, jak s bramborami pracujeme vlastně při vaření a používáme je podobně tedy asi právě jako zeleninu, třeba kořenovou zeleninu, o které se dnes určitě budeme bavit. Když tam necháme i ty brambory, pane docente, tak obecně co se s těmi plodinami vlastně po sklizni děje a proč je dobré je uskladnit správně, aby dlouho vydržel nějakou dobu před tím zpracováním?
1: Tak ona zelenina, když je sklizená, to znamená, nekončí tím vlastně její fyziologie, to znamená, pořád projevuje nějaké fyziologické pochody. Takovým tím hlavním je prodýchávání těch zásobních látek. To znamená, zelenina nebo i ty brambory mají nějaké cukry, polysacharidy, které jsou uložené v těch konzumních částech. A když je potom skladujeme, tak dochází k postupnému spotřebovávání těch látek. A to my nechceme, protože tím ztrácí třeba ten kořen mrkve nebo brambor na hmotnosti a my chceme, aby nám zůstaly co nejdéle v tom původním, v té původní hmotnosti. Jo, dalším takovým důležitým pochodem je vypařování vody. Jo, tomu procesu se snažíme také nějakým způsobem zabránit, jednak tedy snížením teploty, snížíme, omezíme jednak tu respiraci, to prodýchávání, ale také vypařování vody. No a druhým takovým důležitým opatřením ve skladu je zvýšit vlhkost, protože běžně v prostorách, kde žijeme, tak máme vlhkost okolo třeba 40-50% vzdušné vlhkosti, kdežto zelenina je vlastně jakýsi systém, který má obvykle okolo třeba až 90% vlhkosti. A tady ty obrovské rozdíly ve vlhkosti těch systémů způsobí, že voda vlastně z toho systému, kde je více té vody, proudí směrem do toho systému, kde je té vody méně, to znamená chudák kořen mrkve nebo brambor se snaží vyrovnat to suché prostředí toho třeba bytu nebo nějakého prostoru, nějaké místnosti a samozřejmě nemá šanci, to znamená vyschne, stvrkne se, tak proto musíme ve skladu vytvořit podmínky, kde je třeba okolo těch 90% vzdušné vlhkosti.
0: Aby to vyrovnávání tedy bylo vlastně produktivní pro tu zeleninu, aby jí to svědčilo. Když jste hovořil vlastně o tom posklizni, tak je taky důležité, jak tu zeleninu sklidíme. I na to bychom měli myslet, když chceme tu zeleninu skladovat, abychom je dobře sklidili.
1: Určitě. Jednak ona, ta skladovatelnost začíná už v podstatě u semínka. Když kupujeme osivo, tak je potřeba, aby to osivo bylo kvalitní, nebylo kontaminované nějakými patogeny, aby v průběhu vegetace ta zelenina měla dobrý zdravotní stav, protože celá řada těch patogenů, škůdců se může dostávat do skladu a působit tam vlastně jako skládkové choroby nebo skládkový škůdci a tomu chceme zabránit. Takže sklizeň zdravé zeleniny je vlastně takovým předpokladem pro dlouhodobé skladování. Stejně tak výběr třeba vhodné odrůdy. Když budeme pěstovat mrkev, třeba karotku ranou, tak ta je spíš určená pro přímou spotřebu po sklizni, kdežto takové ty pozdní mrkve, ty se dají dlouhodobě skladovat a ty jsou vhodnější třeba pro skladování. No a samozřejmě i to, jakým způsobem zacházíme s těmi kořeny při sklizni, tak je důležité, abychom nezpůsobili nějaké třeba mechanické poškození, poranění té zeleniny, protože každé to poranění je vlastně vstupní bránou pro nějakou infekci. Mm-hmm. Takže zdravá a nepoškozená zelenina by měla vstupovat do toho skladu, kde chceme dlouhodobě uchovat zeleninu.
0: Nějak ji ještě předtím ošetříme, než ji uskladníme, pro mě třeba, že by někoho mohla padnout, že ji omije, očistí, anebo ji necháváme tak vlastně, jak ji sklidíme, třeba od hlíny.
1: Tak pokud si tu mrkvičku třeba sklidíme ze zahrádky a přineseme domů a budeme ji chtít uchovat několik dnů nebo týden třeba v ledničce, tak ano, umíme, protože si nechceme znečistit ty prostory, kde skladujeme i ostatní potraviny. Ale pokud chceme skladovat dlouhodobě třeba mrkev, tak i v žádném případě nemijeme. Ono ta mrkev by se měla zbavit nějakého hrubého zahlínění a vlastně těch hrubých nečistot a takovou vlastně špinavou relativně ji naskladňujeme do třeba vlhkého písku, do sklepa vlhkého a jedině tak to nám vydrží dlouho čerstvá. Tam je několik problémů, protože pokud budeme mrkev mít, tak většinou tak činíme s nějakým třeba kartáčem a zbavíme vlastně povrch té mrkve voskové vrstvičky, která působí vlastně jako takový ochranný obal té mrkve proti patogenům. A navíc ta voda nám zanese i nějaké mikroorganismy do takových těch mikroprasklin na povrchu mrkve a tím způsobíme vlastně ještě větší infekci u té mrkve a bude se nám dříve kazit.
0: Dnes skladujeme zeleninu s docentem Martinem Koudelou. Budeme v tom pokračovat i za chvilku. Máte prostor jako vždy na své otázky na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.

0: panem docentem Martinem Koudelou se dnes povídáme v Kávě o čtvrté o skladování zeleniny. Velice často tady padlo slovo sklep. Tak určitě si řekneme, jaké podmínky ve sklepě vytvořit, aby ta zelenina vydržela dlouho čerstvá, ale ne každý má sklep samozřejmě. V bytech, v panelácích, v činžácích nebo i v novostavbách už ty sklepy nebývají nebo nejsou třeba vhodné pro skladování zeleniny. Tak co v tomto případě?
1: Tak ten sklep, který jste zmínila, je asi takový ideální osvědčený prostor, kde se dá ta zelenina skladovat, když je to vlhký sklep. Samozřejmě dneska v těch novostavbách jsou třeba sklepy, které jsou takové suší, jsou určené spíš jako garážová nějaká parkovací místa a tam určitě není vhodné skladovat zeleninu, protože ty pohonné hmoty, které jsou poblíž a nebo další nějaké provozní kapaliny můžou tu zeleninu znehodnotit.
0: Aha, takže ale i nutričně. Určitě, to zelenina pojímá.
1: Jako zásada jako neskladovat nějaké chemikálie v prostoru, kde se skladuje ovoce a zelenina. No a pokud mám teda k dispozici sklep takový ten vlhký, jako měli třeba naše babičky, tak to je ideální, protože tam je právě ta vyšší vlhkost, nespůsobuje to vlastně díky té vyšší vlhkosti, tam ta zelenina tak rychle nevysychá a vydrží nám tam dlouho, protože i ta teplota je tam optimální pro skladování někde třeba na tou nulou během zimy. A samozřejmě ten průběh té teploty je závislý na průběhu venkovní teploty, protože většinou v nějakém chladném sklepě, třeba na chalupě, si nebudeme instalovat klimatizační jednotku do sklepa, ono by se to možná ani nevyplatilo, i ty náklady provozní a ty investiční by byly asi hodně vysoké.
0: No a když ten sklep vůbec nemám a mám tady možnost jenom se zeleninu uchovávat v bytě, tak je nějaká pomůcka, jak ne asi měsíce, ale třeba aspoň týdny, aby nám vydržela čerstvá?
1: Určitě, pokud bydlím třeba v bytě a mám nějaký balkon loží, tak na balkoně na loží můžu mít nějaký třeba termobox, do kterého můžu tu zeleninu dát. Ten termobox jednak uchová tu chladnější teplotu, pokud je venku teplejší počasí, anebo naopak ochrání před mrazem, aby nedošlo k namrznutí. A úplně samozřejmě můžu bydlet v bytě, kde nemám ani ten balkon, nemám ani loží, tak existují takové speciální, řekl, ubaly nebo takové boxy nebo jakoby vaky, do kterých se dá naskladnit třeba brambory nebo cibule, česnek a dají se skladovat poměrně dlouhodobě. Je to vlastně takový vynález mého kolegy z České zemědělské univerzity Pavla Kloučka, který vlastně vyrábí, produkuje takový skladovací pytel, že jmenuje se to Zembek, a nebo potom takový návlek na přepravku, že Zembox. A je to v podstatě uzavřený prostor, do kterého dává potom takový sáček s kmínovou silicí a kmínová silice právě způsobuje, že potlačuje růst nějakých nežádoucích mikroorganismů, které by tu zeleninu nebo ty mrambory kazily. Mm-hmm. Takže je to takový jako velmi chytrý způsob skladování i třeba v bytě, kde nemám nějaké prostory pro skladování.
0: Takže můžeme na vyhledávači tyto různé sáčky se silicemi asi si pořídit.
1: Ano.
0: A tam uskladnit tedy brambory. Musíme ten vák nebo cokoliv mít právě na balkóně nebo v chladném prostředí?
1: Ne, to můžeme mít normálně. Třeba v chladnější někde ve spižírně nebo tam, kde skladují potraviny, ale je to i pro skladování vlastně v prostorách, kde není ten balkón nebo ta loďie k dispozici.
0: Když máme ten sklep, vrťme se zpátky k těm ideálním podmínkám, tak je tam asi důležité ale udržovat určitou teplotu, pokud tam skladujeme zeleninu a taky tu vlhkost, o tom jste hovořil. Tak můžu to nějakým způsobem kontrolovat, ovlivňovat to prostředí v tom sklepě?
1: Tak kdybychom se podívali třeba na skladování zeleniny u profesionálů, tak tam bychom šli ještě dál trošku, tam dokonce dneska v moderních skladech se reguluje i koncentrace kyslíku v tom prostředí. To znamená, máme takové sklady, které umí snížit koncentraci kyslíku, označujeme jako ULO, ultra low oxygen. A to jsou sklady, kde se zelenina naskladní a po dlouhé době se zase vyskladňuje. A opravdu umožňuje to prodloužit významně uchovatelnost, protože snížená koncentrace toho kyslíku omezuje právě ten proces respirace, toho prodýchávání, o kterém jsem mluvil na začátku. Takže jednak snížením teploty snížíme tu respiraci a stejně tak potom omezením toho kyslíku. Ale v takových těch běžných prostorách v domácnosti, třeba v tom vlhkém sklepě, který máme na chalupě, tak můžeme samozřejmě regulovat tu teplotu tím, že v době, kdy jsou příznivé podmínky venku, tak větráme, odvětráváme ten sklep, protože je potřeba, aby i v těch skladovacích prostorách bylo nějaké přiměřené, přirozené proudění vzduchu, protože zelenina, kterou skladujeme, tak prodýchává ty zásobní látky a tím vzniká oxid uhličitý, který se snažíme odvádět a hlavně to teplo, které vzniká, tak také odvádíme. On ten oxid uhličitý by nám tolik nevadil, protože opět je to plyn, který omezuje tu respiraci, ale spíše problém s tím teplem. takže větrání. Naopak zase, pokud máme sklep, kde je nějaký průduch, kterým přivádíme čerstvý vzduch z toho venkovního prostředí a venku mrzne až praští, tak je potřeba spíš jako na, ucpat na tu dobu toho mrazu tady ten průduch, aby nám zelenina potom nenamrzla.
0: Většinou do sklepa jdeme po schodech, tak mají i třeba ty schody nějakou funkci nejenom na uskladnění piva, nejlepší pivo je ze 7. myslím, ne, schodu, jestli třeba mrkvy je svědčí 4. schod, cibuli až ten poslední, anebo opravdu všechnu zeleninu dávat až úplně dolů do sklepa na ty schody dávat to pivo raději.
1: Tak nevím, možná někdo má svoje nějaké originální postupy, ale obecně platí, že jdeme až co nejníž do toho sklepa, protože má to svoji logiku, ty sklepy jsou zapuštěné, protože pod povrchem terénu je tam přirozená vlastně jakási setrvačnost teplotní a ty prostory se nám tolik nepřehřívají a vydrží tam vlastně to chladné prostředí, ten chladný vzduch po delší dobu, takže můžeme potom skladovat relativně dlouho.
0: Do čeho bychom tu zeleninu vlastně měli dávat? Jsou nejlepší ty přepravky nebo co byste doporučil?
1: Tak určitě přepravky jsou velmi vhodný obal pro skladování zeleniny. Samozřejmě můžeme řešit, volit mezi dřevem a plastem. Samozřejmě dřevo je přírodní materiál, tam jsou ale určitá rizika, pokud třeba nevydezinfikujeme tu přepravku, ten obal, tak je tam riziko, že tam bude třeba nějaký patogen v tom dřevě, který nám potom přejde na tu skladovanou zeleninu. Samozřejmě i neočištěná plastová přepravka může být zdrojem infekce, ale tam se daleko s nás potom ta přepravka čistí nějakým desinfekčním prostředkem, takže i z hlediska té hygieny, byť teda jsem spíš pro ty přírodní materiály, ale v tomto případě bych asi doporučil spíš tu plastovou bednu, anebo dáváme zeleninu třeba kořeny mrkve do vlhkého písku. Jo, i v té přepravce můžeme vysypat tu přepravku vlhkým pískem a dáváme tam tu mrkev. Pro mrkev nebo obecně kořenová zelenina je hodně náchylná na vadnutí a právě tím, že ji dáme do toho vlhkého písku, tak zase snížíme ten gradient vlhkostní, to znamená mezi tím vnějším prostředím a tou mrkví vytvoříme vlastně jakousi rovnováhu vlhkostní.
0: A platí to třeba i pro petržel-celer tady ano, ty podmínky vlhký písek pro tu kořenovou zeleninu?
1: Mluvíme-li teda o koření u petržele a nebo o bulvě u celeru bulvového.
0: Pan docent Martin Koudela je hostem Kávy o čtvrté. Skladování zeleniny se dnes věnujeme, pokračujeme za chvilku, stále máte prostor se ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a už i na telefonu 22 155 25 25.

0: Skladování zeleniny je téma v kávě o čtvrté. Hostem je pana docent Martin Koudela. Jsou tu dotazy už na konkrétní druhy zeleniny, jak je uskladnit. Ptá se paní Jaroslava na mrkev, když ji mám vyrytou, jak mám uložit snatí, jestli tu nať ulomit, uříznout, ukroutit, aby tam nezačala plesnivět nebo hnít. Mm-hmm.
1: Tak to je dobrý dotaz, protože ono není mrkev jako mrkev, nebo respektive my jsme už zmínili dneska, že existují odrůdy, které jsou pro takovéto rychlé napěstování a potom rychlou spotřebu. A je pravda, že ty se dostávají i snatí na trh a kupujeme si je svaskované, ale ty pozdní mrkve, pokud je chceme zaskladnit a nechat je dlouho ve skladu, tak musíme zbavit tu rostlinu nati, té nadzemní části těch listů. A můžeme třeba ukroutit, ale tak, abychom nepoškodili kořen, tu kořenovou hlavu, protože bychom způsobili právě to, co nechceme, vytvořili bychom vstupní bránu pro nějakou případnou infekci. Takže je možné třeba i nožíkem seříznout tu nať těsně nad povrchem té kořenové hlavy, anebo třeba tím ukroucením vlastně minimalizujeme zase množství té natě, které tam zůstává, aby neměla být příliš velká, aby nám potom nezahnívala. A potom můžeme uskladňovat třeba do toho vlhkého písku, do krechtu, anebo třeba i volně loženou tu mrkvičku, pokud máme dostatečně chladné a vlhké prostory.
0: Když tu zeleninu nesklidím na svém pozemku, na svém záhoně, ale koupím si, jste mi vlastně nahodil otázku, tak může taky uskladňovat, nebo už to nedoporučujete tu kupovanou v supermarketech, protože třeba nevíme, co se s ní dělo předtím.
1: Ona hlavně ta mrkev ze supermarketu už bude mytá. A tam je právě ten problém, který nám omezí tu dlouhodobou skladovatelnost, že porušíme tu voskovou vrstvičku na povrchu kořené, dostaneme vlastně ty patogenní organismy do takových těch mikroprasklin na povrchu kořenů a tím vlastně znemožníme nějaké dlouhodobé skladování. Takže v ledničce po nějakou krátkou dobu, co bývá někdy problém, že koupíte mrkvičku třeba v nějakém plastovém sáčku, neprodyšně uzavřenou, a to je problém. My jsme mluvili na začátku o tom, že potřebujeme zvýšit vlhkost prostoru, ve kterém skladujeme třeba kořenovou zeleninu, ale ta vlhkost nesmí dosáhnout 100%, protože potom nám začne voda kondenzovat a to je právě živná půda nebo prostředí ideální pro patogeny. Takže mrkev, kterou necháme v tom plastovém sáčku hermeticky uzavřenou, nám začne potom hnít, začnou se tam objevovat takové černé skvrny, takže je důležité ji třeba vybalit a nechat trošku, jak se říká, dýchat.
0: Ono bývá zabaleno spoustu dalších druhů, třeba saláty a takže všechno vyndat z těch původních obalů.
1: Tak u toho salátu to nemusí být takový problém, ale určitě, když to bude dlouho v ledničce, bude se tam voda kondenzovat, tak může začít podehnívat vlastně v tom místě, kde je v kontaktu s tou fólií. Takže určitě vyndat z té fólie a ideálně co nejdřív zpracovat, aby ten salát potom byl čerstvý.
0: Já dávám do lednice do toho šupíčku na zeleninu ty papírové utěrky a na to dávám tu zeleninu.
1: Proč ne?
0: Přijde mi, že to vydrží delší dobu a že to právě je nějak neplesnivý, ale někde jsem to četla na internetu, samozřejmě ty vychytávky, někdo to dává do utěrky, pokud to nedá do ledničky. Co si o tom myslíte?
1: Je zkušenost každého člověka, že každý to má nějak vychytané, ale proč ne? No, může možná ten ubrousek nebo ta utěrka snižovat nějaký právě ten kondenzát, pokud je v tom šuplíku spodním nějaká vrstvička kondenzátu vodního, tak to možná minimalizuje ten problém právě s tím přemokřením a zahníváním následným.
0: Ještě se vrátím k těm přepravkám. Kolik vlastně vrstev tam té zeleniny můžu mít? A nebo jestli lepší mít opravdu jenom jednu vrstvu, aby se ta zelenina navzájem neotlačila a tím pádem nenarušila?
1: To je dobrá otázka, protože mrkev nebo cibule, když se skladuje, tak a když se skladuje opravdu ve velkoskladech, tak tam ta vrstva dosahuje až několika metrů. A ku podivu nedochází k nějakému výraznému poškození i pod tou několikametrovou vrstvou, protože vlastně ta tíha, kterou ta masa zeleniny skladované způsobí, tak se jakoby rozkládá do stran. No, takže není problém, i když skladujeme třeba plnou přepravku mrkve nebo cibule, tak není problém. Samozřejmě problém může nastat ve chvíli, kdy je extrémně vysoká vlhkost, tak v těch místech, kde se dotýká ta zelenina, potom začne zahnívat, takže tam je lepší.
0: A můžeme brambory třeba, i když to tady není zelenina, ale na chvilku k tím odbočíme, skladovat v pytli třeba ve sklepě, nebo je taky lepší je dát do přepravy?
1: Záleží, o jaký pytel se jedná, když to bude jutový pytel nebo rašlový nějaký pytel, kde ty brambory budou takzvaně dýchat, to znamená, bude se ta přebytečná vlhkost, která se vypaří z té konzumní části, odpařovat, tak to problém není, ale problém je samozřejmě, pokud to dáme třeba do nějakého plastového pytle neprodyšného, tak tam nám začnou se lajistě zahnívat po nějaké době.
0: Takže tady je důležitý ten materiál.
1: Určitě.
0: Jana se ptá na cukety a různé líně, že je pěstuje ve velkém, většina vydrží ve sklepě minimálně do Vánoc, některé i déle. Je z hlediska uchování důležitých látek lepší je nechat ve sklepě, anebo je zamrazit?
1: tak cukety dýně patří mezi plodovou zeleninu a plodová zelenina obecně je hodně citlivá na nízké teploty, takže určitě bych třeba dýně ani ty cukety dlouhodobě neskladoval při těch teplotách, při jakých skladujeme třeba mrkev nebo brambory. Tam by mohlo dojít k takovému dlouhodobému kumulativnímu efektu poškození tou nízkou tepletou. Ono se tomu odborně říká chilling injury, takže poškození vlastně, které vzniká dlouhodobě při působení těch nízkých teplot. Takže určitě třeba dýně, které dopěstujeme do té plné zralosti, sklidíme je i se stopkou, která má několik centimetrů. Není ta dýně poškozená, taky obvykle uskladňujeme v nějakých třeba i suších prostorách, protože má na povrchu takovou poměrně pevnou slupku, která nezpůsobuje nějaký intenzivní výpar z povrchu těch dýní, takže většinou v těch domácích prostorách. Viděl jsem třeba skladovat v pařeništi také by to šlo, nebo ve skleníku, ve foliovníku, kde už se nepěstují třeba rajčata, papriky, tak tam pěstitel si dá třeba na nějakou dobu do těch Vánoc třeba i ty dýně.
0: A cukety?
1: Cukety záleží na tom, v jaké fázi zralosti se sklidí. Cukety se obvykle sklízejí během léta, že nám intenzivně plodí. Když je nenecháme přerůst, tak jsou vlastně zeleninou, která má trošku jiný charakter než ty pozdní dýně, které skladujeme dlouhodobě. Takže jsou takové dužnaté, určené spíš na nějaké krátkodobé uchování, třeba v letničce, na nějaké okamžité zpracování. Když je necháme přerůst, potom se z nich stávají už takové ty dýně i na to dlouhodobější skladování a je to obdobně potom jako s těmi dýněmi, o kterých jsme mluvili.
0: S panem docentem Martinem Koudelou si dnes povídáme v kávě o čtvrté, skladování zeleniny, téma, kterému se věnujeme. Po další písničce přijímáme vaše dotazy i na telefonu 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
4: Totiž v září. Kroměříž září.
5: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
2: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: To zpívala skupina Katapult a my se vracíme k našemu povídání o skladování zeleniny s panem docentem Martinem Koudelou. A máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla pana docenta zeptat na skladování česneku. A vůbec já teď ho mám ještě pověšený venku v altánu a jestli už ho teď teda mám jako ustříhat nebo jak ho zkrátka skladovat.
0: Mm-hmm. Moc vám děkujeme za dotaz. Tak pane docente.
2: Takže dobrý den. Děkuji za dotaz. Celkem jste trefila dobré téma, protože o česneku, o cibuli jsme tady ještě nemluvili a určitě česnek je záležitost letního období, kdy sklízíme a jak jste říkala, že to máte třeba v altánu a to je určitě dobrý postup, protože tam vám hezky proschne, stejně tak jako cibule po sklizni by se měla nechat dostatečně proschnout, aby zatáhla listy a vlastně vytvořil se takový přirozeně zatažený cibulový krček, stejně tak jako u česneku. Tam se to liší samozřejmě podle toho, jestli se jedná o palíčák, nepalíčák, ale na ten dotaz, abych teda odpověděl konkrétně, určitě bych ho asi sklidil, protože teď se ochlazuje venku, začnou možná nějaké takové ty podzimní vlhká období a ten česnek by mohl znovu natáhnout jakoby tu vlhkost. A zrovna právě česnek a cibule, mluvím tedy o suché cibuli, tak jsou plodiny, které my skladujeme právě při nižší vlhkosti, okolo nějakých 65-75% relativní vzdušné vlhkosti na rozdíl třeba od té mrkve, zelí hlávkového, které potřebují ty vlhkosti okolo 90 a vyšší. To znamená z toho plyne, že třeba v tom vlhkém sklepě, kde budu skladovat tu mrkev, není vhodné skladovat třeba cibuli a česnek, ale spíše skladujeme třeba v domácnosti při té vlhkosti od těch 65-70, maximálně do těch 75% vzdušné vlhkosti. Jinak, co se týče třeba teploty, tak cibule, česnek nejsou vůbec nějak citlivé na i mrazové teploty, takže pokud budete mít třeba nějaký půdní prostor nezateplený, tak cibule, česnek vydrží i tady tyto teploty, dokonce i teploty hodně hluboko pod bodem mrazu. Tam je akorát důležité v tom období, kdy nám třeba cibule zamrzne na půdě, tak je potřeba s ní nemanipulovat a nechat ji zase do toho období, až ty teploty se zvýší a rozmrzne nám.
0: Mm-hmm. Mám tu cibuli nebo ten česnek zavěsit zase podobně jako venku, nebo tam už to je lepší rozložit?
2: Můžete zavěsit klidně, nebo záleží, jaké máte možnosti skladování, protože přece jenom i ta nať zabírá nějaký prostor, takže když chcete ušetřit prostor, ostříháte, anebo můžete nechat i ty seschlé copy česneku.
0: A nevadí to?
2: Nevadí to, je to hezké, může to být jako dekorace v kuchyni. Takže dá se to využít i tak.
0: Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Ano, to jsem já.
0: Ano, moc vás zdravíme.
3: A dobrý den, prosím vás pěkně. Já možná, že se to neslyšela. Jednak, jak co se může skladovat v lednici a potom jsem slyšela, že prý se nesmí, nebo nemají dávat do lednice rajčata. Tak jak skladovat rajčata?
2: Mm-hmm. Ano, ano.
0: Děkujeme vám za dotazy. Tak to je to krátkodobé skladování v lednici, tak pane docente, jak se to naložit?
2: Tak hodně lidí třeba papriku, rajče do lednice dá, že když přinese třeba z obchodu nakoupenou nebo sklidí ze zahrady. Ono to krátkodobé uchování třeba po dobu několika dnů nevadí, ale pokud budeme skladovat dlouhodoběji rajčata nebo papriku v ledničce, tak ty teploty, které v ledničce obvykle se pohybují třeba okolo těch 4 stupňů Celsia nad nulou, tak jsou příliš nízké, nejsou vhodné pro dlouhodobější skladování této zeleniny a dojde tam právě k tomu efektu, o kterém jsem tady už hovořil, k tomu chilling injury, to znamená poškození tím kumulativním chladem, který působí na tu skladovanou zeleninu, na tu teplomilnou zeleninu, kam patří třeba ta rajčata, papriky. A po nějaké době dojde k tomu, že se nám na povrchu té papriky začnou tvořit takové prohlubně a následně vlastně tady tato nekrotizovaná místa začnou osidlovat nějaké sekundární patogenní mikroorganismy a začne nám tam hnít a plesnivět. Mm-hmm. Takže dlouhodobě určitě neskladovat. Ono je taky rozdíl třeba ve zralosti. Když budeme skladovat třeba zralá rajčata, tak ta vydrží nižší teploty než rajčata nezralá. Ono se toho také využívá, že rajčata se sklízejí někde v místě, kde se vypěstují, ještě v takovém tom ne zcela vybarveném stavu. Převážejí se, protože jsou pevnější a nechávají se dozrát teprve až v místě spotřeby. Ale i u těch zralých rajčat ta teplota by neměla klesnout pod nějakých 8 stupňů Celsia, stejně tak u paprik. Jo, ty 4 stupně Celsia jsou už extrémně nízká teplota pro tuto teplomilnou zeleninu.
0: Co třeba špatně skladujeme to takhle krátkodobě v ledničce? A nebo naopak by to do ledničky patřilo a my to necháme při pokojové teplotě?
2: Klidně si zkuste třeba nechat kořen mrkve doma někde na kuchyňské lince, tak za týden je z toho takový ano, jako gumový pendrek, protože ta voda z toho se vypaří. Takže určitě třeba ta mrkev patří do ledničky, dá se skladovat. Mluvili jsme, že o té, když si koupíme v supermarketu tu umytou mrkev, tak tu chceme krátkodobě uchovat, než ji spotřebujeme. Ale pokud chceme skladovat třeba ta rajčata, papriky, tak pro nějaké krátkodobé uchování určitě ano, že když koupím papriku a během třeba 2-3 dnů ji spotřebuju, tak se většinou nic nestane. A když jsou to ty barevné papriky, tak ty jsou většinou ještě odolnější, třeba vůči těm nízkým teplotám, ale třeba náchylnější jsou ty zelené papriky, stejně tak jako třeba ta zelená rajčata.
0: Ale myslím, že se gumový pendrek, který stane i třeba z té papriky, když ta podlouha ji nechám.
2: To je pravda.
0: Venku na lince. Takže ta zelenina je určená asi opravdu spíše ke spotřebě.
2: Potom už se dostáváme do té problematiky zpracování, protože ne všechno se dá dlouhodobě uchovávat. Jsou zeleniny, jsou druhy zeleniny, které můžeme dlouhodobě skladovat, třeba cibule, pokud se nám povede a máme ji třeba z přímých výsevů, tak jsme schopni skladovat téměř jeden rok, ale některé druhy se musí zpracovat.
0: Pan docent Martin Koudela je naším hostem, ještě bude i po písničce, stále se můžete ptát 22 155 25 25.

0: Pan docent Martin Koudela si znovu nadává sluchátka, a to proto, že máme další dotaz v Kávě o čtvrté po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavlisová. Já jsem se jenom chtěla zeptat, mám hodně zelených rajčat, počítám s tím, že oni nedozraju. A co s nima, aby mi vydrželi ještě, kam je mám dát, jako, aby třeba ještě zčervenali a tak. Děkuju.
0: Taky děkujeme.
2: Za dotaz, to je taky dobrá otázka, protože aktuální teď zrovna během toho září zelená rajčata záleží na tom, jak jsou velká, protože když to rajče nám dorůstá, tak není ještě úplně v kondici, kdyby bylo schopné dozrát, ale jakmile to rajče dosáhne té finální velikosti a už nám potom se nezvětšuje, ale spíš jenom vyzrává, to znamená, probíhají tam určité fyziologické biochemické procesy, které způsobují, že nám to rajče začne třeba červenat nebo žloutnout, tak ta finální velikost je vlastně to stádium, ve kterém to rajče můžeme sklidit a přenést do domácnosti. A důležité je, aby bylo v určité teplotě minimálně 16 stupňů Celsia, lepší, když to bude 18 stupňů Celsia a vyšší. Někdy se uvádí, že musí být na světle, nemusí. Ano, ono stačí opravdu ta teplota 16-18 stupňů Celsia a to rajče vám krásně dozraje z červená, nebo nejprve je tam taková ta oranžová barva, finálně červená nebo žlutá, a to rajče se dá bez problému konzumovat. Problém u těch zelených rajčat, tam bych na to chtěl upozornit, jsou určité třeba recepty, kdy se doporučuje zpracovat to zelené rajče, ale tam je riziko, protože zelená rajčata mají relativně vysoký obsah solaninu. No, takže počkejme, až to rajče dozraje a v domácnosti bez problémů během nějaké kratší doby dojde.
0: Mm-hmm. Je to dotaz i na světlo. To jsme vlastně dnes ještě nezmínili, mluvili jsme o teplotě, o vlhkosti ve sklepě, tedy zejména, ale vlastně i když něco skladujeme mimo sklep, tak je důležité, aby ta zelenina byla ve tmě, nebo naopak nevadí sluníčko?
2: No, sluníčko úplně
0: nebo
2: ne,
0: světlo,
2: protože
0: tak,
2: to by
0: ano,
2: vysušovalo, ale ono buď i denní světlo, nebo osvětlení nějakým umělým světlem může být problém právě při skladování brambor, protože na světle brambory nám začínají zelenat a v těch zelených místech na povrchu v té slupce se tvoří poměrně vysoký obsah solaninu. A solanin je látka, kterou určitě nechceme v potravě, takže brambory skladovat určitě ve tmě.
0: Ale jiné zelenině to zase nevadí.
2: Nemělo by to vadit, ne.
0: A co sklep vybílit? Tady ještě je dotaz od Martina. Před skladováním je třeba kvůli různým choroboplodným zárodkům.
2: Určitě je to osvědčená metoda. Nějakým vápeným mlékem, pokud vybílíme stěny toho vlhkého sklepa, tak jedině snížíme nějakou zátěž kontaminace a vytvoříme podmínky, které budou pro skladování zeleniny daleko lepší.
0: Když tady mluvíme o dlouhodobém skladování, co máme vlastně na mysli tou dlouhou dobou?
2: To je taky dobrá otázka, protože když si sklidíme hrášek na zahrádce, tak ho asi tam nemůžeme hovořit vlastně ani o nějaké dlouhodobější skladovatelnosti, ale spíš o nějakém krátkodobějším uchování. Třeba v té ledničce ty lusky vydrží opět třeba několik dnů, maximálně třeba do toho jednoho týdne. A je potřeba, pokud jich máme hodně, tak nějakým způsobem zpracovat, obvykle, že ho zamrazíme, anebo sterilizujeme, podobně jako třeba okurky a tak dále. Takže to jsou zeleniny, které podléhají rychlé zkáze, které v podstatě skladovat nelze. Ale třeba taková ta cibule, česnek, konkrétně u té cibule opravdu rok, skladovatelnost není výjimka, dokonce třeba u cibule šalotky, pokud máme dobře napěstovanou šalotku, máme vhodné podmínky, tak jsme schopni udržet možná i třeba 2 roky.
0: To jsou ale rekordmani.
2: To jsou, ano.
0: A pak to ostatní je mezi tím.
2: Tak.
0: Co udělat vlastně s půdou po tom, co zeleninu sklidíme? A dotaz, jestli tam můžeme ještě teď v tento čas něco vysévat nebo vysadit ze zeleniny.
2: Ono je pravda, že teď v tomto období, někdy jsme ve druhé polovině září, tak to je takové to období, kdy se začíná zelenina intenzivně sklízet, mluvíme-li třeba o té kořenové zelenině a podobně, ale pokud bude počasí příznivé, tak nemusíme s tím spěchat, až třeba do těch nějakých prvních mrazíků podzimních, tak pokud už bude riziko, že budou první mrazíky, tak aby nám zelenina nenamrzla, tak můžeme sklidit a určitě minimálně můžeme ten pozemek osít nějakým zeleným hnojením, to znamená nějakou třeba luskoobilnou směsku, svazenku a podobně, která nám doroste ještě do určité velikosti předtím, než budeme tu půdu rýt nebo orat a tu zelenou hmotu, kterou napěstujeme ve formě toho zeleného hnojení, tak zapravíme potom při té orbě nebo při rytí do půdy a tu půdu vlastně zúrodníme a obohatíme o tu cenou organickou hmotu.
0: Jak často uskladněnou zeleninu kontrolovat vlastně během toho uskladnění a co dělat, když se nám tam něco nezdá? A co by se nám vlastně nemělo zdát?
2: Ano. Záleží možná na frekvenci, jak využíváme tu vlastní zeleninu v kuchyni. Takže když, já nevím, třeba jednou za týden docházíme do toho sklepa, bereme tam nějakou zeleninu na vaření, tak ten týden 14 dnů by měla být dostatečná perioda pro to, abychom zjistili, jestli tam nějaký problém nastane. A pokud zjistíme, že je tam nějaký třeba kořen hníjící nebo plesnivý, tak samozřejmě ten milosrdně, nekompromisně odstraníme, vyhodíme. Samozřejmě i částečně třeba nahnilý kořen mrkve není ke konzumaci vhodný, protože tam můžou být různé metabolity právě těch různých bakterií hůb a to bychom se měli vyvarovat.
0: Pan docent Martin Koudelá z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze byl naším dnešním hostem. Moc vám děkuji a těším se někdy příště. Naschledanou.
2: Tak děkuji, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Veronika stále hledá opravdovou lásku a její deník je přitom.
2: No jo, Veronika. Její srdce je proděravělé marností, ale stále se drží.
1: Ale ví opravdu, koho hledá?
3: Měl by mít modrý oči třeba.
2: To je jasný.
3: Měl by být inteligentní, to určitě.
0: Láska je dobrý matroš. Druhý díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Hoří průmyslová hala na Rakovnicku. Lidé v okolí by neměli větrat. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval lídry parlamentních stran před měnící se ruskou hybridní hrozbou v Evropě. Zítra bude polojasno a teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zhruba 100 hasičů likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
5: L'agressivité russe et ses menaces en Europe change.
6: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropy, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Macron odpovídá, že vyjednává o dalších dodávkách ze Saúdské Arábie, Kataru nebo Nigérie. Martin Baluch a Český rozhlas.
4: Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil také 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Papírový Langweilův model Prahy z 19. století si lidé můžou nově prohlédnout také v digitální aplikaci. 200 let starý model vystavený v Muzeu Prahy patří ke kulturním památkám a zachycuje přes 2000 budov starého města, malé strany i tehdejšího židovského města. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
8: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy. Teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 zůstává kolona na příjezdu do Brna z Prahy po

0: pojíždí z kilometru 176 na stý 96. Osobním autem je to na 40 minut. Silnice 14 je mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem v obou směrech neprůjezdná. Osobní auto narazilo do stromu, jede se přes Provodov. A v Liberci jsou fronty na průjezdu městem, hlavně směrem z Prahy na Chrastavu. Jede se omezením, zdržíte se čtvrt hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
1: Dobrý den a ničím nerušený poslech dvojky vám od jejich mikrofonů přejí Jan Kovařík
2: a Jitka Novotná, pěkný den.
1: A upřímně řečeno, je nám trochu líto, že můžete dnešní příběh z kalendáře vnímat jen sluchem, protože kdybychom dokázali oslovit i vaše ostatní smysly, oplýval by ikonickou tyrkysovou barvou, výrazným třpitem a dost možná i nádhernou vůní.
2: Náš dnešní protagonista je symbolem luxusu a elegance. Těší se mimořádné prestiži a má za sebou dlouhou a pestrou historii.
1: Jeho hlavní sídlo byste našli v New Yorku na 5. Avenue. Ovšem také na dalších dobrých adresách ho můžete najít všude po světě. A jeho jméno uslyšíte skloňovat především v těch nejvyšších společenských kruzích.
2: O kom nebo o čem dnes bude řeč, by vám mohl napovědět název jisté novely Trumana Capoteho.
1: A kdybyste se do té knihy začetli pod světlem jednoho konkrétního typu lampy, měli byste po ruce indicie hned dvě.
2: Ještě přidám třetí nápovědu, to je král diamantů, čili karty jsou rozdány. Věříme, že za okamžik vynesete trumf v podobě tématu 18. zářijových příběhů z kalendáře.
3: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Tiffany. To je hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře. Právě 18. září 1837 totiž byla založena slavná klenotnická značka Tiffany & Company.
1: My dnes ovšem pochopitelně nebudeme mluvit jen o jejím zakladateli, Charlesi Louisovi Tiffanym, ale také o jeho synovi a pokračovateli. Ten se jmenoval Louis Comfort Tiffany a slávu rodinné značky ještě významně rozšířil.
0: Náš dnešní příběh začíná v obchodě s papírnickým a luxusním zbožím, který si Charles Louis Tiffany spolu s Johnem B. Youngem otevřeli v New Yorku.
1: Dlužno říci, že se jim to podařilo díky finanční podpoře Tiffanyho otce, která pocházela z výnosu jeho bavlníkových plantáží. Ovšem otcovi peníze Charles Louis rozhodně nepromarnil.
0: Časem se pustil do dovozu a prodeje stříbrného zboží z Anglie a Německa, hodinek ze Švýcarska, šperků z Francie a také skla, porcelánu a bronzových plastik z Itálie.
1: Svůj rostoucí zisk ovšem neprohýřil, nýbrž z něj postupně vybudoval řemeslné dílny a začal tak s výrobou vlastních šperků. No a zanedlouho provozoval největší podnik tohoto druhu v Americe.
0: Charles Louis Tiffany byl prostě schopným obchodníkem. Když v důsledku americké občanské války, konfliktu průmyslového severu, tedy Unie, a zemědělského jihu, Konfederace, v letech 1861 až 65 poklesl zájem o šperky, zareagoval pohotově a firma začala dodávat armádě Unie meče, odznaky, vojenské korouhve, anebo také chirurgické nástroje.
1: Jakmile nastal mír, použil válečné zisky k rozšíření svého obchodu s luxusním klenotnickým zbožím. Zkrátka, otec zakladatel Tiffany předvedl klasický příklad podnikatelského růstu a zcela právem si tak vysloužil přezdívku Král diamantů. Tak ostatně zněla naše třetí nápověda.
0: Za tou první se skrývala kniha a posléze film Snídaně u Tiffanyho, ve kterém Holly Golightlyová, stvárněná herečkou Audrey Hepburnovou, snídá croissant z papírového sáčku právě před výlohou slavného klenotnictví.
1: Spojení filmu a novely Trumana Capoteho se značkou Tiffany & Company se během desetiletí stalo zásadním pilířem marketingu společnosti.
0: A k té lampě, která je naší druhou indicí, k té se ještě dostaneme.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře, které dnes posloucháte na dvojce, patří slavné značce Tiffany. Tyrkysová barva, typická pro její dárkové krabičky, se na obálce katalogu firmy poprvé objevila v roce 1845 a od té doby se stala nedílnou součástí značky.
1: Barvu na rozhraní modré a zelené, takzvanou Tiffany Blue, si firma nechala namíchat jako soukromý odstín. Je chráněna ochrannou známkou a její receptura zůstává přísně tajná.
0: Charlesovi šlo tehdy o to, aby si ji každý okamžitě a bez přemýšlení spojil s jeho šperkařstvím. A tahle strategie zafungovala dokonale.
1: Aby navíc zajistil exkluzivitu, nařídil, že tyrkysová dárková krabička nesmí opustit obchod prázdná.
0: Železným pravidlem tohoto podniku je nikdy nedovolit, aby krabička s názvem firmy opustila budovu bez zboží, které prodáváme a za které neseme odpovědnost, prohlásil doslova zakladatel značky.
1: Za ikonickou krabičku nabízeli někteří lidé nemalé peníze. Těm Tiffany vzkázal, že ji komukoliv rád věnuje zdarma, pokud si do ní nejprve koupí šperk.
0: To je dobré. Takže pokud někdy dostanete krabičku v barvě Tiffany Blue s bílou stuhou, můžete se spolehnout, že je právě od Tiffanyho. A podle Charlesova pravidla byste i vy měli uvnitř nalézt klenot.
1: Se společností Tiffany je ale spojena ještě další barva, tentokrát pozoruhodně a významně žlutá. Můžete ji spatřit u jednoho z největších, nejznámějších a zároveň nejvzácnějších diamantů na světě.
0: Tento ušlechtilý minerál pochází z dolů v Kimberley v jižní Africe a Charles Tiffany ho v roce 1877 koupil za pouhých 18 000 dolarů. V Paříži ho pak nechali vybrousit do tvaru polštářku.
1: Abychom ho popsali trošku detailněji, sestává z 82 blištivých plošek, což je o 24 víc než u klasického briliantového brusu. Diamant se během let objevil v 5 různých špercích. Tiffany ho však nikdy neprodal a dodnes zůstává majetkem společnosti.
0: Kdybyste měli náhodou cestu do New Yorku, tak je běžně k vidění v newyorském obchodě na Manhattanu. Pokud tedy zrovna on, rozumějte ten kámen, necestuje po prestižních světových výstavách.

0: Zakladatel slovutné společnosti, o které dnes v příbězích z kalendáře hovoříme, Charles Louis Tiffany, byl nejen mimořádný šperkař, ale také stratég, který nevynechal jedinou příležitost k rozšiřování svého podniku.
1: Když se jeho obchod rozrostl po občanské válce, jeho zákazníky se stala ta nejbohatší společenská vrstva.
0: Tiffany byl prvním americkým klenotníkem, jehož šperky splňovaly nejvyšší standard ryzosti stříbra. Šlo o takzvané sterlingové stříbro s obsahem 92,5% čistého kovu. Ve velkém využíval nové zdroje z Nevady, Kalifornie, Nového Mexika a Arizony.
1: Právě odtud získával stříbro, zlato, drahokamy a polodrahokamy, ze kterých pak společnost vyráběla artefakty nejvyšší kvality a které také často reprezentovaly Spojené státy na prestižních výstavách.
0: Zdatně reagoval rovněž na politickou nestabilitu v Evropě. Skupoval šperky královských a aristokratických rodin, které přišly o postavení, moc a jisté bezpečné zázemí.
1: Například v roce 1848 šlo o kolekce klenotů v Paříži, Vídni, Berlíně a Itálii, které pak Tiffany s obrovským ziskem prodal na Novém dvoře Napoleona III. V Paříži.
0: Z těch šperků se asi nejvíc radovala císařovna Eugenie. Nutno dodat, že Tiffany velkou část z nich posléze odkoupil zpět, když Napoleon III. Padl a jeho dvůr musel uprchnout.
1: Tiffanyho originály kupovali i další bohatí Evropané. Do roku 1900, což bylo 2 roky před jeho smrtí, dokázal prodat stříbro 23 královským rodinám, včetně té, v jejímž čele stála britská královna Viktorie.
0: A víš, že Tiffany také představil světu legendární zásnubní prsten, který znají opravdu mnozí, ale ne každý ví, že ho navrhl sám zakladatel firmy?
1: Skromně přiznávám, že jsem to netušil, ale jsem zase díky příběhům o kousek chytřejší. Ten briliant zasadil do prstenu vyloženě neklasicky. 6 krapen, to jsou ty drobné kovové úchyty, kámen pevně drželo a zároveň ho zvedalo nad obroučku prstenu.
0: Díky tomu proniká světlo minerálem ze všech stran, takže se více leskne a třpití přímo září. Prsten, který nese název Tiffany Setting, se stal klasikou a pořád patří mezi nejoblíbenější.

0: Když majitel bavlníkových plantáží pan Tiffany poskytl svému synovi kapitál na rozjezd jeho vlastního podniku, jistě netušil, jak zásadně rodové jméno proslaví. Od září léta páně 1837 po dnešní časy se píše příběh píle obchodního talentu i výjimečného vkusu pod touto značkou. Máte-li doma jejich legendární tyrkysovou krabičku, přejeme vám to a doufáme, že v ní stále je to, co kdysi. Ani jedna totiž nikdy nesměla opustit obchod, aniž by v ní byl šperk. Charles Louis Tiffany ovšem nebyl jen zdatný marketér. Dobře věděl, kde získávat nejkvalitnější kovy i kameny pro své šperky a také byl schopen a ochoten vykupovat celé kolekce královských šperků a královsky na nich obratem bohatnout. A jen tak mimochodem získal i jeden z nejcennějších diamantů světa a vymyslel prsten, který chce dostat skoro každá žena na světě.
1: Kdy se na scéně objevily ikonické designové produkty z barevného skla, tedy všechna ta svítidla, vázy, misky, šperkovnice či drobné závěsné dekorace do oken nebo i větší vitráže? Těšte se, nabídneme vám nádhernou podívanou. Zajímavé budou ale také informace z firemního zákulisí, třeba o tom, na koho si zakladatel firmy vzpomněl ve své závěti, přičemž můžeme předeslat, že opravdu bylo z čeho nadělovat, a že ta nadílka asi v nejednom ohledu překvapila. Těžištěm našeho vyprávění ale přirozeně zůstanou vlastní produkty, všechny ty umělecké skvosty. Jak se do jejich designu promítaly dobové estetické nároky, proměny uměleckých ideálů, stylů a vůbec proměny společnosti? Pokusíme se to zmapovat a plynule se tak přenést až do současnosti, v níž si Tiffanyho impérium vede úspěšně, čímž v praxi potvrzuje myšlenky o kráse, jež poměrně dávno zazněly z úst jeho zakladatelských osobností a platí dodnes.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát herec, režisér a scénárista Jiří Mádl.
4: Myslím si, že úpravu filmu je si jedna důležitá věc. Možná u všech velkých věcí, které trvají dlouho a mají spoustu překážek, je prostě důležitá motivace.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
5: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
6: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
5: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Ze svého potomka Louise Comfora Tiffanyho musel mít Charles Louis Tiffany velkou radost a synek zase svému otci mohl být vděčný za nemalá privilegia. Narodil se, tak říkajíc, se stříbrnou lžičkou v ústech. Dědeček, úspěšný textilní továrník v Connecticutu, otec jeden z nejbohatších mužů v zemi.
1: Louis byl tedy zvyklý na život v pohodlí a luxusu, rozhodně ale nepodlehl zahálce a v otcově podnikání se aktivně činil. Ke kráse šperků značky Tiffany přidal ještě krásu skla.
0: Louis Comfort byl spíš umělec než obchodník a v oblasti dekorativního umění se vydal vlastní cestou. Stal se prvním designovým ředitelem otcovy firmy a zároveň vedl vlastní ateliéry Tiffany Studio, které významně přispěly ke slávě stylu Art Nouveau, tedy secese po celém světě.
1: Patentoval vlastní metodu výroby duhového skla, známého jako favril. Při tomto postupu se kovové tóny mísily přímo v roztavené hmotě, místo aby se nanášely na povrch.
0: Proslavil se také vitrážovými okny s krajinnými a květinovými motivy. Okna se měnila podle toho, jak na ně dopadalo světlo. Ale především je jeho jméno spojené s ikonickými lampami.
1: No vidíš, a právě ty původně vznikly jako vedlejší produkt při výrobě oken. Za lampu, jejíž stínítko se stává z tisícovky ručně řezaných kousků skla pospojovaných kovem, zaplatil tehdejší zákazník kolem $500.
0: K těm nejslavnějším tvarům patří třeba lampa Wisteria s nerovným okrajem stínítka, nebo Dragonfly s podstavcem ve tvaru leknínu, či Apple Blossom, která byla zase navržena tak, aby prý svítila jako ovocný sad na jaře.
1: S lampami se navíc Tiffany Junior trefil do doby, kdy se do domácností začala zavádět elektřina. Sám Louis Comfort navrhl první elektrické osvětlení pro newyorské divadlo a dokonce při tomto úkolu spojil své síly s Thomasem Alvou Edisonem.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Charles Louis Tiffany se dožil úctyhodného věku. Zemřel v 90 letech 18. února 1902 a majetek, který po sobě zanechal, měl hodnotu 35 milionů dolarů.
1: Což by dnes odpovídalo zhruba 1 miliardě dolarů a v přepočtu tedy 23 miliardám korun. Své jmění rozdělil v rozsáhlé závěti tak, že velkou část majetku a akcií získal syn Louis Comfort Tiffany.
0: Nezanedbatelnou finanční částkou dále starý pán zajistil manželku Harriet a své dvě dcery. Těm připadly nemovitosti, včetně rodinného sídla na Madison Avenue.
1: V poslední vůli ale myslel také na stovky svých dělníků a klenotníků, jichž si velmi cenil. A tak jim odkázal finanční bonusy, odstupňované podle toho, jak dlouho pro něj pracovali.
0: To bylo velmi progresivní a také štědré, velkorysé sociální gesto. Myslím, že Charlesi Louisi Tiffanymu se muselo odcházet z tohoto světa s dobrým pocitem.
1: Ano, taky myslím. Synovi Louisi Comfortovi přineslo dědictví finanční nezávislost, která mu umožnila tvořit bez ohledu na komerční úspěch. Geniální sklář a designér tak mohl realizovat i své nejextravagantnější sny.
0: Nejlepší časy pro něj představovala 80. a 90. léta 19. století. Na začátku toho 20. na scénu postupně přicházela nová estetika a vkus veřejnosti se začal pomalu, ale jistě měnit.
1: Poslední pozůstatky secese vytlačil styl Art Deco a organické tvary postupně nahradila geometrie, funkcionalita a avantgarda.
0: Louis Comfort Tiffany ukončil na začátku 20. let výrobu Favrilu a rozprodal zásoby. Zemřel v roce 1933, kdy podlehl zápalu plic. Bylo mu 84 let.
1: Je možná dobře, že se nedožil časů, kdy se po druhé světové válce stal styl Art Nouveau předmětem vlny opovržení a dokonce záměrného ničení. Bohužel to platí i o řadě Tiffanyho prací.
0: Otec i syn, tedy zakladatel slavného impéria a jeho pokračovatel, jsou pohřbeni na rodinném pozemku Tiffanyů na slavném historickém hřbitově The Greenwood v newyorském Brooklynu.

0: Kdo by si v době založení firmy Tiffany, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, pomyslel, že se jednou rozroste v nejznámější klenotnickou společnost, která bude synonymem pro bohatství, luxus a eleganci.
1: V současnosti Tiffany prodává nejen šperky, ale také stříbrné mince, porcelán, křišťál, lahvičky a flakony, parfémy, hodinky, brýle.
0: A to není všechno. Když si třeba budete chtít vybavit domácnost, pořídíte u Tiffanyho i čajové sety, květináče nebo vázy, většinou v typické tyrkysové barvě.
1: A teď pozor, pokud má někdo opravdu hodně rád svého domácího mazlíčka, může mu koupit obojek značky Tiffany.
0: To všechno se dá pořídit ve více než 300 značkových prodejen na nejprestižnějších adresách významných měst po celém světě. U nás sídlí Tiffany od roku 2012, nepřekvapivě v Pařížské ulici v Praze.
1: Hlavní newyorský obchod, ten filmově proslavený, má firma Tiffany ve funkcionalistické budově na rohu 5. Avenue a 57. ulice na Manhattanu. Ve snímku Snídaně u Tiffanyho je vidět její kamenný portál.
0: A představte si, že dneska už si tam tu snídani opravdu můžete dát. V roce 2017 totiž ve čtvrtém patře otevřeli podnik nazvaný The Blue Box Café.
1: Je vyvedený, jak jinak, v tradiční tyrkysové barvě a položka Snídaně u Tiffanyho, nazvaná podle Capoteho novely, samozřejmě jídelnímu lístku vévodí.
0: Je to geniální marketingový tah. Hlavní hrdinka filmu nemohla posnídat v bezpečném, konejšivém a elegantním Tiffanyho klenotnictví, protože jídlo se tam pochopitelně neprodávalo. A taky ve filmu tvůrci nechali snídat před výlohou. Teprve otevřením restaurace Tiffany se zhmotnil její sen.
1: Kampaň k otevření kavárny s tím přímo pracovala. Teď už u Tiffanyho nemusíte jen snít u výlohy, ale uvnitř najdete pohodlné zázemí také u stolu.
0: Ostatně z věty "u Tiffanyho se ti nemůže stát nic zlého", kterou Holly ve filmu pronese, si společnost udělala hlavní motto.
1: Tak mě napadá, kolik by dneska mohl Truman Capote od Tiffanyho chtít za reklamu. Málo by to asi nebylo.
0: Asi ne.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnovala scénáristka Zuzana Ptáčková americké šperkařské korporaci, světoznámé značce, kterou v roce 1837 založil Charles Louis Tiffany.
1: Obchod, jehož původním sortimentem byl papír a kancelářské potřeby, se postupně proměnil v prestižní společnost, která proslula především precizním designem diamantů, šperků, hodinek a také svým ikonickým tyrkysovým balením.
0: A víš, Honzo, co je zajímavé?
1: Ne.
0: Že jméno Tiffany je anglická forma řeckého jména Theophania, což znamená boží zjevení. A zakladatel firmy skutečně zjevením byl.
1: Ano, krása pro něj měla svůj přesah. Věřil, že estetika a také kvalita zásadně pozvedají úroveň života a ovlivňují lidské štěstí. Pronesl, krásný design vytváří krásný život.
0: Jeho syn, hlavní designér firmy, geniální sklář a představitel hnutí Art Nouveau, pro něhož byla inspirací zejména příroda, zase pravil, příroda je vždy krásná.
1: No, to současné krédo značky Tiffany & Company je o něco pragmatičtější. Zní, dobrý design znamená dobrý biznis.
0: Co na to říct? Asi jen tolik, že pravdu mají pravděpodobně všichni.
1: No a jestli jste nikdy nesnídali u Tiffanyho, nic si z toho nedělejte, my taky ne. Daleko větší radost nám dělá, že svá odpoledne trávíte u nás na dvojce.
0: Mějte se hezky a příště zase. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce. Noční mikrofórum.
1: Hostem Vasila Fridricha bude zpěvák a herec Daniel Žižka. Co mu přinesla role v novém seriálu Jana Hřebejka Na tělo? S čím se vrátil z letošní Eurovize, kde z vlastní písní Crossroads dovedl Česko až do finále? A kam ho po zkušenosti s jedním z nejsledovanějších hudebních pořadů světa zavede chystaná debutová nahrávka?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky a zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker zkritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
5: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
6: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
5: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
4: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kariš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kariš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild. Podle něj se zároveň rozplynul další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
7: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura sháněla obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
8: Je to ten safír a má takový drápky, který ho drží tam.
9: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
8: A měl ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
10: Je to mega hustý a zajímavý.
9: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
10: Z těch předmětů asi ty kameny.
9: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: počasí.
4: Zítra bude převážně polojasno, teploty mezi 19 a 24 stupni, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za Chlumcem nad Cidlinou. Na zhruba 59. kilometru je nehoda a krátká kolona. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je fronta na 35 minut po pojíždí z kilometru 180 až do omezení u D2. A dálnice D1 je ucpaná na výjezdu z Prahy na Brno. Od sjezdu na Pražský okruh ke Šmejkalce pojedete 40 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju pěkný páteční podvečer, přátelé, a zvu vás k poslechu Toulek první republikou. Jak se měnil život na meziválečném venkově, kde tehdy zemědělství živilo téměř třetinu obyvatel? Vydáme se od drobných políček chudých kovorolníků až k rozlehlým velkostatkům. Připomeneme si spletité dopady pozemkové reformy i masivní nástup elektromotorů.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
11: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
12: Jana Striková
13: a Jiří Vyhorálek.
12: Díl 72. Venkov, jedna rodina a neb ze života rolnictva.
14: Světnice ve statku Holanově. V pozadí okno a dveře. Otevřeným oknem, ozdobeným bílými záclonkami, je vidět kraj v celé kráse letního rána.
12: Úvodem ze hry Bolka od Zdeňky Šťastné Budské jsme se pomyslně ocitli na venkově.
14: Ještě se dostaneme k tomu, proč citujeme zrovna z tohoto díla z roku 1925.
15: Teď se rozhlédneme po okolí, po lánech polí a výskách rozesetých po krajině.
14: Slovensko a Podkarpatskou Rus budeme jen tušit za obzorem. V tomto díle zůstaneme spíše v Čechách a na Moravě.
12: I když meziválečné Československo patřilo mezi nejvíce industrializované a průmyslově nejvýkonnější státy Evropy,
15: podle sčítání lidu z roku 1921 žila v českých zemích více než polovina občanů v obcích do 2000 obyvatel.
14: A to se v podstatě nezměnilo. O 9 let později stále 52%, což v té době znamenalo přibližně 5,6 milionu osob.
12: Podle statistik se na začátku dekády živila zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím téměř třetina obyvatel českých zemí.
15: Přibližně celé 3 miliony.
12: Venkov prostě hrál důležitou roli ve vývoji první republiky.
14: Takže otevřeme dveře a vzhůru do polí.

0: Dej pán Bůh, dobrý troll.
1: Čardová. Chtěl jsem si s vámi promluvit. Slyšel jsem, že si držíte slepice. Však víte, že to nesmí být.
0: Jen tři slepičky, pane starosto, jen tři. Dcera mi je přinesla, co slouží ve statku. Byla nás Ondino navštívit a povídá. Tu máte, maminko, slepičky. Paň máma mi je dala pro vás. Jsou mladionky, nesou žloudečky jako oheň, budete mít pro děti.
1: Ale milá Čardová, to nemůže být.
0: Ale...
1: Hned vedle je nechudovo pole, vaše slepice. Mu dělají škodu.
0: Ale pane Holán...
2: Na venkově si rozhodně nebyli všichni rovni.
3: Určitě ne z hlediska majetnictví půdy. Záleželo na tom, zda jste ji vlastnili, nebo měli pouze pronajatou, takzvaně v pachtu.
4: Na poměry v prvorepublikovém zemědělství se dá aplikovat docela jednoduchá matematika.
3: S rozlohou polností se proměňoval charakter jejich vlastnictví, způsob práce, nakládání s produkty.
2: Za nejmenší jednotky bychom mohli považovat takzvané kovorolníky.
4: Kteří pracovali jednoduchými kovovými nástroji.
2: Hlavní obživu nacházeli jako dělníci v továrnách. Políčko si drželi jako doplněk obživy i malou pojistku proti bídě.
4: Aha.
1: Půdu měli většinou propachtovanou,
4: tedy pronajatou,
1: a hospodařili prakticky bez strojů.
2: Na poli nebo zahrádce se pak potili jen rodinní příslušníci.
3: O práci své rodiny se zhusta opírali i takzvaní malorolníci nebo chalupníci, obdělávající půdu o výměře od 2 do 5 hektarů.
2: Ti už byli plně ukotveni na venkově a zcela závislí na tom, co sami vypěstovali.
4: Také už si mohli dovolit některé stroje a část úrody dokázali prodat na trhu.
2: A s přibývajícími hektary bychom se dostali přes střední a velké sedláky až k mamutím velkostatkům.
3: Prostě, čím více půdy, tím znatelněji se měnila podoba hospodářství.
4: Pachtování se stávalo výjimečným a standardem bylo spíše přímé vlastnictví.
2: Více půdy znamená také více techniky, moderních způsobů pěstování a chovu.
3: A více prodeje výsledných produktů na trhu.
4: Na vrcholu pyramidy stojí velkostatky a latifundie s rozlohou několika stovek hektarů,
2: které zaměstnávaly spoustu námezních sil, disponovaly mechanizací a úřednickým aparátem.
4: Společenská hierarchie venkova nesla významné znaky z dob rakouské monarchie.
2: Výrazně ji ale proměnila pozemková reforma.
3: Mluvili jsme o ní v samostatném díle Toulek, takže stručně.
4: Narušila dosavadní monopol vlastnictví půdy.
2: Velkostatky a šlechtické latifundie nezanikly, ale značná část jejich pozemků za finanční náhradu přešla do rukou nových majitelů.
3: Což téměř zdvojnásobilo počet malorolníků z 66 na 114 tisíc.
4: A na 28 tisíc se zvýšil počet středně velkých hospodářství.
2: Tím reforma přispěla k ukojení hladu po půdě a ke stabilizaci venkova proti potenciálním sociálním nepokojům.
3: Přinesla i jistá nebezpečí. Vysoké zadlužení po odkupu půdy způsobilo mnohým rolníkům katastrofální existenční problémy během krize 30. let.
4: Pozemková reforma nebývale zvýšila popularitu svého hlavního strůjce, republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
3: Které ovšem nikdo neřekl jinak než agrární strana nebo agrárníci.
2: Vznikla tak fascinující situace. V politice silně industrializovaného Československa hráli dominantní roli zástupci hájící zájmy venkova.
3: Změny v zemědělství se netýkaly jen rozdělení půdy.
4: Během první republiky probíhala i rozsáhlá modernizace a zvyšování produktivity výroby.
2: První světová válka způsobila takový propad, že těsně po ní byly výnosy jen poloviční oproti dobám monarchie.
3: Ale uprostřed 20. let už československé zemědělství postupně dotáhlo a překonalo úroveň z roku 1913.
4: Stát modernizaci cíleně podporoval.
2: Už v prosinci 1918 byla v Brně založena Vysoká škola zvěrolékařská,
3: která republice vychovávala specialisty na boji se zvířecími nákazami.
4: Také vzniklo několik zemědělských a lesnických vysokých škol.
2: A odborná příprava probíhala i na více než 200 středních škol.
3: Impozantní byl rozmach šlechtitelství. Na začátku 20. let se mu věnovalo 13 podniků.
2: O 15 let později jich bylo 80.
4: Z necelých 30 na úctyhodných 232 stoupl také počet vyšlechtěných odrůd obilí.
3: Nezapomínalo se ani na samotnou půdu a její zkvalitňování.
2: Státní meliorační fond podpořil úpravy na pozemcích soukromých majitelů více než 1 000 000 000 korun.
4: A jak v rozhlasové přednášce 12. července 1936 hovořil agronom Jaroslav Špirhanzl Duriš.
5: Chlevská mrva, zejména mrva ušlechtěná, komposty a zelené hnojení jsou hlavním pramenem výživy půdních mikroorganismů, které spolupůsobí na úrodnost půdy. Přistoupí-li k tomu účelné doplnění živin umělými hnojivy, vytvoří se nejlepší podmínky pro bezpečný růst našich kultur, neboť ten je výsledkem harmonické součinnosti všech růstových faktorů. Známý odborník Rosenberg Lipinský připomíná k tomu, že by bylo osudné, jestliže by minerální hnojení mělo být omezeno.
3: Nabádání k používání nových prostředků bylo součástí snah o intenzifikaci zemědělství.
4: Také mezi léty 1926 a 1937 spotřeba dusíkatých hnojiv vzrostla o více než 60%.
6: No, tu máš desí jablíčko. No však si ho zasloužíš. No, už budeš odpočívat, no. Jen se neboj. Tu ti slavnostně přísahám, že ty na jatka nepůjdeš. Nechám tě tu dožít. Na poli už tě netřeba. To teď zvládne tam ta mašina.
2: Československý venkov se mezi válkami stal o poznání hlučnějším.
4: Traktory začaly nahrazovat živou tažnou sílu.
3: I když mechanizace neprobíhala tak živelně, jak by bylo možné.
2: V Československu jezdilo roku 1930 po polích jen 2 500 traktorů.
3: Zatímco třeba ve Spojených státech jich tou dobou burácel už téměř 1 000 000.
4: Traktory u nás zůstávaly spíše doménou velkých hospodářství nad 50 hektarů.
2: I přes počáteční nedůvěru se ale v prvorepublikovém zemědělství velmi rozšířila elektřina.
3: Už v září 1922 v zemědělských družstevních listech psal Josef Justín o tom, že elektromotor počal vnikat i tam, kde dříve o jeho znalosti nebylo ani potuchy. Dnes elektromotor pohání jak největší čistící mlátičky, tak i drobné mlátičky, řezačky, šrotovníky a pumpy. Nejmenší motory používány budou co nejdříve v každé domácnosti, kde jest elektřina zavedena k pohonu odstředivek, máselnic a podobně.
2: Díky masivnímu nasazení v zemědělství se Československo stalo evropskou velmocí v počtu elektromotorů. Roku 1930 jich zde bylo v provozu 125 tisíc.
4: Plocha původně určená k pěstování krmiva pro tažná zvířata se tak nyní uvolnila pro výnosnější obilí nebo technické plodiny.
3: Je ovšem třeba dodat, že zde mluvíme převážně o českých zemích.
4: Ano, Slovensko a Podkarpatská Rus v této vlně modernizace venkova citelně zaostávaly.
2: Vývoj zemědělství ve 30. letech výrazně narušila hospodářská krize.
3: Nekonečné vyspravování použitého oblečení, uskrovňování základních potřeb, to byly její průvodní jevy i na venkově.
4: Nad hranicí rentability se jakž takž držely pouze velkostatky a velká hospodářství.
2: Jako fatální se ukázaly nesplacené úvěry ještě z doby pozemkové reformy.
3: Celkové zadlužení zemědělství v českých zemích zemích dosáhlo závratné výše 27,5 miliardy korun.
4: Agrární strana v letech 1933 a 1934 dokázala prosadit zákony dočasně upravující výkon exekuce proti zemědělcům.
7: Je-li člověk zatížen těžkým břemenem, pod kterým klesá k zemi, vítá jistě každou sebemenší příležitost k odpočinku a oddechu, byť i věděl, že po tomto oddechu musí znovu břemeno nésti dále. Břemeno stejně těžké a obtížné, ač-li snad v té době nepřijde někdo, kdo mu pomůže. Aspoň část nákladů a starostí s něho sejme a jemu další cestu pak ulehčí. Zemědělský člověk i při své vrozené šetrnosti rád plní své závazky. Rád platí své povinnosti, jen když poskytne se mu trochu možnosti.
4: Takto zákon přijatý 5. května 1933 obhajoval o pár dní dříve v Národním shromáždění agrárnický poslanec Václav Pozdílek.
3: I díky těmto záchranným opatřením dokázal venkov navzdory hlubokým jizvám hospodářskou krizi přestát bez tak fatálních otřesů, jaké postihly průmyslová centra a dělnictvo.
1: Vlastnosti, které kotví hluboko v duši zemědělce a jimiž řídí se po celý život, nutno učinit řádem, podle kterého bude spravován celý svět.
4: Prohlásil předseda agrární strany a trojnásobný prvorepublikový premiér Antonín Švehla.
2: Byl přesvědčeným zastáncem agrarismu, tedy filozoficko-politického proudu, který považoval rolnický způsob života a niterný vztah k půdě za základní hodnoty společnosti.
4: Pod heslem Venkov, jedna rodina, agrárníci v skutku o hodnoty spojené s venkovem cíleně pečovali.
2: A to například prostřednictvím rozvětvené sítě organizací a institucí.
4: Některé měly své kořeny ještě v dobách rakouské monarchie, jiné vznikly až v samostatném Československu.
3: Na tradici vlastenecky laděných jezdeckých spolků a selských banderií navázala ve 20. letech selská jízda.
2: V květnu 1868 selská banderie v čele i v závěru slavnostního průvodu provázela kladení základního kamene Národního divadla.
4: A stejně tak ve 20. letech příslušníci selské jízdy na koních a v krojích zdobili mnohé agrárnické slavnosti.
3: Zprvu mohli být členy jen ti bohatší, s vlastním koněm a dalším vybavením.
2: Postupně se ale selská jízda demokratizovala a začala koně půjčovat i chudším zemědělcům.
4: Takže roku 1933 měla již více než 20 000 členů.
3: Reprezentativní role se ale celkem přirozeně propojovala s úlohou jakési branné organizace agrární strany.
2: Ano. Její mladí členové byli často přidělováni v armádě k jezdectvu.
4: Znáte jméno Antonín Matula?
2: Ano, vysoký úředník lidovýchovného oddělení na ministerstvu školství a národní osvěty.
3: A také člen agrární strany.
4: Ta si samozřejmě uvědomovala, že pro venkov má velký význam vzdělávání a kulturní práce.
2: A Matula se stal vykonavatelem těchto myšlenek.
4: Jako svůj životní úkol si předsevzal pomocí vzdělávání formovat státotvorné a občanské postoje venkovských obyvatel.
3: Kteří zase měli svými selskými hodnotami obohacovat celek státní i národní kultury.
4: Za druhé světové války na svou vizi vzpomínal.
2: Venkovský člověk byl v poměru ke společnosti a ke světu příliš skromný a byl individualistou. Žil příliš pro sebe, osamoceně. Chtěl jsem vychovat sebevědomé mladé pokolení selské, zaujaté pro celek, pro rolnický stav i pro osudy a snahy národa.
4: Už na podzim 1919 Matula navrhl agrární straně zřízení Selské akademie svobody, která by plnila roli ústřední osvětové instituce pro venkov.
2: Po poněkud složitém vývoji se organizace v průběhu 20. let ustálila a její ústředí řídilo pobočky v Čechách, na Moravě, Slovensku i Podkarpatské Rusy.
3: A název nakonec zněl Svobodné učení selské.
2: Jak toto učení vlastně fungovalo?
3: Pořádalo intenzivní kurzy v případě české pobočky v Praze.
4: Postupně se prodlužovaly, až se v podstatě staly ekvivalentem vysokoškolských semestrů.
2: Ku příkladu v roce 1927 se mladí lidé z venkova v hlavním městě učili ve čtyřech blocích věnovaných všeobecné výchově, občanské výchově, odborné zemědělské výchově a aktuálním otázkám.
4: A praktické zkušenosti získávali v 5 pracovních kroužcích. Dopisovatelském, samosprávném, organizačně propagačním, zemědělském a divadelním.
3: Ano, měli se stát hybateli kulturního, intelektuálního a občanského života na venkově.
4: Takto například promluvil k absolventům prvního kurzu na Moravě statkář, politik a osvětový pracovník František Vencel.
3: Jako osvícení, uvědomělí a sebevědomí zemědělci máte státi se dobrými syny národa, řádnými občany a platnými členy společnosti lidské. Váš světový názor má tedy cíliti až k nejvyšším ideálům všelidským. Nemá nikterak býti vázán úzkým obzorem stavovským, ale na druhé straně vždycky má prameniti a růsti z vašeho povolání a poslání na hroudě, v práci na matce zemi. Rozejdeme se. Nevystihlé budou naše osudy, ale jdeme jako vyznavači a hlasatelé jednoho evangelia. Jděte tedy do dědin našich s posláním. Každý ve své rodině, ve své dědině a ve svém kraji a hle, naše evangelium slyšeno bude všude.
2: Svobodné učení selské nabízelo v menších městech i kurzy mimořádné.
3: Roku 1925 také přejalo pod svá křídla časopis věnovaný zemědělským otázkám.
4: Jak se jmenoval?
3: Brázda.
4: Pěkné.
3: K tomu pořádalo sjezdy absolventů, výstavy, týdny knihy nebo dny venkovské osvěty.
2: Vydávalo i vlastní publikace a vypisovalo dokonce i soutěže na divadelní hry, které měly zachycovat život na vesnici.
4: Odtud tedy text, ze kterého jsme citovali?
2: Přesně tak.
4: Aha.
2: Bolka, hra z venkovského života o třech dějstvích s proměnou, získala čestnou cenu této organizace.
3: Co si představíte pod slovem vesničan, případně zemitý vesničan?
2: Kam tím míříte?
3: K takovému zajímavému paradoxu. I když selské učení vychovávalo k ideálům všelidství a demokratického občanství, často se v podání agrárním toto učení zabarvovalo konzervativně.
4: Zahrnuje to jistou skepsi vůči městské civilizaci.
3: A důraz na selský ráz vlastní národní kultury.
4: Selská kultura je protiproudem mezinárodní kultury. Lidová kultura selská je nejbohatším pramenem národní svojskosti. Nervově vyčerpané a duševně znuděné lidstvo lze obroditi duchem selské kultury, to jest důvěrou v život, láskou k přírodě, slunci a čistému vzduchu, k plodné práci, návratem k životní prostotě, k přímé pravdě, skromnosti, zbožnosti, oživením pudu k životu rodinnému.
2: Říká Antonín Matula a také další ruralisté.
3: Tento literární směr stavěl zidealizované vesnické hodnoty do protikladu vůči démonizované moderně, principům volného trhu, průmyslu, obchodu a urbanizace.
2: Matula jako jeden z jeho duchovních otců roku 1933 píše:
4: Ruralismus v mém pojetí zdá se mně pojmem nejširším. Označuji jim literární směr, hodnotící kladně člověka venkovského i prostředí a prostor, ve kterém venkovský člověk žije, to jest přírodu.
3: Je to lék proti hlučnému a rozpínavému urbanismu v krásném písemnictví.
2: Motivy starosvětského tradicionalismu a vesnické mentality i způsobu života.
4: Příroda, země a půda jako dárkyně života a stability.
2: Duchovní zakotvenost v rodném kraji a nábožensko-křesťanské hodnoty.
3: To jsou pilíře ruralismu. Směru, který se formoval převážně ve 30. letech.
4: Názvy sborníků také mluví sami za sebe, třeba Básníci selství.
2: Nebo Tváří k vesnici.
4: Josef Knap, František Křelina, Jan Čarek, Václav Prokůpek, Zdeněk Rón a další.
3: Kritici těmto autorům vytýkali, že namísto syrové vesnické reality vytvářejí její zidealizovaný obraz.
2: Ale právě tyto ideální hodnoty a oslava niterného vztahu k půdě a rodné zemi se staly spirituálním útočištěm a zdrojem vnitřní síly v období po Mnichovské dohodě a během následné okupace.
3: Věrnost rodné půdě. Tento ideál se v houstnoucí atmosféře druhé půle 30. let snažili agrární elity přetavit do podoby veřejných kampaní a symbolických rituálů.
4: Inspirace přišla z pohraničí.
2: Sudetští Němci už od 20. let udělovali vyznamenání selským rodům, které na statku hospodařili více než 200 let.
3: Od roku 1935 i česká strana usilovala o udělování diplomů, plaket a desek těm českým rodům, které svůj grunt drželi více než jedno století.
4: Za věrnost půdě se tato iniciativa nazývala a měla nečekanou odezvu.
2: Velké množství rolníků se změnilo v badatele sestavující vlastní rodopis.
3: Aby získali vytoužený diplom či pamětní desku, museli snést nevyvratitelné důkazy podložené archivními prameny.
2: Jejich žádosti pak procházely přísným sítem odborníků z řad historiků a kronikářů.
4: V letech 1938 až 1941 pak zástupci celkem 128 českých selských rodin obdrželi vyznamenání.
2: Jako první to byli Opatrní a Mudrové.
3: 15. května 1938 v Líšné u Zběroha byly za účasti 3000 návštěvníků a mnoha státních úředníků i politických špiček do jejich statků zasazeny pamětní desky.
4: A byl u toho tehdy i radiožurnál, který zachytil projev Švehlova nástupce v čele agrární strany Rudolfa Berana.
8: Na statcích, na kterých zasazeny jsou pamětní desky, odehrávaly se děje radostné i mnohé kapitoly smutné. Kolik sebezapření, kolik lásky, kolik obětavosti bylo třeba, aby půda těchto statků zachována byla trvale v rukách jednoho rodu. A přece Opatrní i Mudrové vydrželi. Předkové naši nebyli malomyslní v dobách těžších, než jsou doby dnešní. Proto i my půjdeme ze vztyčenou hlavou, abychom pracovali k zachování selské půdy a k zachování svobody a naší neodvislosti.
2: Neodvislost a svoboda československého státu nedlouho poté vzali za své.
3: Agrární ideologie, podobně jako ruralismus, se za druhé republiky a protektorátu stala součástí národních sebezáchovných snah.
4: Agrární strana ale byla rozpuštěna.
3: A po válce už nesměla být obnovena.
2: Rudolfa Berana a další její představitele čekal soud a vězení.
3: A na český venkov se pomalu hrnula pohroma v podobě komunistické kolektivizace.
4: Opět docela těžký závěr. Co hra z venkovského prostředí? Jak ta končí?
2: Pavel. Jsem chud, pane starosto. Ale dovedu pracovat. Dovedu se přičinit.
3: Holan podá mu ruku. No, hochu, budeme pracovat spolu. Však jsem byl kdysi také chud. A měl jsem jen jasnou hlavu, pevné ruce a lásku a nadšení v srdci. To jsou ti činitelé, z kterých požehnání vzchází. Kéž i vám Bůh požehná.
4: Hanička vletí mu do náruče.
0: Tatínku!
3: Holan, vinej k sobě, děti moje.
2: Opona.
9: Touláte se rádi českou minulostí?
10: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
9: Více na prýbohemia.cz.
10: Děkujeme.
2: Tak tedy končí další díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Petr Vodička, který pořad také režíroval. Dramaturgie Marcela Hájková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
9: Meteor
10: na Dvojce.
11: Bude na měsíci katapult, kam létají čápy a lze vydržet 5 let ohladu?
10: Meteor.
9: V sobotu po 8 hodině raní
10: na Dvojce.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
14: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
13: Takhle jo.
14: Já by seš probrat a říct promiň. A ty jsi primář.
13: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvici.
14: Bez byla? Fuj, já jsem zalekla.
15: Asi jsem se zamilovala.
16: Co si tam píšeš pořád?
13: Tomu bys nerozuměla.
17: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
18: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
19: Je pátek 18. září, časomíra tady ve studiu Dvojky právě ukazuje 18 hodin 35 minut 31 vteřinu a dnes mají svátek chlapci a muži, kteří nosí křestní jméno Krištof. V České republice žije Krištofů 11 696. Jde o mužské křestní jméno pocházející z řeckého Christoforos, což je složenina slov Kristos, tedy Kristus, Mesiáš, pomazaný a ferein, tedy nosit. Jméno bylo v oblibě u prvních křesťanů, neboť symbolicky vyjadřovalo, že nosí Krista v srdci. Svatý Krištof je pak považován za ochránce poutníků, v moderní době přeneseně ochránce automobilistů a obecně motoristů. Vedle historických osobností, včetně Krištofa Kolumba, nosí jméno Krištof herci, Hádek, Bartoš a Rýmský, zpěvák, herec, asistent režie a zakladatel skupiny Support Lesbians Michal, herec a zpěvák Vondráček nebo herec a producent a ředitel Karlovarského filmového festivalu Mucha. A Krištof je samozřejmě také jméno skupiny kolem Richarda Krajča. Znělka pod mým hlasem současně prozrazuje, že se o slovo hlásí po páté v tomto týdnu, a tedy v tomto týdnu naposledy, písničky od srdce, pro duši a pro uši. Ke všem Krištofům v tomto okamžiku letí z Dvojky sváteční gratulace a při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá příjemné vzpomínky a dobrý zvuk od studiového mikrofonu Dvojky přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

úvodu dnešního hudebního setkání jsme se vydali do 60. let minulého století. Zpěvák, konferenciér, herec a scénárista Karel Štědrý, ročník 1937, původní profesí železniční stavební inženýr, se stal v roce 1959 zakládajícím členem divadla Semafor, odkud po třech letech odešel s Evou Pilarovou a Valdemarem Matuškou do divadla Rokoko, aby se po zániku divadla v roce 1972 vydal na volnou nohu. Jeho divadelní kolega Valdemar Matuška nastoupil do semaforského angažmá v roce 1960. No a z Rokoka se v roce 1969 vydal na úspěšnou sólovou dráhu. V dubnu roku 1962 naspívala zmíněná dvojice v suprafonském studiu Strahov písničku Mám malý stan, která ale nepocházela ze semaforské hudební dílny. Její hudbu totiž složil Bedřich Nikodem a text napsal Zdeněk Borovec. Valdemara Matušku a Karla Štědrého ve studiu doprovodil Karel Vlach se svým orchestrem. Americká skupina The Monkees vznikla v roce 1965 v Los Angeles na konkurs a původně šlo o kapelu, která měla účinkovat v chystaném televizním seriálu. Ten se vysílal v letech 66 a 68 pod názvem The Monkees a v roce 1968 se skupina představila rovněž ve filmu Head, tedy Hlava. Ale čtveřice výrazně uspěla i mimo rámec svého televizního angažmá. Kvartet, který byl svého času považován za jakousi americkou konkurenci liverpoolských The Beatles, tvořili zpěvák David Jones, zpívající kytarista Mike Nesmith, basista Peter Tork a zpívající bubeník Mickey Dolenz. Na sklonku roku 1966 byli The Monkees na prvním místě žebříčku nejprodávanějších singlů amerických hudebních listů Cashbox, Billboard a Record World a s mírným zpožděním potom na prvním místě rovněž britské singlové dvacítky. A to s nahrávkou skladby, kterou pro ně napsal Neil Diamond. Ten písničku nazval I'm a Believer. Věřím.

Kalifornská skupina The Monkees a její transatlantický jedničkový hit z přelomu let 66-67, skladba Neila Diamonda I'm a Believer, Věřím. Je před námi vzpomínka na Evu Pilarovou, která stejně jako oba pánové, kteří naše dnešní hudební setkání otevřeli, odstartovala svou hvězdnou kariéru jako členka divadla Semafor. Do divadelního angažmá tam nastoupila v roce 1960 a postupně se představila v představeních jako Nocturné, Papírové blues, Taková ztráta krve, Dobře placená procházka, Zuzana je sama doma, Zuzana je zase sama doma, nebo Zuzana není pro nikoho doma. Prosadila se zejména písněmi Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, nebo texty Jiřího Suchého na importované melodie. V roce 62 potom přešla spolu s Valdemarem Matuškou a Karlem Štědrým do divadla Rokoko a o dva roky později se do Semaforu vrátila, aby se v roce 1965 definitivně vydala na samostatnou pěveckou dráhu. Na věčnost odešla 14. března roku 2020, kdy jí bylo 80 let. Kantilénu Sem tvá dlouhá pouť jí napsali Bohuslav Ondráček se Zdeňkem Borovcem a nahrávka Evy Pilarové vznikla v polovině září roku 1970 ve studiu Davice za doprovodu rozhlasového orchestru pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby.

0: Eva Pilarová, Sem tvá dlouhá pouť. Byla polovina září roku 1970 a nahrávku jsem tehdy shodou okolností produkoval. Gene Pitney, rodák z Hartfordu v Connecticutu, začal zpívat se školní kapelou už během středoškolských studií a pod pseudonymem Billy Bryan pořídil v roce 1960 své první gramofonové nahrávky a o rok později už sklízel úspěchy pod rodným jménem. V letech 61 až 69 měl Gene Pitney doma ve Spojených státech 24 hitparádových zápisů a pro svého kolegu Rickyho Nelsona navíc složil písničku Hello Mary Lou, která u nás zdomácněla v podání Milana Chladila pod názvem Je nás 11. Velké popularitě se Gene Pitney těšil i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde měl v letech 61 až 74 více než 20 hitparádových singlů a další potom vzkřísil k novému životu v roce 1989 ve spolupráci s Markem Almondem z někdejší anglické dvojice Softcell. Pitneyho v té době 22 let starý hit Something's Gotten Hold of My Heart, Něco ovládlo mé srdce. Gene Pitney se narodil v roce 41 a jeho neobvykle zabarvený tenor definitivně utichl v dubnu roku 2006, kdy ve věku 65 let zemřel ve spánku na srdeční zástavu, a to uprostřed britského koncertního turné. Dáma s kosou ho navštívila v hotelu Hilton v Cardiffu ve Walesu. A nás teď čeká první místo britské dvacítky nejprodávanější singlu ze začátku roku 1989. Gene Pitney a Mark Almond, Something's Gotten Hold of My Heart.
1: Srdcovky od dvojky.

Něco ovládlo mé srdce, something's gotten hold of my heart, Američan Jim Pitney a Angličan Mark Almond v jedničkovém ostrovním hitu ze začátku roku 1989. Blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 57 minut 41 vteřinu. Dvojka vysílá živě. No a je před námi první dnešní srovnávačka. V poslední únorový den roku 1969 naspíval Karel Gott v rozhlasovém studiu písničku Zavřu teď krám s básněmi.

poslední únorový den roku 1969 naspíval Karel Gott v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně píseň, kterou si vybral ze zpěvníku Engelberta Humperdinga. Proto ho skladbu napsal věhlasný autorský tandem Les Reed a Barry Mason. Autor českého textu Jiří Štajdl tuhle kantilénu nazval Zavřu teď krám s básněmi. O hudební doprovod se postaral taneční orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby a doprovodnými vokály přispěl sbor Lubomíra Pánka. No a teď si poslechneme původní předlohu. Anglický zpěvák Arnold Dorsey, rodák z indického Madrasu, ročník 1936, který v té době vystupoval a nahrával pod už zmíněným jménem Engelbert Humperdinck, představil píseň nazvanou francouzsky Le Bicycle de Belsize, jízdní kola z Belsize, ve známost v roce 1968. Mimochodem Belsize je čtvrtě v severozápadním Londýně v obvodu Camden a dnešní charakter rezidenční čtvrti získala už v 19. století. Tamní Belsize Park je rájem pro cyklisty a jeho název pochází ze starofrancouzského Bellasy, což znamená krásně položený. Engelbert Humperdinck byl na podzim roku 1968 se svou nahrávkou v britské singlové 20 na 5. místě, zatímco v zámořském žebříčku Billboardu byl 31. No a my můžeme srovnávat.

Engelbert Humperdinck z roku 1968, ale Bicycle de Belles Eyes versus Karel Gott z roku 1969 zavřu teď krám s básněmi. Na domácí hudební scénu nás v následujících minutách dnešního setkání s písničkami Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši vrátí Petra Janu, která 19. listopadu oslaví 74. narozeniny. Uznávaný muzikolog a hudební publicista dr. Ivan Poledňák o ní na sklonku 80. let napsal, cituji, Petra Janu je mimořádný zjev na pomezí roku a středního proudu, a to nejen svými pěveckými dispozicemi a uměním. Její dráha je nesená koncepčním realizačním týmem, který pečlivě dbá na kvalitu hudební a také textové složky písní. Petra Janu sama strhuje svým jevištním temperamentem a budí respekt všestranností svého projevu, přičemž tato všestrannost nikdy není průměrností. Konec citátu. Na sklonku září roku 1989 vznikla ve studiu Electrovox v Jevanech, a to za doprovodu tamní studiové skupiny, nahrávka písničky Lásko slib nám, kterou pro Petru Janu složil Pavel Vaculík a textem opatřil Pavel Vrba.

0: Lásko, slib nám, že tu zůstaneš. Petra Janů v nahrávce skladby Pavla Vaculíka a Pavla Vrby z konce září roku 1989. Diana Ross se narodila v roce 1944 v Detroitu a 26. března oslavila 82. narozeniny. Letos v létě, 29. července, u nás vystoupila premiérově, a to v oslnivé formě v plzeňském přírodním amfiteátru Lochotín. Diana Ross se nejprve prosadila jako hlavní vokalistka dívčí vokální formace The Supremes, se kterou měla v letech 62 až 69 33 singlových hitů, z nichž tucet obsadilo první místo amerických singlových žebříčků prestižních zámořských hudebních listů. Na přelomu 60. a 70. let se Diana Ross vydala na solovou dráhu a jako solistka uspěla s více než 40 singlů. Z toho byla 6krát v zámořských singlových žebříčcích na prvním místě. Na jaře roku 1976 byla na první pozici žebříčku hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Record Belt, na druhém místě v listu Radio and Records a na 10. pozici v singlové 20 Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, to všechno s nahrávkou z prvou volnější diskotékové skladby Kocovina z lásky, Love Hangover, která ale potom získá na tanečním tempu Diana Ross a její Kocovina z lásky.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Jaro roku 1976, první místo hned několika amerických singlových žebříčků a současně desátá příčka britské singlové dvacítky Diana Rossa Love Hangover, Kocovina z lásky. Věra Špinarová odešla na věčnost náhle 26. března roku 2017, kdy jí bylo 65 let. Svého času naspívala hezkou řádku písní skladatele, pianisty a občasného zpěváka Jiřího Zmoška z texty Vladimíra Čorta. Ze všech se staly hity a současně trvalky jejího zpěvníku. Už jenom při vyslovení názvu písní si na ně okamžitě vzpomenete. Ty jsi můj song Bílá java 250, Meteor lásky, nebo píseň Svou mi tenkrát hrál. A u posledně jmenované se dnes zastavíme. Reprezentuje autorskou tvorbu zmíněné skladatelko textařské dvojice, ze které ale už zbývá jenom polovina, protože Vladimír Čort odešel z tohoto světa 28. března roku 2014, kdy mu bylo 71 let. Věra Špinarová skladbu nazvanou Píseň svou mi tenkrát hrál naspívala na začátku června roku 1982 v Karlínském rozhlasovém studiu A, kde ji doprovodil orchestr někdejší Československé televize pod taktovkou svého šéfdirigenta, skladatele, klavíristy a aranžéra Václava Zahradníka.

Píseň svou mi tenkrát hrál. To byla vzpomínka na Věru Špinarovou v nahrávce ze začátku června roku 1982. Čeká nás americký zpěvák, skladatel a textař Lionel Richie, jehož skvělá koncertní premiéra v České republice se odehrála v říjnu roku 2012 v pražské O2 aréně. Lionel Richie, který se narodil v roce 1949, patří k vůbec nejúspěšnějším interpretům americké i světové hudební scény. Prosadil se nejprve jako člen skupiny The Commodores, pro kterou složil její největší hity, a ještě jako člen téhle formace se vydal začátkem 80. let na mimořádně úspěšnou sólovou dráhu, lemovanou hezkou řádkou hitů, včetně jedničkového duetu Endless Love, Nekonečná láska. To byl duet s Dianou Ross, nebo charitativní písně We Are The World, kterou napsal spolu s Michaelem Jacksonem pro výkvět americké hudební scény, včetně Raye Charlese, Stevieho Wondera, Boba Dylana, Paula Simona nebo Bruce Springsteena. Autorská verze milostné balady Stuck On You, Tebou posedlí, byla na začátku léta roku 1984 v americkém singlovém žebříčku listu Radio and Records na prvním místě, v týdennících Billboard a Cashbox na místě třetím a v britské singlové dvacítce na 12. pozici.

Agóniu tebou posedlí Lionel Richie ve svém autorském hitu ze začátku léta roku 1984. Mimochodem měl jsem výjimečnou šanci pořídit s Lionelem Richiem osobní rozhovor. Bylo to koncem 90. let v hotelu Charlie na newyorském Manhattanu. Ani dnes nebude v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši chybět vzpomínka na Karla Zicha. Letos v létě, konkrétně 13. července, jsme si připomenuli, že od jeho tragického úmrtí při potápění na Korzice uteklo už dlouhých 22 let. Karel Zich odešel na věčnost v 55 letech. No a nabízí se dnešní druhé srovnání. Píseň, kterou budeme poslouchat, totiž ve své autorské nahrávce proslavil jako svůj vůbec první mezinárodní hit na sklonku roku 1970 rodák z Ontária, Kanaďan Gordon Lightfoot. Jeho písničku If You Could Read My Mind, kdybys tak mohla číst mé myšlenky, naspíval také pod názvem 19 František Nedvěd, ale jako vůbec první uvedl v české verzi ve známost Karel Zich. V jeho podání a s textem Ivo Fischera dostala skladba název Tím víc tě mám rád a nahrávka vznikla v televizním studiu za doprovodu orchestru Václava Hybše v roce 1974.

Tím víc tě mám rád. Karel Zich v nahrávce z roku 1974. No a teď budeme srovnávat s autorským originálem téhle písně. Kanaďan Gordon Lightfoot, jehož píseň Early Morning Rain, ranní déšť, proslavilo newyorské trio Peter, Paul and Mary, uspěl se svou verzí písně If You Could Read My Mind doslova na celém světě. Desky začal nahrávat už v roce 1962, ale celosvětový průlom z písní Kdybych tak mohla číst mé myšlenky přišel potom na přelomu let 70 a 71. V žebříčku amerického hudebního týdeníku Record World byl na třetím místě, v Billboardu a v Cashboxu na pátém, zatímco v britské singlové 50. na pozici 30. Zpívající autor a kytarista Gordon Lightfoot odešel na věčnost 1. května roku 2023, kdy mu bylo 84 let.

0: Kanaďan Gordon Lightfoot versus Karel Zich. To byly nahrávky z let 1970 a 1974. Jedna jediná písnička. V roce... Ne, zůstaneme ještě v 70. letech minulého století. Petr Spálený, mimochodem můj dlouholetý soused z okolí pražského Štrosmajerova náměstí, než se přestěhoval do Říčan nedaleko Prahy, je vyučený knihař, což je krásná a bohužel rychle mizející profese. Letos na jaře, 22. března, oslavil Petr 82. narozeniny a se svou manželkou Miluškou Voborníkovou a kapelou Apollo Band, vedenou Fredym Bittnerem, převzal 2. října roku 2024 v přímém přenosu dvojky z paláce Žofín trofej Legenda nočního proudu v kategorii Událost roku. No a tou se podle tvůrců nejstarší rozhlasové diskotéky v zemi stalo vystoupení zmíněných hudebníků na letním festivalu Rock for People. Dlouho, dlouho spím. To je původně autorská nahrávka písně newyorského rodáka Neila Diamonda Holy Holy, kterou pro Petra Spáleného českým textem opatřil Pavel Vrba. No a nahrávka ta vznikla na konci března roku 1971 ve studiu Davice za doprovodu Apollo Beatu Jana Spáleného.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Dlouho, dlouho spím. Petr Spálený a Apollo Beat, jeho bratra Jana, v nahrávce z konce března roku 1971. Dnešní hudební výlety proti proudu času sice zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Karel Štědrý s Valdemarem Matuškou, kalifornská skupina The Monkees, Eva Pilarová, anglicko-americká dvojice Mark Almond a Jim Pitney, Karel Gott, Engelbert Humperdinck, Petra Janu, Diana Ross, Věra Špinarová, Lionel Richie, Karel Zich, Gordon Lightfoot, no a teď dospíval Petr Spálený. Je tady hudební finále, za kterým se vydáme do švédského království, kde nás čeká skupina Rednecks. Ta krátce zazářila na světové hudební scéně v polovině 90. let, kdy prorazila s techno-taneční verzí tradiční bluegrassové písničky Cotton Eye Joe, Joe s očima barvy bavlny. Severský septet s touto nahrávkou uspěl také za mořem a byl to jeho jediný tamní hitparádový single. Ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska zamířila nahrávka až na první místo ostrovní singlové dvacítky. Rednecks potom měli ve Spojeném království ještě další dva singlové hity. Příznivce skotačivého rytmického techna, skupina ale poté zaskočila příjemnou melodickou baladou nazvanou Pink Floydovsky Wish You Were Here, Přála bych si, abys tady byl, která vyšla v roce 1995. No a tou také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Přeju krásný víkend, hlavně zdraví a ať vás život baví. Budu tento pořad chystat i příští týden, takže od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho pondělního setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
2: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Představujeme nejúspěšnější pořady Dvojky.
2: Omeletky Haliny Pavlovské.
4: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
4: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
4: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
2: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne
1: na Dvojce.
2: Víkendový výběr Dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
5: To je devítka, ČZ-ka služební. Sebral se mi tomu bachaři, co měl palici na trans.
1: Nejlepší komedie.
6: Jedno nada. Od nás se učí Franinu, jo. A platí půl druhého šilasu za hodinu, ale opravdickýmu Francouzovi.
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
7: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
2: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
2: Víkendový výběr Dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
2: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jestli správně počítám, zbývají nám poslední dva bleší skokani, kteří by si měli vybrat teplý psí kožíšek na dnešní noc. V parku už je tma, ale to neznamená, že se ještě nemůže objevit nějaký psí opozdilec. Pátá bleší pohádka se jmenuje Skóča a Lojzík. Ať se vám u ní krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Dvě blechy seděly na lavičce v prázdném parku. Byla nejhlubší noc. Bleška Meda tvrdě spala, ne však Blešák Skóča. Civil do tmy a nešťastně podupával svými šestinožkami. No jasně, má zase smůlu, jako vždycky. Bude tu trčet do rána a ani pak se nejspíš neuchytí na žádném zvířeti. Jenže co to? Parkem se najednou k lavičce přišourala zvláštní dvojce. Rozcuchaný, nepořádně oblečený pán s tlustými brýlemi a umolousaným kloboukem a vedle něj menší zavalitý pes se sraženým čumáčkem plným záhybů a se vztyčenými oušky. Ten pes, byl to francouzský buldoček, ani neměl vodítko. Prostě jen tak poklidně vedle starého pána cupital tmou. Skóča znejistěl, jestli se mu dvojice nezdá, a štípl sám sebe. Au! Nezdají se mu. Měl by vzbudit Medu a přenechat tuhle šanci jí? Na druhou stranu, krom sám sebe, už dlouho nikoho neštípnul. Medí? Dloubl do Blešky vedle sebe Skóča. Je tu pes, já ho zkusím, jo? Než se Meda stihla rozkoukat a cokoliv říct, Skóča skočil. Sám sebe tím dost překvapil. No a protože byl dobrý skokan, dopadl psíkovi na hlavu. Tam se trochu zarazil, že by přece jen neměl smůlu, ale štěstí. Pes s pánem šli dál svým loudavým tempem a mířili překvapivě ne k ulicím města, ale hlouběji do zeleně. Skóča se po chvíli nejistoty psovi představil, jak se na slušnou blechu patří. Pes jen zatřepal hlavou a po chvilce řekl: já jsem Lojzík a tohle je můj pán, profesor Žemla. Není to ale pán, jakože by mi panoval, dost často panuju já jemu. Z toho Skóča nebyl moc moudrý. Zeptal se tedy psa, jestli je jeho páníček nějak nemocný. Buldoček Lojzík se chrochtavě zasmál. Můj páníček by ti řekl, že je to zajímavá otázka.
1: No a je teda nemocný?
0: Opakoval Skóča. Spíš ne, i když mocný teda příliš není, odpověděl pes. Skóča si pomyslel, že tohle téma je na něj moc náročné a zkusil se zeptat na něco jiného.
1: Vy nejdete domů spát?
0: Ne, jdeme na lavičku tamhle na vršku vyhlížet svítání. Pak Lojzík vysvětlil Skóčovi, že to má jeho páníček rád, prý ho tam napadají nejlepší myšlenky. Někdy přitom ovšem usne. Toho pak Lojzík musí vzbudit a pak odvést domů. Skóča usoudil, že se ocitl u bláznivého pána s bláznivým psem a že má přece jenom smůlu. Seskakovat z teplého Lojzíkova těla se mu ale nechtělo. Taky ho napadlo, že bláznivému psovi by možná nemusel vadit čas od času nějaký ten štípanec. A kdo ví, možná ani panu profesoru Žemlovi.
1: Můžu tě štípnout?
0: Zeptal se proto. No, to se budeš muset asi rozhodnout ty, odpověděl buldoček.
1: Já?
0: Užasl Skóča. A kdo jiný? Já ještě blechu neměl, nikdy mě žádná neštípla, tak těžko můžu říct, jestli jsem pro nebo proti. Mezitím pán a pes došli k lavičce na mírném kopečku nad parkem. Pán se usadil a pes se stočil k jeho nohám. Skóča si pomyslel, že co se týče štípnutí, on je pro. A celkově, pokud bude Lojzík rozhodnutí tohoto typu nechávat na něm, bude to možná přece jen fajn ubytovatel.
1: Že by měl přece jen štěstí?
0: A tak Skóča Lojzíka štípnul. Lojzík vykviknul, otřepal se a trochu naježil svou krátkou srst. Pak se Skóči přísně zeptal. A teď mi pověz, jak jsi s výsledkem spokojený?
1: Já jsem si to moc užil, odpověděl Skóča.
0: A tebe nezajímají bytosti kolem tebe? Pokračoval v přísném tázání buldoček.
1: No tak určitě, řekl Skóča, ale jistý si svou odpovědí nebyl. To by měli, protože třeba mně se tvoje štípnutí rozhodně nelíbilo. A pokud bys mě náhodou chtěl štípnout ještě jednou, tak nejspíš začnu vít. A když začnu vít, tak se pan profesor vyděsí. A když začne mít pan profesor o mě strach, začne cirkus. Nejenže mě bedlivě prohlédne, ale dozajista mě odvede na veterinu. A tam tě najdou a víš, co s tebou udělají?
0: To asi nechci vědět, hlesl Skóča. A pomyslel si, že doufat ve štěstí byl úplně hloupý nápad. Ne, ne, on Skóča štěstí prostě nemá a mít nemůže. Tak já už tě štípat nebudu, no. Řekl psovi a přeběhl z jeho pravého ucha na levé a pak zase zpátky. Co teď? Další štípání nebude, to je jasné. A další hovory s potrhlým buldočkem se mu také vést nechtěli. Skóča byl zmatený. Buldoček spokojený. Nebe pomalu začínalo světlat a hvězdy blednout. Pan profesor najednou vstal z lavičky a pomalu se rozešel zpět k okraji parku. Vůbec netušil, jaké drama se odehrává v kožíšku jeho psa. Skóča po Lojzíkovi pořád nešťastně pobíhal a řešil, co dál. Má skočit do trávy, ale co v trávě? Různě u toho jančil, předními nožkami se škrábal na hlavě, zadními pružil a sem tam i hopsnul. Bohužel si nevšiml, že se pan profesor Žemla zastavil. Zalovil v kapse a pak se natáhl k Lojzíkovi, aby mu připnul vodítko. A tak se stalo, že Skóča ve svém zmatku hupsnul přímo na ruku pana profesora. Ta se následně zvedla a sevřela dlaň.
1: Jemináčku.
0: Zakvílel Skóča, který se ocitl ve tmě. A jak byl vyděšený, nenapadlo ho nic jiného, než pana profesora štípnout.
1: Co to?
0: Vyjekl pan profesor. Pustil vodítko, zvedl ruku před tvář, pomalu ji otevřel a prsty druhé ruky strachy z tuhlého Skóču chňapnul.
2: A hleďme, blecha, řekl pak.
0: Tak, a teď pan profesor prsty stiskne a to bude Skóčův konec. Kdyby Skóča uměl zblednout a čůrnout si strachy, udělal by to. To bude ten konec jeho smolného života. Lojzíčku, co s ní uděláme? Zeptal se pan profesor psa a zamyšleně na Skóču brejlil. Lojzík vesele štěknul. Pan profesor se usmál.
2: Ty myslíš, že i blecha si zaslouží žít?
0: Lojzík opět štěknul a začal kolem svého pána radostně poskakovat.
2: Tak dobře. Ale domů si ji neodneseme. Co říkáš?
0: I tohle pes pánovi schválil štěkotem. Pan profesor pak s blechou v prstech prošel několika parkovými pěšinkami a došel přesně k té lavičce, z níž před pár hodinami blešák na buldočka skočil. Tam ho lehce odcvrknul na opěradlo a řekl.
2: Buď s Bohem, blecho.
0: Pak odešel doprovázen, či spíše veden, svým psem. Skóča nebyl schopen odpovědi. Strnule seděl na lavičce a vytřeštěně koukal do rozbíhajícího se dne. Když přišel trochu k sobě, bleskla mu hlavou jediná myšlenka, a totiž, že měl možná přece jenom štěstí. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. Josef Božek, stavovský mechanik na prvním českém učilišti technickém

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnešní schůzka s českou historií je 707. A i dnes se v ní budeme toulat. Zatouláme se na konec 18. a na začátek 19. století, v kteréžto době žil a pracoval jeden nadmíru pozoruhodný muž. Nepsal básně, aniž skládal hudbu. Jeho původ i rodina byla česká, ale stejně jako mateřštinou se uměl domluvit i německy. Daleko víc ho přitahovali stroje, kterým tehdy začínalo patřit stále významnější místo pod sluncem, i když u nás o něco méně než ku příkladu pod sluncem anglickým. Díky mimo jiné úhlavní osobě tohoto dílu toulek se však i u nás rozjela revoluce, ta průmyslová, myslím.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou ti, kteří vás budou provázet životním příběhem muže, jehož jméno zní
2: Josef Božek.
1: A byl to
2: stavovský mechanik na prvním českém učilišti technickém.
1: Tento seriál připravujeme díky inspiraci, již nám poskytly knihy Petra Hory Hořejše. Režii má a veškerou hudbu vybírá Jaromír Ostrý.
2: Psal se rok 1782. Jedno z těch osudových let stojící skoro už na rozhraní, kdy se čas pomalu láme do století následujícího. Nové století dávalo tenkrát obyčejným lidem, kteří dostali svobodu dvěma josefinskými patenty teprve v minulém roce, tušit věci nesmírné, podivné a tajuplné. V tom roce se v Běrách u slezského města Bialé, což bylo ve Slezsku druhdy českém, ale tehdy už pruském, v malém mlýně na jednom z potoků tekoucím z Beskydských hor do Polské roviny zdejšímu panu otci Mikuláši Božkovi narodil syn, jemuž dali jméno Josef. Stalo se tak v poslední únorový den.
1: Běry jsou i dnes v polském Slezsku docela zapadlou osadou na kraji rozsáhlých lesů, do níž sice vede silnice, ta tam ale končí, což se dá zjistit nikoli fyzickou návštěvou, ale pohledem na satelitní mapu.
3: Josef začal chodit do školy v Bialé.
0: Sloveso chodit je na místě, neboť na vyučování bylo třeba docházet.
3: Ve škole se ovšem musel spokojit s výkladem vojenského vysloužilce, který tam tou dobou dělal preceptora.
0: Proti všem předpisům učil česky.
1: Aspoň, že tak.
0: Josef se toho moc od něj ale nedozvěděl.
3: Mnohem víc než škola ho učil rodný mlýn.
0: To byl svět pohybujících se a točících kol a ozubených kol, hřídelí a soukolí.
3: Chuť pokračovat v otcově řemesle však byla nepatrná.
1: S tím ovšem pan táta nesouhlasil.
3: Jistě, že ne, ale nakonec rozhodl, byť s těžkým srdcem, že by to kluk mohl zkusit se školou ve městě. V těšínské hlavní škole se může naučit nakonec i německy, ať to zkusí rvát se životem. Ostatně vrátit se domů může vždycky.
1: Měl Josef nadání jenom na techniku?
0: Byl i manuálně velice zručný. Často bral do rukou rydlo a nůž a zhotovoval modely.
3: Všiml si ho profesor Leopold Šeršník, prefekt těšínského katolického gymnázia.
2: Za jeho pobytu v Těšíně zůstaly zpočátku jeho vlohy bez povšimnutí.
1: Vzpomíná na svého žáka Leopold Šeršník.
2: Pak však někdo náhodou objevil ze dřeva umělecky vyřezanou formu na odlévání cínových pečetítek, kterou mladý Božek zhotovil pro kteréhosi spolužáka. Ta se nakonec dostala do rukou i mně.
3: Profesor Šeršník pak umožnil tomu synkovi venkovského mlynáře, aby postoupil do páté třídy, kterou mohli venkovští studenti překročit jenom se svolením nejvyšších úřadů.
0: Zprávy o šikovnosti tohoto chudého gymnazisty se začaly množit.
3: Kdo ví, při jaké příležitosti se dostal do Olomouce? Jisté však je, že Orloj na tamnější radnici byl zrovna porouchán a Josef dostal nápad, jak ho spravit.
4: Orloj?
3: Taky to byl jenom stroj.
4: A co navrhoval?
3: Že nejenom Orloj spraví a vadné součásti nahradí novými, ale sliboval, že ho obohatí o nové umělecké hodnoty.
4: Přijali olomoučtí radní tuto nabídku?
3: Byli opatrní, žádali kauci.
4: A kde měl nemajetný student sehnat peníze?
3: Nikde, ale rozhodl se, že těm měšťanům ukáže.
4: Co?
3: Že jim ukáže v malém, co chtěl udělat ve velkém.
0: Skutečně vyrobil podrobný model Orloje.
3: Jenomže pány ani tak nepřesvědčil.
0: Jeho profesor Leopold Šeršník se však nerozpakoval vystavit tento model s celou řadou dalších přístrojů a hraček zhotovených rukou studenta Josefa Boška ve velkém sále nové těšínské bibliotéky.
2: 18 coulů vysoký model starodávných olomouckých radničních hodin.
4: Model byl tedy necelého půl metru vysoký. Převádíme si novinovou zprávu do dnešních jednotek.
2: Ten model má docela nahoře umístěny za sebou postupující změny měsíce. Pod nimi lze spatřit v dvojitých výklencích umístěných po pravé i levé straně soukolí, uvádějící v pohyb celou řadu figur. Níže vlevo je ciferník ukazující hodinové čtvrti. Vpravo se objevuje právě panující planeta. Ciferník umístěný pod ním ukazuje měsíce. Uprostřed je znázorněna sféra Armillaris se sluncem, zemí a měsícem. Tyto hodiny jdou, bijí a po každé hodině lze slyšet hru nějakého strunného nástroje, jejíž melodie se střídá v různých kouscích.

0: 21-letého Josefa Boška odváží formanský vůz do Brna.
1: Spolu s ním byl tamtéž přepraven i model stroje na postřihování sukna.
0: V moravské metropoli navštěvuje přednášky o technické mechanice.
1: Ale zůstává tu jenom jeden rok. Pak se rozhoduje náhle a nečekaně, že musí jít do Prahy, kde chtěl začít studovat filozofii.
0: V kapse měl pouhých 8 grošů a tak cestu Brno-Praha ušel po svých.
1: Spolu s ním na zádech i model postřihovacího stroje.
2: Asi věřil v náhodu a štěstí, když se rozhodl odejít do Prahy ze dne na den.
1: Jestli to byla náhoda nebo štěstí,
0: a nebo naprosto reálná přímluva profesora Šeršníka,
1: tak to se neví.
0: Co se však ví, je to, že Josef nastoupil na místo vychovatele hraběcích synků v rodině Klam Martinice.
2: A co studia filozofie?
0: Opustil je.
2: Nebyly peníze nebo čas?
0: Obého měl celkem dost.
1: I jeho zaměstnavatel Klam Martinic ho podporoval.
0: Ale přišla nabídka, jaká se neodmítá.
1: Tedy Josef Božek si myslel, že ji nesmí odmítnout.
2: Od koho?
1: Přímo od ředitele nově založeného stavovského technického učiliště.
2: Tím byl náš dobrý známý profesor Gerstner, tedy František Josef.
1: A právě on hledal pro svou školu pomocníky.
0: Nabídl Božkovi místo v mechanickém kabinetu.
1: Model postřihovacího stroje se v něm stal exponátem číslo 1.
0: Jinak toho moc nebylo, co jako ředitel mohl novému mechanikovi nabídnout.
1: Plat 300 zlatých ročně plus 10 sáhů polenového dříví.
0: Ale prý to bude lepší.
2: Říkal kdo?
0: Říkal pan ředitel.
2: A ještě něco říkal?
0: No, že by si Josef mohl i jinak přilepšit.
3: Možnosti stavovského mechanika jistě vzrostou, bude-li moci zastat i jemnou mechaniku hodinářské práce. Josefu Božkovi nebylo nikdy třeba připomínat něco dvakrát. Ještě předtím, než nastoupil nové místo, přijal ho do učení pražský hodinářský mistr Heindrich. Vlastně nebylo to učení. Mladý mechanik chtěl pod dohledem příslušníka cechu zhotovit svůj mistrovský kus. Nešel s ním ovšem k cechu. Posudek ředitele Gerstnera stačil. Na tom nezměnil nic ani protest pražských hodinářů proti nevítané konkurenci. Ředitel Gerstner dovedl na zemské správě prosadit svou. Josef Božek bude vyrábět hodiny a basta. A nejen hodiny obyčejné, ale i chronometry a hodiny astronomické, jaké chce mít ředitel ve svém kabinetu.
2: To jsme se dočetli v publikaci Jiřího Štrajta o Josefu Božkovi.
0: Stavovský mechanik Božek se pustil do práce.
1: Konečně dělal to, co ho bavilo.
0: V krátké době zhotovil pro svého ředitele na 50 modelů nejrůznějších přístrojů.
1: A nebyly to jenom napodobeniny toho, co už tu bylo. V hlavě se mu rojily nové vynálezy.
0: Zkonstruoval věžní hodiny na invalidovně v Karlíně. Byl tvůrcem umělých hodin pro pražskou lékárnu u Jednorožce. A z jeho dílny vzešly i hodiny na Bílé věži v Hradci Králové.
1: Jedny astronomické hodiny, které vyrobil, byly umístěny na pražské hvězdárně, odkud se Praze oznamovalo pravé poledne.
0: Signál z Klementína musel být dostatečně viditelný. Dával se z věže hvězdárny praporem, aby věžníci i v odlehlých částech města byli připraveni na blížící se okamžik poledne.
1: Podle Božkova chronometru se už Praha neřídí, ale on spolehlivě měří čas dodnes.
0: Nedokonalý hodinový chod, který v kyvadlových hodinách zajišťovala od nepaměti kotvice a vřeteno, nahradil Božek Grahamovým hákem.
1: Tomu vyneslo opět nové nepřátelství pražských mistrů hodinářů.
2: Nicméně žádné nepřátelství není tak velké, aby neustoupilo před ziskem.
1: Do roka používali tento vynález všichni pražští hodináři.
0: V zápětí je však Božek naštval kapesními hodinkami, které vyrobil pro hraběte Kounice.
2: Co na nich tak iritovalo?
0: Nevím, byly docela obyčejné, ale nemuseli se natahovat. Tedy jejich pero se natahovalo, ale samočině stačilo, aby se pan hrabě pohyboval.
1: Božek se však nevěnoval jenom hodinářské práci.
3: Pro knížete Ypsilantyho, jenž v bitvě u Drážďan přišel o ruku, zhotovil jinou umělou, jejíž mechanismus předstihl všechno očekávání.
2: Psali tehdejší noviny.
3: A ruskému důstojníku Danielovskému, který v téže bitvě u Drážďan ztratil obě nohy až po kolena, zhotovil protézy, na kterých mohl docela bez holí choditi, beze vší opory i do schodů stoupati, va i na koně se vyšvihnouti a tryskem ujížděti.

0: Koncem roku 18.10. naskytla se stavovskému mechanikovi příležitost vyměnit další sen za skutečnost.
1: Český hrabě Jiří Bukvoj přivezl z Anglie několik velkých beden plných kovových součástí, které pro vědy milovného kavalíra zhotovila jedna zdejší slévárna.
0: Byly to hrubé, neopracované kusy litiny, které vůbec nepřipomínaly párový stroj, o kterém nadělali Angličané tolik řečí.
2: To byl dozajista parní stroj, že ano?
0: No byl, jenomže litinové odlitky byly hrubé a kromě toho Bukvoj nepřivezl žádné plány.
2: Naštěstí tu byl Božek.
0: Jiný by si s tím asi neporadil. On musel vlastně vymyslet, jak celou tu parní mašinu dát dohromady a pak ji také uvést do chodu.
1: Což se povedlo v rekordním čase a stroj skutečně fungoval 20 minut.
0: Tak se zastavil. Ne, že by se porouchal, ale neměl dostatek páry.
1: A Josef Božek? Okamžitě doslova na koleně vyrobil parní strojek, malý jako dětská hračka, jejíž kotlíček s vodou zahřívala lampička lihem.
0: Ta 1/20 konské síly však dala do pohybu 25 strojních modelů, které Božek už dřív pro sbírky technického učení vyrobil.
3: Jeho hlavu ovládla jediná myšlenka. Sestrojit vůz, který by mohl, hnán silou páry, jezdit volně po silnicích, bez koní, vozit lidi a tahat břemena.
2: Tedy ne už jenom parní stroj, ale parní vůz.
3: Jenomže jak převést trhavý pohyb pístu na kola tak, aby se dosáhlo jejich nepřetržitého, rovnoměrného chodu? Přerušované působení páry na píst se sice mohlo vyrovnat se trvačnou hmotou jedoucího vozidla, ovšem při rozjíždění z klidové polohy nebo při jízdě do většího kopce bylo třeba vůz tlačit a to tak dlouho, dokud stroj nezískal potřebné otáčky. Božek promyslel a rozkreslil stovky variant, jak vyloučit mrtvé body v mezních polohách, až nakonec řešení objevil.
0: Použil dvou válců, dvou pístů a dvou klik, které nastavil vůči sobě v úhlu 90 stupňů.
1: Roku 1815 dokončil výkresovou dokumentaci.
0: Pak vybral z peněžního ústavu veškerou naspořenou hotovost a začal nakupovat a objednávat součástky.
1: Parní kotel svěřil zkušenému kotláři.
0: U mosazníka zadal ulití parního válce.
1: Kovář mu vykoval dvakrát zalomený hřídel a ostatní rozměrnější součástky.
0: Kolář zhotovil 4 pevná kola.
2: Jeho nadřízený, ředitel polytechniky Gerstner, mu nepomohl?
0: Kdepak. Považoval parní stroj na kolech za nesmyslnou hračku.
1: Vynálezce tedy sáhl do svých vlastních úspor.
3: Nejjemnější dílce si musel Božek po nocích vyrábět sám. Dělal na nich víceméně tajně. Jednoho dne předstoupil před ředitele ústavu a oznámil mu, že jeho parní vůz je hotov. Gerstner nebyl schopen řeči. Ale jenom na chvilku. Božka nezatratil ani nepotrestal za jeho tajné noční kutění v dílnách techniky. Nejprve se nechal podrobně informovat o konstrukci a opět začal, jako již několikrát, tvrdě uplatňovat svůj odlišný názor, který nesnesl odporu. Božek vyřešil kovové uzavírací šoupátko, v podstatě používané dodnes, ale ředitel jeho nápad zamítl a prosadil, aby se šoupátko těsnilo konopím. Božek nakonec musel ustoupit, i když dobře věděl, že tím výkon stroje poklesne.
2: Jak vypadal Božkův parní automobil?
0: Říkejme mu raději parní vůz, i když automobil neboli samohyb, to přece jenom byl.
1: Konstrukcí se podobal kočáru s vypolštářovanou dřevěnou korbou, zavěšenou vpředu i vzadu péry na železném podvozku.
0: Mezi předními koly dole pod korbou byl umístěn měděný kotel.
1: Uvnitř pracovali oba válce.
0: Vůz se řídil řídítky z místa kozlíku před sedadlem posádky.
1: Dne 22. srpna 1815 napsal Božek zemskému prezidiu písemnou žádost o povolení veřejné produkce v pražské Stromovce.
0: aby získal zpátky alespoň část finančních prostředků investovaných do stavby, požádal o svolení prodávat na produkci vstupenky.
1: Když toto povolení obdržel, dal si natisknout plakáty, na nichž oznámil i místa předprodeje.
0: Podle plakátů se mělo předvádění konat v neděli 17. září, jak také některé prameny nepřesně uvádějí, ale ve skutečnosti k němu došlo až o týden později, neboť Božek náhle onemocněl.
3: Předvádění parovozu vůbec poprvé na evropském kontinentě se zúčastnila především vysoká šlechta. Kounic, Nostic, Kolovrat. Většina si dovozu i sedla a jízdy se odvážně zúčastnila, možná jako první žena na světě, hraběnka Kounicová. Vystoupení mělo takový úspěch, že je Božek hned příští neděli opakoval.
0: Produkce byla zdařilá a Božek se po ní tak nadchl, že se okamžitě pustil do stavby lodi s parním pohonem.
1: Nejprve ale vytvořil model 5 stop dlouhý.
2: Tedy zhruba 1,5 metru.
1: Opatřil jej parním strojem a kolesy a předvedl ho vybranému publiku učených mužů na rybníčku v zahradě Valdštejnského paláce na Malé Straně.
2: Moment, plulo to?
1: Plulo? Pánové neskrblili chválou.
0: Dokonce i pan ředitel Gerstner utrousí na jeho adresu pár uznalých slov.
1: A úspěchem osleněný mechanik věnuje svůj model bezplatně sbírce technického učiliště.
0: Po takovém úspěchu se chce objevit před širším publikem.
1: A s obojím svým dílem. S parovozem i parolodí současně.

0: S vysokým povolením bude mít i v neděli dne 1. června roku 1817. bude-li tomu přáti počasí, podepsaný čest vysoké šlechtě a ctěnému obecenstvu veřejně předvésti 7 sáhů dlouhou a 9 stop širokou loď parní na rameni vltavském při mlýně císařském a svůj umělý vůz parní na rybniční hrázi. Laskavá pochvala, které se dostalo podepsanému před 2 lety, když veřejně předvedl svůj vůz parní a zvláště povzbuzování více znalců, aby v království českém dalším praktickým zužitkováním, co možná zdomácnil vynález parního stroje, přiměli podepsaného názorným způsobem jej přenésti na pohyb lodi proti proudu. Jeho snahy se v tomto směru zdařily a lze plnou měrou očekávat na splavních řekách v Čechách zavedení parního stroje pro plavbu lodí a dopravu zboží proti proudu. Jízda parního vozu začne rázem 4:30 na znamení výstřelem a potrvá až k 2. výstřelu, jenž vyznačí konec jízdy. Po novém zaznění signálu bude spuštěn na vodu asi 5 stop dlouhý model parní lodi, jenž popluje po řece dolů. A nakonec podepsaný s velkou lodí parní, která pro větší zábavu obecenstva jest opatřena malou dělostřelbou námořní, bude od mlýna císařského po proudu a proti němu jezditi, ale jen tak daleko, aby ctění diváci ze svých míst vše viděli, aniž by byli nuceni svá sedadla opustiti.
1: Na plakátech byla vytištěna vlevo loď a vpravo jakýsi divný vůz bez koní. Obojí v oblacích kouře.
2: A ten podepsaný?
0: Josef Božek, mechanikus.
2: Parní vůz už lidi viděli, i model parolodi.
3: Ale velká parní loď měla být senzací.
2: 7 sáhů dlouhá a 9 stop široká. To máme, pakliž šlo o vídeňský sáh, ano, to máme délku přes 13 metrů a šířku necelé 3 metry.
3: Božek se spoléhal na to, že produkce bude mít úspěch a že mu tržba za vstupenky nahradí četné výdaje, na které už dávno nestačily skromné úspory.
1: 1. srpnového dne roku 1817 byla krásná pohoda a v Královské oboře,
2: neboli ve Stromovce,
1: se sešlo četné obecenstvo.
3: Jenomže ještě než představení mohlo začít, strhla se k 5:00 odpolední náhlá bouřka s liákem tak prudkým, že v okamžiku zvědavé obecenstvo rozehnal.
1: Fakt je, že pohroma odešla tak rychle, jak přišla.
3: Jenomže mezitím vynálezce zjistil, že mu v nastalém zmatku někdo ukradl pokladnu se všemi vybranými penězi.
1: A s parním vozem se na rozmočené cestě stejně jet nedalo.
3: Navzdory všemu ukázal Božek, jak pluje model i velká loď.
1: Z nejhoršího zachránila toho nešťastníka částka 300 zlatých od neznámého dobrodince. Není vyloučeno, že jím byl ředitel Gerstner.
3: Stavbou parovozu i parolodi se však Božek zadlužil natolik, že byl nucen rozprodat celý svůj majetek, aby uspokojil věřitele.
1: Nakonec v duševní depresi a zoufalství prototyp parního vozu rozbil.
3: Božek zanevřel jenom na parní stroje, úplně však nezatrpkl. Věnoval se dále výrobě skvělých hodin a nakonec zhotovoval železniční vozy pro koně spřežní dráhu České Budějovice Linec.
2: 23. února roku 1835. umírá ve věku 53 let na zápal plic, který si uhnal při práci na novém pražském bodovu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 707. schůzka s toulkami českou minulostí. 708. uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
2: Totiž v září. Kroměříž září.
3: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
1: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
4: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
7: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
3: Dobrý den. Pátým rokem se Ukrajina brání ruské agresi. Zeptám se, co se zatím podařilo dojednat americkým diplomatům, řekneme si, jak prezident Zelenský zvládá politické otřesy na domácí půdě a proč byl odvolán ukrajinský generální prokurátor. A mluvit budeme i o tom, jak se dohady o českém rozpočtu mohou dotknout ukrajinských uprchlíků. Ve studiu je se mnou ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
3: Tak Ukrajinu čeká zřejmě další válečná zima. Diplomatické úsilí USA o ukončení války už několik měsíců poměrně vázne. Na začátku září Donald Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Můžeme shrnout, s čím se vrátili, jestli se podařilo někam posunout ta jednání o tom, že by se mohlo začít jednat o míru?
8: Podle mě jsme se nikam neposunuli. Samozřejmě, že Spojené státy, vidíte, tady je takový problém, že Spojené státy neřeší situaci v Evropě nebo situaci na Ukrajině nebo válku rusko-ukrajinskou nebo rusko-evropskou, ale že řeší především své problémy. Vyslanci, kteří neustále už asi po 13. nevím, jak byli v Moskvě, jsou nepřipravení, nejsou to diplomaté, nejsou to politici, nenesou žádnou zodpovědnost, nemohou nic slíbit ani nic odmítnout. Jsou to prostě lidé, které vyslal Donald Trump. A hlavně nemají povědomí o tom, co byl důvod zahájení ruské agrese na Ukrajinu. Takže vlastně oni, aspoň z toho, co slyšíme, se neustále v kruhu točí kolem biznisu v podstatě, jo? Výměnou něco za něco. A takhle to nefunguje. Protože pokud oni opravdu věří Vladimíru Putinovi to, že Vladimíru Putinovi bude stačit Slovianska Kramatorsk, tak jsou blázni. Je možné, že lžou. V tom případě ale já nedokážu vlastně rozšifrovat tuhletu lež. To, o co jde dnes Donaldu Trumpovi a o čem mluví úplně jasně, a myslím, že jsou to skandální vyjádření, aby Ukrajina, ta, která našla vlastně bolavé místo Ruské federace, to znamená, která ničí rafinérie a vývoz ropy ruské, to znamená prodej, to znamená výdělek, peníze na další válku, Ukrajina našla tohleto bolavé místo a Donald Trump jí žádá, aby tohleto bolavé místo opustila a opravdu, jak to někdo na Facebooku napsal, ostřelovala květinářství. Jo? Jako, je to drzost, je to strašně nemorální postoj.
3: Ale on takovýhle... tím Donald Trump možná řeší svůj problém s iránskou válkou.
8: Přesně tak. On zabředl na Blízkém východě a snaží se to vlastně léčit Ukrajinou. Ukrajina na tento krok přistoupit nemůže. Ona nemůže jen tak se vlastně zbavit svého území, nebránit se. A já si neustále ptám, pakliže by Rusko opravdu potřebovalo jenom ten Sloviansk a mluvilo o tom, že to je obyvatelstvo, které ono chrání. Jaký je rozdíl mezi Slovianskem a ruskojazyčným obyvatelstvem o 5 kilometrů na západ? Jako, jo. Rusko opravdu nezahájilo tuto válku kvůli Doněcké a Luhanské oblasti. O to obyvatelstvo mu nejde. To obyvatelstvo je toho, které je nejvíce ohrožené právě ruskou agresí, nejvíce trápeno a tak dále. To znamená, Rusové si hrají se Spojenými státy. Spojené státy neustále patrně doufají, aspoň v osobě Donalda Trumpa, že něco vykšeftují, pardon za to slovo. Ale takových hráčů je více, protože kromě energetiky vlastně my tady máme další obrovský problém, a to tím je Černé moře. A tady vstupuje do hry Turecko, velmi silný hráč, minimálně v tomto regionu, ale ono taky vlastně myslí především na sebe. To znamená, Turecko by rádo, aby válka v Černém moři utichla, protože Turecko přišlo, nebo bylo mu poškozeno přibližně 25 lodí. Ale pro Ukrajinu by to bylo samozřejmě velmi výhodné z toho důvodu, že teď opět po roce 2003, kdy Ukrajina docela ovládla to Černé moře svými drony, tak teď se situace trochu změnila a vývoz pšenice, to znamená, nebo obilí z Ukrajiny přes Černé moře teďko velmi vázne a Ukrajina tím trpí ekonomicky. Ale Turecku jde jenom vlastně o jeho výhody, o jeho klid, o svůj klid. Ale to opět, Ukrajině by to sice pomohlo, ale extrémně by to pomohlo taky Ruské federaci. To znamená, my jsme tady ve velmi kritické, velmi těžké době, kdy Ukrajina z jedné strany potřebuje klid, potřebuje uchránit svůj obchod, příjmy, civilní obyvatelstvo, ale na druhé straně každé takovéto příměří vlastně způsobí další eskalaci v budoucnosti, protože Rusko tohleto příměří využije k výdělku a využije k obnovení svých zdrojů.
3: No, on šéf Bílého domu po jednáních řekl, že Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. No, to jsme slyšeli mnohokrát a bylo by prý hezké, kdyby si to přál i Zelenský. Ona už je to několikátá otočka, kdy Donald Trump v podstatě obvinuje Ukrajinu, že nechce ukončit válku a chvíli předtím slíbí Ukrajině vojenskou pomoc. Tak jak se s tím naučili pracovat ukrajinští představitelé s těmihle otočkami Spojených států, s tou, že nikdy v podstatě neví, jak se, když to řeknu, jak se Donald Trump vyspí?
8: Ukrajina musí tomuto čelit, Ukrajina musí vyvíjet své diplomatické prostě možnosti, schopnosti a je to další fronta. Prostě diplomaté taky válčí, jenom v oblecích. A pro Ukrajinu je důležité udržet si Spojené státy, když už ne na své straně, tak aspoň, aby nebyly úplně na straně Ruské federace, i když Donaldu Trumpovi se zatím podařilo nejvíce ze všech pomoci Rusku, třeba i tou válkou na Blízkém východě. A čekat na to, až pozice Donalda Trumpa zeslábne, protože Spojené státy pořád mohou být ještě spojencem Ukrajiny. A samozřejmě, že Ukrajina potřebuje dostat ze všech svých spojenců, co nejvíc může. Jo, Spojené státy třeba teď nepomáhají pochopitelně ani zbraněmi, ani penězi, ale jsou věci patrně, které jsou důležité a které ty Spojené státy Ukrajině přeci jenom jako poskytují.
3: No, Trump oznámil alespoň dohodu o vzájemném neútočení na energetickou infrastrukturu, kterou tedy Vladimír Putin označil za dobrý nápad. Ukrajinský prezident řekl, že pokud ruské útoky ustanou, tak se tak zachová i Ukrajina. Jaké šance dáváte tomu, že opravdu by se přestalo útočit na energetickou infrastrukturu?
8: V nejbližší době asi ne, protože je to velká karta, tomu slovu rozumí Donald Trump, Ruské federace. Ruská federace a Vladimír Putin pořád mají naději, že vlastně zničí Ukrajinu tuto zimu, že ji úplně zmrazí, tu energetickou soustavu budou ostřelovat dál, ale přibudou k tomu určitě i jiné eskalační kroky. Nedá se říct, že Rusko na nějaké takovéto příměří na jistou dobu nepřistoupí. Je to možné, ale zase to příměří možná, že na chvíli jako uleví Ukrajině, ale výhodnější bude pro Ruskou federaci.
3: Ona se blíží zima a vždycky je veliký problém to strádání civilního obyvatelstva, pokud nemá právě energie. Tak je právě tohle to, čeho se Ukrajinci před zimou nejvíc bojí?
8: Ukrajinci o tom mluví a připravují se na zimu. Dnes, dejme tomu, já jsem se vrátila z Ukrajiny v pondělí, ta situace samozřejmě se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo v zimě. Nemáte pocit, že někde chybí energie, nejsou výpadky žádné, není přerušovaný prostě dodávky energie a tak dále, ale to neznamená, že ta soustava, ta infrastruktura není strašně poškozená, protože Rusko ostřeluje právě ty elektrárny ukrajinské a tak dále už od roku 2022, ale Ukrajinci se snaží diverzifikovat zdroje energetické. Lidé se připravují, naši známí, téměř všichni známí, které máme my, ale to nejsou, upozorňuji, lidé na té nejnižší sociální jako kdyby úrovni. Všichni mají generátory, všichni jsou víceméně připravení. Otázkou ale je, protože Ruská federace ostřeluje teď v poslední době i čerpací stanice, protože i pro ten generátor potřebujete nějakou energii samozřejmě. Ale obrovským nebezpečím je právě to, s čím už Ruská federace začala, a to je odřezávání v jistém smyslu Ukrajiny od svých západních sousedů a spojenců. A včerejší prohlášení nebo vystoupení Donalda Tuska, polského premiéra v parlamentu polském, toho je důkazem. A myslím si, že v tom Ruská federace neustane, že bude se snažit odříznout Ukrajinu od západních partnerů.
3: Vy teď máte na mysli asi ty útoky na polsko-ukrajinských hranicích, teď mluvím o dronových útocích.
8: Útoky na polsko-ukrajinských hranicích, hybridní a nejenom hybridní útoky. Donald Tusk to řekl jasně, můžeme očekávat i drony reaktivní, můžeme očekávat i ostřelování raketami, to znamená vyhrožování, vytváření nebezpečné situace právě v pásu sousedů jako Ukrajiny, aby ve vnitřní politice se vyvolala panika a aby lidé nutili své vlády k tomu, aby vlastně v tom konfliktu nebrali, jako se vůbec neúčastnili toho konfliktu a nepomáhali Ukrajině. Vidíme už ze Slovenska první reakce. Robert Fico chce být chráněn na to, ale nechce válčit a tak dále. Jako budeme asi svědky opravdu velmi nehezké parodie na politiku.
3: No, když jste zmínila právě slovenského premiéra Roberta Fica, tak on dnes má být na Ukrajině. My jsme se to v podstatě dozvěděli včera, a to od polského premiéra. Tak jak rozumíte téhle cestě Roberta Fica na Ukrajinu v tuhle chvíli?
8: Robert Fico na této válce vydělává, takže bude se snažit, jak dlouho to bude možné, jako sedět na dvou židlích, brát si, ale nedávat.
3: Není tam ale přeci jen patrná ta změna postoje, že Robert Fico možná potom, jak dopadly volby v Maďarsku, nechce být v té Evropské unii úplně osamocený. A samozřejmě jde to taky o obnovu Ukrajiny, na které by se Slovensko asi také rádo podílelo.
8: Jak říkám, on si samozřejmě bude brát tam, kde to bude možné. Je to velmi nemorální postoj, ale Robert Fico takhle funguje dlouhodobě. Samozřejmě, že Dává mu tu výhodu, mu dává to, že Evropská unie se pořád k těmto státům, které vlastně parazitují na Evropské unii, parazitují na NATO, parazitují na válce, vlastně, že jim dává ten prostor.
1: Jak to vidí
0: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: No a doma na Ukrajině musí prezident Zelenský řešit stoupající únavu lidí z války a taky kritiku svých politických oponentů. Viditelný byl třeba ten nedávný rozkol s tehdejším ministrem obrany, populárním Michailem Fedorovem. Toho prezident odvolal kvůli sporům s armádním velením, ale pak na podporu Fedorova vyšli dokonce Ukrajinci do ulic na demonstrace. Tak co se děje teď? Podařilo se Zelenskému uklidnit tu vnitropolitickou situaci?
8: Ono se někdy o prezidentu Zelenském mluví tak, že je teflonový, že vlastně po něm všechno steče, že a opravdu má neuvěřitelné štěstí, ale to štěstí mu také dává právě válečný stav, bohužel, protože Ukrajinci si moc dobře uvědomují, že jsou určité hranice, kam oni můžou a nemůžou, aby ten stát vlastně se nerozvyklal úplně. Prezident Zelenský má pochopitelně čím dál větší problémy, ale zároveň, že když se podíváme na tu skupinu lidí, kterou se on obklopil a se kterou přišel vlastně do té politiky, tak vidíme, že jeden za druhým vlastně je stíhán, utíká z Ukrajiny a tak dále. Prostě to nebyl tým, který by Ukrajina potřebovala před začátkem invaze. A prezident Zelenský, ale je na něm vidět, že vlastně se to týmu zbavuje ne tím, že by on chtěl, ale že toho týmu zbavují antikorupční orgány ukrajinské a z něj se stává opravdu státník. Ale to neznamená, že veřejnost vlastně mu nepřičítá vinu politickou za to, co vlastně svým jménem přivedl do ukrajinské politiky. Ale nicméně ta válka mu pomáhá v tom, že jeho preference zas tak jako neklesají. Je opravdu velké procento lidí, kteří ho neberou, ale neberou ho už od začátku, to asi stoupá samozřejmě, ale nicméně jako prezidenta, jako představitele státu zatím není úplně ohrožen, i když s tím posledním skandálem už opravdu lidem dochází trpělivost.
3: Vy jste právě zmínila korupci, která se týká lidí ve vysoké politice. On naposledy minulý týden žádal parlament, aby odvolal generálního prokurátora Kravčenka, což se taky stalo. O co v tomhle konkrétním případě jde generální prokurátor? To už je vysoká šarže.
8: Je to vysoká šarže, ale je to opět zodpovědnost personální politiky Volodymyra Zelenského. Tam snad už se ani nedá mluvit o korupci. Tam jde o organizovaný zločin.
3: A co mu se ve válkách daří?
8: Ano, tím spíše, že vysocí státní funkcionáři a vůbec instituce takovéhoto typu jsou ve válečném stavu v jistém smyslu chráněny informačně a toho zneužívá spousta lidí, nebo je to prostě strašně lákavé. Jo, když se zhasnou světla, tak je to extrémně, extrémně lákavé. Ruslan Kravčenko, ale Ukrajinci teď diskutují právě o tom, jakým způsobem se mu povedlo vyjet z Ukrajiny, protože to taky není tak jednoduché. Diskutují o tom, proč Volodymyr Zelenský vlastně zareagoval až po týdnu. Je to člověk, kterého on dosadil do křesla generálního prokurátora, ale tady je důležité říct jednu věc, že na Ukrajině i v této těžké době ty antikorupční orgány, které byly zřízeny ještě za prezidenta Petra Porošenka, fungují a jak se ukazuje, tak na Ukrajině je chráněnou osobou nebo nedotknutelnou osobou pouze jedna osoba, a tou je prezident Volodymyr Zelenský. Všichni ostatní nemají tu ochranu, i když v ní doufali. Doufali v ní dlouho, minulý rok si možná vzpomenou z posluchači na protesty v Kyjevě, které vlastně zabránili tomu, aby ty antikorupční orgány byly okleštěny.
3: Ano, aby ztratili určité pravomoci.
8: Přesně tak. A tím pádem se vlastně už posunula ta lavina, ty antikorupční orgány mají podporu jak na západě u spojenců, tak v ukrajinské veřejnosti a Volodymyr Zelenský s tím nic nenadělá. To znamená, že vlastně všichni tito lidé typu Ruslana Kravčenka nemají žádné garance, i když, jak už jsem říkala, v ně dlouhou dobu doufali.
3: Můžu jenom krátce říct, čeho se ten skandál týkal, protože u nás my jsme slyšeli, že byl odvolán generální prokurátor, ale v podstatě se moc nemluvilo o tom, proč.
8: Bylo to vlastně spojené s domovní prohlídkou, tak se to říká, právě těch antikorupčních orgánů na generální prokuratuře. Zdá se, že jeden ze zástupců generálního prokurátora vlastně kryl biznis s call centry. Business call centry na Ukrajině je opravdu velmi složitá a závažná záležitost, protože okrádá nejenom ukrajinské občany. A tady je třeba
3: to jsou takové ty podvodné telefonáty.
8: To jsou ty podvodné telefonáty.
3: To známe i od nás.
8: Přesně tak a tady to známe taky, protože okrádá i ty evropské občany. To znamená, že boj s tímhletím, s tím souhletou kriminalitou je velmi důležitý a na tom samozřejmě trvají i západní spojenci Ukrajiny. Takže to je vlastně několikanásobný průšvih, když bych to takhle řekla, jak na domácí, tak na zahraniční úrovni.
1: Jak to vidí?
0: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: A dnes je jim ukrajinistka Lenka Výchová. My v Česku mezitím sledujeme dohody o tom, jak bude vypadat schodek státního rozpočtu pro příští rok. Ten původně navržený schodek 389 miliard korun se po včerejším jednání prý sníží o jednotky miliard. No a koalice podle Tomia Okamury z SPD počítá i se snížením výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, a to o 4 miliardy korun. Podle ministerstva práce loni bylo vyplaceno Ukrajincům na humanitárních dávkách 8,8 miliard, 4 miliardy vyplatil stát za zdravotní pojištění. No ale podle modelu ministerstva práce z minulého volebního období příjmy státu od uprchlíků z odvodů a daní převyšují ty výdaje. A SPD má teď připravit poslanecký návrh ke změně dávek. Tak tu dávku v současnosti pobírá asi 90 tisíc uprchlíků z Ukrajiny z celkem 390 tisíc. Kdo jsou ti, kteří tu dávku pobírají?
8: Já se v téhleté problematice moc neorientuji, ale to, co vím, je, že ji vlastně pobírají lidé, kteří nemohou pracovat, ať už ze zdravotních důvodů, nebo popřípadě mají věk, buď nízký, nebo vysoký. To znamená, my když vidíme, že Ukrajinci nám přináší mnohem větší zisky, než jsou naše výdaje na ně, a my je ještě za to budeme trestat. Já už nevím ani, jak bych popsala něco podobného, ale Tomio Okamura funguje tím způsobem a do politiky se dostal tak, že vlastně zvedl právě tuhletu antiukrajinskou problematiku. On evidentně nechce dělat nic jiného v České republice, než válčit s Ukrajinci. Ale mě tady napadá jedna věc. Víte, já když se podívám na to, co se děje od roku 2019, takhle vlastně skončily volby na Ukrajině, že vyhrála strana a prezident, kteří mluvili o míru a odmítali jakékoliv přípravy na válku a tak dále. Měli spoustu jiných představ a záležitostí, prostě silnice, dálnice a tak dále, jenom ne příprava na válku. A já když koukám takhle na to, co se děje dnes minimálně v té střední Evropě, tak si říkám, že my budeme opakovat tu samou chybu, kterou udělali Ukrajinci v roce 2019. My se tak bojíme války, že si zvolíme lidi, kteří jsou nejméně schopní čelit válečnému konfliktu A paradoxem toho je, že ti, kteří se dostali do vysokých státních funkcí na základě antiválečné retoriky, budou muset sami čelit válce. A já nechci říct, že to přeju Tomio Okamurovi, protože to nepřeju nám, ale bohužel takhle to vidím, že i Slovensko s Robertem Ficem, i Česká republika s Tomiem Okamurem, mimochodem Polsko se všemi svými konfederacemi, Browny a tak dále, vlastně tito lidé neuvěřitelným způsobem oslabují národy a státy a nepřipravují nás na válečný konflikt, ale neustále si hledají toho vnitřního nebo nejenom nepřítele a válčí s Ukrajinci, kteří tady pomáhají ekonomice České republiky. A pokud mluvíme o Ukrajincích jako o migrantech, tak já bych si dovolila říct, že jsou to ti nejlepší migranti a ti nejžádanější, které bychom mohli mít. Nicméně je to největší nepřítel Tomia Okamury.
3: Vy jste zmínila i Polsko. Já jsem měla pocit, že v Polsko se v tom, jak se připravovat anebo zavírat oči před válkou, poměrně vymyká. Vy to tak nevidíte?
8: No úplně se nevymyká. Samozřejmě, že Poláci jsou v jiné pozici a připravují se na to a je to mnohem větší stát a mnohem složitější politické prostředí. Ale když se podíváme na to, kdo vyhrál, dejme tomu, prezidentské volby, mluvíme o Karolu Navrockém, tak tento člověk vlastně odmítá podepisovat zákony, které by chránili Polsko, které by přinášely peníze z Evropské unie právě na obranu policii, pohraniční stráž a tak dále. To, když vidíme, jakým způsobem i marginální strany vlastně řídí nebo se snaží vychylovat tu politiku vládní strany a tak dále, tak je evidentní, že jsou to strany, které jsou možná inspirované Ruskem, možná jenom stejně jako Tomio Okamura využívají vlastně toho potenciálu určitého procenta voličů, protože to nejsou hlupáci. Ti politici, dejme tomu, typu Browna a tak dále. To jsou velmi inteligentní lidé. Oni prostě jenom kšeftují určitými myšlenkami.
3: Říká náš dnešní host, ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji, že jste přišla a někdy zase naslyšenou.
8: Rovněž děkuji, naslyšenou.
3: A zítra bude hostem, jak to vidí, Viktorie Kopecká a novinář Pavel Kasík. A nebude to zítra, bude to v neděli.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
4: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
3: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666. Úžasné, pane doktore.
4: Neuvěřitelné.
3: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: zaujatě očekávanými muzikálovými premiérami, které divákům nabízí hity české pop music, humor první republiky i mrazivý broadwayský thriller.
1: První novinkou se stal romantický jukebox muzikál Biograf Láska 2, jehož premiéra se uskutečnila 6. září v Pražském divadle Kalich. Libreto muzikálu napsala Uliana Donátová, inscenaci režíroval Jan Kříž. Dílo staví na hitovém repertoáru Hany Zagorové, přičemž dějově nenavazuje na první díl a přináší nové postavy a dalších 25 písní devítinásobné Zlaté slavice.
0: Publikum se může těšit na zcela nové hudební aranže legendárních šlágrů, které tak dostali moderní kabát. Příběh s humorem a emocemi sleduje nečekané životní zkoušky a milostné křižovatky nových hrdinů. Tvůrci divákům slibují večer plný emocí a melodií spjatých s nezaměnitelnou Hanou Zagorovou.

0: sobotu 12. září Pražské divadlo Hibernia představilo svěží retrokomedii Saturnin s atmosférou první republiky, velkými tanečními čísly a doprovodem živé swingové kapely. Adaptace kultovního humoristického románu Zdeňka Jirotky režíroval Tomáš Dianiška a autorem původní hudby a textu písní je Roman Říčař.
1: Děj samozřejmě pojednává o svérázném a nepředvídatelném sluhovi Saturninovi, který svými bláznivými nápady, provokacemi i specifickým humorem zcela převrací poklidný život svého mladého pána i jeho rázovitého příbuzenstva.
0: No a na závěr tohoto měsíce, konkrétně ve dnech 24. a 27. září, chystá Pražská státní opera premiéry slavného broadwayského muzikálového thrilleru Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Autorem hudby a textu tohoto díla, plného mrazivé atmosféry, je Stephen Sondheim. Libreto napsal Hugh Wheeler.
1: Novou českou inscenaci kultovního muzikálu režíruje Martin Čičvák a v titulní roli se představí operní pěvec Adam Plachetka. Příběh sleduje londýnského holiče Sweeneyho Todda, který se po letech nespravedlivého vyhnanství vrací domů pod cizí identitou, aby pomstil sebe i svoji rodinu, a to značně krutým způsobem. Své oběti totiž vraždí břitvou přímo v holičském křesle, zatímco jeho společnice, paní Lavitová, z jejich masa peče v sousedství vyhlášené masové koláčky.
0: A jelikož ukázka z nové produkce zatím není k dispozici, pustíme si z archivu Muzikál Expressu nahrávku z dřívější plzeňské inscenace tohoto titulu s Josefem Hruškocím a Stanislavou Topinkovou Foštovou v hlavních rolích.
2: Tak, horké přímo z pece.
3: Co to je?
2: Pan kněz, lahodný pan kněz.
3: Má nějakou chuť.
2: Je náš nejlepší dnes. Ubránil se všem hříchům těla a tak maso pak má šmak.
3: Je to samý tuk.
2: Zažil tolik muk.
3: Našel by se básník, ten dietní kluk.
2: U básníka těžko lze tušit, kdy vypustil duši a kles. Radím kněz.
3: Božský, ne tak vypečený jako biskup, ale zajímavější než kaplan.
2: A dobrý pro obchod, vždycky naláká na příště. Bohužel čerstvý je jenom v neděli. Tu je advokát.
3: Kolik bude stát?
2: Zákazníků začne se spousta, však dalšího sousta už bát.
3: Je dost libový.
2: Možná

0: co tady máme? Mydlář.
1: Ten moc klouže.
0: Hasič.
1: Co ta louže?
0: Ledař.
1: Z něj jen mrazí.
0: Strojník.
1: Plný sazí.
0: A majitel továrny na čokoládu?
1: Ne.
0: Lahodný pan Švec.
1: To zní jako hec.
0: Měl byste být rád, záplata na hlad zalepil i pec. Nebo úřada, jak vám připadá?
1: Zdá se mi, že schnil.
0: Hodně pil, vždy to bankéř byl. Málo kdo ho bral, trochu okoral.
1: Nebyl by tak Byřic.
0: Ty scháníme dál. U Byřice zřídka se uvádí, komu kdy do zádi vles. Říkám kněz. A tenhle by vás v žaludku mohl trochu dráždit. Houslista.
1: Ne, ne, to není houslista. Hraje na akordeon.
0: Jak to víte?
1: Strašně se táhne.
0: Tak kousejte pořádně.

0: Když vás neláká plavčík, tak co přímo kapitán lodi?
1: Příliš slaný, dal bych si spíš generála.
0: S vojáčkem v pozoru? Za to je příplatek.
1: A kdo je tohle?
0: Jen hňup, zvýhodněný kup.

0: Mezi nejúspěšnější filmové muzikály všech dob bezpochyby patří Největší showman, který líčí kariéru amerického zakladatele showbiznisu P.T. Barnuma. Do kin byl uveden v roce 2017 a hlavní roli v něm stvárnil Hugh Jackman. Prakticky od stejné doby se mluví i o jeho divadelní podobě.
1: Tužby a přání diváků i divadelníků se nedávno konečně naplnily a na začátku letošního roku došlo k úspěšnému zkušebnímu divadelnímu uvedení v anglickém Bristolu. A na základě jeho úspěchu bylo oznámeno, že se Největší showman dočká na jaře příštího roku slavnostní premiéry i na londýnském West Endu.
0: A to dokonce na té nejprestižnější londýnské scéně, tedy v Královském divadle Drury Lane. Budova patří Andrewovi Lloydovi Webrovi, avšak za samotnou produkcí stojí divadelní sekce společnosti Walta Disneyho. Autory hudby k Největšímu showmanovi jsou mladí hitmakeri Bench Pasek a Justin Paul.
1: Jejich melodie, například A Million Dreams a nebo Never Enough, žijí už delší dobu vlastním životem i mimo filmové plátno. Pro divadelní adaptaci pak oba autoři napsali i několik nových písní. Jakmile se bude premiéra blížit, přineseme samozřejmě i další informace.

0: Tolik ukázka z filmového muzikálu Největší showman. Ten však nebyl prvním muzikálem, který krále amerického showbiznisu P.T. Barnuma oslavuje. Phineas Taylor Barnum byl totiž vizionářem, zakladatelem slavného cirkusu a průkopníkem moderní reklamy. Jeho pestrý život už dávno přímo vybízel k divadelnímu zpracování.
1: Tím vůbec prvním dílem věnovaným jeho osudům se v roce 1980 stal dnes už klasický broadwayský muzikál s jednoduchým názvem Barnum. Hudbu k němu složil Cy Coleman, texty napsal Michael Stewart a libreto vytvořil Mark Bramble. Jeho inscenace se proslavila unikátním spojením klasického hudebního divadla s reálnými cirkusovými čísly. Představitelé hlavních rolí na jevišti běžně žonglují, předvádějí akrobaci a nebo chodí po provaze.
0: A právě tento titul se ve Velké Británii objevil letos také, a sice jako nová zájezdová produkce. Na rozdíl od moderního popkulturního pojetí Největšího showmana však Barnum nabídl návrat k tradičnější cirkusové poetice.
1: Uvedení v samotném Londýně ale zatím naplánováno není, a tak Největší showman v metropoli přímou konkurenci mít nebude.

0: V současné době vrcholí ve Velké Británii také přípravy na nové uvedení slavného muzikálu Billy Elliot, a to taktéž v zájezdové verzi. Jak jsme už ale několikrát zmínili, dnešní zájezdové verze dosahují často kvalit londýnských nebo broadwayských originálů.
1: Muzikál Billy Elliot s hudbou Eltona Johna bude v listopadu a prosinci uveden například v Edinburghu anebo Manchesteru. Od února do konce července pak i v Londýně na West Endu a tam se vrátí po 10 letech. Další termíny budou teprve oznámeny. Nová verze bude vlastně replikou originální inscenace, která se těšila uznání diváků i kritiků. Muzikál získal více než 80 mezinárodních ocenění, včetně 10 cen Tony a 5 cen Lawrence Oliviera.
0: Billy Elliot vznikl na půdorysu úspěšného stejnojmenného filmu a odehrává se v hornickém městě na severu Anglie na pozadí stávky horníků v polovině 80. let. Sledujeme v něm především cestu malého chlapce Billyho od boxu k hodinám baletu, během nichž v sobě objeví vášeň pro tanec, která nakonec po složitých peripetiích inspiruje jeho rodinu i celou komunitu a navždy Billymu změní jeho život.
1: U nás byl Billy Elliot uveden zatím pouze v Plzni v české premiéře, ale není tajemstvím, že ho na podzim příštího roku plánuje také Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. Základním probířským kamenem je jako vždy nalezení potřebného počtu skvělých dětských hereckých představitelů, kteří většinou během roku v důsledku mutace inscenaci opustí. A tímto problémem se samozřejmě museli poprat i britští inscenátoři.
2: Já nevím, jak to mám říct a jestli dost slov znám, tenhle pocit popsat vám neumím. Jako zapomenout na svět,

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: I čeští diváci mají už déle než rok možnost spatřit u nás muzikál Six, tedy příběh šesti žen anglického krále Jindřicha VIII. Uvádí jej divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni a čas od času s ním hostuje i v pražském divadle Hibernia.
0: Anglické královny však s mimořádným úspěchem kralují i na Broadway. Muzikál, který získal i tamní nejvyšší uznání v podobě ceny Tony, totiž nedávno oslavil 2000 reprízu. A newyorští diváci teď mají možnost v rolích královen spatřit i některé představitelky londýnské světové premiéry.
1: Připomeňme, že jednotlivé panovnice mezi sebou muzikálu soutěží o to, která z nich po boku krále Jindřicha trpěla nejvíce. Hudební čísla jsou pak stylizována do aranží popových div, jako jsou Beyoncé, Adele či Rihanna. Z původně studentského projektu se tak během pár let stal celosvětový divadelní fenomén, který divákům nabízí strhující zážitek, bořící hranice mezi divadlem a koncertem.

0: Na Broadway se ještě chvíli zdržíme. Podíváme se totiž, na co se tamní diváci mohou v blízké době těšit.
1: V březnu příštího roku tam bude mít premiéru Evita Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera. A to verze, která měla ohromný úspěch v Londýně, tedy v režii Jamieho Lloyda s Rachel Zeglerovou v titulní roli, která za postavu manželky argentinského diktátora v Londýně získala prestižní cenu Lorence Oliviera.
0: Nutno dodat, že režisér a producent Jamie Lloyd této Lloyd Webrovské klasice dal moderní kabát, podobně jako už před několika lety Sunset Bulváru stejného skladatele, který taktéž sklízel mimořádné úspěchy na obou stranách Atlantiku.

0: Pokračujeme v přehledu plánovaných broadwayských premiér. Na scénu se tam po málem 30 letech vrací muzikál autorské dvojice Richard Rodgers a Oscar Hammerstein II. Sound of Music, tedy Za zvuku hudby. Ten publikum zavádí do Salzburku v době násilného připojení Rakouska k hitlerovskému Německu, kde do početné rodiny pedantského vdovce barona von Trappa přináší hudbu a nové štěstí vychovatelka a dřívější klášterní novicka Maria.
1: Návštěvníci americké Broadwaye se ale mohou těšit i na novou premiéru komediálního muzikálu The Full Monty, tedy Donaha, který je díky mnoha svým zdejším inscenacím dobře známý i českým divákům. A kromě něj se na Broadway chystá i muzikál The Fantastics, tedy Snílci, který se tak po desetiletích úspěchů na off-broadwayských scénách konečně dočká i své broadwayské premiéry. Z něj pochází i následující ukázka.

0: Dnes už zmíněný Andrew Lloyd Webber nedávno prozradil, že pracuje na dalším z Bruce'u novém muzikálu. Tentokrát se pro inspiraci obrátil k jedné z největších záhad v dějinách umění. Legendární skladatel potvrdil, že jeho další projekt totiž bude vyprávět skutečný příběh zmizení Mony Lisy z pařížského Louvru v roce 1911, tedy neuvěřitelnou krádež slavného obrazu Leonarda da Vinciho. Legendární artefakt tehdy zmizel na více než 2 roky, než byl nakonec nalezen v Itálii, a právě tato krádež vlastně Monu Lisu proměnila v nejslavnější obraz světa.
1: Italský muzejní pracovník Vincenzo Perugia ukradl umělecké dílo z Louvru v přestrojení za zaměstnance. Ukryl ho ve svém bytě a pokusil se ho prodat zpět v Itálii. Dramatický příběh se dostal na titulní stránky novin po celém světě a pomohl proměnit portrét v globální ikonu. Hudební adaptace příběhu od Andrewa Lloyda Webbera prý čeká na premiéru už v roce 2027, tedy v roce příštím. Zda k ní dojde v Londýně či na Broadwayi, ale zatím autor neuvedl.
0: My si teď tvorbu Lloyda Webbera připomeneme ukázkou z jeho prozatím posledního uvedeného muzikálu Cinderella, tedy Popelka, která bude i poslední ukázkou dnešního vydání Muzikál Expressu. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: V přímém přenosu budeme vysílat z vršovického divadla Mana. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová, Petr Kostka, Hynek Bočan, Jiří Stivín nebo Marie Putnerová. A důvod? 80. narozeniny s námi bude slavit Daniela Kolářová.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle pátečního večera tu, přátelé, pro vás máme osmou závěrečnou část četby z románu, pod kterým je podepsán Guy de Maupassant, Jeden život. I dnes nám bude číst Dana Černá.

Rosalie se během týdne ujala absolutní vlády nad věcmi i lidmi v zámku. Jean ji odevzdaně poslouchala. Celý týden jezdila Rosalie denně do Fécampu a nechávala si tam všechno vysvětlit od známého notáře. Pak jednou večer uložila svoji paní na lůžko, přisedla k ní a vyložila jí situaci. Až bude všechno zaplaceno a urovnáno, zůstane kolem 7 000 až 8 000 franků renty. Nic víc. Jean odpověděla, cítím, že už tady dlouho nebudu. Bude mi to stačit. Rosalie se však rozčílila. Vám třeba jo, madam, ale co pan Paul? Tomu nic nenecháte? Pan Paul dělá hlouposti, ale nebude je dělat pořád. Ožení se, bude mít děti. Bude potřebovat peníze, aby je vychoval. Dobře mě poslouchejte.

je Rozalí, řekla jí: Děvenko zlatá, já se nemůžu rozhodnout. Já odtud přece nemůžu odejít. Služka se rozhněvala. Vy to ale musíte udělat, madam, jinak budete za 4 roky úplně na mizině. O hodinu později jí listonoš předal dopis od Paula, v němž ji žádal ještě o 10 000 franků. Zmatená a zoufalá žádala o radu Rozalí, která zalomila rukama. Co jsem vám říkala, madam? To by bylo něco, kdybych se k vám nevrátila. A Jean se podvolila. Poslechla služku a odpověděla synovi: Drahý synu, nemůžu už pro tebe vůbec nic udělat. Úplně si mě ožebračil. Teď jsem dokonce nucena prodat Topolku. Ale nezapomínej, že pro tebe vždycky budu mít útočiště, když se budeš chtít uchýlit ke své staré matce, která kvůli tobě tolik trpěla. Jean.

O měsíc později podepsala prodejní smlouvu na panství a současně si zakoupila měšťanský domek v osadě Batville u Goderville na hlavní cestě z Montvillier. Jednoho večera se sama procházela maminčinou pěšinou se srdcem rozervaným a se smutkem v duši. Zoufale vzlikajíc se vším loučila. Rosalie ji našla, uchopila ji v podpaží a donutila k návratu. Vysoký, 25letý sedlák čekal před dveřmi. Pozdravil ji přátelským tónem, jako by ji dlouho znal. Dobrý den, madame Jean. Jak se máte? Máma mi říkala, že mám přijít a pomoct vám se stěhováním. Chtěl bych vědět, co si sebou vezmete. Budu vás stěhovat postupně, abych nezanedbal práci na poli. Byl to syn její služky. Julienův syn Denis a Paulův bratr. Myslela si, že se jí zastaví srdce a přesto by ráda toho chlapce políbila. Pozorně si ho prohlížela, hledala podobu se svým manželem a se synem. Byl červenolící, měl světlé vlasy a modré oči po matce a přesto se Julienovi podobal. Jean ještě nevěděla, co si sebou vezme. Její nový dům bude velmi malý. Poprosila mladíka, aby se vrátil koncem týdne. Stěhování Jean zaměstnalo a vneslo poněkud smutné rozptýlení do jejího truchlivého života, v němž už na nic nečekala. Chtěla si ponechat veškeré zařízení svého pokoje. Vzala si i několik křesel ze salonu, jejichž obrázky na gobelínech milovala od raného dětství. Liška a čáp, liška a vrána, cikáda a mravenec a zasmušilá volavka. V předvečer odjezdu Jean náhodou vstoupila do konírny. Zachvěla se, když zaslechla zavrčení. Byl to masakr, na nějž si už měsíce nevzpomněla. Slepý a schromlý dospěl do věku, jehož se málo které zvíře dožije. Pelech měl na slámě a pečovala o něj kuchařka Ludivin. Jean ho vzala do náruče, políbila ho a odnesla ho do domu. Nastal poslední den. Na valníku byla zavazadla a zbytek nábytku zůstal složený na nádvoří. Vzadu stál zapřažený dvoukolý kočárek, který měl odvést paní a služku. Jeli už 5 minut, když Jean náhle vykřikla: Masakr! Zapomněli jsme na masakra! Museli zastavit. Denis vystoupil a utíkal pro psa. Rosalie držela opratě. Když se mladík konečně zase objevil, v náručí nesl obrovské, beztvaré, vypelichané zvíře a položil je ženám mezi sukně.

Vůz zastavil o 2 hodiny později před cihlovým domkem stojícím uprostřed sadu kuželovitě zastřižených hrušní na kraji hlavní silnice. Následující dny si Žán neměla čas stýskat, tak ji zařizování zaměstnalo. Dokonce nacházela určité potěšení ve vylepšování nového domova. Přesto si Žán nemohla v Batvilu zvyknout. Měla dojem, že se jí tu nedýchá tak jako dřív, že je tu ještě opuštěnější a ztracenější než na zámku. Masakr byl rovněž stále vrcholně neklidný. Hned večer po příjezdu se usídlil v kuchyni pod kredencí a nebylo možné ho odtamtud vystrnadit. Ale jakmile se setmělo, zvedl se a narážeje do zdí dovlekl se ke dveřím do zahrady. Sotva se obě jeho paničky odebrali na lože, začal vít. Nic ho nedokázalo utišit. Až ho jednoho rána našli mrtvého. Byla to velká úleva. Žán pořád myslela na Paula a tázala se v duchu, co dělá, jaký je teď, myslí na mě někdy? Trápila se však zejména neutišitelnou žárlivostí k neznámé ženě, která jí odvedla syna. Když zase nastal podzim, zmocnila se jí taková únava z toho, jak žije, že se rozhodla k velkému kroku, aby získala svého synáčka zpět. Napsala mu usoužený dopis. Můj drahý synáčku, snažně tě prosím, aby ses ke mně vrátil. Pomysli na to, že jsem stará a nemocná a celý rok úplně sama jen se služkou. Žiju teď v domku u silnice, je to velmi smutné. Kdybys tu ale byl, všechno by se změnilo. Mám na světě jenom tebe a neviděla jsem tě 7 let. Nikdy se nedozvíš, jak nešťastná jsem byla a že jsem na tebe neustále myslela. Byl jsi celý můj život, můj sen, moje jediná naděje, moje jediná láska. Moc se mi po tobě stýská a ty jsi mě opustil. Vrať se, kuřátečko moje, vrať se ke své staré matce, která tolik touží obejmout tě a líbat. Žán. Odpověděl za několik dní. Drahá mama, moc rád bych za tebou přijel, ale nemám ani sů. Pošli mi nějaké peníze a já přijedu. Stejně jsem tě chtěl navštívit kvůli jedné věci, která by mi umožnila udělat, oč mě žádáš. Nezištnost a láska té, která byla mou družkou ve zlých časech, jimiž procházím, nezná hranic. Není možné, abych s ní nadále žil a neuznal veřejně její lásku a věrnou oddanost. Má ostatně velmi dobré způsoby, což jistě oceníš, a je vzdělaná, hodně čte. Neumíš si představit, co pro mne vždycky znamenala. Byl bych bezohledný padouch, kdybych jí nedal najevo vděčnost. Žádám tě tedy o svolení, abych se s ní mohl oženit. Odpustila bys mi mé nedostatky a prohry a žili bychom všichni společně v tvém novém domě. Kdyby jsi znala, okamžitě bys dala souhlas se sňatkem. Ujišťuju tě, že je dokonalá a velmi distingovaná. Budeš ji milovat, tím jsem si jistý. Já bez ní nemohu žít. Netrpělivě čekám na tvoji odpověď, drahá mama, a oba tě z celého srdce líbáme. Tvůj syn, Vicomte Paul Delamar. Žán byla naprosto zdrcená. Nedokázala se pohnout, dopis jí z rukou vypadl na kolena. Uhodla lest holky, která bez ustání drží jejího syna, ani jednou mu nedovolí, aby jel za matkou a jen čeká, až přijde její čas. Vstoupila Rosalie. Žán zakoktala. Teď se s ní chce oženit. Služka sebou škubla. Ach, madam, to přece nedovolíte. Pan Paul si nemůže vzít tu couru. Sklíčená, ale pobouřená Žán odvětila. Ne, to nikdy, děvenko. A protože nechce přijet on ke mně, pojedu já za ním a uvidíme, která z nás dvou bude mít nakonec navrch. A okamžitě napsala Paulovi, aby mu oznámila svůj příjezd. Zatímco čekala na odpověď, připravovala se na cestu. Čekala týden, 14 dní. Ta žena určitě brání Paulovi, aby jí odpověděl. Žán se tedy rozhodla, že odjede okamžitě. Chtěla sebou vzít Rosalie, ale služka s ní odmítla jet, aby ještě víc neutratili. Jednoho prosincového jitra nastoupili obě do vozu Denise Lecoqa, který je měl odvést na nádraží.
Rosalie svou paní doprovázela. Nejprve se zeptali na cenu jízdenek, potom podali zavazadlo a čekali u kolejí. Konečně se v dálce ozval hvist, obě otočili hlavu a uviděli černou lokomotivu. Celé to monstrum dorazilo se strašlivým rámusem. Jean políbila Rosalie a nastoupila. Ozvala se píšťalka a růženec vozů se rozjel zprvu pomalu, pak rychleji, až se řítil hrozivou rychlostí. Stmívalo se, když vlak výjížděl do Paříže. Posluha vzal Žánino zavazadlo. Cupitala za ním vyděšená, neuměla se prodírat davem, lidé do ní vráželi. V hotelu se pak při svíčce navečeřela a myslela na tisíc věcí. Připomínala si, jak se zastavili v tomto městě při návratu ze svatební cesty a jak se právě během pobytu v Paříži projevily první známky Julienova charakteru. Hluk, pocit, že je v neznámém městě a ohlušení z cesty způsobily, že nemohla usnout. Jak se blížilo svítání, stále víc a neodbytněji myslela na Paula. Sotva se začalo rozednívat, oblékla se. Paul bydlel v Rue du Sauvage v Cité. Bylo krásně. Studený vzduch štípal do tváří. Chodníky byly plné spěchajících lidí. Asi po hodině došla do černé, ponuré uličky. Zastavila se před dveřmi a byla tak nervózní, že už nemohla udělat ani krok. Cítila, jak se jí třesou kolena a ruce. Vstoupila do chodby, zahlédla domovnickou lóži, podala domovníkovi minci a požádala: můžete jít nahoru a vyřídit panu Paulovi de la Mar, že tu na něj dole čeká stará přítelkyně jeho matky? Domovník odpověděl: už tady nebydlí, madam. Zachvěla se od hlavy po paty. Vykoktala: kdy odjel? Je to 14 dní. Odjeli jednou večer jen tak a už se nevrátili. Dlužili ve čtvrti kde komu, a tak chápete, že tu nenechali adresu. Jean se před očima dělali mžitky, jako by před ní někdo střílel, a šlehali plameny. Na nohou ji však držela utkvělá myšlenka a dodávala jí zdánlivý klid a rozum. Chtěla zjistit, kde je Paul, a najít ho. Vyhrkla: poslyšte, jsem jeho matka. Tady máte 10 franků. Jestli se o něm něco dozvíte, přijďte mi to říct do normandského hotelu Rue du Havre. Dobře vám zaplatím. A odešla. Chodila po ulicích bez cíle. Bylo jí jedno, kam jde. Spěchala, jako by jí popohánělo něco důležitého. Když konečně našla svůj hotel, strávila zbytek dne v sedě na židli v nohách postele. Ani se nepohnula. Na to snědla jako předešlého dne polévku a kousek masa a šla spát. Jednala ze zvyku. Na zítří se vypravila na prefekturu, aby jí našli syna. Nemohli jí nic slíbit, přesto se tím prý budou zabývat. Potom se zase toulala po ulicích a doufala, že Paula potká. Když se večer vrátila do hotelu, řekl jí, že se po ní ptal nějaký muž, kterého poslal pan Paul, a že zítra přijde znovu. Do srdce se jí vehnala krev a celou noc nezamhouřila oka. Co když je to on? Ano, určitě je to on, Paul, i když ho podle popisu, který jí poskytli, nepoznala. Kolem 9 ráno někdo zaklepal na dveře. Zvolala: vstupte. Objevil se neznámý člověk. Omlouval se, že ji vyrušil, a vysvětloval, že přišel kvůli Paulově dluhu, a podával jí papír, který bezmyšlenkovitě vzala do ruky. Přečetla číslici. 90 franků. Vytáhla peníze a muži zaplatila. Na zítří se objevili další věřitelé. Dala jim všechno, co jí zbývalo. Nechala si pouhých 20 franků. Napsala Rosalie a vylíčila jí svoji situaci. Celé dny bloudila po ulicích, očekávala služčinu odpověď. Konečně jednou večer přišel dopis a s ním 200 franků. Rosalie psala: Madame Jean, vraťte se okamžitě domů, už vám nic víc nepošlu. A za panem Paulem pojedu sama, až se dozvíme, kde je. Zdraví vás, vaše služka Rosalie. A Jean odjela zpátky do Batvilu. Toho rána sněžilo a byla velká zima.

Žán už nikam nechodila. Vstávala každý den ve stejnou hodinu, koukala se z okna. Načež si šla sednout do salonu ke krbu. Zůstávala tak celé hodiny bez hnutí. Oči upírala do plamenů. Nechávala žalostné myšlenky jen tak bloudit po stopách svých životních bět. Byla přesvědčená, že ji vytrvale pronásleduje zlý osud. To, že se jí pokaždé rozplynuly sny a zhroutily naděje, způsobilo, že už se neodvažovala nic podnikat a celé dlouhé dny váhala, než udělala nejjednodušší věc. Byla přesvědčená, že se vždy rozhodne chybně a všechno špatně dopadne. Když se všechna míza v teple slunečních paprsků probudila, na polích začala rašit úroda, stromy se zelenaly, jabloně ve dvorech statků rozkvetly jako růžové koule a okolí se rozvonil, vjel náhle do Žán život. Už nevydržela na místě. 20krát za den vycházela ven a vracela se domů. Chodila kolem statků a dojímala se v záchvatu lítosti. Procházela se hodiny a hodiny. Chodila, kam ji nohy nesly, jako by ji pohánělo vzrušení v duši. A občas se zastavovala, usedala na kraj cesty, aby mohla přemýšlet o smutných věcech. Jednou ráno vstoupila služka do ložnice své paní dříve než jindy a postavila na noční stolek šálek bílé kávy. Honem, vypijte to, rychle, madam. Denis na nás čeká před domem. Jedeme na Topolku, musím tam cosi zařídit. Žán měla dojem, že omdlí při pomyšlení, že znovu uvidí svůj drahý zámek. Když přijeli do Étouanu, nedokázala Žán skrýt velké dojetí. U Couillardových vypřáhli kočárek a zatímco Rosalie a její syn šli po svých záležitostech, statkáři nabídli Žán, aby se podívala do zámku. Majitelé tu nebyli a dali jim klíče. Šla tam sama. Skoro vyběhla po schodech do svého pokoje. Ani ho nepoznala. Když ovšem otevřela okno, hluboce jí to zasáhlo. Milovala ten výhled. Háje, jilmy, vřesoviště a moře poseté hnědými plachtami, které v dálce vyhlížely nehybně. Začala se procházet po velkém prázdném obydlí. Dívala se na stěny, na skvrny, které jí připadaly tak známé. Poznávala téměř neznatelné stopy na čalounech, tapetách a závěsech, které nevyměnily. Znovu si prohlížela bizarní figury a výjevy, které fantazie často přičítá vzorům na látkách, na mramoru, na stínech stropů, jež poznamenal zub času. Kráčela tiše, úplně sama v tom obrovitém mlčenlivém zámku, jako by chodila po hřbitově. Celý její život zůstal tady. Pohled jí náhodou padl na futro, o něž se opírala, a uviděla rýpance. Kuřátkovo měřítko. Značky šplhaly pod nátěrem v nestejných mezerách a číslice vyryté kapesním nožíkem označovaly věk, měsíc a to, jak moc její synek vyrostl. Zdálo se jí, že tu znovu před ní stojí ten někdejší chlapeček s blondětými vlásky a lepí čílko na stěnu, aby mohli změřit, jak je vysoký. V záchvatu lásky začala freneticky líbat futro dveří. Zvenku ji však někdo volal. Byl to Rosalín hlas. Madame! Madame Žán, čekají vás na oběd. Vyšla ven. Byla úplně mimo. Nechápala nic z toho, co jí říkali. Jedla, co jí naservírovali. Poslouchala, co povídají a nevěděla, oč jde. Určitě se statkáři rozmlouvala. Ptali se jí na zdraví. Nechala se líbat. Sama políbila tváře, které se jí nabízely. Nakonec nastoupila do vozu. Když jí stromy zakryly výhled na zámek, jako by jí v hrudi něco puklo. Cítila celou duší, že právě dala svému domu navždycky s Bohem.

Vrátili se do Batvilu. V okamžiku, kdy chtěla vstoupit do svého nového domova, si všimla čehosi bílého pod dveřmi. Byl to dopis, který jí tam v její nepřítomnosti vsunul listonoš. Okamžitě poznala, že je od Póla, a chvějíc se úzkostí ho otevřela. Stálo v něm: Má drahá mama, nenapsal jsem ti dříve, protože jsem nechtěl, aby se zbytečně jela do Paříže. To já musím co nejdřív přijet za tebou. Momentálně prožívám strašlivé chvíle a mám velké starosti. Moje žena porodila před 3 dny holčičku a umírá. Nemám ani sů. Nevím, co si počít s dítětem, které zatím krmí domovnice z lahve, ale mám strach, že o ně přijdu. Nemohla by ses o holčičku postarat? Vůbec netuším, co mám dělat. Nemám peníze, abych mohl najmout kojnou. Odpověz prosím obratem. Tvůj milující syn Paul. Jean dopadla na židli. Skoro neměla sílu, aby zavolala Rosalie. Když služka přišla, znovu dopis přečetli spolu a nadlouho se odmlčeli. Rosalie konečně promluvila. Pojedu pro tu malou sama, madam. Nemůžeme ji tam takhle nechat. Chvilku nemluvili a potom služka pokračovala. Vezměte si klobouk, madam. Půjdeme do Goderville k notáři. Jestli ta ženská umírá, musí si kvůli tomu dítěti pan Paul vzít. Pro budoucnost. Notář dal služce podrobné pokyny a ona si je nechala několikrát zopakovat. Když si byla jistá, že se nesplete, prohlásila: Ničeho se nebojte, teď se toho chopím já. A téže noci odjela do Paříže.

Žán strávila 2 dny ve zmatku. Nedokázala se vůbec na nic soustředit, o ničem uvažovat. 3. rána dostala od Rozalí krátký vzkaz, kde jí služka oznamovala, že se vrátí domů večerním vlakem. Ke 3. hodině nechala Žán zapřáhnout kočárek jednoho souseda, který ji odvezl na nádraží. Stála na nástupišti a oči upírala na ubíhající rovné koleje. Náhle v dálce spozorovala bílou skvrnu. Byl to kouř, potom dole černý bod, který se zvětšoval a velkou rychlostí se blížil. Mohutná lokomotiva zpomalila jízdu, s hukotem projela kolem Žán, která dychtivě sledovala dveře vagónu. Konečně spatřila Rozalí, která nesla v náručí cosi jako balík prádla. Chtěla jít k ní, ale bála se, že upadne, nohy měla jako z hadrů. Služka ji zahlédla, došla k ní se svým obvyklým klidným výrazem a řekla: Dobrý den, madam. Tak jsem tady. A nebylo to jednoduchý. Žán vykoktala: Co pak? Rozalí na to: No, dneska v noci umřela. Stačili uzavřít sňatek a tady je ta malá. A ukázala dítě, které nebylo v prádle vůbec vidět. Žán automaticky vzala holčičku do náruče, vyšli z nádraží a nastoupili do kočárku. Rozalí pokračovala. Pan Paul přijede po pohřbu. Myslím, že to bude zítra v tuhle hodinu. Žán se dívala před sebe do vzduchu, na oblohu, kterou jako světlice prořezávala do oblouku se klenoucí dráha letu vlaštovek. A v tom jí proniklo skrze šaty teplo. Zaplavilo jí nohy, proniklo do masa. To teplo vycházelo z bytůstky, která jí spala na kolenou. Tu ji zalila nekonečná něha. Prudce odkryla dítěti obličej a poprvé uviděla synovu dceru. A když to křehké stvořeníčko otevřelo modré oči a pohnulo pusinkou, začala je Žán zuřivě líbat. Zvedla holčičku v náručí k ústům a zasypávala ji polibky. Spokojená a dobrácky nabručená Rozalí ji však zarazila. Ale no tak, madame Žán, nechte toho, nebo ještě začne plakat. Potom dodala, jako by odpovídala na svoji vlastní myšlenku: Víte, madam, život není nikdy tak dobrý ani tak špatný, jak si myslíme.

Guy de Maupassant, Jeden život. Osmou částí se uzavřela četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovala Dana Černá, hudební spolupráce Ondřej Gášek, režii měl Lukáš Hlavica. A už zítra večer vám, přátelé, nabídneme premiérovou četbu na pokračování, a to z knihy Aleny Mornštajnové Čas voz. Poslouchejte zítra večer ve 22 hodin.

0: Vědky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři? I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikrofórum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Na životních křižovatkách se ocitáme častěji, než si uvědomujeme. Někdy máme na rozhodnutí dlouhé měsíce, jindy jen několik vteřin. A teprve čas prokáže, zda jsme se vydali správným směrem. Důležité je, aby součet našich rozhodnutí prospíval nejenom nám, ale i těm, kteří nás obklopují. Jedno takové zásadní rozhodnutí udělal i můj dnešní host, když se přihlásil do jedné z nejsledovanějších mezinárodních hudebních soutěží. Co mu tato volba přinesla a jaké další cesty otevřela, i na to se budu ptát skladatele, herce a zpěváka Daniela Žižky. Vítej na dvojce.
1: Děkuji moc za pozvání, rád jsem tady, díky.
0: Dane, jak snadno se rozhoduješ o důležitých věcech? Je to pro tebe jednoduchý proces, anebo váháš?
1: Záleží právě, kolik na to mám času. Ale mám pocit, že je takový ty jakoby nejdůležitější věci. Já mám pocit, že jsem ten člověk, co... myslím, že mi docela dobře jde sledovat svoji intuici. Takže takový ty, jo. Takže takový ty jako taková ta dlouhodobá cesta, mám pocit, že takový ty milníky, jako že o nich dlouho přemýšlím a dlouho je chci udělat a pak je udělám a pak to tam jako jde dobře. Takže mám pocit, že když jako dobře té intuici naslouchám, tak to rozhodování jde docela dobře, ale pak je těžký, když třeba člověk má těch hlasů víc a něco je jako třeba nějaká obava, něco je intuice, něco je nějaký prostě strach, něco je jenom nějaký chtíč, co by člověk si představoval. A když je na to málo času, tak možná to je vždycky to náročný, že jako člověk neví, co k němu zrovna promlouvá, ale jinak jako dlouhodobě si myslím, že mi to docela jde.
0: Myslím, že v případě takové nejistoty je výhodné to konzultovat s někým blízkým, komu důvěřuješ, koho máš rád, máš množinu těch lidí, se kterými můžeš opravdu probrat úplně cokoliv, včetně takových zásadních rozhodnutí.
1: Já musím teda říct, že já jsem většinou člověk, co si jako spoustu věcí řeší tak jako sám, a pak třeba až když dojdu k nějakému takovému jako prvnímu závěru, tak to rád s někým zkonzultuju.
0: Asi ten typ, který reviduje ta rozhodnutí a váhá, jestli udělal dobře,
1: ano.
0: Anebo když se jednou rozhodneš, tak pak už jedeš hlava nehlava.
1: Jakdy, no těžko to říct takhle plošně, ale určitě ve spoustě situacích pochybuji, jestli je to správně nebo špatně, ale jednou mi někdo řekl, že vlastně... člověk nad tím někdy přehnaně jako přemýšlí, jestli jako, že to je ta správná nebo špatná volba, ona je to prostě nějaká asi volba, prostě člověk s ní pak musí nějak jako žít, ale často právě se zachytávám v tom, že jako buď je to jako bílá nebo černá.
0: Někdy je lepší to prostě jenom udělat.
1: Přesně.
0: Ty se přihlásil na Eurovizi, pojďme si připomenout právě ty 3 minuty, které tě letos zavedly až na vídeňské pódium. V nočním mikrofóru Dan Žižka a jeho píseň Crossroads.

0: takhle vysokých tónů je schopen můj dnešní host Daniel Žižka a Crossroads, teda píseň, se kterou jsi byl na Eurovizi, tam si skončil 16. Mm-hmm. Ty jsi sám zmínil, že jsi nemířil na soutěž s nějakými velkými soutěžními ambicemi, což ti teda tvůj tým trošku vyčítal, protože ti chtěli soutěžit víc než ten jejich hlavní kůň. Nicméně i ten konkrétní výsledek je, myslím, velkým úspěchem. Vnímáš to jako větší úspěch, to samotné umístění, anebo účast a zkušenost, které si tím nabil, to účastí?
1: To B, určitě. Tak za prvý, určitě jako jsem strašně rád za to, že jsme měli možnost postupit do toho finále, že jsem tím mohl projít jakoby pak celým jako ještě jednou, takže to bylo, to pro mě byl úžasný úspěch, ale teďka zpětně je pro mě největší, jako největší cenu má to, že jsem tou zkušeností prošel. A ten největší úspěch pro mě je, že jsem jako zvládnul zůstat sám sebou, jako zvládnul jsem ubránit ten jako svůj produkt, který jsem vytvořil, tak aby zůstal, ano, aby to zůstalo já, aby se z toho nestalo něco, co se bude hodit, aby to dopadlo takhle nebo takhle.
0: A byl na to nějaký tlak, aby se to proměnilo a bylo to víc třeba prodejné trochu?
1: Já jako musím říct, že jsem měl fakt obrovský štěstí na ty lidi, co byli okolo mě. Samozřejmě jejich práce je, aby se tý národní účasti, aby se prostě tomu dařilo, aby ten výsledek dopad co nejlíp, aby to bylo co nejkvalitnější. Takže myslím si, že určitě člověk musí mít nějakou jasnou představu, nějaký jasný hranice a musí být jako otevřený a transparentně říkat, hele, tohle už ne, tohle nejsem já, tohle se mi líbí, tohle nejsem si jistý, pojďme to zkusit, uvidím, jak se ohledně toho budu cítit. Takže myslím si, že je to potřeba ubránit, ale myslím, že to je jako přirozená situace, která nastane. Neřekl bych, že se mě někdo snažil jako tlačit do něčeho, co nejsem, ale prostě ty lidi, ten tým přirozeně napadají různé věci, které jim to evokuje. A samozřejmě ne vždycky je to po srsti toho umělce, takže no, to jsem se tím, to mi to hodně dalo, tím jsem se hodně naučil.
0: V čem je Daniel Žižka před Eurovision jiný než dneska?
1: To je hrozně dobrá otázka. Upřímně jsem si myslel, že jako přijedu z té soutěže, a já jsem byl takový hodně trémista, nebo možná pořád jsem, hodně jsem nad čím přemýšlel, všeho jsem se hodně bál, měl jsem obavy, strach, ježiš, katastrofický scénáře, co když tohle a tohle. A myslel jsem, že jako to proběhne a budu o to očištěný. A už budu jako znovu zrozený. A ono je to tak nějak jako všechno podobný. Ale člověk má tady tu jako velkou zkušenost a už má takový ten kámen, že si řekne, tak už tady ten jeden jako extrém jsem zvládnul, tak mám jako víc důkazů, že to zvládnu znova. Takže je to určitě jednodušší a mám pocit, že mi to určitě už jenom ta zkušenost mi dala větší takovou jako jistotu sama v sebe, ale je to pořád prostě, ten hlas tam pořád jako vždycky bude, takže se ho tak učím spíš přijímat, než proti němu bojovat.
0: Skočíme k té písni, ke Crossroads. Mm-hmm. Tu si dokončil na dobrovolnickém pobytu v Japonsku.
1: No, Houstu. To je pravda.
0: Musím tě představ mě, ale i našim posluchačům, jak vypadá, když Dan Žižka odejde do Japonska na dobrovolnický pobyt do hostlu. Co vám, se tam odehrává?
1: To vám moc rád řeknu. Takže já jsem přijel do Kyoto a tam jsem pracoval v hostelu a prostě umýval jsem tam koupelny, záchody, stal jsem postele, ale bylo to úplně super, protože jsem tam za to mohl zadarmo bydlet měsíc nebo 5 týdnů. A bylo to vlastně 3 hodiny denně a pak jsem mohl cestovat a já hrozně rád cestuju sám, i když vlastně vždycky těch prvních pár dní je pro mě úplně příšerných, protože vždycky tam někam letím a říkám, co jsem to zase udělal, já jsem úplně blázen, jsem to prostě zbláznil, nikam nechci, chci zůstat doma. Ale pak, jak člověk si nějak na to zvykne, tak je to hrozně osvobozující a mám to rád. A proč jezdím dobrovolničit je, protože za prvé to je levnější a za druhý já rád poznávám nový lidi a takhle nemusím vlastně jako přemýšlet, kde se půjdu s někým představit, potkat někoho. Tady mě to vlastně chrsne do nějaký komunity lidí, kteří cestují po světě a to bývají ty úplně nejlepší lidi, co jsem potkala. Je to hrozně jako inspirativní, takže Takže takhle to vypadá, no, když jedu dobrovolničit.
0: Inspirativní to setkávání bylo inspirativní i pro tvé skládání. Ty jsi Crossroads vlastně skládal poměrně dlouho. Nutno jo. připomenout, že jsi krom toho, že jsi interpret té písně, tak jsi taky její autor. Bylo tam něco v tom Japonsku, co teda tě inspirovalo natolik, že docvakly ty věci, že jsi dopsal tu píseň do finální podoby?
1: Jo, jo. Já si myslím, že možná nemůžu asi říct, jak moc to bylo tím prostředím, ve kterým jsem byl. Samozřejmě byl jsem furt v krásné přírodě, protože okolo toho Kyoto jsou samý jako ty chrámy a nádherný stromy. Ty japonský stromy jsou úplně, to má nějakou jinou DNA, jako než prostě to, co člověk zná. Takže je vlastně, spíš si myslím, že to bylo pro ten mozek hrozně zdravý, protože byl vržený do úplně jiného prostředí mezi jiný lidi. Člověk mluví pořád v té angličtině a je tak jako v jiném prostředí a to mě vždycky inspiruje. A měl jsem hlavně tam čas a klid a někdy jsem fakt jako měl úplně hrozně moc volna. Takže jsem měl čas ten text, na kterým jsem už dlouho přemýšlel a dlouho jsem ho přetvářel, tak jsem měl fakt časy si vždycky jako poodstoupit od něj a pak si k němu zase sednout a zase poodstoupit a sednout. A měl jsem do toho krásnou přírodu, krásný výhledy, spoustu interakcí za ten den, takže to tak přirozeně podle mě stimulovalo ten mozek k té inspiraci.
0: V jednu chvíli si musíš říct, tak teď už je ten text hotový, už do něj nebudu sahat.
1: Jo.
0: Co je ten rozhodující moment? Je to někdo ti to řekne ze tvých kolegů, spolupracovníků, Dane, teď je to perfektní, nebo si musí Dan Žižka říct, tak a už stačilo a už té práce na tom bylo dost?
1: Asi Dan Žižka si musí říct, že to stačilo. Je to zajímavá otázka, já si myslím, že pořád má člověk, já to hodně dělám na vrstvě, něco načrtnu, pak se vracím, přepíšu a pořád, dokud mi tam něco vadí, tak to budu měnit většinou. Musím říct, že naštěstí jsem ten člověk, co mu tam jako v jednu chvíli to jako přestane vadit, takže už nemám potřebu se v tom rýpat, ale vždycky mám pocit, že ještě jsem něco špatně, ještě tohle mi vadí, ještě tohle mi přijde takový divný. Takže dokud tam mám tady ty momenty, tak je ještě vyzobávám a předělávám a pak až to zmizí, tak je to hotový.
0: Spolupodíleli se na té skladbě Wilde Bereš a Petr Cemper. Uh-huh. Jak vášnivý tvůrčí dialog probíhal s těmito dvěma pány, taky výraznými osobnostmi?
1: Ano, ano, určitě. Tak já jsem tu písničku nějak napsal, byla v nějaký takový jako formě, měla prostě melody, text a věděl jsem, že Wilde Bereš dělá úžasný takový jako cinematický produkce a úplně jsem si říkal, tyjo, já potřebuju ten jeho zvuk do toho. Takže jsme společně tu produkci vytvářeli, ještě jsme poupravili nějaký věci, aby to fakt mělo jakoby pořádnou tu dramaturgii, tak jak jsme to slyšeli. Myslím, že je vždycky cenný, když do toho vstoupí někdo další.
0: Umíš naslouchat?
1: Jo. Když na toho člověka slyším, tak jo. A takže tam ten dialog probíhal super a pak vlastně a Petr Cemper, což je můj jako dlouholetý kamarád a spolupracovník, se kterým dělám spoustu věcí už pár let, tak ten vlastně, tomu jsem mu to přines už jako rozvrstvený a on měl za úkol to smíchat, dát tomu takovou tu prostorovost a tu krásnou šířku a ten zvuk, který jsme chtěli. Takže tady to všecko tak zapadlo a bez každého tady z těch lidí by ta písnička vůbec nemohla mít takovej dopad, jako má.
0: Má ovšem taky jistou metráž ta píseň a Eurovize ano. požaduje, aby byla do 3 minut.
1: Je to tak.
0: Vnímal jsi to jako nějaký limit, který tě rozčiloval a říkal jsi, tak tohle z toho musím vyhodit, tohle bych tam měl rád. A nebo si řekne, tak jsou to zkrátka hranice a já se do nich vejdu a může to být něco, co je vlastně inspirativní. Pojďme do těch 3 minut nacpat všechno, co nás napadlo.
1: Ano, nejdřív to bylo jako frustrující, protože většinou já to mívám tak ty 3 a 3/4 minuty většinou mi vyhovujou. A takže nejdřív to bylo frustrující, protože jsem říkal, jo, tak to nějak tak bude a vždycky to bylo prostě víc. Ale přesně jak říkáš, pak se to přetvořilo v to, že já jsem fakt musel vzít jenom ty nápady, které fakt jako obstály ten čas a fakt jako si jako zasloužili, že se tam vejdou. Takže ve finále to omezení fakt byla jako inspirace. Já jsem vlastně rád, že jsem to měl. že ta limitace přinesla tomu něco jiného, ale zpočátku jako jsem za to nebyl rád.
0: Říkal nějaký architekt, že omezení vytváří styl. Takže vlastně i to se může
1: to
0: stát
1: je hezky řečený,
0: něco takového.
1: Hezky
0: a druhá věc, která je samozřejmě typická pro jakékoliv soutěžní klání, že trošku člověk musí přemýšlet o tom, co na tom klání uspěje.
1: Ano.
0: A musí balancovat mezi tím, co by on sám chtěl a co ví, že by mohlo mít sukces právě v tom mixu toho, co se tam předvádí. Jak moc jste vlastně harmonizovali tohleto, ty dva parametry? Mm-hmm.
1: To je hrozně dobrá otázka. Já mám pocit, že tím, že vlastně byla vybraná ta skladba Crossroads, tak už jako mi to dalo takový jako monopol, že jako no tak to vybrali, tak asi jako když půjdeme po tom, co chce ta písnička, tak to bude asi jako nejlepší. A říkám, viděl jsem tam spoustu jako těch delegací a těch týmů, jak pracujou. Jsou to fakt zapálený lidi, často ty země fakt tím žijou, fakt jako chtějí vyhrát ty lidi tam, i ty umělci tam jako přijdou s tím, že jako chci to získat. Takže já si fakt vážím toho, že jsem měl ten tým, který fakt vycházel ze mě a když jsem řekl, hele ne, tady to ne, tak řekli, OK, hlavně ať to s tebou rezonuje. Celý to režíroval Rui Okamura, který dělal jak ten klip, tak ten staging, celou tu jako vizi, takže to bylo skvělý, že jsem s někým mohl všecko jako konzultovat a měli jsme neustálý dialog tam a zpátky a ten pak dohlížel, aby to, co my si říkáme, jako všechno bylo vlastně v tom zandaný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, dneska si povídám s milým hostem, s Danielem Žižkou, zpěvákem, skladatelem, také hercem. K tomu hraní se vrátíme později, nyní ještě stále. Jsme ještě nevypotřebovali zcela to téma Eurovize a tvé účasti na ní a krásné písně Crossroads, kterou jsme si poslechli po prvním vstupu tady v nočním mikroforu. My jsme mluvili o tom, jak vlastně vznikala píseň, ale celá ta účast na soutěži měla také nějakou jevištní podobu. No a ta se taky musela intenzivně pilovat. Dostal prý nějaké výtvarné koncepty a vybral si ten úplně nejobtížněji realizovatelný, totiž ty zrcadla.
3: Ano.
2: Je v tom přítomná nějaká tvoje tvrdohlavost, nebo jsi říkal, že tohle je právě to nejlepší řešení pro tu píseň?
3: No, věděl jsem, že to je to nejlepší řešení pro tu píseň, což mohlo vypadat jako moje tvrdohlavost. A je to tak, vlastně ono to nejdřív bylo úplně jenom 7 konceptů od 7 režisérů a vlastně já jsem, ta prvotní volba bylo spíš, že jsem se rozhodl pro toho člověka, pro tu estetiku, jak to vidí, pro Rue Okamuru, který to pak celý režíroval a pak na základě toho jako našeho dialogu vznikl jeho nápad, že bychom, protože jsme hledali, jak jako stvárnit nějakou, jako nějak hodně cest nebo možností různých jako realit a pak on zmínil, že bychom mohli použít nějaký jako odrazy a já říkám, ježiš, to je super, jako to by bylo úplně skvělý. Takže pak on na základě tohle jako vytvořil tu koncepci s těma zrcadlama, která se samozřejmě vyvíjela, bylo spoustu jako různých těch. No a jako byly předtím jako obavy samozřejmě, protože tam zrcadlo člověk trošku po pošoupnou milimetra už odráží něco jiného. Nevěděli jsme, jak se to bude převážet, aby to bylo jako odolné, aby se mu nic nestalo, aby jsme nepotřebovali náhradní, aby se to uplatilo.
2: Čili vymyslel jsi velmi komplikované
3: řešení. Neudělal jsem jim to lehký, ale jsem rád, že se to povedlo, jak se to povedlo.
2: Nepochybně se to vyplatilo, protože minimálně na televizních obrazovkách to vypadalo opravdu nádherně. Taky mě nedošla jedna věc, že ta show je dělaná hlavně pro televizní obrazovky a kamery, že vlastně ti diváci, kteří byli v hale, neviděli ten krásný klip, který jsme viděli my v televizi, že ti spatřili asi ty tanečníky, kteří posouvali ty zrcadla a neměli takový zážitek jako televizní divák.
3: Je to přesně tak. Viděl jsem nějaký video na Instagramu, kde někdo jako točil tu část, kde je vidět jenom ten jako tubus těch druhých stran těch zrcadel a napsali tam jako vážně jsem za tohle zaplatil prostě 500 euro. Takže pro ty diváky v té hale to nebyl takovej zážitek, ale my jsme věděli od začátku, že budeme mířit hlavně, že budeme přemýšlet víc jako klipově nad tím výstupem.
2: A zřejmě se to vyplatilo, tento způsob přemýšlení.
3: Snad jo.
2: Protože pochopitelně absolutní většina diváků to sleduje v televizních přijímačích, takže pro ně zejména se to dělá. I pro ně si musel promýšlet nějakou vizuální podobu nejenom toho klipu, toho vystoupení, ale i sebe samotného. Měl si na sobě oblečení od Honzy Černého, což je skvělý český mladý návrhář. Byla to taky jednoznačná volba, že si vezmeš věci od Honzy, nebo to byla součást nějaké širší debaty, co mít na sobě?
3: To musím jako přisoudit tady ty zásluhy tomu týmu, který mě prostě jenom jako nacejtil a propojil mě s těma správnýma lidma, ať už to byl Honza Černý, který vlastně je designér toho oblečení, tak i hlavně Míra Romaniv, který vlastně to všechno skládal dohromady, ty jeho kousky a styloval to. Takže jako já jsem tady tím jako projektem vlastně jako tak vstupoval do světa nějaký jako módy a že vlastně jako to, jak se oblékám, taky bude komunikovat nějakou zprávu s těma lidma. Takže musím říct, že mě prostě poslali k těm správným lidem, který mě dobře nacítili a vybrali jsme něco, v čem jsem se cítil dobře a tak to bylo, no.
2: A zaskočilo tě vlastně, jak zásadně důležitý je kostým, protože ty máš za sebou studia muzikálového herectví. Mm-hmm. Dobře víme, že v divadle je kostým jednou ze zásadních položek, jak člověk či potažmo ta postava, kterou hraje, jak působí. Myslel jsi, že u toho zpívání to není zas tak důležité a tohle tě přesvědčilo, že je to zásadní?
3: Já jsem nad tím nějak tak jakoby nepřemýšlel tak moc, jak člověk najednou je sám za sebe a má pocit, že jako nepotřebuje vstoupit do nějakého jako archetypu a najednou to oblečení nemusí být nějakým jako symbolem, tak jako jsem tak možná mi jako nedocházelo, že to se musí stát, i když chci být umělec a zpěvák, že to musí mít nějakou jasnou koncepci, se kterou si to ti lidi spojí. Takže nějak jsem nad tím asi jako nepřemýšlel. Samozřejmě, když jsem měl koncert nebo jsem natáčel klip ještě před Eurovizí, tak jako samozřejmě přemýšlel jsem, co si oblíknu, aby to bylo jako pěkný, aby to sedělo té náladě, ale tady to mě určitě jako obohatilo v tom, co to všechno znamená.
2: Když jsem viděl to finále, nebo semifinále, teď si nejsem jistý, jednu z těch účastí tvých, tak jsem si říkal, ten kluk je boss, teď se tam nastydne v té hale, bude zima.
3: A já jsem se taky bál, protože já jsem zebatej, dneska mám na sobě dvoje ponožky, už je pozdě. Já jako, to je moje velká, to byl taky můj velký strach, že se nastydnu při těch zkouškách, ale ta podlaha byly jako, to byly jako display, takže to byly letky a ono to bylo takový jako...
2: Takže hřáli.
3: No, jako bylo takový jako...
2: Nebyly studené.
3: Nebyly studený, jo, bylo to takový jako, že příjemně vlažný to bylo. Neměl jsem vůbec pocit, že by jsem jako došlapával na něco, co je chladnější než moje tělová teplota.
2: Říkal jsem si, jestli ta průprava herecká z Ježkovy konzervatoře taky vedla k tomu, že spečlivě volil gesta, protože ta choreografie vlastně, kterou si tam měl, byla poměrně minimalistická, ale měla takové pár takových výrazných, jasných gest. Bylo tohle taky něco, co jste důkladně promýšleli, co potřebuje specifickou a precizní přípravu?
3: Jo, o koordinace pohybu se jsem spolupracoval s Františkem Čechem, s kterým jsme vlastně, my jsme byli na těch zkušebná v České televizi a pracovali jsme, v jakém pohybu mě bude dobře, jak je bude fungovat dobře s těma odrazama. Takže to bylo hodně tak jako hledání, zkoušení, co bude pro tu kameru vypadat hezky a co nebude vypadat nějak jako strojeně. Takže byl to určitě taky proces, no, na kterým se strávilo spoustu času.
2: Ty jsi sám zmínil, že Eurovize je v mnoha zemích mimořádně populární. Vysílá se do všech těch účastnických zemí a nejenom do nich, čili mediální pokrytí má mimořádně velké. Předpokládám, že i počet novinářů tam ve Vídni byl velký. Jak intenzivní náraz do té velké mediální zdi to pro tebe byl?
3: Z nuly na sto, no. Nedokážu to, jako prostě bylo to šílený, najednou člověk neví, co se jako má říkat, nemá říkat, bál jsem se, aby jsem neřekl třeba něco nevhodného, jak se chovat, jako aby jsem zároveň byl pořád takový jako uvolněn. Nějak jsem začal přemýšlet o své existenci zprvu, ale pak
2: jaký trénink to... byl mediální, nebo to jste
3: nestihli? Nebyl, ale to prostě, jak se to děje jako pořád, tak mám pocit, že si člověk zvykne a už vlastně nemá energii na tím moc přemýšlet, takže to mi pomohlo, že to se to dělalo pořád, takže už jsem prostě jenom mluvil to, co mě napadlo.
2: Když zmíníme nebo naťukneme trochu atmosféru té soutěže samotné, z hlediska nějaké interakce s dalšími týmy, jsou zapouzdřené a soustředěně pracují na tom svém vystoupení, anebo jste měli čas se někde potkat a řekněme, je tam trošku uvolněnější atmosféra, podobná nějakému hudebnímu festivalu, že jste třeba někde posedili, popovídali, vyměnili si zkušenosti, telefony, že třeba s někým si v něčem blíž, takže třeba spolu můžete přáteli nebo se potkávat.
3: Jo, je tam takovejhlech, mám tam pár lidí, se kterými jsem pořád v kontaktu, kterými jsou blízký, ale musím říct, že ono tam bylo pár takovýchhlech jako příležitostí. Některé ty země vytváří takový jako host parties, nebo nevím, jak se to tomu říká, že vlastně tam, že třeba vystoupí, dají tam svoji písničku a pozvou ty další delegace a je to prostě networking. Takže to se tam občas děje, takže je tam ta možnost, ale já jsem se snažil co nejvíc jako šetřit energii. Je to tak, ale jako i rád poznám nový lidi, ale spíš fakt jsem se bál, abych hlavně nenastydnul, aby jsem šetřil energii, aby jsem se zbytečně neunavil a prostě nestratil tu energii na něčem, co nebylo v tu chvíli podstatné.
2: Je tohle velká obava? Říkáš si, může to pro mě být v úvodní části kariéry nějaký vrchol a vlastně nastydnout, ztratit hlas, by byl děsný průšvih. Tak byla to černá můra třeba toho?
3: Jo, to bylo asi největší jako strach, co jsem měl. Protože hlavně ta písnička byla strašně těžká zaspívat. Já jsem tam měl naštěstí svého pana profesora Edwarda Kleslu, který mě učí teďka vlastně 8 let, se kterým prostě ten vytvořil spolu vytvořil se mnou ten můj hlas. Bez něho bych vůbec nemohl takovouhle písničku ani napsat, ani se pokusit jí zpívat. Takže bylo super, že jsem ho tam měl a mohli jsme vlastně tu hlasovou hygienu pořád tak jako aplikovat. Ale tady to byl velký strach, jakože když se něco stane s hlasem, tak jsem věděl, že tady na tu věc potřebuju jako 90% kapacity toho hlasu a jak to klesne po těch 90, tak je to problém.
2: To jsou věci, které můžeš ovlivnit ty, nicméně pak jsou další technické záležitosti. Na ty už nedosáhneš, ale to se taky stalo. Marfio zákony, co se může pokazit, to se zákonitě pokazí. Takže taková chybka jedna se vloudila. Bylo ti to hodně líto, anebo jsi to vnímal jako zkrátka věc, která se může přihodit a nemusela by mít jako na celkové vyznění tvoje nějaký zásadní vliv?
3: Já si myslím, že to zásadní vliv nemělo. Možná jsme získali pár hlasů sympatie. Myslím, že to bylo to, co to udělalo. Hlavně vlastně v tu chvíli, když jsem se dozvěděl, že se stala nějaká chyba, tak já jsem nevěděl, jak to vypadalo. Já jsem přišel z té stage, nic jsem nevěděl a najednou jsem viděl, že je něco špatně, všichni pobíhali, bavili se v tom zákulisí a bylo mi řečený, že měli jsme

0: Vlastně tady jsem tam přišel a říkám, dobrý, nemluv, prostě neunavuj si hlas, nic, prostě nejez ty oříšky, co jsou na stole. Měl jsem strašný hlad, už jsem se potřeboval něčeho najíst, ale věděl jsem, že prostě nemůžu jíst. Tak jsem se snažil jako bejt v koncentraci, kdyby náhodou teda jsme fakt jeli znova. Ale pak, když jsme se dověděli, že ne, tak už jsem si to užíval.
1: Říká o zkušenostech, které byly občas i obtížné, můj dnešní host Daniel Žižka.

0: for the first time since we change.
1: Noční mikroforum.
2: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
3: A tím hostem je autor a interpret písně, která rozněla Since We've Changed. Dane, to neznělo jako moc veselá píseň. Krásná, ale trochu teskná.
4: Je teskná, je taková nostalgická, ale vlastně pro mě je to taková jako vzpomínková píseň, že i na lidi, který třeba člověk dřív byl jako naštvaný, nebo si ty lidi něco udělali, nebo se nějak zranili, tak teďka vzpomíná s takovou jako nostalgií a vlastně s láskou. Takže pro mě je vlastně veselá.
3: Je čerstvě vydaná, teďka v červenci, vlastně nedávno o prázdninách, nicméně taky má poměrně dlouhou genezi. Vypadá to, že ty rád jako dlouhodobě pracuješ na těch písních, než je

0: prohlásíš za skutečně hotové, za úplný finish na té tvorbě.
1: Je to tak, je to tak. Většinou to bývá několik měsíců, někdy několik let. A někdy se třeba stane, že člověk jede, jsou takový songwriting campy, to je velmi jako zajímavá věc, kde se sjedou skladatelé a zpěváci a jdou něco vytvořit a mají na to den. Mm-hmm. A mám pár takových skladeb, který úplně zbožňu, chystám je vydat, jenom je musím ještě jakoby doprodukovat, ale takže někdy se to stane takhle extrémně rychle, ale většinou, když na tom dělám sám, tak to jsou měsíce.
0: U těch dlouhoběžících, kdyby si srovnal tu úvodní formu mm-hmm. a pak tu závěrečnou finální, jsou to pořád stejné písně nebo jsou to různé vesmíry?
1: Většinou myslím, že by tam jako ten posluchač jako viděl už to jádro, ale jo, jako je to pořád stejná píseň, ale zkrátka se tak jako ohobluje. Nejdřív je to ten takovej ten jako kámen, co člověk někde najde a pak už je takový vyleštěnější.
0: Tahle píseň bude součástí toho alba, které vlastně chystáš teďka. Ano. Pojďme trochu poodhalit oponu nad tím, jak to album bude vypadat a kdy teda bude definitivně venku. Prozraďme všechno, co můžeme.
1: Dobře, prozrazujeme. Takže je to vlastně moje debutový EPčko, bude tam 6 věcí a jmenuje se to Chaos. A je to, tady ta vlastně píseň, to je jedna z těch singlů, které už je venku, vychází 20. listopadu a je to zkrátka krátký album o právě překonávání nějakých jako pochyb nebo strachů, takový ty vnitřní hlasy, co v sobě všichni máme a musíme s nima nějak tak pořád bojovat nebo je přemlouvat, někdy jim na chvilku uvěříme a vlastně jsme z toho takový jakože přejetý, že teda a tak já jsem takový, já budu, mě to nikdy nepůjde, já vždycky tohle. A pak zase člověk teda uvěří, že to byl jenom nějaký jako nějaký jenom hlas, který mu uvěřil, byla to nějaká iluze. Takže o tomhle vlastně to EPčko je a celý to má jako takový leitmotiv jako počasí a jsou tam takový jako zvuky bouří a ta bouře je právě takovej ten jako ta metafora toho vnitřního jako hluku, který někdy musíme tak jenom
0: odfiltrovat,
1: ano, děkuju.
0: Doprovodí vydání desky nějaké živé vystoupení? Máš v plánu někde ty písně předvést živě, aby slyšeli posluchači, fanoušci, že i v tom pódiovém předvedení to zní stejně jako nahrávka?
1: Bude. My vlastně v lednu, koncem ledna, bychom chtěli započít v Praze takový menší akustický turné, který bude takový velmi jako ambientní, takže posluchače zvu do Prahy do Jazz Doku 24. ledna na první zastávku tady toho akustického turné, takže to bude, vydáme EPčko na konci listopadu, pak budou Vánoce, všichni si odpočineme a pak přijde.
0: Pak choďte na koncerty. To je za dlouho, ale vlastně už teďka v neděli tě můžou taky slyšet lidi ve Vuchsově 2,
1: ano.
0: Což je krásný prostor tady v Praze na Štvanici, co tam bude za událost. A vlastně to spojeno s Eurovizí opět trochu.
1: Je to spojeno s Eurovizí, protože loňský vítěz JJ byl natolik laskavý, že si mě vybral jako jeho jako openera, jako jeho předskokana, takže v tuhle neděli budeme mu předskakovat. Bude to taky zase jako akustický setup, bude to jenom já a klavír, budou tam nějaký písničky, které ještě nejsou vydaný, který ještě nikdo moc neslyšel, budou tam i písničky z tohohle EPčka a budou tam i pár coverů, nějaký jazzový standard, bude to takový mix a pak si užijeme všichni společně JJ.
0: Takže bude to nejenom eurovizní Daniel Žižka, ale vlastně v celé té šíři, čemu bude to Daniel se věneš, co rád děláš.
1: Přesně, v celé spektru.
0: Bude na tom albu i ta skladba 23-23?
1: Je to tak, to je vlastně úplně závěrečná skladba toho EPčka, který to tak jako uzavírá, to je takový moje číslo, který občas vydám hodně, pak pár měsíců vůbec nevydám, takže jsem o tom napsal píseň, že mě tak jako zvláštně provází.
0: Tak za 11 minut bude 23-23, takže no, vlastně se dočkáš toho čísla i tady u nás v rozhlase. S rozhlasem je píseň 23-23 také spojená, protože 24. dubna loňského roku měl v betlémské kapli ve tvé vlastní orchestrální aranži s naším symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
1: Ty ocením tady rešerši teda, to je hodně dobrý.
0: Jaké bylo orchestrovat to pro tak velkou kapelu? tu tvoji věc.
1: Krásný, krásný. Já paradoxně teď jsem v období, kdy orchestruju nebo kdy aranžuju Crossroads taky pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bylo to úžasný, zároveň já jsem ten rok studoval první rok skladbu, takže jsem o tom vůbec nic nevěděl, jak se aranžuje smicový kvartet, natož pro celý orchestr. Ale měl jsem skvělý vedení, samozřejmě těch prvních pár měsíců jsme dělali nějaký základy, abych pochopil ten princip, a pak jsem tak nějak jako stylem pokus omyl. Podle pravidel, kterým mi bylo řečeno, jsem aranžoval ty skladby. A jak říkám, bylo to díky tomu, že jsem měl skvělou zpětnou vazbu a skvělý vedení svých profesorů, hlavně Tomáše Sýkory, který je úžasný aranžér, takže ten mě toho spoustu naučil a strašně mě to bavilo. Je to úžasná jako disciplína a strašně si přeju se v tom ještě jako zlepšovat nadále.
0: My hodně mluvíme o hudbě v nočním mikrofonu dnešním, ale trochu jsme stáli zády vůči tvé herecké kariéře, která je tam taky přítomná. Lidé samozřejmě nejvíc budou znát tu filmovou a seriálovou tvorbu. V tuto chvíli na obrazovkách běží seriál Na tělo podle povídek Martiny Formanové v režii Honzy Hřebejka. Je to vlastně takový sraz po 30 letech, jestli se nemýlím.
1: Je to tak 30 let.
0: Co prosím tě, tobě jako mladému člověku na tom světě těch starých lidí připadá zajímavé.
1: No mně přijde, že to vlastně jako hrozně pěkně právě poukazuje tady na ty jako zaprvé na ty mezigenerační rozdíly a jsou tam krásný takový jako absurdní situace, který jako tato dnešní doba zase jako nově přináší. Takže mně to přišlo jako velmi zajímavý a myslím, že právě si v tom jako najdou všechny ty generace jako to svoje. To mi na tom přijde pěkný.
0: Ta tvoje figura tam má nějaký logopedický problém. Trošku, jo?
1: Ano, ona tak trochu jakoby to trochu zveličuje, předstírá, že má logopedický problém. Já hraju postavu Tomáše, což je student konzervatoře a je takovej jako zvědavej a nebojí se říkat životu ano.
0: To zní mnohoznačně.
1: A je tam taková jako mezigenerační jako aféra právě s logopedkou jeho mladšího bratra, kterou hraje Táňa Diková. Takže to bylo jako poprvé, co jsem měl možnost zahrát si něco takového a byla to jako skvělá zkušenost. No, bylo to děsivý samozřejmě, ale jsem strašně rád, že jsme s tím spolu takhle mohli projít.
0: Na jednom z dalších seriálů, na kterém jsme se dokonce spolu potkali, tam si hrál mého seriálového synka.
1: Ano.
0: My jsme zatajili ještě jednu tvoji dovednost, protože ten seriál se jmenoval Taneční. Mm-hmm. A já, když jsem přišel poprvé na filmovací plac, tak jsem viděl tanečníka, který skvěle hraje, a pak jsem zjistil, že to je herec a zpěvák, který skvěle tančí. To už si uměl před seriálem takhle výtečně tancovat, anebo se to učil kvůli tomu?
1: To jsem uměl už před seriálem, nebo. Děkuju za ty hezký slova. Já jsem vlastně dělal závodně latinskoamerický tance myslím, že to bylo 7 let, asi od 8 do 15 let, pak jsem nastoupil na konzervatoř, takže jsem už neměl na to čas a kapacitu, ale takže tomu jsem se hrozně věnoval a pak tady to, myslím si, že to mě velmi pomohlo tu roli získat, protože si řekli, dobrý, už ho to nemusíme učit, už tam jako něco, ještě tam něco zůstalo a pak jsme měli ještě skvělou choreografii a samozřejmě měli jsme tréninky, ještě jsme to pilovali a měli jsme skvělý vedení, ale už tam nějaká zkušenost tím byla, naštěstí, nechtěl bych se to učit úplně od základu, ale moje herecká kolegyně Anička Fučíková, ta teda taky se věnovala tanci předtím, ale nikdy ne tomuhle stylu a teda já jsem obdivoval, jak rychle to chytla, protože ta byla jako neskutečná. Často já jsem zapomínal tu choreografii a ona byla ta moje jako kotva.
0: Říká o seriálu Taneční, o své účasti v tomto seriálu můj dnešní host Daniel Žižka.

0: Stále jste s námi na dvojce, posloucháte noční mikroforum, ve kterém si povídám se skladatelem, zpěvákem a hercem Danem Žižkou. Daniel, my jsme dneska slyšeli dvě tvé písně. Obě dvě jsou v angličtině, čili zjevně jsi vybral jako jazyk pro zpěv angličtinu. Byla někdy čeština v úvaze, anebo to byla jasná volba pro tu melodičtější angličtinu?
1: Asi to byla vždycky jasná volba. Já už třeba v nějakých 11-12 letech jsem psal nějaký popěvky ve příšerný angličtině.
0: Dobře, ale měl jsi rád Anetu Langerovou, tak jsem si říkal,
1: to
0: že by se mohl jí inspirovat.
1: Ty, jak se tady to dozvěděl, kde jsi hledal? To úplně mě překvapuješ.
0: Tady v rozhlase všechno o všech víme.
1: No, já jsem miloval Anetu Langerovou, stále miluju. Je to tak, já myslím, že čeština je krásný jazyk a já spoustu věcí vlastně zpívám v češtině v rámci mýho jako studia zpěvu. Ale nějak pro tu svoji tvorbu jsem to vždycky takhle cítil, ani nevím proč, ale nevím, třeba se k tomu jednou dostanu, anebo hrozně by jsem rád psal třeba pro další zpěváky a zpěvačky věci v češtině, to by mě moc bavilo.
0: A už se podařilo třeba napsat pro někoho na míru, na zakázku, nějakou skladbu? Je to už něco, co máš za sebou?
1: Mám to za sebou, ale většinou to je pro třeba moje přátele, který to mají tu píseň a třeba i někde jako zahrajou, ale není to nikde jako veřejně vydaný nebo něco takového, takže už jsem si to párkrát zkusil a právě hrozně mě to baví. Je to úplně jiný úkol a člověk se musí tak jako nacítit a právě má nějakou tu limitaci, to omezení, o kterém jsme se bavili dneska. Takže to by mě hrozně bavilo ještě jako objevit.
0: Je to tak, že ta angličtina jako jazyky je pro tebe výhodnější z hlediska výrazu, který chceš na tom pódiu mít?
1: Těžko říct, já to asi ani nedokážu takhle přesně pojmenovat, jestli je to spojený s výrazem nějak. Já si myslím, že člověk může mít jako, těžko říct, rád bych na to odpověděl, ale vlastně nevím jak, zkrátka vždycky mi to bylo bližší, ale samozřejmě jako ta angličtina je jako zpěvnější, projde tam víc věcí, je taková jako elastičtější, v té češtině člověk jako musí zpívat tak jako pregnantnějc, tak jako čistějc, proto se i na tom dobře jako učí technika zpěvu, ale ta angličtina jakoby pustí víc do stran, tak bych to asi řekl.
0: Ty jsi zmínil pana profesora Klezlu jako ano. Zásadní pilíř toho, kam se zpěvecky dostal. Co jsou vlastně, kdybys měl abstrahovat nějaké ty nejzásadnější rady nebo ta posunutí, co ti on poskytl právě proto, abys došel až tam, kde jsi teď?
1: Tak je to vnímání estetiky toho tónu, že jako honba za krásou toho tónu a vlastně on do mě tak jako vštěpil nejenom, jak by ten tón měl znít, ale i to, jak tu hudbu vnímám, jak i to, jak dneska píšu, tak vlastně jako je taky tím ovlivněný, jak tu hudebnost jako vnímám, jak vnímám tu melodickou linku, ale je to velmi složitá otázka, jako prostě je to každodenní práce, on mi dával strašně moc času i jako nad rámec studia a tak jako krůček po krůčku jsme se dostávali dál a dál. I on mi jednou řekl, že to třeba tak úplně jako nevypadalo na začátku mýho studia, že si říkal, jo, ten má potenciál, s tím by mě bavilo jako pracovat, ale že sám by jako nečekal, že budeme schopni dojít tam, kam jsme prozatím jako teďka došli. Takže je těžko se to na to dává nějaký špendlík, je to prostě postupná práce, no.
0: Patří mezi ty pozitivní kroky i takové drobné zákeřnosti, jako že ti třeba během přípravy na Eurovizi pozve do zkušebny množinu spolužaček nebo studentek, aby tě právě, jak říkám, tužil v tom smyslu, že tu pozornost musíš být schopen vždycky zvládnout z jakýchkoliv okolností.
1: Je to tak, i tady to k tomu patří a jsem rád, že mě tady těm nečekaným, nekomfortním situacím vystavoval.
0: Je tohle něco, co ta škola taky právě učí? Jistou míru odolnosti a přípravu vlastně na to praktické vystupování, protože jedna věc je mít techniku, zvládat, jak si dobře interpretovat ty písně, ale úplně jiný sport, mám pocit, je stoupnout si na to jeviště před plný sál, ať už je jakkoliv plný, a perfektně to předvést. Je i tohle to v osnovách? Zvládají i tohle pedagogové?
1: Je to tak, my tam vlastně máme takový jako semináře a tam tam musím říct, že třeba jako je to něčím ještě náročnější, než zpívat jako lidem v terénu někde na koncertě, protože člověk má pocit, že jde zpívat na ten seminář, kde všichni studují zpěv nebo muzikálový divadlo. Jsou tam učitelé a má pocit, že jde teďka zpívat někomu, kde tomu všichni jako rozumějí a mají na to nějaký názor. Takže tam podle mě to v člověku určitě tu jako odolnost nějak jako vybuřuje.
0: My o tobě mluvíme jako o studentovi v rámci školy, nicméně ty jsi též pedagogem už.
1: Ano, je to
0: jak
1: tak.
0: Se to přihodilo a jaké z toho máš potěšení předávat své zkušenosti dál?
1: Přihodilo se to vlastně tak, že já jsem svého pana profesora zval na hodiny svých studentů, protože jsem třeba připravoval lidi od 4. ročníku třeba na přijímačky do prváků. Hrozně mě to bavilo, tak jsem to takhle začal dělat pravidelně, pak jsem si bral nějaký soukromý studenty. No a samozřejmě zajímala mě ta zpětná vazba od těch lidí, od kterých já se učím, kterým já věřím. No a jak můj pan profesor, tak pár dalších pedagogů se chodili dívat na ty moje hodiny a pak vlastně hned po skončení toho mýho studia po těch 6 letech přišla ta nabídka, jestli teda si nechci vzít malý úvazek u nás na konzervatoři, což já jsem za to byl strašně rád a vzal jsem si jednu studentku, kterou jsem právě i připravoval ten rok na ty přijímačky, takže jsme mohli navázat na tu práci. A teďka mám vlastně 3 studentky, které jsou všechny hrozně talentované, mají tah na branku, chtějí to dělat a mě to hrozně obohacuje. Já se nad tím učím zpívat, já se tím hrozně zlepšuju a je to zkrátka obohacující a vrací mi to spoustu energie.
0: Takže je to jedna z cest do budoucnosti, nejenom ta interpretační umělecká, ale taky předávat zkušenosti.
1: Myslím si, že jo. Baví mě to.
0: Ne, já ti přeju, aby tě to bavilo neustále.
1: Děkuju.
0: Nejenom teda učit studenty, ale také samozřejmě skládat a zpívat své písně. Díky za to, že jsi přijal mé pozvání do dnešního nočního mikrofora. My jsme pozvali naše posluchače také na koncert, který bude v neděli a následně pak na listopadové vydání tvé desky a to malé koncertní turné. Držíme palce, ať se všechno daří. Ať se posluchačům líbí tvé hudba, ať tebe těší dělat. No a v tuhle chvíli popřejeme našim posluchačům dobrou noc. Nicméně do postelí ať nechodí, protože se nám těší Miloš Skalka a jeho pořad Noční proud. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Dan Žižka.
1: Děkuji moc za pozvání. Dobrou noc.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Paranoid.

23 hodiny, 30 minut, 32 vteřiny. Právě skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Vasile Fridricha zpěvák, skladatel a herec Daniel Žižka. No a v tomto okamžiku startuje jako každou noc na dvojce noční proud. Termín z pátka na sobotu pravidelně patří Robinu Šalmonovi. Ten sice nemá dovolenou, ale léčí se doma s angínou a používá na to antibiotika, takže vysílat nemůže, protože chrčí jako staré hodiny. No a proto v tomto okamžiku v záskoku za Robina Šalmona přeje krásný noční čas zpátku do sobotního rána Miloš Skalka.

Informace ze zahraniční hudební scény tohoto nočního proudu tedy budou oscilovat mezi daty 18. a 19. září nejrůznějších let. Naše hudební setkání otevřela americká zpívající autorka Taylor Swift, a to proto, že 18. září roku 2014 byla podruhé na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s písničkou, která právě dozněla Setřesto, Shake It Off. No a není bez zajímavosti, že v historii amerických žebříčků to bylo 22. singlové udeření, kdy single rovnou vstoupil na první příčku amerických singlových žebříčků. Tolik tedy Taylor Swift z 18. září 2014.

Tolik Eva Farná, co by host skupiny Miraj a písnička Vzpomeneš si. 18. září roku 2012 zveřejnil tehdejší, dnes už bohužel neexistující, britský hudební týdeník New Musical Express výsledek své rozsáhlé ankety, které se zúčastnilo 160 tisíc čtenářů a anketní otázka byla jednoduchá. Jmenujte největší britskou rockovou ikonu. No a na prvních pěti příčkách se umístili následující interpreti. Na místě pátém Kurt Cobain, frontman skupiny Nirvana, na místě čtvrtém frontman a zpěvák skupiny Arctic Monkeys Alex Turner, na místě třetím David Bowie, na místě druhém Liam Gallagher ze skupiny Oasis a na celé čáře vyhrál John Lennon.

0: Lásko, tak všechno mám.
1: Laureáti ceny, legenda nočního proudu, skupina Poetika, jejich novinka nazvaná Blízko. 18. září roku 2009 při koncertu ve španělské Valencii skolaboval Leonard Cohen, byl okamžitě rychlou záchranou službou odvezen do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali, že šlo o potravu nebo otravu potravou. Prý to byly nějaké mušle nebo kýho čerta, prostě nějaké mořské potvůrky.

for she's touched your perfect body with her mind. Renesančně rozmáchlý kanadský zpívající autor Leonard Cohen, jeho první prakticky celosvětový hit písnička Suzanne, kterou u nás doma známe v české verzi Václava Neckáře. A kromě toho, že Leonard Cohen skládal neuvěřitelně skvělé písně, při kterých se většinou doprovázel na kytaru, tak byl také básník a svého času hostující profesor na angloamerické literatury na Torontské univerzitě.

Skupina Ehlán a znova sama dotkni. Máme 23 hodiny 54 minuty, k tomu 14 vteřin, což znamená, že zvolna končí tato první vysílací půl hodinka nočního proudu z páteční noci do sobotního rána. Před námi poslední písnička, potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, poté sdílená zpravodajská relace Českého rozhlasu, abychom byli v obraze, co se kde děje, no a potom vás opět zvu do vlnočního proudu a budete-li mít čas a zájem a chuť, tak spolu můžeme strávit čas až do druhé hodiny raní. No a teď ona poslední písnička. 18. září roku 2007 vypověděla kalifornská manažerská společnost The Firm smlouvu, kterou pouze měsíc předtím podepsala s Britney Spears a uvedla následující důvod. Jsme si vědomi toho, že je Britney Spears talentovaná a výjimečná interpretka, ale její chování nám nedovoluje, abychom si pokazili svou profesionální čest. Britney Spears.

0: Za chvilku budeme mít nové datum a nový den. Bude sobota 19. září 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než stovka hasičů zasahuje u požáru v hale na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádech stovek milionů korun. Čeští tenisté vyrovnali v Davis Cupové kvalifikaci díky výhře Jiřího Lehečky souboj s Američany na 1-1 na zápasy. Dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Je sobota 19. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
2: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Většina kandidátů vystupujících proti válce přitom úřady z voleb vyloučily.
5: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimír Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
6: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
5: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Požár haly v Rynholci na Rakovníku.

0: Kaňický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
2: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Podnikatela bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
5: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Korunovační klenoty budou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech byla expozice přístupná pro školy.
6: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
7: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
6: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
7: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
6: Navštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6, Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6, 4. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin, pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Hokejisté Kladna vyhráli druhý zápas v nové sezóně Tipsport Extraligy a pražskou Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Plný počet bodů má v novém ročníku jako jediný Třinec, který zvítězil nad Kometou Brno 6-5. A v dalších zápasech druhého kola Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Možné nebezpečí na D35 u Olomouce a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 stále opatrně kolem Olomouce směr Ostrava. Platí výstraha, že se v úseku pohybuje cyklista. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí poruchané vozidlo. Za sjezdem na Velemín kilometry 57 až 58 kousek před tunely vpravo.
10: Má zvednutou kapotu asi nějaká porucha. Má teda blinkry, vyštěný a moc to vyjezdení.
9: Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. Uzavírka je po noční nehodě u odbočky na Kouřim. Vypadá to, že se objíždí přes Tatce a Pečky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. A nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměří kolem 15 stupňů. To byly hlavní zprávy.
8: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Paranoid.

Nové datum, nový den, už je sobota 19. září 2026, aktuální čas 10 minut po půlnoci, k tomu 37 vteřin, a ze studia Nočního proudu přeje v záskoku za churavějícího Robina Šalamona krásnou, příjemnou, zářijovou noc Miloš Skalka.

všichni odjeli do Mexika, they all went to Mexico. Písnička, kterou u nás známe s Michalem Tučným, jako všichni jsou už v Mexiku, s textem Zdeňka Rytíře. Tohle byl Willie Nelson ve spolupráci se skupinou Santana a ta písnička zazněla proto, že 18. září roku 2006 v té době 73letý countryový zpěvák, zpívající autor Willie Nelson a 4 členové jeho doprovodné kapely dostali pěknou tučnou pokutu, neuvádí se kolik, ale píše se, že to byla tučná pokuta, protože když jejich zájezdový autobus poblíž Lafayette v Louisianě zastavila tamní policie, tak během prohlídky autobusu objevila marihuanu a magické houbičky, takže zadarmo ta legrace nebyla.

Krištofa, život je krásný i na konci světa, svatá pravda. 18. září roku 2006 odhalil sir Cliff Richard na domě v Old Campton Streetu v Londýně plaketu, která upozorňovala, že v tamním sklepení, kde kdysi býval kávový bar 2S, že to bylo místo, kde 50 let předtím, tedy v roce 1956, vznikl a narodil se britský rock'n'roll. A hráli tam skupiny jako namátkou The Tornadoes, zpěvák Tommy Steele, Adam Faith a samozřejmě The Shadows s Cliffem Richardem.

Sindlix a Amerika Miškechová, Cizinka v tvojej zemi. Aktuální čas 28 minut po půlnoci, k tomu 14 vteřin. Dvojka jako každou noc vysílá noční prout a co se týče těch zajímavostí ze světové hudební scény, tak jsme stáli ještě u včerejšího dne. 18. září roku 1993 vystoupal bohužel už zesnulý Meatloaf na první místo britského albového žebříčku se svým tehdy aktuálním albem Netopýrs pekla 2 a Bat Out of Hell Number 2. No a tohle je duet Meatloafa a Cher, Umíráček lásky, Dead Ringer for Love.

Umíráček lásky, Dead Ringer for Love, Meatloaf a hostující Cher Vetu, který napsal samozřejmě celoživotní souputník Meatloafa Jim Steinman. Jak by teď v noci mělo podle meteorologu vypadat počasí, oblačno, zataženo, pozor ráno na mlhy, noční teploty 11 až 7 stupňů a v údolích stupňů 5.

Jindra Polák, skupina Jelen a Klidná jako voda. 18. září roku 1983 vůbec poprvé ve své rockové kariéře americká skupina Kiss vystoupila bez svého tradičního make-upu, takže konečně se chlapci ukázali tak, jak opravdu vypadají, a všechno se to stalo během interview 18. září roku 1983 pro někdejší hudební televizi MTV, která už dnes neexistuje. Wow!

Když se vítr zvedá, nikdo tě nehledá, tak jako já, skupina UDG a písnička Odlétáš. 18. září roku 1979 vydala americká skupina Eagles, tedy Orlové, na singlu písničku Dneska v noci. Je to Srdce bol, Heartache Tonight, což je single z alba Dlouhý běh, The Long Run. No a stal se z toho jeden z největších hitů Eagles, Heartache Tonight.

žal nebo také srdce bol dnešní noci Heartache Tonight a americká skupina Eagles v nočním proudu. No a teď bude první dáma naší country music, Věra Martinová, tvrdit, že brzy bude ráno, ale přitom máme teprve 49 minut po půlnoci, k tomu 58 vteřin.

brzy bude ráno, tvrdila Věra Martinová, ale my se na to ráno přece jenom ještě budeme muset chvilku počkat. 18. září roku 1970 v nemocnici St. Mary Abbott v centru Londýna prohlásili za mrtvého Jimiho Hendrixe, který tam byl v komatu převezen a zemřel poté, co vdechl své vlastní zvratky ve věku 27 let a vstoupil tedy do onoho nechvalně známého klubu velkých rockových hvězd, které odešly z tohoto světa v 27 letech. Patří tam třeba Janis Joplin nebo Jim Morrison ze skupiny Doors. Toto je Jimi Hendrix.

Kolem dokola strážní věže, All Along the Watchtower, to je skladba Boba Dylana a zřejmě vedle písničky Hey Joe největší hit Jimiho Hendrixe.

0: tě dokola.
1: Tomáš Klus, vytáčím tě dokola. 18. září roku 1939, a to je poslední zahraniční informace, která se váže ke včerejšímu dni, tak tedy 18. září roku 1939 se narodil americký zpěvák, filmový herec a někdejší idol teenagerů Frankie Avalon, který měl ve Spojených státech 31 singlových hitů v letech 58 až 62. No a není bez zajímavosti, že Frankie Avalon měl menší roli v muzikálu Pomáda, kde zpíval písničku, kterou si teď poslechneme. Jmenuje se Beauty School Dropout. Krásná školní propadlová. Propadliště. Kluk je propadlík, ale u dívky nevím, taky asi propadlík. Takže tedy Frankie Avalon, který včera oslavil 87. narozeniny.

0: Nádherná školní propadlice a oslavenec Frankie Avalon, který včera oslavil 87. narozeniny.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

Tereza Mašková a budu při tobě stát. My jsme mezi tím vstoupili do další hodiny sobotního rána, teď máme jednu hodinu, k tomu 9 minut a 41 vteřinu. Dvojka vysílá noční proud. Máme 19. září 2026 a 19. září, ale roku 2010 zveřejnil prvorozený syn Johna Lennona, Julian, prohlášení, že jeho dlouholetý podivný vztah s jeho polovičním nevlastním bratrem Seanem a s jeho

nevlastní matkou, Yoko Ono, je konečně u konce. Ten jejich podivný vztah trval od té doby, co Johna Lennona v prosinci roku 1980 v New Yorku zavraždil pološílený vrah mák David Chapman, a Gillian prohlásil, že jejich vztahy jsou už teď na skvělé úrovni a kdykoliv přijede do New Yorku, tak se společně setkají a jdou na večeři. Gillian Lennon, Too Late for Goodbyes.

příliš pozdě na loučení, much too late for goodbyes a Gillian Lennon. Zatím jsem vám připomenul, jak by mělo vypadat teď v noci počasí, tak ještě drobná informace o tom, jak by to mělo vypadat přes den, oblačno, zataženo, teploty 19 až 24 stupně a na horách 15.

My dva při sobě vždycky budem stát tolik skupina Botox. Zajímavý výsledek zveřejnil 19. září roku 2005 tým odborníků Guinnessovy knihy rekordů, který zjistil, že skupina Status Quo měla nejvíce hitů v britské žebříčkové historii, a to 61 hitparádových singlů od roku 1968, to byl single Pictures of Matchstick Men, až do roku 2004, You'll Come Around. Na druhém místě skončila skupina Queen s 52 hity a poté Rolling Stones a UB40, každá tato skupina 51 hitparádových zápisů. Toto je skupina Status Quo.

skupina, kterou my čteme jako status quo v zahraničí, status quo, a nahrávka z doby, kdy tomuto ansámblu vyvodil ten dokonalý hnací a sehraný kytarový tandem Rick Parfitt a Francis Rossi, kde ty loňské sněhy jsou. Michal Šindelář je syn Jirky, dědka Šindeláře z původní klasické sestavy Tria Katapult. No a potatil se, protože je také muzikant. Hořeli, padaly hvězdy a Michal Šindelář.

Michal Šindeláš, tu noc hořely, padaly hvězdy a ty jsi se bála, že nepřijde den. 19. září roku 2004 kanadská hvězda, superhvězda Celine Dion, která se o minulém víkendu triumfálně vrátila na koncertní pódia, s čímž už vlastně málo kdo počítal, protože nemoc, kterou trpěla, neovladatelná stuhlost, jí zabraňovala koncertovat, tak tedy Celine Dion zdá se, že je všechno na dobré cestě a onoho 19. září roku 2004 Celine prodloužila své angažmá v Las Vegas o další rok, byla tam už 3 roky, inkasovala za 3 roky, které obsahovaly 5 90-minutových koncertních vystoupení v týdnu, inkasovala 100 milionů amerických dolarů a celé toto angažmá tedy prodloužila o rok.

0: krásová ekvilibristka Celine Dion, a protože si mě miloval, because you loved me.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

Hezké předsevzetí, jenom jedno dajkery a jdu spát samozřejmě Petr Spálený. 19. září roku 1998 Robbie Williams poté, co opustil na chlapeckou formaci Take That, tak poprvé na své sólové dráze obsadil první místo britského singlového žebříčku s písničkou Millennium, která pochází z jeho druhého sólového alba nazvaného I've Been Expecting You. Očekával jsem tě. Millennium a Robbie Williams.

První sólový hit Robbieho Williamse, který obsadil první příčku britské singlové dvacítky, se jmenuje Millennium a stalo se to 19. září 1998.

hudba Vladimír Tesařík, text Richard Tesařík a bohužel už jenom vzpomínka na oba sourozence, to byl samozřejmě Jojo Band a písnička Kapesný. Zvolna se nám to krátí, máme 1:42:28, dvojka vysílá noční proud, máme 19. září a 19. září ale roku 1992 pořídila anglická skupina Radiohead video podobu svého tehdy novinkového singlu Creep. Natáčelo se během vystoupení skupiny v Oxfordu a v roce 1993, tedy v roce následujícím, se z písničky stal celosvětový hit Creep, tedy Posun a Radiohead.

0: anglická skupina Radiohead a její hit z roku 1993 Creep. Před námi Lenka Filipová v jedné ze svých hezkých, příjemných autorských nahrávek s textem Zdeňka Rytíře Až budem to mít.
1: Kup mi

Lenka Filipová, až budem to mít ve finále nočního proudu z páteční noci do sobotního rána. 19. září roku 1990 se povedl husarský kousek věhlasné anglické autorsko-producenské trojici SAW, Stock, Aitken, Waterman, protože díky singlu, který připravili pro Kylie Minogue, Better the Devil You Know, lepší je ďábel, kterého znáš, tak vstoupili do britského singlového žebříčku posté. Připsali si tedy na své konto stý hit ze své autorsko-producenské dílny, což je opravdu husarský kousek. Tak tedy autoři Stock, Aitken, Waterman, interpretka Kylie Minogue a Better the Devil You Know.

Lepší je ďábel, kterého znáš, Better the Devil You Know, a Australanka Kylie Minogue. Před námi poslední písnička tohoto vydání nočního proudu, ve kterém jsem zaskočil za nemocného Robina Šalamona, který se na vás nepochybně už těší příští pátek z páteční noci do sobotního rána. No a stanice, kterou posloucháte, tedy Dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza Tobogánu z 12. září tohoto roku. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba a ten vás provede z nedělní noci do sobotního rána, a to s nočním proudem, který má podtitulek Horečka sobotní noci. To je ten noční proud, ve kterém se více mluví, více hraje a méně mluví. No a teď ta poslední písnička, která už je samozřejmě nachystaná. 19. září roku 1981 odstartovala skupina Rolling Stones svůj 9týdenní pobyt na prvním místě amerického albového žebříčku, a to s písničkou Start Me Up, která pochází z alba Tattoo You. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka.